0: Bylo nás tam asi, já nevím, tenkrát 50, protože já jsem původně prvně hlásila nejdřív zprávy, protože jsem vypomáhala Kamile Moučkovi a předtím tam byl, než tam přišel Richard Honzovič, tak Jaroslav Bous. A potřebovali, protože byli oba dva se mnou v rozhlase, tak potřebovali ještě třetího, protože pořád měnili služby a náš šéf v rozhlase už z toho byl trošku nervózní, takže řekli, tak mi ještě někoho. No a já jsem v 11 hodin dělala konkurs a večer v 7 hodin už jsem hlásila. Takže...
1: Takhle rychle to šlo.
0: Ano, takhle rychle.
1: A vzpomenete si na to první hlášení nebo na pocit, jaký jste měla?
0: No vůbec žádnej, protože tam byl takovej zmatek v tom studiu. My jsme byli v té Vladislavce, kde byli všichni, že jo. Tam byli herci a tam bylo kameramani a sportáci a všecko to tam prostě už bylo připravený. Takže programový hlasatel jenom něco ohlásil, za námi rozhrnuli takovou záclonu, byla ta mapa, my jsme před to sedli jenom v té znělce, šla rozhlasových televizních novin, dosedli jsme ještě na tu teplou židli a už jsem tam měla, jsem si držela zprávy a už jsem četla zprávy. Takže jako to ani, co jsem měla na sobě, to se jako na ty zprávy nepamatuju. Co jsem měla potom, když jsem přišla do programu, tak to vím, že jsem měla bledě modré šaty tady s malou černou kytičkou.
1: A to je dobré to vědět, protože televize tenkrát nevysílala ještě ano. Barevně, čili po letech i někteří diváci tady bledě v tobogánu modré se dozvěděli, jakou barvu ty šaty měly. Když tak mapujeme tu televizní historii, můžu se neslušně zeptat, co to bylo za rok, kdy jste se poprvé objevila na obrazovce tehdy Československé televize?
0: Já v té, to bylo přesně, nevím, jestli to bylo 55 nebo 56, ale tak určitě v 55. roce jsem se objevila v těch zprávách. Mm-hmm. Potom jsem přešla do programu a to bylo tak asi v 57. roce.
1: Mm-hmm. Já si na to vzpomínám, tenkrát jsem se... Díval jsem se.
0: Jste byl ještě na houbách,
1: milý Alešku. To jsem byl na houbách, jo, ale měli jsme tam televizi v lese. Co paní Milena Vostráková, vzpomenete si na tu chvíli?
2: Na obě vaše otázky. Na první službu si nepamatuju, ale samozřejmě si pamatuju na konkurs. Ten konkurs jsem dělala v roce 57. Tenkrát se nás přihlásilo asi 300. Pro Hedu určitě tenkrát ten konkurs byl snazší, protože ona měla velkou zkušenost jako hlasatelka rozhlasu.
0: Pardon, já jenom ti do toho skočím. Já jsem byla od 15. června 47 v rozhlase jako hlasatelka, čili skutečně to pro mě bylo daleko a přitom jsem už komentovala různé filmy na Barandově, kulturní a různý prostě, i zpravodajský týdeník, takže já jsem v tomhletom vlastně už byla, že mimo obraz hlásit něco a komentovat něco nebyl pro mě problém.
2: Ano, takže já na rozdíl od Hedy jsem byla nováček, vrátím se k tomu, že nás přišlo 300 na tu zkoušku a teď se vychlubím, tu zkoušku jsem udělala, tady ten konkurs jediná, ale nebyla jsem tak dobrá, měla jsem veliké štěstí, protože kdyby se mě byli bývali zeptali na to, co dali tu otázku dívce přede mnou nebo za mnou, tak jsem to nevěděla, je to osud. No a taky to bylo tak, že jsem ten konkurs dělala v sobotu a ve čtvrtek u nás už zazvonila nějaká pracovnice z televize a říkala paní Vostráková, ve středu hlásíte. Tak já jsem vůbec kameru neviděla nikdy předtím, jenom na tom konkurzu a zavolala jsem Pepíka Zímu. Je, Pepík Zíma, byl hezký. My všechny holky jsme do něj byli zamilovaný. No a byl tenkrát veliká hvězda, nespíval jenom lidovou hudbu, ale zpíval pop music a velice dobře.
1: Když jsem šel tuhle kránu, potkal jsem Bílou vránu, já to vidíte, já to všechno znám z té doby.
2: No tak já jsem mu zavolala, protože jsme se hodně kamarádili v té době a říkala jsem Pepíku, já vůbec nevím, jak mám začít, já vůbec, a on říkal, podívej se na té kameře, je červené světlo, když se rozsvítí, tak začneš. Světlo se rozsvítilo, já jsem začala, byla jsem v televizi až do roku 70, kdy nás Hedou vyhodili.
1: I k tomu se dostaneme. Já děkuji. Dámy a pánové, přicházejí další hosté dnešního tobogánu. Víte, on vznikl takový problém, nespíš vizuální, ne pro rozhlas, ale máme tady jednu hlasatelku, s kterou nikdo nechtěl sem prostě na pódium přijít do divadla u hasičů. Ne, že by proti ní něco měli, ale ona je tak velká, že vedle ní každý vypadá malý. Tak jsme vedle ní postavili chlapa, hromotluka. Dámy a pánové, přicházejí Marie Redková a Alexandr Hemala. zase je větší. Přeji vám hezké, dobré dopoledne. Vítejte u nás v Tobogánu. Posaďte se u nás. Mařenko, prosím tě, kolik měříš?
3: 181. A když hodně stojím, tak 180. Dobrý den.
1: Je to mě docela zarazilo, to, když hodně stojím, ty dovedeš stát míň a stát víc, jak prostě stojí, ne?
3: Včera jsem stála skoro celý den, tak dneska mám možná i 179. Ono se to smrskne, ta páteř.
1: Tak, povídáme si o prvních chvílích, kdy se člověk objevil na televizní obrazovce. Sašo, kdy to bylo u vás? Vzpomenete si na tu chvíli, na ten okamžik, co jste měl na sobě, na co jste myslel, co jste říkal?
4: Tak, co jsem měl na sobě, já vám taky přeji samozřejmě krásné dopoledne. Co jsem měl na sobě, na to už si nepamatuju, protože už je to strašně dlouho. Není to teda jenom o chviličku později, než tady dámy krásně hovořily, ale bylo to v roce 74. Já to přeskočím, samozřejmě taky byly nějaký ty konkurzy a takovýhle věci. A když tenkrát se nás vybrali, tak jsme se to učili, ty texty, ty názvy těch pořadů. Já se to učil 14 dní. Se to muselo tenkrát naučit naspaměť a vím, že mě tam posadili do té hlasatelny a první služba to byl od ní hezký dárek, protože to bylo 5. čili na Mikuláše v roce 73, takže spočítejte, co to je za strašný leta. No, ta tréma hrozivá, pamatuju si, když jsem si v tom studiu sednul, teď se teda skutečně rozsvítila ta červená na té kameře, tak ten papír, co jsem měl připravený, to jsem tak jako ta ruka mě takhle pajtlovala, že kdybych se tam chtěl podívat, tak to stejně nedohledám. Teď ze začátku ze mě padalo takový jak leklá ryba jsem koukal, ale tam bylo krásný to, že režíroval pan režisér Laňka, to byl takový otrlej chlap, ještě taky Milenko pamatuje, že ten tam vlítl a říká, člověče, co tady blbneš, tady to máš napsaný, tak to přečti, tady nejsme kvůli tobě, tady musí být odvysílaný večerníček, televizní noviny, to je podstatný. Tak vypadl ven, zkusil to ještě jednou, no a podruhé jsem to teda s roztřeseným hlasem nějakým způsobem dokopal do konce, protože přečíst, to bych to tak nenazval.
1: Čili rok 73, já děkuji za tuhle tu vzpomínku. Mařenko, jak to bylo u tebe?
3: Mně to bylo 29. srpna 1977. A ta tréma ta je naprosto stejná u každého, čili já si z té první služby nepamatuju taky nic, ale pamatuju si, že když se rozsvítila ta červená, takže mi škubalo pravé oko a levá noha se mi takhle třásla, takže tím se třásla i ta židle a třásla se mi hlas, ale tak je to nějak prostě dopadlo.
1: A je hezké, že i po těch 30 letech, když se ti to vybaví, tak se celá rozpajtluješ, víš, jakože...
3: Ten třas zůstal, naopak se zvýšil.
1: Ale oko se ti sklidnilo na televizní obrazovce.
3: Počkej za chvíli.
1: To je hezký, je menší, noha pajtle. Vidíte, s jakými handicapy se člověk může stát úspěšným televizním hlasatelem. Dámy a pánové, pojďme dál, protože v zákulisí čekají další hosté. Já jsem moc rád, že jedna z televizních hlasatelek vládne i hlasem, čili zpívá, nejedna, samozřejmě i ostatní. A jsem rád, že přijali pozvání sem dnes do Tobogánu. Přicházejí Iveta Kováčová a Triny. Hezké dobré dopoledne. Dobré dopoledne, pojďte sem za námi a pokud můžu, poprosím o první písničku dnešního Tobogánu. Triny.

0: Bývali vám Triny, dámy a pánové, v přímém přenosu posloucháte na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha Tobogán. Společně se mnou jsou tady dnes Heda Čechová, Milena Vostřáková, Marie Redková, Alexandr Hemala a přichází si k nám sednout i Iveta Kováčová. Iveto, i vám hezké dobré dopoledne.
1: A musíme jim složit poklonu, byli opravdu úžasní. Já obdivuju každého, kdo něco umí navíc. Můj tatínek hrál dobře na housle a tak chtěla bych to taky uměla, tak mě sehnali soukromého učitele a po roce, když se maminka na mě přišla zeptat, tak ten pan učitel říkal, paní Vostřáková, jestli jde všechno jako hra na housle, tak ji rychle vdejte. Takže máte můj obdiv.
0: Ano. Tak to byla velká poklona. Iveto, doputuje k vám mikrofon, už je u vás. Možná, než si budeme povídat o profesi televizní hlasatelky, určitě by stálo za to alespoň trochu představit Triny. Třeba pro ty, kteří vás teď slyšeli poprvé, kteří vás slyšeli poprvé. Kdo jsou Triny?
2: Děvčata z kuchyně, to především kamarádky, asi 6-7 let, myslím teď toho profesního, teda setkávání se zpívání a jinak jsme kamarádky, tam s tou jednou světlejší, tak 20leté vlastně kamarádky, nebo trvá to přátelství takhle dlouho. No a zpíváme romské písničky, protože jsem to chtěla já a já prostě určitě oni poslouchají, jsou moc hodné a také umí zpívat, takže to se sešlo tak náhodně.
0: Já jsem se chtěl zeptat, kdo ještě ve vaší kapele, no. Ale teď to je úplně zbytečná otázka po téhle té první vaší odpovědi. Iveto, vy si vzpomenete, kdy jste se poprvé objevila na obrazovce Co by, televizní hlasatelka?
2: Já jsem tu otázku zaslechla tedy, když jsem byla vzadu a já vůbec nevím. Mně úplně náhodou bylo puštěno to, co jsem tam předváděla v rámci nějakého toho přijímacího konkurzu. A to bylo dost trapný. A na to bych se asi vzpomněla, co jsem měla na sobě a co jsem špatně jakoby říkala, ale úplně ten první výstup si nepamatuju. Ani co jsem měla na sobě, ani co jsem říkala. No,
0: to je zvláštní, že paní Heda Čechová po těch dlouhých desítkách let si na to vzpomene. Ve vašem případě, Iveto, to byl rok. Vzpomenete si na ten rok, kdy to bylo?
2: Taky ne.
0: Taky ne. Já, vy jste vhodný respondent, vás si pozvu na díl, ano, no.
3: Aleši,
0: ne, paní Čechová si to pamatuje, když jste byla na obrazovce možná.
3: No to
0: možná.
3: Si člověk před smrtí už si pamatuje spíš ty věci, které byly dávno, nežli potom včera, co jste večeřel.
0: Jo, takhle, aha, ví, tak aspoň máte jistotu i ve to, že to máte ještě daleko. Víte, mě by zajímalo, jak se vlastně ta profese televizního hlasatele měnila v průběhu desetiletí. My asi máme v živé paměti, jak se hlásilo v těch posledních letech, jak to vypadalo. Co obnášelo být televizní hlasatelkou, dejme tomu v 50. v 60. letech?
3: Tak já vám to řeknu. Tenkrát přišli, většinou to dělali herci, přišli do televize, vešli tam za 5:05, protože tenkrát televizní noviny šly v 19, přečetli, co bude za program a vstoupili tam nakonec, řekli, co bude zítra a končili. Pak se to začalo trošku rozbíhat, když tam začaly být víc programy a přišli dramaturgové, takže psali třeba určité... No ale pořád se to četlo. Až teprve, než já jsem přišla, jak jsem si říkala, Ježišmarja, teď já přece, když se s někým bavím, tak mu koukám spíš do očí nebo na něj, ale rozhodně to nečtu, přece to nebudu číst. A tak jsem si řekla, no já se to naučím, já se to pokusím naučit z paměti.
0: Čili to jste byla vy kvůli komu celé generace dalších hlasatelů. Ano, Sašo, teď jste na to přišli.
4: Kdybych to byl býval věděl, no to je hrozný, ano.
3: Ano, já se k tomu tedy...
0: Teda. Metoda Čechové. No, mohli jste to číst celý den.
4: Já si zničil všechny buňky mozkový.
3: Ano, já se k tomu přiznávám. Bylo to, já jsem se sama sobě někdy, jsem se na sebe vztekala, když byl dlouhý úvod třeba k opeře. A my jsme hlásili už ve druhém patře a za námi byly dámské záchody a většinou tam techničky šly a stáhly. A to jste všecko slyšel, ono to do mikrofonu nešlo, pamatuješ,
2: ano,
3: Mileno?
0: Ale některé pořady bych zase doprovodil tímhle zvukovým efektem.
3: A nebo se nám bavili za dveřma. A to bylo taky strašný, že jo, když prostě vy jste teď nás brali takhle, jde pak v celku, nás brali takhle, pokud možno celou jenom hlavu. Já mám několik fotografií, které mi dělali diváci a děvčatům taky z obrazovky a tam jsme byli takhle, že ani lidi neviděli, co máme na sobě.
0: Tak zase jste ušetřili za kalhoty a za boty, že jo? To je velká pravda. Potom se ta profese určitě měnila 70. 80. léta. Mařenko, Sašo, co obnášela tahle profese? Čili kvůli Hedě Čechové jste hovořili z patra a opravdu jste se to všechno učili z paměti?
3: My tedy ano.
5: Učili jsme se to z paměti, tak samozřejmě, že člověk si nemohl zapamatovat všechno, i včetně času, co bude ten večer, to znamená, že to bylo tak polo z paměti, dejme tomu, měli jsme desky u sebe a ty desky byly docela milosrdné i v tom, když třeba později potom přišly texty, se kterými tedy se člověk absolutně nemohl stotožnit a spíš měl k ním zcela opačné jaksi postoje, tak šlo říct, dovolte úvodem pár slov dramaturga nebo pár slov tvůrce a zvednout ty desky a přečíst to zase naopak. To byly takové ty texty, u kterých byly dvě tlusté červené čáry a tam se nesmělo ani písmenko změnit.
0: Tam ses ani přeřeknout nesměla.
5: No, vzpomínám na Jirku Ptáčníka, který místo Dálný východ řekl Blízký západ. A bylo to u textu.
0: Skutečně. A v kterém to bylo roce?
5: No právě.
0: Já myslím, dneska by to bylo roztohlý přešblept, ale myslím, že...
5: Bylo to někdy v 70. letech, jo, ale tak... naštěstí to tedy proběhlo bez nějakých úhon vůči němu. No.
0: To je hezký. Iveto, vy jste tu dnes zástupkyně vlastně té nejmladší generace. Vy už jste to učení textu z paměti asi nezažila. Nebo já nevím, jestli se ptám správně. Pamatujete si na to?
2: Já jsem o tom jenom zaslechla, pamatuju si a zjistila jsem okamžitě, že ty mozkové buňky vlastně nemám. Že jo, vy jste
4: jo,
2: tak, no a já jsem je jako zjistila, že nemám. Takže to je dobře, že jsme se nemuseli učit z paměti. Já jsem za to ráda, protože já sice taky preferuju a mám ráda pohled do očí a povídání si s někým takhle. Je to určitě nejvíc, ale když se díváte do takové temné, malé jakoby skřínky, mrtvé vlastně, a máte se jaksi úplně celý jaksi zmobilizovat a říkat něco, ono to jde nejlíp dětem, teda aspoň mě, ale s těmi dospělými je to trošičku těžší, takže tam vlastně hrajete, je to taková herecká póza role, pro mě póza, protože nejsem herečka. Takže a to mi moc nejde. Takže já jsem byla vděčná za to, že ten text byl, že lidi nemuseli poslouchat moje nějaký přeřeky, žblepty, cokoliv, protože koho to zajímá, že jo. A snažila jsem se tak, jak umím a můžu soustředit na obsah a na to, co vlastně chci říci. Takže takhle já byla ráda.
0: Víte, mě na tom vždycky fascinovala ta úžasná možnost, protože najednou jste se objevili na televizní obrazovce, naživo, viděl vás celý národ, kdysi i se Slovenskem, čili je možné, že se na vás dívalo 12, 13 milionů lidí, kterým jste přáli hezký večer a měli jste samozřejmě předem dán ten text. Nenapadlo vás někdy ten text odložit a najednou říct, víte, promiňte ten program, ale já měla dneska blbej den, ukradli mi auto a stojí ta guláš jsem připálila a manžel mě naštval. Neměli jste někdy tu chuť prostě promluvit ale... k národu, byť byste věděli, že to prostě bude třeba naposled?
3: Ale tohleto já jsem začala dělat právě před programem, tak třeba šla jsem a padal sníh a šla jsem třeba, kde byly plynové lampy po ulicích a říkala jsem, taky jste měli takový krásný pocit. Vždycky jsem tam dala aspoň 2-3 věty, což jsem začala dělat já právě před programem a pak se to dost ujalo, protože najednou to bylo takové jako oživení toho a zličtění té hlasatelky, že neřekla jenom dobrý večer, dnes večer uvidíte to a to, ale vždycky jsem tam dala něco takového, co bylo aktuální, nebo dneska byl parný den, bylo vám taky horko, cokoliv.
0: Čili jste vlastně předpovídali i počasí
3: ano.
0: V tu dobu. Ano,
3: takže
0: to bylo.
3: Ano,
0: čili vlastně takže... i takový zárodek rosničky už tam.
3: Takže to byl takový malinký jako vytěsňování té strašné cenzury, která nad námi už i tenkrát byla, že jo. Čím dál tím víc samozřejmě, takže jsme museli takhle nějak to trošku zličťovat.
0: Kompenzovat. Milena Vostřáková se nadechuje.
1: Říkat jsme nemohli. Já, když jsem odešla, narodila se mi Anička, tak nějakou dobu jsem se na obrazovce neobjevovala a tenkrát se po Praze rozkřiklo, že jsem se zabila v autě. Tak když jsem se potom vrátila, tak jsem se tedy přivítala s diváky a řekla jsem, že mě nepotkalo neštěstí, ale naopak veliké štěstí a ukázali jsme tu půletou Aničku. No z toho byl malér strašnej, co jsem si to dovolila, takovou osobní věc. No, bylo to velmi nepříjemné, ale divákům se to líbilo a...
0: Jo, divákům i posluchačům se tyhle věci líbí. Jak něco kiksnete? To je věčná věc, nějaký průšvih. Sašo, co vy? Měl jste někdy chuť?
6: Ale no tak, ono se to dalo jinou cestou. Já třeba pamatuju, tenkrát bylo problém se dovolat na Moravu a my jsme jezdívali domů na Moravu za dědečkem, za bábí a vím, že jsem vždycky, když jsem měl službu v tom týdnu, tak když jsme měli přijet, tak jsem si vzal jednobarevnou kravatu a když jsme přijet nemohli z nějakých důvodů, ano, ano, tak jsem si vzal štrávkatou kravatu a už babička věděla, že ta kachna nemusí,
0: hele, nemusí
6: může zůstat ve špajzu nebo běhat po dvoře.
0: Sníme si ji sami barevnou kravatu.
6: My se zase ušetříme.
5: No, taky jsem to prováděla. Dokonce jsme s manželem, když jsem se s ním seznámila, tak jsme měli takový signál, když budu mít jednobarevnou věc, večer je rande. Když budu mít nějakou strakatou, nemůžu.
6: Mám jiný rande.
5: Fakt, opravdu.
0: Fakt, jo.
5: No, manžel tady někde sedí, potvrdil by to.
0: Ne, manžel seděl původně v první řadě, ale když jsem vyhrožoval, že ho vyhmátnu, tak se přesídlil, no už to jeho sedadlo je prázdné. Prosím vás, někde mezi vámi je muž, prosím tě, poznáš svého manžela, to.
5: No, poznám, tady... ale špatně vidím, víš, ale...
6: Jo, pozor. Není tady někde lékař?
0: Není tady někde, prosím vás, lékař? Pane doktore, kde jste?
6: Tak co, doktore, jak se ti to líbí?
0: Myslím, že vzdálenější místo z jeviště v divadle u hasičů není. Vařenko, ty nemáš brýle, sedí tam tvůj muž vzadu.
5: To jsem ráda.
0: Takže tahle ta první signální fungovala. No to je paráda. Tak vidíte, my jsme si říkali, jak se kvůli nám vždycky pěkně oblečou. Prd, šlo o jídlo na Moravu a o rande. Teď je nám to jasné. Dámy a pánové, v přímém přenosu je společně s vámi Tobogán. Můžu poprosit o další písničku? Zpívají vám Triny.

0: Zpívali vám Triny v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha.
1: Si toho všimli, milí diváci tady v divadle u hasičů, mně přišel takový zvláštní přírodní úkaz. Iveta, jak si stoupne k tomu mikrofonu, tak je nádherná, zkrásní a jak začne zpívat, tak prostě vám to strašně sluší. Bohužel to nemohou vidět posluchači Českého rozhlasu.
0: No, to my máme právě takovou pojistku, abychom příště nalákali, aby si přišli podívat. I vy to budete se muset každou sobotu chodit a stát u toho mikrofonu, aby se na vás vždycky...
2: Já souhlasím, ano, velmi ráda.
0: To je dobrý kšeftík náhodou. Dnes si povídáme o hlasatelské profesi. Společně se mnou tady v Pražském divadle u hasičů jsou Heda Čechová, Milena Vostráková, Marie Redková, Alexandr Hemala, Iveta Kováčová. Pro vás, kteří čekáte na ty signály, Saša Hemala má černou košili, černé sako, černé kalhoty, Mařenka. Prosím tě, když by si takhle vyšla na obrazovku, znamená to, že večer je nebo není rande?
1: No, to nevím. To bych si nemohla dovolit, když bych chtěla jednoznačně, když bych toužila po tom rande.
0: Čili když by si vyšla v tomhle, tak to je Redku, ještě nevím.
1: No, tak.
0: Jak to bude?
1: Je to černobílé prostě.
0: Je to černobílé, počkej si, co si vemu po událostech. Dobře, povídali jsme se o prvních chvílích vaší profese, ale mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte na chvíli, a to určitě, kdy jste se teda opravdu nejvíc zapotili. Chvíle, která, i když se vám po letech vybaví, tak si říkáte, to byla hrůza, zaplať pámu, že je to pryč. A jedno, jestli to bude nějaký přešblep, nějaký průšvih. Paní Hedo, vzpomínáte na nějakou takovou chvilku?
3: To bylo ještě ve Vladislavce, když jsme tam byli všichni a už tam bylo připravené celé Národní divadlo, opera. Já nevím, jestli dávali Rusalku nebo něco. Vím, že tam byla i paní Marta Krásová, výborná altistka. A protože jsme se samozřejmě z toho, jak jsme tam všichni vždycky ještě my zkoušeli třeba, byli jsme tam, tak jsme se znali velice dobře s celým Národním divadlem a se všemi herci. A paní Marta Krásová prostě tam stála takhle, já jsem začala hlásit a najednou takhle, jak stála ta kamera, tak já vidím, že paní Krásová utíká přes celý to studio někam dozadu. A teď já jsem si říkala, tam vypuk požár, nebo co se stalo, ale to byl takový fofr prostě. A teď každý pohyb za tou kamerou samozřejmě vás trošku rozruší. No, dodělala jsem to, domluvila jsem to a když kamera zhasla, tak jsem se jenom tázavě na paní Krásovou podívala. A říkala, paní Hedičko, já jsem se šla jenom podívat, jak ty šaty s tím plédem vypadají, abych to viděla na kameru. Takže já jsem tiše málem omdlela. No, tak takováhle třeba, a to
0: no,
3: bylo
0: by,
3: jiný.
0: Byla profík, šla se podívat, aby věděla, že jo. Za chvilku měla být na televizní obrazovce, tak aby si zmapovala terén. Paní Vostráková, co vy?
4: No, tak těch krušných chvílek bylo strašně moc, ale když tady Heda mluví o těch šatech, tak já u toho zůstanu. Já jsem jednou z Ameriky v té hluboké totalitě dostala překrásnou blůzu, ženy by ji ocenily. Ta blůza byla bílá, měla po sobě takový jemný černý proužek, zapínala se ke krku na černé takové ozdobné veliké knoflíky. Vzpomínám si, že jsem se s panem Hegrem na jednom křesle během titulku Nedělní chvilka poezie vyměnila. Dosedla jsem, kamera se rozsvítila, já jsem začala. Asi po dvou větách ta kamera zhasla. Tak jsme se v tom studiu domnívali, že se stala nějaká porucha, to se tenkrát stávalo velice často, ale v tom už se otevřely dveře a běželi tam za mnou všichni z režie a říkali, Mileno, stalo se něco příšerného, ty jsi se na obrazovkách objevila v podprsence a s černými knoflíky. Představte si, že ta kamera ten materiál úplně smazala. Byl to nylon, dralon, silon, tenkrát jsme to tady vůbec neznali. No, tak teď co? Před námi byl celý ten večer. Na tom vysílání byla ještě jedna, jak vidíte z přiloženého obrázku, se malá drobná, ta dívka byla dvoumetrová, korpulentní, ale měla šaty. Takže zatímco na vašich obrazovkách visel titulek Omluvte poruchu ve vysílání, tak tu dívku ze šatů svlékli, na mě to navléklo, viselo to na mě, ale měla jsem v čem odvysílat celý ten večer, který byl před námi.
3: Milena mě ještě přivedla na jednu věc, jak říkala, že se s panem Hegrem měnila na té židli, tak tam byla, to se do dneška pamatuju, že jsem hlásila, tenkrát šel Otelo a když jsem měla odhlašovat, tak se při těch titulcích, co šli, tak se ozvalo do studia: Desdemona z postele, hlasatelka do postele, protože já jsem hlásila prostě na kraj postele, kde ta Desdemona z ní vyskočila, tak mě tam naaranžovali takhle prostě nějak velice sukně a všecko, takže hlasatelka do postele.
4: To se divím, že sukně. Já si vzpomínám, že jsme hlavně byli tady potud a já jsem právě v té době, jestli máme chviličku, dostala takový korespondenční lístek. Napsal mi nějaký, někdo mi napsal: paní Vostřáková, nedávno jsme vás sledovali při sobotním uvádění pořadu, kdy jste se nám vůbec nelíbila, protože vaše dlouhé kalhoty se nám vůbec nelíbí. Nevím, kdo vám tyto úbory navrhuje, ale je velká škoda, že schováváte své nohy, za které se nemusíte vůbec stydět, protože jsou opravdu hezké. Nezlobte se, že jsme tak upřímní, ale doufáme, že to od nás přijmete jako kritickou připomínku. Zdravíme vás, starší páni z Pardubic.
0: To je nádherný. No vidíte, a řekli si...
5: Jsi měla fanklub starších pánů z Pardubic.
0: To je to chlapíci koukali, když jste potom byla před kamerou v té americké halence. Čili to bylo na základě toho korespondňáku, jak jste se tam potom odhalila. Ano, pochopil jsem. Sašo, co vy vzpomenete na nějakou takovou chvíli, kdy se potíte ještě dneska?
5: A tak někdy si člověk potí i za druhý. Já si třeba pamatuju, jednou jsem měl službu, vlastně to jsme byli vždycky tam večer dva, první program, druhý program. Myslím, že to bylo se Sašou Burešovou, tak jsme tam seděli, už se ta služba pomalu chýlila ke svému závěru, tak to už je tak člověk rád, že vypadne a pojede domů. A na závěr toho vysílání vždycky bývaly zprávy, takový pětiminutový, krátký, a pak už tam jenom byla ta hymna, ta vlajka se tam třepetala, to bylo taky krásný, to jeden kameraman náš, takový proutník, šindelář, to bylo hezký, ten chodil s nějakou mladou dámou a ta vždycky chtěla, aby byl brzo doma. A on říkal: ne, já musím třepat tou vlajkou na závěr toho vysílání. Baštila mu to asi půl roku a pak se to provalilo. No, nicméně jsme tam takhle jednou seděli s tou Sašou a přišel zprávař, přišel chlapík, který četl zprávy. A byl takovej mladej, novej, my jsme ho neznali, tak jsme tak jako koukali, představil se nám, chvilku tam s náma poseděl a za chvíli říká: nemáte tady otvírák na pivo? Říkáme: jo, tam visí. A on šel a přišel s takovou taštičkou, diplomat, takový jako úředník ministerský, a otevřel tu taštičku a tam měl piva tři vyskládaný. Vytáhl si to pivo, otevřel a takhle si tu Plzeň krásně do sebe nalil. To už jsme s tou Sašou tak jako trošku zbystřili. Za chvilku to zopakoval ještě jednou. A to už jsme říkali: a vy už jste tady jako byl, vy už jste jako čet zprávy, máte to už za sebou premiéru? A on říkal: jo, já už jsem si to na Otence vyzkoušel, to je všechno v pohodě. No, to jsme nelenili samozřejmě a šli jsme se podívat, jak tohle dopadne, protože to nás hrozně zajímalo. A on si skutečně sedl do toho studia, teď si připravil ty papíry, ovšem teď přišel ten kameraman, který tam posvítil to světlo. No a to, přátelé, to nastane během několika málo minut. Zaručený efekt, jako když třeba v pravý poledne někde ve vinným sklípku na Moravě do sebe nalejete vínečko, dole v pohodě, že jo, tam můžete pít jak závodník, ale když vylezete na to slunce, teď se vám to takhle opře do temene, tak nevíte, jestli jste tam vlakem, lodí nebo letadlem. Tak to byl přesně jeho případ, protože to už začal teda ty zprávy číst. My jsme na to tak jako koukali, co se tady, jak tohle dopadne. A to ještě navíc, ono to mělo několik takových těch úseků, který člověk musel ohlídat, tak on se samozřejmě rosil, to už bylo vidět, jak přes ten pudr, který si dal na ten obličej, už tak jako začal trošku krápět. A teď ještě, jak byl z toho takovej nervózní, tak si pořád poposedával na té židli. A tam byla ta zrada nejhorší, že tam byl takový piedestál a takový půlmetrový a to končilo. A teď mi na to koukali, už přečetl z domova, to bylo dobrý, pak četl ze světa, to už bylo horší, to už tam byl 2 cm. A když řekl sport, tak to už se posunul úplně a spadl v tom přímém přenosu. Najednou prostě nebyl. A to teda vím, že v tu chvíli nastala panika, to už ten režisér ho stáhnul, říkal, to už je jedno, prosím tě, sport nezajímá. A my jsme se vždycky museli vystřídat mezi tím, co diváci viděli na obrazovce, ten titulek zprávy, tak my jsme se na té židli museli vystřídat, tak ten kameraman rychle tu židli nazvedl, posadil tam tu Sašu Burešovou, že jo, tak co ještě teda, že se rozloučit, tak jsme se hrozně smáli, že jo, cizí neštěstí, tak to vždycky udělá radost. Tak ta Saša se tak hezky podívala na ty diváky, líbezně se usmála, oni střihli ty obrázku a říká, všechny pořady, které jsme pro vás, přátelé, na dnešní večer odvysílali, jsou tedy již odvysílány a mě už nezbývá, než vám popřát hezkou plodnou noc. To tak jako hezky završila. Jestli jste doma měli 5 dětí, tak radši už do ty postele ani nelíst. No.
0: Ano, vidíte, to je, no jistě. To je to, o čem jsem mluvil v úvodu, že bez televizních hlasatelů já vůbec nevím, co mám dělat. Takhle bylo hned jasno a Saša vlastně tím pádem ano, i rozšířila republiku českou. Dámy a pánové, posloucháte v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha Tobogán. Za malou chvíli budeme pokračovat v perných chvilkách, ale teď si dopřejeme jednu příjemnou. Můžu poprosit Triny? Triny vstyk, nástup k mikrofonu. Teď nastane ta chvíle, kdy to začne slušet i větě víc než normálně. Teď? Pro rozhlasové posluchače zpívají vám Triny.

0: Iveta Kováčová a Triny dospívali píseň pro piano, což je taková píseň o takové muži, který jel pro piano a co ho všechno potkalo cestou. Nebo o čem to bylo? Odtušil jsem to správně, Iveto, celkem asi.
1: V té písničce taky krápělo, já jsem pršelo a Jana, protože zpívala první hlas a solo tradiční staré romské písničky, tak potkala toho pravého. A já na tom koncertě vždycky hrozně ráda se ptám, jestli lidi vědí, protože každý se tím zabývá a možná trápí, jak poznáte, že je to ten pravý.
0: A dospěli jste, teď visíme vám na rtech.
2: Jak to poznat?
3: Dáme se podat.
1: Takový přichází bosí, bos. Ten člověk je bos.
4: To byste nevěděli. Já nepotkali jste už někdy toho pravého?
0: Já bych si spíš myslel, že to je nějaký blázen teda, jo, ale...
2: Když je to na plovárně, tak ještě
1: ne,
2: jo, ale...
1: To zrovna prší, je trošku šero, vy jdete ulicí a myslíte si na svý a najednou vlastně se zastavíte o člověka, který v tom počasí neadekvátně, že jo, samozřejmě, a vy díváte se na ty bosé nohy a říkáte si, ano, musíte si to přeložit, že jo, samozřejmě, láska chodí bosa, snáší utrpení, zimu a vodu a všechny nečas. Aha.
0: Promiňte, a vy, když to takhle dobře víte, někoho takového, čili počítám, že když je venku tma, ale je, tak vy jdete brouzat
1: ano,
0: městem.
1: Ano.
0: Byl bos?
1: Jistě.
0: Fakt?
1: Samozřejmě.
0: No já vím, že ho máte doma, ale právě jeho si nedovedu představit, jak brouzdá bos.
1: Na začátku.
0: Jo, takhle, dobře. Ano, tak to je rada, vidíte, tu jsem ani nečekalo, tak až bude pošmourno, ošklivě, jděte na ulici a koukejte se, kdo je bez bot. Možná potkáte Ivetu někde ve městě. Mařinko, prosím tě, jak to je s tebou a s tou chvílí, kdy jsi se orosila?
4: Tak těch chvíl bylo taky moc, ale já jsem si, jak tak kolegové tady vyprávěli, tak jsem si vzpomněla na jednu chvíli. Možná si pamatujete na Janu Forštovou, která dnes žije v Austrálii a ona často chodívala do služby v doprovodu svého syna, který tenkrát byl malý, první, druhá, třetí třída a vždycky si tam s něčím hrál, měl tam nějaké hračky a ona hlásila a vždycky, když nehlásila, tak se věnovala tomu dítku a jednou takhle toho syna vzala sebou do toho studia. Teď nevím, co to bylo za pořad, ale hlásila nějaký vážný pořad a jak jsou ta světla, tak on měl sebou samopal, takový ten dětský a jako ta světla ho vzala ze zadu a tam proběhl muž se samopalem a dělal trr, trr. Za tou Janou. Bylo to taky v docela dobrých dobách. Taky z toho nic nebylo.
0: To je hezký. A divák se pobavil. No a počkej, tak na někoho jiného. Co ty? Stalo se někdy něco konkrétně tobě? Nějaký žbleptík hezký? Máš?
4: No tak to. Já mám jeden takový, který dávám vždycky k lepšímu. Když končilo vysílání, tak jsem chtěla nějak hezky popřát, taky rozloučit se s diváky. Říká jsem, diváci, dnešní vysílání končí. Hezky se na zítřek vyspěte. Přeju vám dobrou noc. No, to je plodná noc. Noc, to je ono, přesně.
0: A jak vidím, ty závěry vám šly, že jo? Škoda, že jako dítě jsem nemohl být dílu televize. To by se člověk dozvěděl mnoho zajímavého. Dámy a pánové, je mi líto, ale ten dnešní tobogán pomalu končí. Na úplný závěr poprosím vás všechny hosty, abyste si připravili opravdu jednu větu. Teď nás poslouchají posluchači, už voní ty sobotní obědy, kuřátka už jsou v troubě, zelíčko už tam je naňahňané, čili jenom přání hezkého oběda, víte, jako hlasatelé. Já opravdu bez vás nevím, co mám dělat. Ještě předtím, než se dočkáte těch posledních vět, tak vás pozvu samozřejmě k poslechu tobogánu i příští týden. To tady bude kolega Petr Jančařík a téma adopce na dálku. Iveta Blanarovičová, Ladislav Smoljak a Jana Šulcová, to budou jeho hosté. Já se budu těšit opět za 14 dní, kdy tady bude Dagmar a Václav Havlovi. Dámy a pánové, jsou připraveni televizní hlasatelé a televizní hlasatelky, aby vám v přímém přenosu popřáli dobrou chuť. Paní Hedo, mohu poprosit?
5: Vážení přátelé, děkujeme vám všichni za pozornost a přeji vám k sobotnímu obědu opravdu velikou a dobrou chuť.
0: Děkujeme, Milena Vostřáková.
3: Naše dopolední vysílání končí, dámy a pánové. Za všechny, kdož se na něm podíleli, vám přeji dobrou chuť.
0: Děkujeme. Alexandra Hemala?
2: Nechte si chutnat.
0: No, řekl jsem jednu větu, no, splnil, pravda. Děkujeme. Mařenko?
4: K sobotnímu obědu bych trošku stlumila rozhlasový přijímač a pozor, ať vám nezaskočí. Dobrou chuť.
0: Děkujeme. Iveta Kováčová?
1: Já se rozloučím písničkou, která asi přijde, takže ono to souvisí. I Maravel, i Marles, Ligianla, Četum Geteovel. A nám se romštinu nepodařilo protlačit do hlasatelských vstupů, tak alespoň tady takhle. A znamenalo to ano, už jdou, už ho nesou, ať je to krocan cokoliv dobrého a ať je vám s tím nebo s ním, s tím uvnitř dobře.
0: My děkujeme za poslední písničku. Dámy a pánové, tobogán končí. A tohle to je velký potlesk za celá ta léta pro všechny televizní hlasatele a hlasatelky. Samozřejmě pro všechny vaše kolegy. Měli jsme a máme vás rádi a věříme v návrat. Mařenko, můžeš sem se mnou? Takhle, pojď na tu forbínu, již na závěr tobogánu. Zamávej. To tvoje mávání. Loučíme se z divadla u hasičů. Mává Marie Redková, zpívají Triny, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenné řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky České

0: Dánské historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
1: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
0: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
2: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tou užší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
2: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších, docela křemenců.
0: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
0: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
2: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
0: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu by to byl problém.
0: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěný právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny, a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Ach, tady to bude padat. Jo. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
2: No, pokud tohle z Rakovnická, no. Tady to je přístupová cesta. No, cesta. Svah směrem na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit ten svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
2: Taky, ale je to pozornější. No.
0: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem pro Bůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
5: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kameny, kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
0: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
2: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
0: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi jeden metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
3: No, pane, jo.
6: Co to dělá?
7: To je síla jako hrom.
6: Je aktivní nebo kladná, záporná?
7: Já bych řekl, že je kladná.
8: Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná.
7: Ale tý kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
6: Jo, zatím největší, co jste tady zažil, jo?
7: Zatím největší, co jsem tady potkal, no.
8: Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie. Ale tohle to je několik energií najednou.
0: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon. Je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
2: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
6: Co to je?
2: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
6: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
2: no, ten...
6: kdyby to stálo.
2: Původně nejspíš stál tam na té základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.
1: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbonu bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
1: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
0: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
7: To jsem tušel.
6: Co to je?
7: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
6: Jak to mám rozumět?
7: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
6: To znamená zlá energie, jo?
7: Negativní energie.
0: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
5: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žily. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
6: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žila stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
5: Přesně tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti starší kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských nebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
0: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
9: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně, až donglob. Chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stažený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
0: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dej mi opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
1: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 km vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
0: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele Žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohli původně tvořit jediný monolit, tedy menhír. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhír mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
1: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
0: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
10: Tohle by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu, a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
0: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
9: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
0: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
11: Mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom článek knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
0: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu, prý zrendlouho, vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
12: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
0: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
1: Představme si, že Kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
0: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Příjemné dobré poledne vám po týdnu přeje Václav Hybš při poslechu Šlágru od srdce na Českém rozhlase Dvojce. Druhá květnová neděle je ve znamení svátku matek. Tak milé matky, matinky, mámy, mamičky, mamušky a mamněnky, dnešní hodinka bude věnovaná vám, našim milým maminkám. Přichází celý zástup mužů a místo kytičky vám zaspívají písničky, které vás jistě v dnešní sváteční den potěší. První zpěvák se vám představí sám a dál ho budou následovat Mirek Donutil, Miloš Kopecký a Petr Haničinec.
1: Milé dámy, jmenuji se Jan Rosák a byla mi ač nespěvákovi svěřena ta čest pozdravit vás písní a slavnou písní. Znáte ji jako duet a proto vám možná v ní bude chybět ten ženský protějšek. Ovšem ten vy si jistě dodáte sami.

Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil. Ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí.

dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu a nebudu ani za nic.

A další písničku Kytičku přinášejí v den svátku matek Jiří Suchý, Lešek Semelka, Karel Hála a Marek Eben s Martinem Dejdarem.

ve slovníku na tisíce výrazů. Když říct ti smím své vyznání, znám plno krásných

Když jsem vybíral písničky pro dnešní pořad, byl jsem sám překvapený tím, kolik písní o lásce nebo o mamince jsem natočil a s kolika zpěváky a herci jsem spolupracoval. Byla to práce radostná a moc rád na ní vzpomínám. No posuďte sami. Josef Zíma, Boris Rezner, Pavel Zedníček, Josef Dvořák, Jan Ježek a nebo Joška Černý.

madam, ač věřte, chtěl bych hned, na to vám přísahám, madam, váš lívat rudý red. Vždyť vás mám tolikrát, madam, vy můj jste celý svět. Zas hvězdy budou plát pro vás, zas bude se mi zdát o vás, že místo ručky vám, madam, přece jen líbám.

A v následujících minutách vás Karel Gott přesvědčí o tom, že jde s láskou právě k vám. To, že má rád všechny holky, hravě dokáže Valda Matuška. Jak mohou být rána zlá, potvrdí Jirka Korn,

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

Milé maminky, snad jsme vám udělali radost a užili jste si dnešní hodinku, která se zvolna blíží ke konci. Užijte si zbytek sváteční neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu Šlágru od srdce, samozřejmě na Českém rozhlasu Dvojce, zase za týden. Za všechny se dnes rozloučí Milan Chladil písní té, kterou mám rád. A poté můj orchestr se skladbami Ženy ach ženy a Nikdo v celém světě. Mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Dnes je naším společným hostem žena, která miluje americké filmy 30. a 40. let a kinematografie vůbec představuje důležitý prvek a moment v jejím životě. Filmy nejen sleduje, ale také opatřuje titulky a dokonce je kdysi tlumočila přímo do sálu či do sluchátek. Její nezaměnitelnou dikci znají účastníci odborných kongresů, konferencí nebo ji slýcháme během televizních přenosů z kulturních akcí. Simultánní tlumočení, které je pro většinu z nás záležitostí vrcholně náročnou a hlavně stěží pochopitelnou, charakterizuje jako dovednost, které se lze naučit, přičemž podstatnou roli při ní prý hraje absence strachu. No, chtěla bych mít takový nadhled a doufám, že se mi ho kousek podaří zachytit při povídání s dámou, která se věnuje také překladům knih či divadelních her, paní Danou Hábovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vás, paní Hábová, lidé rozhodně poznávají, mnohdy nejenom podle toho hlasu a projevu, ale i podle vizáže. Je vám popularita, kterou do jisté míry skutečně zakoušíte, na obtíž, nebo je vám svým způsobem příjemná?
2: No tak je mi to takové trošku žinantní, abych pravdu řekla, když mě někdo osloví, ale většinou jsou to lidé, kteří to se mnou myslí dobře a třeba mě pochválí nebo řeknou něco pěkného, tak já se přitom pířím, když to není úplně vidět jako vnitřně.
1: Jak jste prožívala svůj první kontakt s cizím jazykem? Předpokládám, že vzhledem k době to byla ruština. Bylo to pro vás opojné dobrodružství uvědomit si, že můžete mluvit i něčím jiným, než je nám daná mateřština?
2: No, myslím, že ta ruština nebyla zrovna tak opojná, ale pak následovala francouzština a ta byla trochu doprovázena i pláčem, protože naši třídu roztrhli a tak jsme byli odtrženi od kamarádů, ale já jsem se pak víc zamilovala až do angličtiny. Ale pak jsem poslouchala ten úvod, který jste mě neprozradila, že tam řekla o té absenci strachu, tak jsem si vzpomněla, že pan doktor Honzák říká, že lidé, kteří právě necítí strach, tak jsou psychopati, ale myslím, že to se mnou není tak zlé.
1: A tak vy určitě cítíte strach, jenom ne při tom tlumočení?
2: Ano, jindy třeba ve výškách nebo tak. Při tlumočení ne, protože tam nejde o život, ale kdybych spadla z rozhledny, tak by to bylo horší.
1: Byli vaši rodiče jazykově nadaní?
2: Byli vlastně, uměli každý několik jazyků. Ale ne, že by je do mě nějak kládovali.
1: A za jakou prací odjel váš tatínek do Indie?
2: Tatínek byl diplomat. Já jsem tam byla jenom kratší dobu, protože jsem chodila do školy tak, abych neměla tak dlouhou absenci, tak jsem se to musela sama učit a trošku jsem se předtím i učila anglicky z učebnice pro samouky, která byla velmi legrační a lituju, že jsem si ji neschovala, to by byla hezká památka.
1: Co na ní bylo tak zábavné?
2: To byla taková socialistická učebnice, takže tam byly takové lekce jako návštěva JZD a podobně, taková ta hodně užitečná slovíčka.
1: Když jste pak přijela do Indie, tak jak jste byla spokojená se svou schopností dorozumět se s místními?
2: Vlastně ani si nepamatuju, jestli jsem moc uplatnila angličtinu, ale tehdy jsem byla zamilovaná do Beatles, nebo to pořád trvá. Poslouchala jsem je, ale vůbec nějakým jazykovým poznáním, no, že bych se překládala, to ne. Pak jsem začala studovat jazyky. Dělali jsme tu francouzštinu, až už jsem z ní byla taková znamená a protože mě rodiče nabádali, abych šla na jazyky, že ty se vždycky hodí, tak jsem musela k francouzštině si přidat angličtinu a pustila jsem se do ní a určitě to bylo velmi komické na přijímacích zkouškách, ale pak ten zájem se teprve probudil.
1: K čemu dál vás rodiče nabádali, kromě toho, že vás tak hezky nasměrovali k vaší životní kariéře, která se tady rozvinula opravdu obdivuhodně?
2: Třeba maminka ke zdravé stravě, dejme tomu. No, já mám takovou vzpomínku z dětství, že jsem jedla chleba se žervé a na tom byla třeba řetkvička nakrájena.

0: banán nebo rajče. A to mi docela zůstalo, takové ty návyky z dětství. A tak tenkrát ještě nebyly ty různé produkty z rychlého občerstvení a tak dále.
1: A co tatínek? Ten vás vedl k čemu?
0: Já myslím, že rodiče byli takový tolerantní a hodní a já patřím k těm lidem, kteří měli hezké dětství, takže když občas jako poslouchám, jak lidé mluví o svých rodičích, nebo jako mají hrozné zážitky, tak mi to přijde velmi smutné až strašné.
1: Kulisami toho vašeho dětství byla Praha, Petrské náměstí, kde žijete vlastně po celý svůj život. Byly i třeba nějaké výlety do dalších pražských zákoutí, která si s tím časem malin nezralých spojujete?
0: Že jsme chodili třeba do Stromovky a nebo také do Národního muzea na velrybu. A já jsem měla velrybu ve velké lásce. A už se nemůžu dočkat, až bude zase vystavena, že na ní půjdu a vezmu třeba vnoučky. Ale nevím, jestli ji budou tak obdivovat jako já, protože v mých vzpomínkách je hodně velká. Možná už mi teď přijde menší.
1: Už v úvodu jsem říkala, že máte vřelý vztah k filmům. Kdy jste začala chodit do kina? Tak nějak systematicky, často?
0: Jak jsme bydleli v té Petrské čtvrti, tak v Klimenské ulici bylo kino. Už tam není, bohužel. Bylo tam kino Klub. Kino mladých se, myslím, jednu dobu jmenovalo. Teď už tam mají Famáci ateliéry. I oni tam chodili do kina, měli tam své projekce. Takže docela malá, no já se pamatuju hlavně na Princeznu se zlatou hvězdou na čele, to je takový hit, takže neodolám, když ji dávají na Vánoce, tak se aspoň na kousek podívám a pak Cesta do pravěku mě hodně poznamenala.
1: A co se týká filmů Zahraniční provenience, tak které vás uhranuly?
0: Tak ty mě určitě neuhranuly v dětství, to jsme ani neměli nějakého Toma a Jerryho nebo podobně. To až potom, když jsem byla větší, tak jsem zase chodila do toho kina mladých, posléze Klub na různé evropské filmy, na Bergmana, Felliniho a tak dále.
1: No já se na ty zahraniční filmy ptám, protože mě zajímá, kdy nastal ten moment, kdy jste si řekla, tyhle titulky, to je záležitost, která by mě třeba zajímala. Pořizování, zprostředkování té srozumitelnosti lidem, kteří nemají takové štěstí jak já a nejsou natolik jazykově vybaveni. Kdy to nastalo?
0: Tak to přání se mě zmocnilo právě tady v tom kině v Klimenské a možná i na balkoně, abych to trochu zdramatizovala, tam se lidi koukalo na titulky. Ale já nemyslím, mě to napadlo v době, kdy už jsem studovala jazyky, nebo možná ještě předtím, nebo spíš, když jsem studovala. A pak jsem se k tomu dostala přes tlumočení filmu.
1: O tom si určitě ještě budeme povídat. Ještě nám prozraďte před písničkou. Bylo hodně těžké dostat se na vysokou školu. Musela jste šlápnout do pedálu, třeba si sehnat i nějaké doučování. Nevím, jestli je myslitelný rodilý mluvčí v tehdejším Československu.
0: Rodilý mluvčí ne, to jsme pak měli paní Šibestákovou. A když už jsem nastoupila, nějaké doučování jsem měla, ale nemám na to žádné velké vzpomínky, ani veselé příhody a tak hodně jsem se učila sama, možná pořád z té učebnice pro samouky a nějak jsem to zkusila. No, tak oni se trošku nasmáli na těch přijímačkách, ale řekli si, že mi dají šanci.
1: A čím jste je pobavila?
0: No já si myslím, že jsem toho moc neuměla, teď jako výslovnost, to jsme se neměli ani kde naučit, tak já jsem třeba měla tam číst nějaký text a tak jsem říkala hotel, jako hotel. No a pan profesor Frelich, ten se smál. Asi říkal, že jsem takový komik.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Dana Hábová je na návštěvě ve studiu pořadu Stříbrný vítr. Využila jste svých jazykových znalostí už jako studentka k nějaké třeba atraktivní, zajímavé brigádě?
3: V 70. letech v době normalizace takové atraktivní situace, myslím, ani nenastávaly. Ale já se pamatuju, že jsem taky dělala někde hostesku na nějakém veletrhu a to tedy opravdu nebylo vůbec atraktivní, natož zajímavé. Jsem tam někde postávala a ještě jsem působila na Karlštejně, ale to bylo ve francouzštině. To bylo roku 68 a bylo to v létě a potom zkrátka přijeli tanky, tak jsme opustili Karlštejn. Bylo docela dramatické. Nebylo to v průběhu prohlídky, přijeli v noci. Jste mi připomněla mou brigádu.
2: Když jste potom ukončila školu, tak na výsostné překladatelské nebo tlumočnické úkoly jste si asi musela nějakou dobu počkat. Jak jste se postupně dostávala k těm zajímavým a prestižním a prestižnějším zakázkám? Čím jste vlastně začínala?
3: No, měla jsem štěstí, že jsem se docela brzy dostala k filmům, protože i v 70. letech sem chodily zajímavé filmy, které se tehdy točily na západě, ale bohužel nebyly pro prosté spoluobčany, ale buď se hrály v ústřední půjčovně filmů, kde se rozhodovalo, jestli ty, které jsou nezávadné, půjdou do distribuce a potom se ty filmy ještě hrály třeba právě pro studenty FAMU, aby tedy měli přehled, co se děje ve světě a pro Barrandov a podobně. A k tomu jsem se dostala úplně náhodou, že mi volali z nějaké agentury, že tam a tam potřebují přetlumočit film.
2: Teď padlo to slovo náhoda. Zažila jste na své profesní cestě i nějaké opravdu výrazné a šťastné náhody? Mám na mysli něco podobného, jako třeba dirigenti nebo zpěváci vzpomínají na osudový záskok, který je vystřelil do první interpretační ligy. Bylo něco takového?
3: No tak možná mě náhoda vystřelila nebo sestřelila do nějaké temné projekce. Zkrátka jsem dostala tu nabídku. Šla jsem tam a pak oni řekli, tak za týden zase máme nějaké filmy a podobně asi i v té ústřední půjčovně filmu. A pak jsem filmy začala tlumočit, protože myslím, že bylo jenom několik tlumočníků. Paní Vostřezová, vím, že hodně tlumočila, na to ráda vzpomínám. Tak to by se dalo říct, že to byla hodně šťastná náhoda, protože v těch 70. letech já jsem se tím prakticky živila, že jsem chodila, něco se promítalo dopoledne, potom večer, takže byly někdy třeba 3 filmy denně.
2: To zní sice snově a báječně, ale taky jste musela mít pěkně přeplněnou hlavu různými slovíčky výjevy z plátna.
3: Vždycky, když jsem viděla film poprvé, tak jsem ve tmě seděla obklopená papírem. Píry, taková moje vášeň. A vždycky, když tam bylo nějaké slovíčko, co jsem neznala, tak jsem si ho zapsala, pak jsem si to doma našla a potom při té příští projekci už jsem to uměla, nebo jsem si to sama vylepšovala, dokonalovala jsem se v svém projevu.
2: Jak když jsem si o vás lecos snažila přečíst, třeba i na internetu, tak na mě vyskočil jeden slovenský článek. Jehož nadpis zněl: Keď sa zjavil votrelec, jačala som do mikrofónu. Další úryvek už byl potom v placené sekci, takže detaily úplně neznám, ale dá se z toho vydedukovat, že to občas bývalo v tom kině pravděpodobně docela dramatické. Naznačuje to, že některé synopse jste asi vůbec neměla k dispozici. Vy jste opravdu tlumočila některé filmy z jedné vody na čisto?
3: Ano, vlastně skoro všechny ty dialogovky byly málo kdy. Někdy právě v té střední půjčovně filmu. Tud jsme si ani nemohli nikde vyhledat, jako vygooglat, ani nebyli počítače. Takže ten vetřelec, no, všichni se teda lekli a jak jsem měla ten mikrofon, tak jsem ještě to zhoršila, že jsem udělala jako strašnou ránu.
2: Já jenom nechápu tu vaši absenci strachu nebo trémy, teď myslím profesní, protože jít na projekci, neznat obsah filmu a tlumočit ho, nevědět, jak ti herci budou hovořit, jestli to pro mě bude opravdu bezvýhradně srozumitelné. Vy máte strašně dobré nervy.
3: No teď už bych to dělat nechtěla a tenkrát se ve filmech mluvilo srozumitelně, že se hodně dbalo na to, jak se natočí zvuk, aby bylo všem rozumět. Myslím si, že to tak bylo. No tak nějak to šlo, taky tam právě byly ty problémy, že třeba někdy ta první projekce, teď jsem ani nevěděla, jak se kdo bude jmenovat. No teď zpětně úplně mě to děsí.
2: Mě taky, s vámi. Vy jste naznačila, že k některým filmům jste se vracela opakovaně, tam už jste si ta poznamenaná slovíčka mohla pěkně vychutnávat a vlastně jste vždycky při tom tlumočení do sluchátek nebo do sálu byla do jisté míry spoluinterpretem. Zkoušela jste si pak při těch nových a dalších projekcích téhož filmu nějaké nové, účinnější výrazivo?
3: Ano, ano. A jak jste správně řekla, do sálu, tak ti, kdo nevědí, co to znamená, tak ten tlumočník hovořil vlastně přes film. Dneska, kdyby se to odehrálo, tak by diváci toho tlumočníka zamordovali, to by jako nesnesli. Takže byl z části slyšet originál a nad tím se linul tlumočníkův hlas. A ano, u těch filmů, které jsem viděla víckrát, tak jsem si třeba něco zkusila jinak. A to bylo ohromně zajímavé, třeba pak jsem i tlumočila filmy Woodyho Allena nebo komedie a tam, když jsem něco změnila, tak jsem pozorovala, jak na to lidé reagují. Některé publikum je třeba takové jako mrtvé, že se něčemu nesměje a někde stačilo i přidat pár slov nebo něco trošku přehodit a už to mělo úplně jiný účinek, tak to mě velice zajímalo. To jsem potom i použila, když jsem později dělala těm filmům titulky, tak jsem už věděla, která je ta správná verze. Jsem si takhle vyzkoušela jako nějaký stand-up komik, jako sedící komik, který tlumočí film.
2: To byly, nechci říkat dřevní doby, ale dejme tomu časy odváté. Jak moc se proměnil váš profesní život po roce 89? A potom samozřejmě s příchodem a rozmachem internetu, to je asi ve vaší branži obrovská kapitola, jako v mnoha jiných.
3: Určitě se život tlumočnický změnil docela prudce, protože se objevila nová témata, nové akce. Tak já jsem předtím tlumočila filmy, jak občas byly nějaké mírové mládežnické konference a najednou tady bylo všechno možné. Nejdřív byly manažerské kurzy, pak i takové větší konference, potom konečně teda ta medicína, kterou jsem si přála dělat, tak jsem se k ní nějak dostala. A teď se mě určitě zeptáte, co bylo teda první z té medicíny, to vůbec nevím.
2: A víte, že nezeptám.
3: Nezeptáte, no, ale já třeba vím, jak jsem přišla k ortodontistům, to je jako z Woodyho Allena.
2: A jak jste k ním přišla?
3: Takže nejprve byl kongres ortodontistů v Praze, v kongresovém centru Paláci kultury a tam nás objednala agentura, jsme tlumočili do češtiny a dokonce to bylo ve velkém sále, tam jsou kabiny na takové chodbičce, kam nikdo netrefí, těžko i tlumočníci. Ta budova je postavená tak, aby tam lidé zažívali adrenalinové dobrodružství, jako teď se to třeba platí, že někam jdete a zavřou vás do hladomorny, tak tam to je úplně to samé. A tam jsme se nastudovali, jak se řekne stolička a řezák. Tak nějak jsme se snažili připravit. Že to ortodoncie, to je úplně ale něco jiného, to je opravdu jako těžký obor. Teď ty zahraniční řečníci to tam jako všechno prezentovali a promítali a všechny ty druhé aparátu a tak jsme na to koukali. No, dělali jsme, co jsme mohli a pak za námi přišla paní a řekla, že se bude pořádat kongres ortodontistů ve Znojmě a že bychom tam mohli tlumočit, tak jsme docela nad tím žasli. A pak už jsme se na to trochu připravili a poznali jsme ty opravdové ortodontisty zblízka. Musím říct, už to docela umíme.
2: Vy, když jste uváděla tuhle vzpomínku, tak jste řekla, že byla poněkud Elenovská. A já jsem se vás na Woodyho Allena opravdu chtěla zeptat až poté, co to jméno padne od vás.
3: No, on má jako povídku dentisté, to zrovna překládal Michal Čentovský. Tak si myslím, jako jak paní Hába potkala ortodontisty, tak to je taky skoro na povídku nebo titul.
2: Tak já k tomu Woodymu Allenovi jenom jednu nebo dvě otázečky. Čím je vám ten newyorský autor tak nezaměnitelný ve svém stylu? Čím je vám sympatický?
3: Svým humorem, pochopitelně. A docela se mi líbí, jak je takový zasmušilý a přitom je výborný komik. A dlouho jsme oba psali na psacím stroji, mi se ještě píše.
2: A přistihnete se někdy, že ve svém životě, ve svých úvahách, že reagujete tak trochu Elenovsky, že jste od něho lecos přijala náhled na svět, styl humoru, glosování?
3: No, řekla bych, že ano. Nebo si vzpomenu najednou na něco z jeho filmu nebo něco podobného, použiju třeba ne úplně doslova. Jsem překládala takovou knihu rozhovorů s ním, kde, myslím, že to bylo v té knize, kde mluví o tom, jak jsme ve svém humoru, tom osobním, ovlivněni tím, jaké jiné humoristy jsme četli nebo jaké filmy jsme viděli, tak s tím souhlasím naprosto. Tak pro mě to nejenom bude, ale jen třeba skupina Monty Python a klasičtí američtí humoristé.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je tlumočnice a překladatelka, dokonale znalá angličtiny a také francouzštiny, paní Dana Hábová. Váš manžel je filmový historik. Má vaše seznámení nějaké filmové pozadí?
1: No jedině, jak jinak právě. Jsme se seznámili ve filmovém archivu, kde dosud pracuje a pracoval před těmi mnoha desítkami let a tam jsem taky chodila tlumočit. No,
0: tak máte nějaký osvědčený filmový titul, o kterém víte, že když si ho večer pustíte, tak budete mít pěkné společné chvíle a oba budete potěšení?
1: No ale my jsme takový nemoderní, že si nepouštíme něco v počítači. Já vždycky spoléhám na to, co tedy mi předloží třeba ČT2 nebo Art a mezi tím spíš chodím do divadla.
0: A chodíte spolu do kina?
1: No to ne, tak v kinech dávají spíš ty novější filmy. Tak on má nějaké projekce ještě ve filmovém archivu a já chodím do kina, přiznám se, hodně málo, ale někdy si něco najdu a buď lituju nebo nelituju, tak třeba nelituju filmu Parazit, který jsem viděla ještě předtím, než se stal tak slavným.
0: No ten je dost dobrý. Váš syn je divadelní režisér, vy už jste se vyznala z toho, že chodíte do divadla. Chodila jste ráda i mezi jeho spolupracovníky, dříve třeba spolužáky, když studoval na DAMU. Zajímalo vás, jak se k divadlu staví mladá generace?
1: Ano, to jsem chodila, tak on vystudoval tu katedru alternativního divadla, takzvaná alterna, tak samozřejmě jsem chodila i na jeho kamarády, nebo se snažím jít. Všechno úplně nestíhám, takže někdy mám výčitky, ale dělám pro to, co můžu.
0: A jsou dobří ti mladí?
1: Mám je ráda, no a i když se něco nepovede, tak já to neberu tak tragicky, protože mají elán a mám hodně ráda politické angažované divadlo. A u syna já někdy pouštím titulky k jeho inscenaci Sečuan ve Venuši ve Švehlovce, kde tu a tam se dělá takzvané English friendly představení, to znamená, že se ví, že tam přijdou cizinci nebo se cíleně pozvou a existují k tomu anglické titulky a to já pouštím. A tam tedy, no tak nevím, jak by to bylo s tou absencí strachu, tam já se vždycky chvěju hrůzou, jestli holky, tam jsou 4 herečky a jeden herec, a oni tam mají hodně dlouhé a těžké monology. Ten Sečuan, to je podle Brechta dobrý člověk ze Sečuanu. A někdy tam něco zkazí, ale tím je nepomlouvám. Prostě se to stane, že se to hraje jenom čas od času a já klikám ty titulky, abyste si představili zodpovědnou práci klikařů na nějakých festivalech. Já mám před sebou počítač a tam je ten titulek, ale když to neřeknou a skočí třeba o 10 titulků dál, tak musím se tam nějak jako k tomu dostat, takže hrozný nervák. Ale ani tady nejde o život, takže není to zase tak dramatické.
0: Čerpáte ze synových postřehů režiséra a z toho dění, které díky němu poznáváte, i při vlastních překladech divadelních her?
1: Já myslím, že z něj nečerpám. Jemu už je 33, tak někdy se ho ptám třeba na nějaký výraz, jaký by použili mladí lidé, ale už pomalu přestává být tím mladým člověkem. Ale někdy sám za mnou přijde a řekne mi nějaké slovo. Řekne, matko, zajímá tě tohleto slovo. A tak si ho někdy zapíšu, někdy ani ne. Já samozřejmě při překladu divadelní hry jsem ráda, když můžu jít na tu první čtenou, tak to je pro mě velmi zajímavé a podnětné a jsem vstřícná i změnám nebo pojetí režiséra, dramaturga nebo i herci mají co říct, tak z poslední doby si mohu uvést divadlo Ungel, kde se teď hrají housle, tam i pan ředitel tam hraje a ještě je tam Jiří Langmajer a Pavel Liška a to jsme měli dokonce 2 taková setkání, režíruje to pan režisér Smoček, se kterým už se znám z minulosti a to bylo opravdu úžasné, jak jsme to celé pročetli, probrali. Zkrátka vycházím vstříc hercům nebo hlavně tomu režisérskému pojetí.
0: A vy sama jste někdy divadlo hrála?
1: No, hrála, to by tedy byl moc silný výraz, ale syn několik let pořádal vždycky na velikonoční pondělí takové představení Pašie, to bylo takové alternativní, kde tam hrál Ježíše, já jsem tam vystoupila jednak jako tlumočnice, to už je takový můj osud, že občas teda jsem najatá, abych ne skutečně tlumočila, ale jak jsem tam překládala píseň od Beatles, Hey Jude, ale ten text byl trošku jiný, ten jako předělaný. A pak jsem tam ještě vystoupila jako Ježíšova matka, pochopitelně, že?
0: No ale pochopitelně, když se na vás dívám.
1: To byla krátká scénka.
0: O synovi jsme už leco zprozradili. Vaše dcera vystudovala češtinu a výtvarku, dnes s manželem farmaří. Čeho jste od ní pochytila víc, protože je jistě krásné, když se s našimi dětmi umíme vzájemně obohatit, tedy víc postřehů k naší mateřštině anebo více k péči o zahrádku a zvířectvo?
1: No, ona už teď tak úplně nefarmaří, jednu dobu ano, ale s manželem jsme byli ti první farmáři. Děti k tomu nějak netíhly, ale když byly úplně malinké, tak jsme si říkali, že by měli jíst něco zdravého a být na vzduchu, a tak jsme na zahradě za Prahou pořídili slepice, ty byly první, a králíky. A pamatuju, jak jsme si jednu dobu mysleli, že by králíci měli takový malinký výběh, že by se tam jako vesele skákali jako velikonoční králíčci a tam chroustali trávu a byli by takový hodní a pak by se vždycky někam zalezli. Ale králíci přeskákali veškeré bariéry, tak to nešlo, tak jsou zkrátka králíkárně, ale myslím, že se dobře stravují a slepice ty mohou chodit i venku. Na ty jsme teda hodní.
0: Kolik máte těch zvířat?
1: Slepic je teď asi 7 a ještě 2 kachny běžci, ti indičtí, že jsme tam pořídili, aby požírali slimáky, a podařilo se nám je pořídit právě to léto, jak už nastalo sucho, které od té doby trvá, takže ani ty slimáci tam nejsou. A tak jsou takové 2 roztomilé kachny, které by se uplatnili v loutkovém divadle, ty běžci jsou taky legrační.
0: Dáváte některým kouskům i jména?
1: Ne, tak to jsme nikdy neučinili. Víte, jak to dopadne s králíky nakonec.
0: Já jsem se někde dočetla, že jste se také zhlédla v takzvaném guerrilla gardeningu.
1: No, to už ale teď neprovozuju. Už jsme měli psa, tak jsem chodila tady s tou naší Woody retrievřice do takového trošku zaplimeného parčíku tam u nás. Tam jeden pan učitel vysázel i pár stromů, to je tedy ten hrdina. Měl to určitě schválené, to jako být takový ten gerila, partizánský zahradník, a vysadit si někde lípu, to asi jen tak nejde. A tak jsem tam tu a tam zasadila nějaké cibulky nebo semínka. To už teď nedělám, ale vážím si lidí, kteří tohle dělají nebo někde něco zvelebují.
0: Zkrátka z dobrého pocitu a občanské angažovanosti.
1: To je správné. Tak,
0: tak vraťme se k vaší dceři. Co jsou vaše stěžejní témata? Asi vnoučata. A co ta čeština, na tu někdy dojde?
1: Vnoučata jsou důležitá. Dcera teď je s dětmi, tak se nevěnuje češtině, občas píše články o ilustrátorech dětských knih, to bylo i její téma na škole. A s tou češtinou, no, tak ráda sleduji, jak ty malé děti pracují s jazykem, a vždycky si říkám, že bychom si to měli zapisovat, ale znáte to asi, jak to je, možná zapisujete.
0: Výroky svých dětí rozhodně ano.
1: Tak to je správné, no.
0: Ty jsou totiž nevratné.
1: No, teď jsem si říkala, musím zaznamenat, jak vnouček Toník, tomu je 4,5, ten jako mluví už od malička hodně a měl i rád cizí slova. Říká, že něco bude katastrofa. A teď ze slova masopust udělal maskopust, protože ví, že se chodí maska. A zase mi líbilo, jako má to logiku.
0: To vůbec není špatné.
1: Maskopust.
0: A které knihy vidíte ráda v rukou svých vnoučat?
1: No, těch je hromada, a teď pro mě Petra Sýsa, a to nespíš pro větší, dcera objevila autora, ilustrátora, který žije v Anglii, a je to Petr Horáček. To jsou krásné knížky, takže rodičům doporučuji Petra Horáčka.
0: Jste tak liberální rodič a prarodič, jak se mi jevíte?
1: Liberální? No, já nevím, já jsem byla i přísná na děti, myslím, že jsem je všelijak strašila. Třeba, že v parku nemají nic sbírat, třeba by tam byla nějaká injekční stříkačka, tak jsem je strašila strašně.
0: Na čem vám hodně záleželo třeba v otázkách jejich vzdělávání? Člověk by předpokládal, že jste dbala na to, aby byli jazykově vybaveni?
1: No představte si, že ani ne. Pokud šlo o školu, tak obě děti se docela učily sami od sebe a šlo jim to, že se nepamatuju, že bych je nějak kontrolovala, tak já jsem hleděla na to, aby se najedli. Třeba teď radím rodičům už takových těch větších dětí, protože vím, že přijímačky na jakoukoliv školu jsou takové rodinné drama. Tak si myslím, že je praktické, když děti předtím, než jdou na gymnázium, tak si tam zajdou a tam se pořádají často, nebo možná všude dokonce, nevím, přípravné kurzy a to se tedy osvědčilo. Vím, že syn se na takový kurz vypravil, nešel na gymnázium a prospělo mu to. A vlastně pochopil jako i tu zodpovědnost, že je to na něm, že když se bude učit, tak se tam dostane. A potom, když se rozhodl jít na DAMU, tak to bylo jeho rozhodnutí a se taky připravil sám. Nebo na co jsem vlastně ještě dbala před těmi přijímačkami, jsem jim říkala, že tedy určitě musí mít všeobecný rozhled. Tak jsme chodili hodně do divadla nebo na výstavu a podobně.
0: A taky možná na tu dobrou stravu, ne?
1: Strava taky probíhá neustále, ty řetkvičky a podobně.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Naším hostem je nadále paní Dana Hábová. I lecjaký vynikající tlumočník připustí, že má před kabinkou velký respekt. Vy tedy o simultánním tlumočení hovoříte poměrně s lehkostí, říkáte, že se jednoduše dá naučit, ale jak? Jaké jsou ty techniky, jaké jsou ty postupy? Dá se to nějak trošičku přiblížit?
3: Já nemám žádné pedagogické sklony, ale tuhle jsme zrovna debatovali s kolegyní, jsme byli na nějaké akci a kolegyně správně říkala, že si to každý může doma zkusit, s tím já souhlasím, že si může třeba pustit rádio a ne to hned tlumočit, to by asi bylo deprimující, ale jenom to opakovat a zjistí, že i to je docela těžké.
2: To mě napadlo.
3: Když někdo mluví hodně rychle, takhle.
2: Že takhle si tu cestu v jemu musíme nějak pootevřít a zprůchodnit. Pak tam bude hrát obrovskou roli jistě koncentrace. Máte nějaké osvědčené metody, jak ji posilovat, nebo vám i v tomto ohledu bylo z hůry dáno?
3: Ano, ta koncentrace tam je, proto při tom konferenčním tlumočení se střídáme po 15-20 minutách. Můžete to vydržet delší dobu v nějakých výjimečných situacích, ale pozorujete potom na sobě už tu únavu a právě nějak to soustředění, že se vytrácí a pak zase chvíli volno, nebo teda sledovat to, co říká řečník a případně pomoci kolegovi mu napsat nějaké číslo nebo nějaký výraz.
2: Když usedáte k tomu mikrofonu, berete si sluchátka, tak je fajn mít po boku toho kolegu, to je vlastně nezbytnost. A co tam máte dál ráda kolem sebe?
3: A také kolegu, který vám nějak vyhovuje, to jako myslím je docela důležité. No. Pak je tam voda, neperlivá, to je takový zlozvyk, když na různých akcích, že do čbánku s vodou házejí citrony. Tak se vždycky říkám, že to chci bez citronu a někdy se setkám s takovým až opovržlivým přístupem, prostě nemáchat ty citrony, které určitě nejsou bio ve vodě a nepít to. A ještě taky je ta kyselá voda, když byste jí pila celý, tak vám to ničí sklovinu. Pak tam máme papíry na poznámky, nebo třeba to bude takové dětinské, jsem jednou měla nějakou fotku s ledními medvědy, tak jsem si ji vzala sebou na nějakou hodně otravnou. Tak jsem si říkala, jak se občas budu dívat tady na ty medvědy. No, ale to jako nedělám, takže bych měla doma archiv fotografií a teď na tuhle konferenci medvědy, tady nějakou kytičku, nebo tak to ne. Bude ho Elena, že jsem třeba vystavila.
2: Ještě k té koncentraci, vy jste mi před naším povídáním prozradila, že se věnujete mimo jiné i tajči. Pomáhá vám k té koncentraci?
3: Možná ano, ale rozhodně vím, co to znamená, když se člověk nesoustředí při tajči, při tom cvičení. Tam mě nám to samozřejmě ti instruktoři zdůrazňují, hodně se tam i při tom mluví o tom, jak prožívat svoje tělo, jak se soustředit. A protože se cvičí sestava, tak já ji dodnes neumím, že bych si ji jako sama zacvičila, bo teď tady vyskočila, teď mám tady 20 minut cvičila v jednom kuse, tak to ne, protože tam je výhoda, že vždycky jsou tam takoví ti, kteří ji umí celou, tak je můžete napodobovat a když někdo něco pokazí, tak je to takové tolerantní prostředí, že se mu ostatní neposmívají. A tam jsem zjistila, že když při té sestavě se zamyslím nad tím, co bude k večeři zítra nebo cokoliv, tak okamžitě mě to z té sestavy vyhodí. A to tež by to bylo při tlumočení, začala myslet na něco jiného.
2: Už jste se vyznala ze svého obdivu k medicíně, ze své lásky k těmto tématům při tlumočení. Bylo mezi tématy odborných konferencí i takové, nad kterým dodnes žasnete ve smyslu, že si říkáte, holka, tak to se s tím teda porvala, to bylo velké sousto.
3: Ta velká sousta se vyskytují skoro pořád. Pak se ty obory vyvíjejí, tak vždycky se člověk musí připravit. Kdysi v minulosti jsme s kolegou tlumočili o žáru v zdorných hmotách, ale jako kolegové, kdyby mě teď poslouchali, tak jistě by každý mohl jmenovat nějaké velmi odtažité obory, tak všechno se to naučíme a neznamená to, že bychom tomu opravdu rozuměli.
2: Jak dřete nová slovíčka, to by lidi strašně potěšilo slyšet, že i Dana Hábová se musí pořád učit. Lístečky, nebo jaký máte systém?
3: No, mám takové ty své příšerné papírky na ty obory, které se opakují. Docela pomáhá, že si to pak přečtu. A my se hodně učíme z těch prezentací, když je třeba nějaká akce umělé inteligenci, tak žádáme ty prezentace, pak si je přečteme a slovíčka si z toho vypíšeme, nebo nějaká farmaceutická akce, tam jsou strašně dlouhé názvy těch léků, ne tedy ty názvy, co jsou pak na krabičce v lékárně, ale jak to mají pojmenované ty molekuly, tak ty si napíšu, někdy si jako rozdělím na slabiky, napíšu je velkým písmem, dám si je před sebou, až se to rozdělí na ty slabiky, tak to strašidelné slovo, které má třeba 20 písmenek, je najednou jednodušší. A některá slovíčka se naučím a některá mám třeba před sebou, mám názvy nějakých institucí nebo zkratky, protože to se nám všechno do hlavy nevejde a hlavně v 5 odpoledne je konec a možná už se s tím nikdy nesetkáte. Takže není třeba všechno umět naspaměť, ale hodně těch výrazů je lepší se naučit aspoň pro tu akci, protože pak kromě těch prezentací ještě je debata, otázky, odpovědi a tam už jako se nejede v tom pořadí, jak si to napíšete.
2: Vy se také věnujete překladům, což jsme už z části zmínili, překládáte i různá literární a dramatická díla. Co z těch překladů je pro vás nejvíc tvůrčí?
3: Titulky už ani nedělám. Jednou za rok přijde film Woodyho Allena, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží. Já mám teď nejradši ty hry. Tam právě se mi líbí, že to je týmová práce. Že se potom sejdeme a ještě se lecos upraví a pak člověk vidí výsledek a vidí to z diváky a když je v tom nějaký humor, tak mě potěší, že se lidi zasmějí, přestože netuší, že třeba v originále to bylo jako trochu jinak, že jsem musela něco vymyslet. Tak to je pěkné.
2: Vy mi připadáte takový člověk, který je neobyčejně tvůrčí a radostný a kreativní a který se určitě nevyhýbá překladatelským hříčkám, respektive nepřistupuje k ním s nějakým pocitem, že by se zdráhal nebo že by se jich bál. Který rébus vás jako opravdu hodně zaměstnával?
3: No, když jsem překládala Woodyho Allena ty povídky, tak nejprve jsem si myslela, že nebudu překládat všechny. První výbor dělal Michal Žantovský a já jsem pak měla dělat druhý výbor a potom v Americe chtěli všechny ty ostatní, tak jsem se musela pustit i do těch těžkých. Ale asi úplně nejtěžší byly filmy bratří Marxů. Z těch jsem si schovávala potom nějaké ty výpisky. A u toho filmu ještě to byly nejenom hříčky slovní, ale ještě byly často doprovázeny obrazem. To bylo ještě těžší. Ale musím říct, že je strašně těžké vysvětlovat, jak na to člověk přišel. To je jako rozebírat nějaký vtip. Z těch bratří Marxů, kde byla hříčka se slovem Trinidad a to, že to bylo Trinidad, tedy v angličtině, po telefonu dejte mi Trinidad a někdo na to reaguje hello dad, jako tati. No a co s tím, tak abych ilustrovala ten svůj postup, tak jsem tam chtěla zachovat nějaké to město a že jsem si vzala atlas, ten rejstřík a teď jsem tam tak jako koukala na ta různá města. Potom se mi rozsvítilo a dala jsem tam Helsinky, takže místo toho dead, jako tati, jsem tam měla ty synky. Teď jsem musela jako změnit, ale že máme pády, ne synkové, ale synky, takže asi to je tak, jak se postupuje, ale to mě bavilo. No.
2: Špičková tlumočnice a překladatelka Dana Hábová má krásnou kultivovanou češtinu, kterou uplatnila i při překladech poezie Vladimíra Holana nebo Miroslava Holuba, protože vy jste ji musela nejprve důkladně vstřebat, abyste ji potom mohla přeložit do angličtiny. Ten náš jazyk se jako každý jiný vyvíjí překotně, kde všude se pídíte po rozmanitých vrstvách a podobách češtiny, abyste stále přicházela s novými obraty, nápady, řešeními.
3: Pídím se všude možně, jako naslouchám samozřejmě lidem a možná bych ráda zmínila knížku Heknutá čeština, ta se mi moc líbí, také doporučuji vždycky Šmírbuch Patrika Ouředníka a když jsem se četla tu Heknutou češtinu, tak jsem si říkala, no tedy, ale některé ty výrazy jsem slyšela, ale mnohé vůbec ne a často se také píše o tom, jak mládež má takový ten svůj slang a ráda si čtu ty různé výrazy. Nedávno byl takový sloupek, kde kolegyně, také překladatelka, psala o výrazech mladých lidí, jak používají hodně ty výrazy přijaté z angličtiny. A já potom třeba jedu za našimi slepicemi tím příměstským autobusem a tam sedí opravdová živá současná mládež a oni vůbec jako nic z toho neřeknou, tak maximálně jako si říkají ty vole a kámo a takhle to jako střídají a vůbec nic zajímavého z nich nevypadne a to jsem teda vždycky zklamena. Vypadávají z nich ještě nesčetné vulgarizmy, ale takové ty staré klasické v tom také nejsou moc vynalézavý.
2: Vůbec není ta mládež invenční, vidíte?
3: No ale někde ta nová slova vznikají, ale jestli náhodou ty fanoušci si je někde nevymýšlejí.
2: A co říkáte na to, když si někteří při překladech pomáhají různými internetovými překladači? To je někdy asi docela dílo tohle.
3: Nějaké termíny pochopitelně vyhledávám na internetu, ale tam, kde jako je to jasné, jako teď jsem hledala nějaké motýly, tak tam to krásně naskočí. Ale pak jsem zase hledala konkrétní opici a sice mi tam opice naskočila a pak tam byla ještě hromada dalších odkazů, kde někdo ty opice prodával, patrně zahraniční firma, která si dala ten text, o kterém si myslela, že bude lákavý přeložit a já jsem si to napsala, že to mě ohromilo a tam bylo, že naše dětské opice jsou ručně zvednuty a plněné lahví. Tak to zvednuty, to jsem si ještě jako přeložila, raised, jako jsou chovány, jako zvednu a plněné lahví, tak opice plněná lahví, teda chudák, jako, tak bude asi potom vypadat, že bude úplně naplněna a přeplněna. Ale daleko zajímavější, a to mě už přišlo až takové nebezpečné, bylo, že jsem z jistých důvodů si četla divadelní verzi slavného filmu Tanec v temnotách, ve kterém vystupovala Björk. A ta Björk, jak se možná někdo pamatuje, je Češka, která postupně oslepne a je to i takové sociální téma. A občas je tam něco česky a v jedné chvíli tam lidé mají volat, to bylo v angličtině, že Selma je volná, svobodná a ten autor toho textu si evidentně dal do překladače free, jakože Selma is free a ti lidé tam pak česky volají Selma je zdarma. Tak na to pozor.
2: Paní Hábová, mohla bych vás ve finále našeho setkání požádat o některé z anglických přísloví, které se vám třeba i s vašimi životními zkušenostmi jeví jako opravdu odžité, moudré, platné?
3: No, myslím, že skoro všechna přísloví vycházejí opravdu ze zkušenosti lidí před námi, takže mohla bych vybrat v češtině to přísloví dvakrát měř, jednou řeš. A v angličtině by to bylo look before you leap, takže tam není žádné řezání, polínek, ale že se musíte podívat, než někam skočíte. Možná tohle.
2: My se budeme dobře dívat. Děkujeme za pobídku k této pečlivosti a obezřetnosti a za veškeré vaše vyprávění. Naším hostem byla překladatelka a tlumočnice paní Dana Hábová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji za pozvání.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme

právě začala hodinka plná řízné i lirické dechovky. Zahájili jsme jednou z těch nejproslulejších a také nejsmutnějších polek. Karel Waldauf v roce 57. zhudebnil básničku Ladislava Jacury o nenaplněné lásce pod jednou střechou. A protože je to téma věčně živé, hraje se stále i ta polka. Dnešní verzi natočila budějská kapela Ády Školky se zpěváky Jindřiškou Novotnou a Miloslavem Veselým. Ale pozor, budou i veselější kousky. Nejprve si posteskne neznámý Fanda, jak se na stará kolena mohl mít jenom těch nemovitostí a každou sružovou zahradou, kdyby ovšem ty muziky nebyly a dotyčný všechny peníze neprobendil po zábavách. Hudba Jaromír Vejvoda, text Vašek Zeman. A opět to bude Školková budějická kapela, tentokrát ovšem zaspívají sami muzikanti. A jen co zmlknou, rozhlaholí se Valčík, autoři Pavel Zedník a Petr Bukovský. Písničky, písničky, tak se to opravdu jmenuje, zaspívají Josef Opelt a Ivana Brožová, doprovázení elektrobandem Pavla Zedníka. V zápětí už se éterem bude šířit tango. Autoři Milan Baginský a Josef Sochor ho pokřtili takovým v podstatě

je povelem, zůstaň se mnou. Zpívají Josef Sochor a Bajo Trio, zahraje česká švitorka, kterou řídí Ctibor Mestek. Posloucháte Posezení u muziky, vaším dnešním průvodcem je Eduard Hrubeš.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rodin.

No a máme, přátelé, za sebou úvod. Teď nás čeká setkání se dvěma velkými kapelami a jednou jejich odnoží. Nejprve to bude vynikající ústřední hudba tehdy ještě Československé lidové armády pod taktovkou Eduarda Kudeláska. Tito na slovo vzetí odborníci zahájí vajnorskou polkou Karla Pádivého. Po nich se blízknou muzikanti z krajanky Václava Hlaváčka. Řada z nich začínala právě v dřívější posádkové hudbě Praha a zazní valčík neznámého autora Alou páni muzikanti. No, páni muzikanti, pozor. Zaspívají Brigita Hlaváčková, Ivana Teoreková, Jiří Škvára a Jindřich Frič. A po nich pak nastoupí další mohutný orchestr, dechová hudba suprafonu, řízená Jindřichem Bauerem. Doprovodí Eriku Bauerovou a Václava Pokorného, kteří zaspívají dačickou polku Vladimíra Fuky a Evy Matějčkové.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte hudební pořad U muziky. Dnes s Eduardem Hrubešem. Následuje krátká exkurze na Moravu. Kam pak to dnes asi bude? Nejprve navštívíme Stráně. Ty leží v jihovýchodním cípu Zlínského kraje a ve Stráních navštívíme dechovou kapelu Straňanku. Jen tak mimochodem absolutního mistra Evropy z roku 2009. Soutěžilo se tehdy, cituji, ve správném hraní české a moravské dechovky. Mezinárodní konkurence. Na druhém místě se umístila kapela Lublaska ze Švýcarska. Zrovna ze Švýcarska, no napadlo by vás to. A jako třetí se umístili The Original Fentaler Musikanten z Holandska. Straňanka nám teď zahraje směs lidových písniček pod společným názvem Už je večer. Zaspívají Dana Hniličková, Jiří Kavenda, Petr Houšť, Marie Salajková a Štěpán Machala. Straňanku řídí Petr Houšť.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: A teď nás čeká další směs. Hrajte, já ráda tancuju. Samé hity Jaromíra Vejvody a Antonína Borovičky na texty Václava Zemana, Jiřího Voldána a Ladislava Jacury. Zaspívá sbor lidových zpěváků, zahraje šestka Slávy Kunsta. No a jako flek na hru dáme ještě směs mysliveckých písniček. Texty lidové, autoři neznámí, ale ty písničky znají všichni. Zpívat budou Gerta Lidinská, Jiří Langmajer, Jana Kopřivová, Jiří Barta, Jiří Dinebír a Karel Kučera. Hrát bude Lesanka, kterou řídí Karol Porubský. Hezký večer i nadále přeje Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka Marie Drahokoupilová slaví v těchto dnech své 85. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví.

0: občas posloucháte naše ráno, víte, že my jsme si tam něco podobného vlastně vytvořili, že moderátor se snaží mít minimálně dva nebo tři někdy diváky a tady ve studiu S2 je vás no docela dost. Ještě jednou vítejte. Ten dnešní den, abych tedy jenom připomněl, je datován 12. červnem roku 2021. Napadla mě taková myšlenka, která není nějak zásadně inteligentní ani vznešená. Nicméně tou jedničkou vždy něco začíná. Začíná nová, v tomto případě třeba dekáda. Třetí dekáda 21. století. Ta jednička je takový dobrý start. A říkal jsem si, že ta historie na tom docela hezky zapracovala, nebo všemohoucí, nebo ať nazvěte to, jak chcete. Na několika startech, několika dekád, zrovna máme to štěstí, bylo několik velikých osobností, se kterými máme tu čest se ještě stýkat a vídat. Například před nějakým časem paní Jiřina Bohdalová. Ten čas to už je úplně krátký, paní Janžurová, bylo to krásné. A je mi velkou ctí, že mohu sem přivítat herečku, která se vlastně narodila také na začátku jedné takové velké dekády. A prosím, narozeniny má přesně dnes. Marie Drahokoupilová. Prosím. Posaďte se u nás. Já vám asi svěřím takhle mikrofon číslo 2, ne, že byste byla na druhém místě, ale z nějakých technických důvodů mám já mikrofon číslo 1. Tak vítejte v Tobogánu.
1: Já vám moc krát děkuji, Dalibore, a jsem ráda, že vás poznávám takto osobně v práci. My se známe samozřejmě, ale ne pracovně. A já jsem vždycky ráda, když s někým mohu pracovat, protože tam toho člověka, toho herce, herečku poznáte nejlépe. Takže jdem na to, Dalibore.
0: Jdeme na to. Já se s dovolením tedy k vám posadím. Mohu se k vám sednout?
1: No, nemusíte.
0: I když v obleku by člověk vlastně sedět neměl, jak se mě jednou ptali, jak se má sedět v obleku. Říkám, v obleku se stojí prostě, protože oblek má mít nějakou štábní kulturu a nějaký vzhled. Já jsem si oblek vzal záměrně a tím vlastně začneme náš rozhovor, protože vy máte ráda módu, ráda se elegantně oblíkáte, což je mimochodem vidět, ale přiznám se vám, že vaši oblíbenou černou jsem nezvolil, protože v tom smokingu by to třeba nevypadalo úplně patřičně, ale aspoň mám černou botu a černý pásek.
1: Úžasné. A taky dva černí vedle sebe, to už by bylo moc, že já si myslím.
0: To už by bylo moc. Jenom promiňte, kde se formovala vlastně ta vaše láska k módě nebo vůbec k tomu hezkému oblékání?
1: Zaprvé maminka moje. Moje maminka si myslím, že měla vynikající vkus. A ona, to byla doba po válce, že? Když mě bylo 8, 10, 12 a tak. Takže to bývaly domácí švadleny. A k nám chodila paní Ernstová. Po ní zbyl šicí stroj, který tam doma stále stojí, ale já s ním bohužel nevládnu, takže je mi k ničemu. A ona seděla v kuchyni a maminka přesně řekla, jak má co ušít. Takovou fazonu z takové látky. A já jsem se to, myslím, od maminky naučila, protože ona mě jednou řekla, víš, ono, každý nemůže nosit všechno, podle mě řekla maminka. Každá ta žena by si měla vybrat, co jí nejvíc typově sluší. A já jsem si vybrala tu černou a myslím si, že a takové spíš oblečení do pánska. Já nemohu mít ty volánky, ty frufru francouzské. To já, když mě do toho obléknou, tak já vypadám jako, když se vypraví řeznice z kotěhulek do Prahy na bál. A takhle to dopadlo, jestli můžu zdržet chvilku, s flirtem. Já jsem byla obsazena do flirtu se slečnou Stříbrnou, jako samozřejmě bez zkoušek. Já jsem nikdy nedělala žádné, tomu říká teď casting, že? Tak to já neznám. Ale návrhy na kostýmy už byly hotové. A byly udělané na postavu literární. A já, když jsem ty návrhy viděla, to byly právě samé dekolty, velké podprsenky a tady byly takový ty ryži piži, že? Tak jsem si říkala, tak to bude velmi těžké. Růžové kytičky, proužky, protože nebude

0: Můžete věřit, ale když vám výtvarník nebo výtvarnice neudělá dobrý kostým, udělá kostým, který jde proti té roli, těžko tu roli zahrajete. Ten kostým má tu moc, že vám tu roli může docela zničit. No a to já jsem pochopila velice rychle, když jsem si oblékla na zkoušce tu blůzičku. Ale nedalo se nic dělat, že? Takže jsem měla jediného spojence, to byl úžasný kameraman Čuřík, Jan Čuřík, a říkám mu: Honzo, prosím vás, já to v tomto nemůžu hrát, co na mě šijou. A pojďte se podívat do té kostýmérny, kde jsem měla další zkoušku. A on se v tom křesle tak zhroutil, říkal: ano, to je příšerný, to nejde. Co budeme dělat? Peníze na kostýmy byly vyčerpány, takže se nedalo už nic koupit a nic ušít. Takže jsme s Honzou vešli do mého bytu, otevřeli skříň, kde bylo všechno černé, vybrali jsme a já jsem odehrála flirt, kromě té rádiovky, všechno ve svém.
1: Já už teď vím, že když se mě někdo zeptá, jak se Marie Drahokoupilová obléká, takže řeknu, není to žádné frufru ani ryži-piži. A tím je řečeno úplně vše. Ale vy jste mi říkala, ať vás oslovují Madlo. A možná, když jste mluvila o té mamince, asi to tam bude mít nějaký původ. Jak to, že tedy jste Marie a všichni vám celý život říkají Madlo?
0: Tak to je velmi snadné, protože moje matka a otec spolu, aspoň to, co já jsem zažila, to, co já jsem slyšela, žili ve velkém souladu a nikdy, alespoň přede mnou, nedošlo k hádce. Oni se vždy na všem domluvili. I potom v tom životě, který nebyl úplně jednoduchý po té válce. A tak to začalo u mého jména. Já, když jsem se narodila, tak tatínek si přál, protože jsem se narodila po velmi dlouhém soužití mého otce a matky, tak si přál, abych se jmenovala Marie po mamince. Ale maminka chtěla Madlu, tak bych musela být pokřtěna Magdaléna. Tak to udělali jednoduše. Pokřtili mě Marie a říkali mě Madlo.
1: A bylo po mamince, samozřejmě. Jak chtěla maminka. Madlo. Samozřejmě máte dnes narozeniny, kromě toho, že vám tady všichni budeme přát všechno nejlepší a hodně zdraví a určitě budeme na vás celé vysílání moc myslet, tak bychom vám také rádi dali nějaké dárky. A někdy se dá dárek dát různou formou. Květina, nebo je to zabalené v krabičce, anebo se dá zaspívat ten dárek. A já vám ano. Takový první dárek formou písničky přináším a zpívat bude Alžběta Bohdanová.
2: Dobré dopoledne.

0: Cosima.
1: Alžběta Bohdanová přišla s prvním hudebním dárkem pro dnešní oslavenkyni, které patří celý tobogán Madly, nebo Madle Drahokoupilové. Alžběto, vemte si mikrofon. Vy jste přece jenom trochu jiná generace. Vyrostla jste ale na některých filmech paní Drahokoupilové. Viděla jste něco? Máte rád? Jaký ní máte vztah?
0: No tak rozhodně, jak Madle, dovolím si ji tak říkat, protože už ji považuji za v podstatě součást své rodiny. Protože máme to štěstí, že je nejenom pro mě inspirací, jakožto mladé začínající herečky, nejen jako profesní inspirace, ale i lidská, protože mám to štěstí, že s ní mám takhle nablízko a vždycky pro mě, aspoň myslím si, že je to hodně důležité, byla nejenom ta profesní stránka u těch herců, které člověk třeba obdivuje, ale i ta lidská. A právě to, jaká je Madla člověk, tak mi vždycky dávala jako zrcadlo, jak si já myslím, že by i v dnešní době, i v té naší mladé generaci, ti lidé se měli chovat a k té profesi přistupovat, takže mám to štěstí, že ji ještě můžu takhle zblízka ty zkušenosti čerpat. No a samozřejmě těch filmů je spousta, jak už Flirt, který jste zmínili, tak i Cizinec a Krásná paní, Věra nevěra, spoustu úžasných. 12. Pro mě jako studentku herectví, již teda teď vystudovanou čerstvě, tak pro mě třeba i 12 je moc zajímavý počin, protože to vlastně bylo napsáno, že jo, pro herecký ročník, ve kterém Madla byla. Takže to mi přijde z dnešního pohledu už téměř jako velká rarita, že by někdo přímo pro partu studentů napsal text, který pak je sfilmován, takže těch věcí je spoustu.
1: Mě zaujalo, jak jste mluvila o tom, že Madla je pro vás vzor i jako ženskosti, a teď se ještě vrátím k začátku našeho rozhovoru. Madlo, vy jste totiž říkala o tom oblečení, že to nikdy nebylo moc, jak jste něco říkala, jako že moc ženské, že to šlo spíš do té, jako do toho mužského stylu, ale třeba i pro mě jako pro diváka. Jestli bych si měl v tom filmu, v té škále vybrat ženu, tak ukážu na vás. Šaty, elegance, hlas, úsměv, femme fatale.
2: Já moc krát děkuji, je to úžasný. A je to, nejdřív ještě poděkuju Alžběce za krásnou píseň. Víte, já jsem ráda, že jsou tací mladí, jako je Alžbětka, protože tím vím, že ten svět není tak špatný, jak se občas říká. Jo?
1: Rozhodně ne, rozhodně ne.
0: Děkuju.
2: To, co řekl Dalibor, to slyším velmi nerada, protože v době, kdy jsem pracovala, kdy jsem šla tedy z filmu a do televize a do toho milovaného rozhlasu Horčička, Červinka, Disman, Krásné vzpomínky, tak jsem vlastně neměla vůbec žádný čas, žádné volno, ale mě to bavilo. Ale teď, když už jsem jako hodně starší, tak občas to, co říká Dalibor, nebo i nějaká dokonce starší žena mě řekne, Ježíš, můj muž vás strašně miloval. A já vždycky říkám, proč to neřekli dřív.
1: No, když tady máme Alžbětu Bohdanovou jako dalšího hosta nebo gratulantku, tak já v tom budu pokračovat, jestli dovolíte. Díval jsem se včera na televizi a viděl jsem tam takový poměrně dlouhý rozhovor s vámi, Madlo, který vedla Zuzana Maléřová. Tak proč ji nepozvat? Je tady. Posaďte se někam. Zuzanko, vemte mikrofon. A mě teď napadá jedno takové téma, když jsem to včera viděl, protože ten Aleš Cibulka, jak jsme říkali, má jakousi zdravotní indispozici. Proč vlastně nezavolali vás? Protože vy jste položila nejenom tedy včera v tom pořadu, ale myslím obecně za tu dobu už úplně všechny otázky, Madle. Mně nic nezbylo.
3: Já jsem v noci ještě do půlnoci vysílala noční mikroforum.
1: Ano, ano, navíc, aha.
3: No, já teda, jestli můžu, tak právě když se odvysílal včera ty neobyčejné životy v odpoledních hodinách, tak jsme dostali spoustu krásných ohlasů a jeden z nich přišel od výtečné herečky paní Ludmily Molínové a ona ani neví, jak mi nahrála, protože v té SMS-ce, kterou napsala, tak napsala 4 slova a já jsem si říkala, tak to přesně charakterizovala, co bych chtěla říct o Madle, protože ona napsala, co jí ten pořad dal a končila. A Madla byla krásná, noblesní, dojemná a statečná.
1: No, Ludmila umí potěšit, samozřejmě. Zuzano, kým je pro vás Madla?
3: Madla vším, co jsem řekla, co jsem tedy použila slova Ludmily Molínové, a pak samozřejmě ještě něčím navíc, něčím velmi, velmi důvěrným, protože Madla má v sobě obrovskou korektnost. A to je vlastnost, ku podivu té vlastnosti někdy si naučila paní Stella Zázvorková. Broďa vždycky o ní říkal, že je to přítel nesmírně korektní. Byla neskutečně inteligentní, vládla mnoha jazyky a ta její korektnost byla skutečně skryta tak taktně někde v hluboce a já jsem to našla v Madle. A ta korektnost v dnešní době je velmi vzácná, protože víte, jak to je. Máte spoustu kolem sebe lidí, přátel a nevždy je to, co se pod tím slovem skrývá, je to opravdu obsaženo. A Madla nehraje hry. A to mám rád.
1: Ještě jedna věc mě napadla při tom sledování toho pořadu, ale i při poslechu. Myslím, že to nebylo noční mikroforum, bylo to noční vaše povídání, nebo mikroforum to bylo. Že vy nevedete s Madlou jenom normální rozhovor, který, dejme tomu, mám nějakého hosta, tak se ho zeptám na historii, na budoucnost, na současnost, jak se má, a rozhovor skončí. Že já tam cítím jakési souznění nebo možná i nějakou životní inspiraci, nemýlím se?
3: Určitě, to je jednoznačné. A navíc, to už pak asi spíš souvisí s principem té práce, já to považuji vůbec obecně za princip těch nočních setkání, protože noc je jiný čas. Noc je zastavený čas. A když tam přijde takováhle krásná paní i bez cizince, teda když budu parafrázovat můj oblíbený film, který je poměrně nedávný, Cizinec a krásná paní, no tak tam ta intimita se nabízí a samozřejmě mám velkou radost, když se přenese na ty posluchače, kteří pak jdou spát a jdou spát s tou krásnou paní.
1: Když jste mluvila o těch cizích jazycích, já vím, že jste to myslela na paní Zázvorkovou, ale přece jenom, já tady úplně přehodím výhybku, Madlo, jestli dovolíte, skočíme do úplně jiné doby, kdy vy jste se cizími jazyky vlastně také, neříkám zabývala, ale aktivně jste je používala. Kromě toho, že já jsem byl nadšeným divákem, což se mi až nedávno spojilo, pořadu Mluvíme francouzsky s paní Kačírkovou, kdy my jsme na tom hltali tu formu, která byla velmi nečekaná, ale já jsem, buď to byl rozhovor, nebo jsem to četl v rozhovoru, že jste vy se svým manželem, který nemluvil česky a vy jste nemluvila německy, mluvila francouzsky. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, je to tak, je to, bylo to tedy na začátku, pak jsem se naučila německy, tedy dost jako sama. Víte, že mě velmi pomohla televize? Protože se vám spojí ten obraz s těmi slovy, jako televize v Rakousku samozřejmě, tak pak už to byla ta němčina, ale nevládnu žádnými jazyky dobře, vůbec ne. A bohužel tu francouzštinu, která je nádherná, jsem téměř úplně zapomněla, protože na začátku, když ten kurz se začínal natáčet, tak ten příběh hraný byl pravdivý. Jedna herečka, která umí francouzsky, Irenka, druhá, která vůbec neumí francouzsky, já, a přítel té Irenky, rodilý Francouz, přijede do Prahy a my ho provázíme Prahou, restauracemi, historickými místy, divadly a tak dále. Takže já, když jsem ty scénáře dostala, to bylo tak metr a půl od země, tak jsem si řekla, to červené fleky naskákaly a hned jsem šla k telefonu a okamžitě jsem vracela tuto příležitost. No, byla jsem přemluvena, tak jsem celé léto zůstala v Praze. Víte, zase jsem neměla možnost se s nikým seznámit, že? A v bytě jsem se učila tu francouzštinu a chodila jsem k Madame Balcarové na výslovnost, abych to slušně vyslovovala. A pak se vlastně z té francouzštiny stal jeden z mých nejmilovanějších pořadů, protože ta parta tam byla úžasná. Kameraman Vlček, Irenka Pol, že rodilý Francouz. A velmi často se lidé, když mě občas zastaví, tak právě mluví o té francouzštině. A velmi často říkají, víte, my jsme se ani francouzsky neučili, ale my jsme se na to dívali jako na ty příběhy. Ono to bylo opravdu v té době zvláštní, protože my jsme byli i velmi slušně oblečené, dost jsme se slušně chovali, neměli jsme gumačky, nepracovali jsme v JZD, že? Takže to bylo takové neobvyklé a lidi to brali jako příběh. Takže z té francouzštiny, které jsem se nejvíc bála, se stala moje oblíbená práce.
1: Vy jste už tady po několikáté řekla, proč si mi to neřekl tedy dřív, když jsi mě miloval celý ten život, nebo teď, že
2: to
1: teď...
2: říkám ti manželka.
1: Ano, ano, nebo že teď jste neměla,
2: vdovám, ano.
1: Že teď jste neměla příležitost se zase s nikým seznámit, ne. Protože jste se musela učit.
2: Pracovat, ano.
1: A to je váš tedy takový jako životní leitmotiv? Pochopil
2: jsem to? Ne, to je moje životní realita, ne leitmotiv.
1: Že takhle to v podstatě je.
2: Ano.
1: No, já si myslím, že když tady máme Alžbětu Bohdanovou, která tak krásně mluvila nejenom tedy o Madle, ale obecně o nastupující i možná generaci, protože jste právě absolvovala tedy herectví, kde je nutné studovat i zpěv, že byste nám zaspívala ještě jednu písničku. Pojďme ale možná, jestli mohu poprosit, já vám třeba půjčím mikrofon, nebo když tak od Zuzanky. Ten žánr, který jste zvolila jako náhodný, nebo...
0: Tak všechny písně, krom té, která zazní teď, která je nová a ještě nevyšla na CD, jsou moje písně z texty tedy Zuzany Maléřové a z CD O lásku dálno. A ten výběr samozřejmě je pro oslavenkyni. Snažila jsem se ty písničky přizpůsobit nejen tak dámě, Madle, tak jak ji vnímám, ale zároveň i něco z toho, právě jako třeba první píseň Hořím, trošku z toho divadelního, hereckého světa. Zároveň balada, která zazní teď, je taková... O životě drsnější, ale krásná, a snažila jsem se potěšit nejen tady diváky, posluchače, ale i samotnou Madlu samozřejmě.
1: Výborně, můžete jít k mikrofonu, jenom připomínám, že píseň bude sice drsná, ale je to jenom píseň, je to jenom příběh. Nebojte se, přátelé. Alžběta Bohdanová.

0: Alžběta Bohdanová předala další hudební dárek dnešní oslavenkyni Madle Drahokoupilové. Posloucháte Dvojku, posloucháte Tobogán. Dnes výjimečně tedy, opravdu velká výjimka ze zdravotních důvodů, tady nemůže být Aleš Cibulka, tak je tady náhradník Dalibor Gondík. Sedí tady také Zuzana Maléřová. A jestli dovolíte, Madlo, pozveme dalšího hosta, dalšího gratulanta. Budete docela překvapeni, si myslím, protože si Madla vybrala inženýra, architekta, docenta,
1: doktora,
0: kandidáta věd. Kamila Mrvu je tady. Kamile, pojďte. Dobrý den. Dobrý den, nebo dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Krásný předpolední čas. Když jsem přišel před samotným vysíláním do takové malé šatničky tady vzadu, tak tam seděl pan inženýr a zeptal se Madly, o čem si budeme povídat? Překvapil mě tou otázkou, že ji položil právě paní Drahokoupilová, ne mě, ale Madla se okamžitě chopila odpovědi a říkala, to jasné, a jela. Normální monolog. A já bych ta témata, jestli dovolíte, tedy zvedl, když jste je tam, Madlo, nastínila.
1: Velice ráda, Libore, pardon, že přerušuji, já bych jenom chtěla maličkost dodat, jednak, že Kamilovi děkuji, že přišel. A že díky tomu, že já jsem už tak stará, je on druhým architektem v mém životě. Myslím tím jako přítel. Mým prvním byl architekt Jan Zázvorka, který velmi často stavěl dekorace filmu, které jsem dělala. Byl to opravdu pouze přítel, jako jeho sestra byla přítelkyně Zuzanky. A jsem velice ráda, že jsem Kamila poznala. Moc si toho vážím. Můžete pokračovat.
0: Děkuji. Všechno musí být řízené, takhle to je, to v pořádku. Pane inženýre, než vám položím, nebo než otevřeme těch asi 18 témat, které tam Madla připravila, tak jenom se, samozřejmě musím položit tuto otázku, jaký máte vztah k paní Drahokoupilové?
2: Tak vztah si myslím, že máme krásný. Já jsem teda v poslední době jsem nadšený, že můžu být v blízkosti takových krásných žen, které tady sedí i po mé levici vlastně všechny. A jsem nadšený, že jsem tady mezi vámi a jeden z takových zajímavostí je, když paní Madla třeba navštívila oční optiku v Brně, tak jsme vlastně v kontaktu takovém, že my jsme to navrhovali a paní Madla k té módě, o které jste se bavili, přidala i třeba krásný doplněk ve formě brýlí.
0: Ono to asi spolu, myslím, úzce souvisí, hezky se obléci, bydlet v krásném domě a pracovat v pěkném interiéru, prostě to za to určitě stojí to spojovat. A já jsem si právě připravil tady několik vašich realizací. Tu oční optiku jsem tam samozřejmě objevil také, je to ona, Madlo?
1: Běhounská ulice v Brně, ano.
0: A potom se dost specializujete na oblast, jestli jsem si teda dobře všiml, Krkonoš, to je, promiňte, Beskyd. Vůbec nevím, jo, to asi kvůli manželce, já teď pořád myslím na manželku, omlouvám se a... Protože ona to poslouchá a no nic, no. Tak ze mě vypadly Krkonoše, promiňte, ona je z Krkonoše. To je hrozný. To jsou středění. No, výstupní stanice třeba Lanové dráhy na Pustevnách, to jsou krásné realizace, ale umíte si třeba představit nějakou spolupráci s divadlem? Protože na divadle architekt je vlastně obrovsky důležitou součástí celé divadelní práce. Lákalo by vás to?
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že každá práce, byť je to exteriér nebo interiér, v dnešní době je důležitá, když se to dělá srdcem a pro dobré lidi, když to tak nazvu.
0: No a potom je tady ještě jedno téma, kterým jste mě, Madlo, velmi překvapila, a to je téma matematika. Jaký vy máte vztah, nebo vy jste, Madlo, s matematikou kamarádka?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem matematika... A deskriptivní geometrie, to byly mé velké potíže na 11. střední škole, že i když můj otec byl stavební inženýr a nikdy nepochopil, že jsem nepochopila průmětny, ale nedalo, taky mě nikdy nepomohl. Ale já si myslím, víte, že ta matematika, jak jsem to odposlouchala, to není můj nápad, že je skutečně základem života, že je tam určitá filozofie v té matematice. A to se pojí trošku k té architektuře, protože ta architektura, jak správně Dalibor řekl, nás celý život obklopuje. Ať už jsme na jevišti, kde dneska vidím vlastně málo toho, co bych chtěla vidět, protože to bývá většinou postmoderně vytvořené rychlé prostředí, jen rychle, že aby prostě ti herci to odehráli. Ale hlavně my se pohybujeme v přírodě, ale víceméně, alespoň já, ve městech, v domě, v bytě. A když to někdo umí krásně udělat, z duší, aby těm lidem se tam vedlo dobře a žilo dobře, tak já si myslím, že to je nádherná profese a že souvisí i s tím herectvím, protože ti herci se přesně tak snaží postavit a udělat tu figuru, kterou dostali, kterou mají zahrát, aby těm lidem něco řekla, aby je dojala nebo rozesmála. A tak si myslím, že tyto úžasné profese spolu svým způsobem souvisí.
0: A vlastně se prolínají, já to vidím i v tom vašem herectví, protože když se detailně, a teď už to mohu říct i pro posluchače, když se teď budete dívat znova na ty filmy, všimněte si, jak Madla hraje, jak se chová, jak chodí. I ten jevištní pohyb je do jisté míry jako precizní, už to postavení toho krku, té hlavy, ono to všechno se vším souvisí a je to vlastně taková architektura. Ale pojďme zpátky k té matematice, protože, pane inženýre, jsou tady tři absolventi umělecké školy, na které matematika není. To znamená, pro někoho, jako jsem třeba já, nebo já nevím, jak jste na tom vylažbě to, ale od 14 let už, my jsme skončili někde u 3 plus 3. Já nevím, kde přesně.
3: Tak nějak podobně jsem na tom. No.
0: Dokonce já jsem v roce 1984 udělal tenkrát rozhovor do nějakého časopisu. Byl jsem v prváku na konzervatoři a on mi položil otázku, proč jsem šel na uměleckou školu. A já jsem říkal, protože tam není matematika, ale mě vyhodili tenkrát z té konzervatoře.
3: Ale na druhou stranu, pardon, doplním, že teda ta matematika, já v ní teda taky nevynikám, ale je pravda, že třeba můj vedoucí ročníku, skvělý pan režisér Karel Kříž, o tom, to, co jsme právě o tom mluvili, ten mi říkal nedávno do telefonu. Víš, divadlo a architektura k sobě mají strašně blízko. Proč si myslíš, že jsem na vás furt volal na jevišti, úhlopříčky, diagonály a režisér, že je vlastně někdo jako pan architekt, tak je režisér, který to v uvozovkách, tu inscenaci musí takzvaně vystavit, postavit a i ty herce si tam takzvaně postavit. Takže s tím souhlasím a myslím, že všechny tyto vědy a ty obory umělecké se krásně propojují a že ta architektura je takové umění nade vše a že nás denně obklopuje.
0: Já myslím, že vrcholem architektury nebo vůbec herectví, které by se formulovalo možná matematikou, je herec Jan Přeučil, se kterým jste od roku 2017 mimochodem Madlo v dabingové síni slávy.
1: Ano,
0: a ten nás přece všechny učil, že rytmus, čas, to je to nejdůležitější, že když řeknu repliku, pak si řeknu v hlavě třeba S a to je přesně ten matematický, ano, nebo ta matematická ano. Formulace toho času, nebo jeho umba čumba, du. Jo? Tak to vymýšlel. Ale pane architekte, teď zpátky k vám, k té matematice. Pochopil jste vlastně, na co se vás tady ptáme?
2: Ta matematika v podstatě je i taková rovnice. Něco plus něco nebo něco krát něco a pak je rovná se a podtržítko. Já když jsem vás poslouchal v zákulisí o tom všem vlastně, co se povídalo tady o naší oslavenkyni paní Madle, tak já bych to jenom podtrhnul. Takže to je vlastně i pro mě ta matematika, nejenom, že to jsou čísla nebo řád, že jo, pro design, pro každodenní vlastně pohybování mezi lidmi je důležitý i trošku ten řád. Ať to není neřád.
0: Máme společnou i další věc. Teď se vás ptám jako vyloženě architekta, profíka, odborníka. Protože herec, dejme tomu, nebo umělecký pracovník má buď nápad, nebo se na to nějakým způsobem připravuje, nebo má inspiraci. Jakým způsobem vlastně pracujete vy? Vy dostanete zadání, vaše realizace, když bych to vzal, to se nedá říct samozřejmě jednou větou, ale je tady nějaká symetrie, je tady nějaká přesnost, je v tom nějaká čistota, řekl bych, je v tom taky nějaký klid, možná nějaká inspirace funkcionalismem a tak dále, ale je v tom jakási preciznost. Jakým způsobem vy pracujete?
2: Tak naše práce je to, zaprvé je to služba lidem a to zadání, které přichází od klienta, investora, tak je na počátku a je to vlastně takové souznění mezi dvěmi stranami, mezi tím architektem a tím investorem a jakmile dostaneme nějakému tomu prvnímu konceptu, tomu prvnímu návrhu, kde si většinou říkáme, musí nás to bavit obou straně, ať jsme vlastně ve shodě, protože architekti vlastně vstupují do života toho investora, protože mu v podstatě určujou společně, jak má dál žít a chovat se v tom prostoru, tak to je jedno z takových důležitých témat. To druhé téma je samozřejmě to prosazování přes ty úřady a třetí téma je ta samotná realizace a třeba ten dohled nad tou stavbou, kdy my třeba dnes například řešíme realizaci stavby Fakulty umění v Ostravě, což je i podobné téma tady tomu dnešku, kdy náš ateliér vlastně působí, jakoby, jak by ten dům měl vypadat, jak by se ty interiéry, koncertní sál a tak dál.
0: Ale napadá mě, Marlo, že vlastně je to podobné s tou naší profesí, protože vlastně v hledišti sedí ty investoři.
1: Ano,
0: a my jim
1: ano.
0: Musíme vnutit tu naši představu.
1: Ano, naši vizi. A ještě my k tomu bohužel tedy potřebujeme někoho, kdo nám tu možnost dá zadarmo, a to je režisér.
0: Ano, to je pravda. Je čas si myslím na další hudební přání, protože po písničce Alžběty Bohdanové máme připravená ještě dvě překvapení. Přece jenom oslava narozenin, s tím souvisí nějaké překvapení. Nebojte, nebude to žádný ten americký způsob, že se otevřou dveře. Nebo něco podobného, vůbec ne. Bude to si myslím opravdu velká elegance, která je pro vás připravena. Alžběto, další píseň. Tentokrát nebude děsivá, ale bude...
3: Ne, tentokrát, když jste mluvil o té inspiraci, tak vám dám inspiraci.
0: Dobře.

0: Děkuji.
1: Dospívala Alžběta Bohdanová v narozeninovém tobogánu dnes ze studia S2 s diváky. Já jsem velmi rád, že tady mohu být tedy tentokrát jako velmi jedinečný, unikátní záskok za Aleše Cibulku. Příští týden už určitě bude opět ve formě. Je zde také Zuzana Baléřová, inženýr, architekt, doktor, jste říkal, ano, docent, Kamil Mrva a samozřejmě dnešní oslavenkyně Madla Drahokoupilová. Pojďme využít toho, že jsem si tady připravil, tak udělám takovou malou anketku, jestli dovolíte. Pojďme se dostat ke konkrétním dílům, ke konkrétním rolím, ke konkrétním uměleckým zážitkům pro vás. Třeba Zuzano, Alžběto, Kamile. Já jsem si tady napsal třeba Věra Nevěra, Jan Roháč, rok 1972. Takové mini dílečko, já dám jenom inspiraci. Samozřejmě Kam slunce nechodí, už jsme o tom hovořili, také rok 71, bylo čtvrt a bude půl, na to nesmíme zapomenout, velmi zvláštní jako muzikál, že vlastně by se dalo říct. Flirt, potom nechci vám vnucovat, zítra ráno vstanu, opařím se čajem, ale to je prostě nejvíc. Herc, Roháč, Jakubisko. Tak, pojďme udělat takovou malou anketu. Třeba Zuzano, jestli můžete začít.
2: Tak já z toho uteču, protože všechno, co jste říkal, předpokládám, že by řekl každý asi z nás, kdo je tady v sále. A já, protože jsem taková, jako hodně se dívám dál a dál, tak já zmíním znovu film, který už jsem tady jmenovala. A to je Cizinec a krásná paní. Z jednoho důvodu, že tam ta krásná paní i po 40 letech, 50 letech je pořád stejně krásná Marie Drahokoupilová. Ale je to příležitost ke zralému výkonu, ke zralé ženské výpovědi. Je to výkon ženy, která už velmi mnoho o životě a o té lásce, která se v tom filmu nenaplní, velmi mnoho ví a ví mnoho taky o samotě. A ten scénář ne náhodou byl napsán pro dva velké herce, takže je to film podle mě tak 8 let bude ano. starý, ano. Takže já bych upozornila na to nové, na to, co jakoby tím obloukem nějak shrnuje všechno to krásné, co jste jmenoval.
1: Madlo, cítíte to stejně? Myslím konkrétně o tomto filmu.
3: Ano, já myslím, že Zuzanka se vyjádřila naprosto přesně. Nemám k tomu víc co dodat a jenom mě mrzí, že nevím z jakých důvodů, ale to není důležité. Málo tato věc byla uvedena pouze dvakrát. Autorem je Pavel Kohout a doufám, že se třeba ještě někdy na obrazovce objeví. Tak.
1: To asi nějak zařídíme, že jo? Tak to...
3: No určitě my máme všichni tu moc.
1: Český rozhlas, Česká televize, veřejnoprávní média, to nějak dáme dohromady. Alžběta Bohdanová.
4: No tak já už bych se opakovala, pro mě určitě, tak teď Madla řekla třeba Aksál, tak pro mě Aksál je hodně jako, nejenom za Madlu, ale i za to téma, i za hereckého kolegu, pro mě ale Madla v Aksál, ano, pan Abraham, pro mě prostě Aksál třeba jenom sledovat její výkon, její herectví, myslím si, že spoustu témat se prolíná tam možná i s jejím přímo životem. A pak i 12, jak už jsem řekla, z hlediska zase těch hereckých študáků, ale toho je samozřejmě víc, to neumím Zuzana vybrat jenom jeden.
1: Zuzana Maléřová má přetlak samozřejmě.
2: Jsem si uvědomila jednu věc, že Aksál, to je vlastně zase pospátku láska, jak se to téma k Madle pořád vrací. Ano. A my, náš poslední počin je vlastně CD, které jsme nahráli na CD, je příběh jejího života. A když jsem uvažovala, jak ho nazvat, tak nakonec to bylo to nejprostší a nejlakoničtější vlastně a jmenuje se to O lásce. Aksál po mnoha letech.
1: Ano, pane architekte, doběhlo to samozřejmě i k vám, toto téma.
5: Doběhlo to téma. Já když jsem viděl film Věra, Nevěra, a viděl jsem ty nádherné scény s panem Horníčkem a s panem Sovákem, potom má ten krásný vlastně výkřik o tom tornádu, tak to si myslím, že jakoby pro nás, pro chlapy, byl úžasný, úžasný zážitek.
1: To je scéna se Sovákem, to bylo tornádo. Ano, vybavím se to úplně přesně. Vy jste zmínila, Madlo, to, že jste velmi ráda v tomto prostoru. Bez pochyby to asi teď vypadá tady trochu jinak, to Studio S2 je vlastně úplně nové, ale vzpomínáte vy jste byla Dismanče?
3: Ano.
1: Na to velké
3: období. Samozřejmě, ano. chodila jsem do DRDS, Dismanova rozhlasového souboru. A pak jsem měla tu čest, že jsem byla vybrána jaksi jako na dětské role. Dětské mě už bylo 10-11 v té době. A pak jsem v tom rádiu zůstala a pracovala jsem velice, velice mnoho a velice ráda v rozhlase. A měla jsem úžasné režiséry. Jiří Horčička, Červinka, Weinlich. Prostě byla to plejáda pánů, který svoji práci milovali a hodně o ní věděli. A tak jsme byli všichni v té době šťastní. Takže těmto zdem na dálku děkuji za kus krásného života.
1: Máme tady ještě dvě gratulace. Jsou to gratulace, protože jsme v rozhlasovém prostředí, jsou to gratulace zvukové. První přichází právě teď.
0: Příjemné sobotní dopoledne přeji, milí posluchači. Hned na začátku se musím zeptat. Slyšeli jste někdy její smích? Viděli jste jí kráčet? Všimli jste si, jak drží cigaretu ve své krásné ruce? Slyšeli jste její vyprávění? Zaznamenali jste její nadhled a způsob humoru, jakým se dívá na svět? Ochutnali jste někdy její kulinářské umění? A viděli jste ji někdy na jevišti? Že ne? Tak možná dnes budete mít tu vzácnou příležitost. A já možnost popsat jí touto cestou k jejímu dni D. Slečna stříbrná a zlatá z Vinohrad. Dáma a vzácná přítelkyně. Madlenka Drahokoupilová. Milá Madlenko, byli bychom rádi, já a moje žena Jana, nemůžeme totiž oba najednou mluvit do telefonu, že jo? Abys i beze slov věděla, co ti chceme pošeptat a jak tě dlouze a upřímně obejmout. Proběhni prosím ve zdraví tu pomyslnou pásku s číslicí, která je v tvém případě opravdu jen pomyslná a symbolická, neboť tě ještě čeká další etapa. Myslíme na tebe a máme tě moc rádi. Tvůj Viktor a Jana Prajsovi. Naschledanou.
1: A to není jediná gratulace, Marlo, kterou pro vás máme připravenou, ale je pravda, že Viktor Prajs to tedy řekl překrásně.
3: Já... Viktor mě jako vždycky dojme. Ať svým výkonem na jevišti, anebo kdysi na Říčanském nádraží zaspívanou písní, kde on měl svého kamaráda Míťu Masopusta a doprovázeli mě a já tuto píseň Tam, kde zem šumí pod kopyty stát, mám od té doby strašně ráda. A doufám, milovaný Viktore, že ji ještě jednou od tebe uslyším.
1: Máme tady ještě jedno blahopřání.
6: Vážená paní Drahokoupilová, zde Igor Orozovič. Zdravím vás. Já vás samozřejmě znám už dávno, takže to mě těšilo. Potěšení bylo na mé straně, tedy jenom na mé straně, jednostranně. Pak jsme se krátce potkali při zkoušce na film Past, kde jsme se tedy bohužel herecky nepotkali. Tedy nemyslím, že by nám to nešlo, ale že jsme se prostě vůbec nepotkali. Ale to mě teda samozřejmě těšilo mnohem víc. A třeba se někdy potkáme na totální spolupráci, tak to mě bude těšit úplně nejvíc. A teď mě těší, že vám mohu popřát k narozeninám, k jubileu, že mám tu čest. A doufám, že vás to přání, které mě těší, taky těší. Tak si to užívejte celou oslavu v tobogánu a vůbec oslavu celého jubilea. Zdravím vás i všechny posluchače.
3: Milý Igore, já vám nesmírně děkuji. Vy možná tušíte, proč jsem si přála slyšet váš hlas, protože vy patříte k těm mladým, pro mě mladým, hercům, kteří mají šarm, půvab, něhu a jsou elegáni. Nevídám to často. A hlavně vám moc a moc děkuji za Hippokratovu armádu. To mě dojalo.
1: Milí přátelé, milí posluchači, milí diváci, dnešní narozeninový tobogán končí a my se dostáváme obloukem k té matematice, protože za 25 sekund musí začít zpívat Alžběta Bohdanová, jinak já v pondělí nemohu jít ráno vysílat. To znamená ještě jednou všechno nejlepší a gratuluji a hodně zdraví paní Madle Drahokoupilové. Našimi hosty byla také Zuzana Malézová, inženýr architekt Kamil Mrva a zaspívá Alžběta Bohdanová. Mějte se moc hezky a krásný zbytek dnešního dne.
4: Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Výjimečná a nezapomenutelná, taková byla Helena Růžičková. V těchto dnech si připomínáme 90. výročí jejího narození. Nezaměnitelný hlas Heleny Růžičkové si na Pohodě právě teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Posezení s kytičkou, takový poetický název, nesly svého času veřejné nahrávky kolegy Vladimíra Bernáška s Helenou Růžičkovou a jejími hosty. Jedno takové příjemné rozhlasové setkání jsme pro vás dnes vybrali.

posezení s kytičkou. Vítám všechny diváky ve studiu číslo 1 Českého rozhlasu Plzeň. Vítám posluchače, ať jsou kdekoliv. Vítám vás, i když nás právě posloucháte doma v kuchyni. My tady ve studiu máme jako obvykle na stole kytičku,

0: Tom Wolf. Takže se do toho hned dáme.
1: Já jsem pro.
0: Já začnu nejprve dotazem tady u vás diváku. Kdy jste naposled byl v biografu?
2: Je, to už nepamatuju teda.
3: To už je dlouho, dlouho moc.
4: Před rokem asi.
5: Před lety.
3: Tak před 5 lety.
2: To už je hodně dlouho.
5: Také dlouho.
0: To je v podstatě smutek. Pane Wolfe, nehrozí konec biografů v Čechách?
6: Já myslím, že televize hodně vytlačila ten biograf, ale konec biografu určitě nehrozí, protože ten biograf to je taková společenská událost a je to jiný zážitek, než ta televize, ta malá bedínka doma.
0: Takže já se zeptám jinak. Pamatujete si ještě někdo na vůbec první film, který jste kdy viděli?
7: Tarzan a zelená bohyně.
8: To byl český muzikant.
0: Vidíte, ten film dovedl k filmu filmového historika Karla Čáslavského. Ten to viděl jako dítě a tak se mu to líbilo, protože neměl peníze na další stupenku, tak chodil a poslouchal alespoň tu hudbu. Na jaký film vy vzpomínáte?
9: Král králů. To je hodně starý, ještě němej.
10: Muži Fosejdo.
11: Pyšná princezna.
0: Pyšná princezna, proč vy jste mladá. Vidíte, že ten film v sobě má nějaké kouzlo, když zůstane v paměti, ať jsme od té doby všichni viděli těch filmů nesčíslně, ale ty první zážitky zůstávají v paměti. Já si vzpomínám, jak paní Marie Rosulková mi vyprávěla, jak maminka tady v Plzni šla s tatínkem prvně do biografu, když v Plzni se prvně promítal film a maminka se vrátila a povídala, děti, to musíte vidět, to je zázrak, pasou se tam ovečky, tak druhý den na to šla paní Rosulková s bratrem a vyprávěla potom, no tak jsme se vrátili, maminka se ptala, a co, no co, pásly se ovečky. Prostě pro dítě takový zázrak bylo něco běžného. Dítě je neustále něčím udivováno, takže nebyla za mlada jako dítě udivena paní Rosulková ani tím filmem. Pane Beneši, pamatujete si vy, když jste prvně viděl film?
12: No ano, já si pamatuju velice dobře. Byl to americký film, ještě němý, a hráli v tom všichni Barrymoreové, to byli američtí herci, a ten film se jmenoval Když se nebe s mořem pojí. Bylo to takový veliký velrybářský drama, kdy uvíznou prostě v hrozný bouři a de facto vlastně všecko se to odehrávalo na moři a mě ten film tak zaujal, že potom jsem znal už jenom cestu do biografu. No a z té cesty do biografu to se pak vyklubalo, že jsem k tomu filmu tíhnul až dodnes.
0: Ale když jste viděl ten první film, to vás ještě nemohlo ani napadnout, že jednou budete běhat po plátně.
12: Ne, to mě nemohlo napadnout, ale už Muži v offsideu byl český film, který jsem prostě miloval a miluju ho dodnes. A ten ve mně bohužel probudil ty herecké buňky a chtěl jsem taky hrát tak jako ty mistři tam na tom plátně a ten mě doslova svedl.
0: Pane Wolfe, tady se několikrát ozvalo, že ještě na začátku byl němý film. Jak to vlastně s tím filmem bylo? Když nedávno jsme slavili, je to asi 2 roky, 100 let světového filmu a po 2 letech už se slaví 100 let českého filmu, to jsme byli tak pokrokoví?
6: No, tenkrát my jsme byli taková, dá se říct, filmová velmoc. Tady bylo mnoho lidí, kteří pro ten film udělali moc a dali do toho veškerý svůj majetek a ten český film pozvedli na světovou úroveň. Vlastně ten zvukový film přišel až v roce 29. To bylo to Loď komediantů v Lucerně. Ale ten zvukový film, ten už Edison zkoušel na počátku století. Spojený s fonografem, takže ten zvukový film není úplná novinka, že? I ty plastické filmy, barevné filmy, to byly ručně kolorované filmy Patovky, které se už vyráběly v roce 1902. Jak tady vzpomínají, tady jsem slyšel na toho Krále králu, tak ten Král králu to dělal staronej režisér Cecil B. DeMille a byl to film z roku 1925 a v roce 1930 ho potom ozvučili. To byla ta Kristova cesta, to byl překrásný film a tam byl pánek vzpomíná na toho Tarzana, tak to byl vlastně 4. představitel Tarzana, jmenoval se Herman Brix. Tyhle ty Tarzany s tím Hermanem Brixem, kam přišel akorát 2.
12: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká

0: fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: On to taky říkal jeden ze slavných režisérů, že když chcete mít zničený film, tak ho puste do televize.
2: Ono je to asi možná i proto, že když se díváme doma na televizi, tak teď odběhneme udělat si kávu, teď prohodíme slovíčko.
1: To je samozřejmé, že to je jiná atmosféra, ale konkrétně ten film je přesně to, co říká Sváťa, protože buď je klasický plátno, nebo je širokouhlý plátno a je dělaný pro to určitý plátno. Ten kameraman to prostě tvoří ten obraz k tomu, formátu, pro který se to točí. Dřív byl biograf za korunu, protože já měla to štěstí, že jsem bydlel na Karlově náměstí a hned vedle bylo kino Emauzy.
0: Ano.
1: A my jsme slyšeli, když byl gong, tak stačilo, když přišel gong, tak my šup s maminkou a už jsme byli v biografu.
2: Pravda to je, doma se dívám na televizi, na Veselohru, teď si vzpomínám, že tomu dialogu jsem vůbec v biografu nerozuměl, jak se lidi smáli. Dívám se na to doma a myslím si, co na tom je k smíchu. Takže i ten fenomén...
1: Ale zase jsi rozuměl.
2: Zase jsem rozuměl. No, to je
1: možná, že
2: právě proto jsem se nesmál. A ještě další věc. Tady jsem mluvil o němém filmu, o filmu mluvícím. Mně se líbí, že ty naše kytičky, u kterých se tady scházíme, dneska tady máme dokonce dvě, že zatím byly němé. A já se těším, jak jednoho dne na konci našeho sezení kytičky zaspívají. Zatím jsme tady zpívali my společně. Heleno, dočkáme se toho?
1: No tak já jsem velký optimista, proč ne? Proč ne? Uvidíme, třeba taky opravdu zaspívají.
2: Když i film promluvil...
3: Přednost ta stanice, ten nekouká jen na Číny. Přednost ta stanice, ten umí prohnat mašiny.

0: má por. Šarže je hrozná, každej ho pozná, červený nos i čepice, to je přednost ta stanice. Brmza, ten má těžkej život, že všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celý vod voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat mohl černýho pasanta. Oficiál, adjunkty, generální inspektor, to všecko je před, proti nám jen for. Přednosta stanice, ten nekouká jen na Čínu. Přednosta stanice, ten umí prohnat mašiny. Přednosta stanice, to prazvláštní je tvor. Před ním se klaní semafor. Šarže je hrozná, každej ho pozná. Červený os i čepice, to je přednosta stanice.
1: Pane Wolfe, jak to bylo v začátcích toho filmu? My dneska všichni chceme slyšet veselé historky z natáčení. Byly už v samých začátcích filmování veselé historky z natáčení? Nebo ty lidi slyšeli, četli v novinách, byl objeven film a táta doma u kafe povídal, a budou veselé historky z natáčení.
2: No tak ty, jak to vlastně ten film začal u nás, tak ten Křiženecký koupil v roce 1897 v Lyonu Lumierovou kameru. A před 100 lety, 1898, s ním natočil několik záběrů, to byly záběry, jenom takový krátký záběry, třeba nějaký cvičení hasičů, nějaký Purkyňovo náměstí na Karlovských Vinohradech, že? Pak slavná ta žofínská plovárna a ten epič plakátu s tím Malostrancí, tak natočil, to byly záběry, které měly třeba jenom 15-17 metrů. To byly filmy, které byly v těch 17 metrech už přímo pro tu kameru. A to byly vlastně prvopočátky toho českého filmu. Potom Křiženeckým už sem přišli, se už začali v roce 1902, už začali se dělat společnosti a i soukromě, jako byl v Táboře pan Šlechtl a další, který jako si ty filmy natáčeli sami a už dělali potom filmy třeba 10-15 minutový. Ale první takovej film český jako celovečerní, to byly ty Pražští Aramité v roce 1917. A ten zvukový film, první český 30. leta, to byl ten CK Polní maršálek. Ale první zvukový film, který u nás byl uvedený, ten zvuk byl ještě na deskách, to byla Tlač komediantů.
1: A CK Polní maršálek je tedy jeden z prvních zvukových filmů?
2: CK Polní maršálek, to je jeden z prvních zvukových filmů, ten natočený v roce 1930, ještě byl točený AB Atelier Vinohrady na tom pivovaru. Pre Barandov ten se otvíral až v roce 1934.
1: No a já se vracím k té původní otázce. Vy víte, kdy vznikl film a kdy vznikly ty veselé historky z natáčení?
2: No já myslím, že ty veselé historky z natáčení musely být už v prvopočátcích toho filmu.
1: Asi vždycky, když člověk něco dělá, tak se určitě něco tam nepovede nějaká, a počase se tomu směje. Ovšem, když se to děje, tak to většinou k smíchu není. Pan Beneš má proti nám tu výhodu, že má k humoru blízko, protože je jedním z mála lidí, co osobně znali Švejka. Já jsem to viděl v biografu. Je to pravda.
3: To byl film, který jako každý předem pohřbíval, než jsme ho vůbec začali dělat. A prostě obecenstvo tenkrát bylo tak zaujatý těma obrázkama, který maloval Lada, že měli představu, že musí ti herci vypadat jako ty obrázky z té knihy. Tím vznikla už averze na samém začátku toho filmu, ještě než jsme udělali první záběr. Teprve léty uzrál ten film. A sice když prostě se lidem promítal často a promítal se i v té televizi mnohokrát, tak si zvykli na ty postavy, jako kdyby zase jinak nemohli vypadat.
4: Vlastně první Švejk u nás byl Nol.
3: Ten němej film už je dnes nepřijatelný.
4: Ano, jo? Ano.
3: Je to už prostě staromódní a to, ale je pravda, že Nol jako typ byl nejlepší Švejk.
2: to byly natočeny tři filmy tomu Švejkovi. A to bylo v roce 1925. A že ten představitel, ten opravdu byl nejlepší představitel toho Švejka, když ten Hrušínský jako byl velmi dobrý. A pak ještě, jestli si pamatujete, tak Sáša Rašilov natočil v roce 1932. Ten Švejk, ale to nebyl už takový jako...
3: To byl velice špatný film, jako... už i jako film to bylo špatný. A ku podivu, ten Rašilov, velký herec český, nevystihl tu postavu tak, jak je napsaná. A je to s podivem, protože on, Rašilov, měl vždycky obrovský smysl pro humor. A my, když jsme točili s ním třeba, já jsem s ním několikrát točil, už jsem se nemohl dočkat ráno, až přijde do maskérny, protože ten smysl pro humor, který on měl, s tím už jsem se od té doby neschledal. To se rozzářilo slunce. Já vám řeknu takovou jednu malou historku. Rašilov a Roland, což byl také herec v Národním divadle, se bavili před vchodem u Národního divadla, zadním vchodem, kudy chodí herci. A přišla k ním nějaká žena a povídala, prosím vás, pánové, já bych chtěla k opeře, jak bych to mohla udělat, jste vy tady z toho divadla nějak známý. No a... Roland řekl, ano, tady je zrovna pan ředitel, ukázal na Rašilova, no můžete mu, máte velký štěstí, můžete mu právě teď podat otázku, jakou si přejete, on vám jistě je rád zodpoví. No tak ona prostě jako řekla, že by chtěla být operní pěvkyní a kde si, co si a to. A Rašilov, no jo, my teď zrovna hledáme, ale musí mít strašně silný hlas. Máte silný hlas? Mám. No počkejte, tak to vyzkoušíme, jo? Vy byste tady počkala, tady pan Roland vám dá znamení, pak přijde za mnou, já budu na Slovanském ostrově a budu poslouchat, jak se vám ten hlas nese. Takže prostě ta paní zoufala, tam začala strašně hulákat a oni oba utekli a už se tam samozřejmě nevrátili. Tak takovýhle jako věcičky, to bylo na takových, udělal za den Rašilov spoustu, nebo Hilarovi třeba řekl, přišel pozdě do zkoušky a Hilar se jmenoval Bakule. To byl pseudonym Hilar, jo. A prostě Rašilov přišel pozdě a ten hned dělal hrozný rámus, pan šéf, a on, pan, nezlobte se, pane šéfe, nezlobte se na mě, já byl u doktora, prosím vás, teď vám nic není, když jste pan, no jo, není, ale noha mě otekla jako bakule, představte si to. No a bylo to, jdete pryč, jdete, s vámi není řeč. Tak takovýhle fóry on dělal pořád. A je veliká škoda, že nejsou pozbíraný, že to někdo nenapsal a byla by to velice krásná humoristická knížka.
4: A skutečně situační humor to byl a ten se bohužel těžko dá zachytit, protože i když se to napíše nebo cokoliv, tak když nezachytíte tu situaci, ve které to je, tak je to těžko sdělitelný.
3: Ano. Nejtěžší otázka nebo přání diváků je, když se vás zeptou, řekněte mi nějaký legrace z divadla nebo z filmu. To, když i dobře opakujete a trochu si to připepříte, tak ten bezprostřední moment je už neopakovatelný a už vás nerozesměje. A proto já vždycky prosím pro Boha, jenom aby nechtěli lidi veselou příhodu. Jsou takový ty krátký, jo? Třeba Zdeněk Štěpánek, ten náš největší herec, to byl tragéd a přitom měl nesmírný smysl pro humor a ještě rozesmával rád herce na jevišti. A přitom byl sám úžasně vážný, jo? Ale byl nesmírně pohotový a jednou se mu stalo ve Třech mušketýrech, že prostě přehodil verš. Mářit vďas tě vzal, ať je kardinál. A řekl, vzal tě vďas! Teď se mu to nerýmovalo, tak říká, ať je kardias. Obecenstvo to přijalo, netušíce samozřejmě, že to je tedy fór, který udělal pohotově z toho dvojverší pan Štěpánek, a lidi to brali úplně, jako by to mělo být, ale herci se za to smáli.

0: Fac vite chien, že vám budu dobrý přítelem.
1: Jak je dneska móda, že se točí film o tom, jak se točí film, tak kdyby se takhle točili, pane Wolfe, od samého začátku filmy o tom, jak se točí filmy, tak by bylo asi daleko víc komedií, než kolik jich nakonec je.
2: No, to je možný, ale dneska už se dělají ty záběry, že třeba se to točí, takový ty pracovní záběry, že se to točí na video. Takže se dělá taková reportáž přímo z toho filmu. Já jsem třeba dělal...
1: Takže dneska by ty fóry pana Rašilova zůstaly.
2: Ano, by zůstaly. Já jsem třeba, jestli paní Ružičková si na to vzpomíná, my jsme spolu dělali Slunce, seno a pár facek.
3: Ano.
2: Zdeněk Troška, tenkrát chtěl, abych mu natočil Denní práce na video. Tak se mu to točil, tam byly takový záběry krásný, který prostě kdyby byly v tom filmu, tak Zdeněk prostě říkal, škoda, že to nemáme na filmu, že to je na videu.
1: Chce něco povědět?
2: Po natáčení filmu jsme chodívali, do Písku jsme jezdili a tam jsme vždycky chodili na tu plovárnu a tam vždycky chodili ty zájemci o podpisy a byly tam takový ty čumilové.
3: To bylo v době dokonce té perestrojky, že? A je zajímavé, že nás přivezli autobusem, totiž tam byli nesmírně v Písku hodní lidi, že na nás čekali na tom koupališti. Oni si prodlužovali dobu, že jinak měli jít domů. No a přijeli jsme celý autobus, všichni jsme se převlíkali, ale zajímavé je, že v tom bazénu byla první babička.
1: Paní Kaplanová.
3: Ano, paní Kaplanová, no, protože byla štíhlonka, tak měla takový ty plavky, takový ty balonkový, takový jedny balonky, druhý balonky, třetí balonky a plavala, výborně plavala. No a já samozřejmě jsem měla dvoudílný plavky, proč ne, že já ty balonky měla vlastní, čili jsem nemusela být na plavkách. A šup do vody, že jo, a plavali jsme a tak jsme nějak se dostali na kraj toho bazénu, jestli se pamatujete, pane Volo. A v tom bazénu byl Zdeněk Troška, no prostě herci a přesně říkali, no podívejte se, to je herečka před perestrojkou a to je po perestrojce. Takže my už tehdy dělali reklamu.
1: Ale to já to slyšel vyprávět jinak. Já to slyšel vyprávět tak, že paní Kaplanová byla první v bazénu, ale protože vzhledem k věku už se jí špatně lezlo po těch schůdkách, tak plavala a čekala, až se objevíš ty, protože Helena do vody skákala šipkou.
3: To já
1: a když
3: vždycky
1: skočila, tak ta vlna paní Kaplanovou vynesla na břeh a nemusela lézt po schodek.
3: Tohle to, co ty si říkal, to bylo při běžném plavání. Ale tohle to bylo tedy čistě výjimečný.
1: Ale abychom se dostali zpátky k filmu. Pane Beneši, my už jsme slyšeli, když jste prvně viděl film a když jste prvně hrál ve filmu. Kolik vám bylo? To jste byl mladík?
4: To je strašný, to se skoro stydím říct, jo. Protože mě bylo 15 let. To se zrovna otvíral Barrandov, ten nový Barrandov. Já jsem samozřejmě jako rovničák neměl ponětí, jak vypadá filmový ateliér. A ten ateliér prostě byl skvost. To prostě, když si na tu dobu vzpomenu, já byl úplně v Jiříkovým vidění. A teď už se tam začalo točit a já jsem tam dostal štafáž do filmu Hudba srdcí. To byl takový dojemný film, taková houslistka. Byla hrdinkou toho filmu, byla to Bedřiška Seidlová, jestli si někdo pamatuje na to jméno, už nevím. Já si pamatuju moc a někdy vyprávím věci, o kterých nikdo neví. Ale tenkrát to byla prvotřídní virtuostka, krásná, vysoká, štíhlá žena. A v tom filmu jsem dělal nějakýho muže ze společnosti 15-letýho. Jo, ono se to s tom dovuskovalo. A tak jsem tedy jako poznal to prostředí, který mě prostě vyrazilo dech. Jo. Já jsem nevěděl, co jsou hilfáci a u kamery celý ten štáb takovej, že jo, obostříč a švenkr a tak dále a tak dále. No to jsem teprve lapal a pak jsem se ptal, co to je švenkr, že jo, co to je obostříč, co dělá a tak dále. Ale prostě jsem byl jak v začarovaném zámku. Musím vám říct, že to je jediný možný přirovnání, ten pocit, který já jsem tenkrát prožíval, byl, že jsem ve snu. Já jsem si toto prostředí vysnil, jako 15-letý kluk jsem odešel z gymnázia, udělal jsem zkoušku na konzervatoř, vstoupil jsem do Filmové unie, kde hledali statisty a my, co jsme byli na té konzervatoři, jsme měli tu možnost jako se do té unie přihlásit. No a tam prostě mě vytáhli a já byl najednou v ateliéru z ničeho nic mezi známejma hercema, že jo, a byl jsem ztracený, úplně ztracený, propad jsem filmu a teď něm propadám, ale zase jinak.
0: Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se

Chodím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to

0: Já si nemůžu vzpomenout, co jsme měli dneska k obědu, ale můžu vám vyprávět, co mě říkal Plach, tady jsme dělali třeba nějaký film.
1: A co vám povídal?
0: Jo, ne, počkejte, to byl příklad, ale já vám to řeknu. Já jsem s ním dost často jezdil na Barrandov, že jo, za války. To jsme jezdili s tím autem, co mělo ten kotel a topilo se v tom dřevem a koužilo to a my jsme, pane, jeli na Barrandov. Nesměli jsme jezdit benzinovýma autama. Toho jsme vždycky přibírali Plachtu tady hele, v Bělehradské ulici, on tam bydlel a ten vstoupil jenom do auta a říkal, a Beneši, Beneši. Tak co? Co pak dělají děvky, vy milovníku?
1: Co dělali, se ptát nebudu. Heleno, ty jsi taky hrála jako dítě. Dokonce ty jsi byla mladší než 15.
2: No já jsem byla jako dítě ve filmu, jsem natáčela v té babičce s paní Terezí Blskou jedno z Kudrnových dětí, no ale pak jsem točila takový ty menší role, co byly z Českých mlýnů, což právě si pamatuju pana Plachtu, který tam hrál, no a jiný a jiný.
0: Já taky.
2: Já vím.
1: Mně se ale líbí, jakou ty jsi udělal filmovou kariéru, protože to bych měl tady vysvětlit divákům i posluchačům, že ta tvoje první role byla ubohý, hladový dítě.
2: No, ty Kudrnovy
1: dneska
2: děti...
1: už hladový nehraješ.
2: No tak dneska v podstatě nehraju hladový, tak ono by mě to nikdo nevěřil, že jo?
1: Pan Beneš to na tom byl líp, protože hrál vlastně od samého začátku milovníky. Kdo by si nepamatoval na pohádku Máje, Ríšu? Je to nedávno.
0: No je to hodně dávno, ale zdá se to být nedávno, no. To byla krásná příležitost, která mě skutečně, jak se říká lidově, píchla. Po tom filmu, který když byl uvedený, tak jsem se dostal opravdu do velikého povědomí obecenstva, velikého. A já jsem taky na to navázal a snažil jsem se potom každý další film, ten milovnický, já bych tak řekl, odevzdat co nejčestněji a nejprofesionálněji. Ale pak mě ty milovníci už šli na nervy, protože byli všechny podobní. A nakonec mě ovšem dal příležitost Konec války, kdy se změnil repertoár a já jsem si řekl, tak a teď tyhle filmy se dělat nebudou, taky se nedělali. Bude se dělat v továrnách a bude se dělat zámečníci a horníci a to, a co já budu dělat teďko. Tak jsem nedělal zatím nic, ale viděl jsem toho novýho Oldřicha Chudáka, jak hrál nějakého montéra. Bylo mě ho tak líto, když jsem ho viděl v tom filmu. On byl přece jenom veliká hvězda a chtěli mu dát příležitost, ale ty příležitosti nebyly, tak mu řekli, zkuš to s tím montérem, s humorem. On se v tom pohyboval jako ve fraku. Byla to velká deziluze pro diváka. No tak já jsem se pak trošku jako okopával u divadla pro ten charakternější obor. A přece jenom jsem pak dostal ten film veseloherní Hostinec u kamenného stolu s Hrušinským. To už nebyli takoví milovníčci, to už byly veseloherní role. A to byl start potom na toho mýho Lukáše a trošku jsem se z toho vyhrabal.
1: Já bych se ale vrátil ještě víc do minulosti, protože když si vzpomenu na film Noční motýl, nebo Hledá se Bobík, nebo já nevím, jak se všechny...
0: Neviděli jste Bobíka,
1: tak vy jste vlastně vždycky dělal toho milovníka. To znamená, když jste zrovna nefilmoval, tak jste to musel v životě cvičit, aby potom jste to...
0: Obrácený byl postup můj. Já to cvičil na zkušených herečkách a pak jsem s tím šel teprve do života.

0: minulosti byla svým způsobem veselohra i to promítání filmu, pane Wolfe. Já sám si pamatuju, jak vždycky byla v biografu pauza, teď se měnil film, zejména na vesnici.
1: To bylo na vesnici v Praze a ve větších městech to nebylo. To bylo způsobeno tím, že každý ten film se skládá z několika dílů filmu. Ze 4, z 5, ze 6 dílů filmu. A takový venkovský kina, který třeba byly soukromí nebo byly Sokola, tak vždycky měl jenom jednu promítačku. A vždycky po každých těch 20 minutách se musela udělat přestávka.
0: A to bylo právě výborné, že si to lidi mohli povědět, tak vezme si ji nebo ne, ano. Pochopili a pak se promítalo.
1: Takže byla veselá mezi tím se prodávala Eskimo.
2: Ano, ano.
0: A vy máte doma sbírku těch starých promítaček, starých filmů, no, starých kamer?
1: No mám, já sbírám ty staré promítačky a staré kamery do roku 45. Já mám dokonce i kameru po Kříženeckým, kterou v roce 1908 už natáčela tu slavnou jízdu pražskou tramvají. A mám i kameru po Pondrepovi, který s ní hrával v roce 1910 u té modrý štík, asi 3 roky tam s ní hrál. To ještě promítačka na kliku a pravou rukou se točilo a levou rukou se utahovaly uhlíky. To je ta minulost.
0: Ale v době, kdy pan Beneš začal, tak to muselo být i to natáčení složitější než dneska, ne?
3: Víte, mně to připadalo, to natáčení, daleko jednodušší. Nevymýšleli se nesmysly, který vůbec tomu filmu třeba neprospějou. Byla technika jednoduchá, ale museli na něco přijít. To byli kameramani, to byli koumalové, jak se říká. Jo? My jsme třeba v pohádce Máje měli mít, tam je taková scéna, jak já už jdu na to nádraží, podle takového potoka, kde jsou vrby. Samý obrovský vrby, je to cesta po louce, vedle toho potoka. A teď on to chtěl, aby to bylo snový, aby ta jarní atmosféra z toho nějakým způsobem vystoupila srozumitelným, tak přišel na to, že to bude natáčet na takzvaný R materiál. To byl zvláštní materiál, s kterým se natáčely noční scény. A toto on použil pro letní denní scénu, která měla vypadat velice poeticky, ta krajina byla úplně symbolizovaná. Ty stromy byly skoro bílí, oni vypadali jako když kvetly všechny. Tak to si museli i s tím málo citlivým materiálem vymyslet ty kameramani. A tam se tenkrát zrodila ta velká kameramanská česká škola. To byly evropský formáty, ty kameramani, jeden vedle druhýho. Ať už to byl Pečenka, Roth, Stalík, Degl, Hanuš, mohl bych vám jich vyjmenovat, já nevím kolik. A jeden byl lepší než druhý. Jeden lepší dělal exteriéry, druhý lepší dělal interiéry. Jeden dělal nejlepší detaily, jako hlavně ženské detaily, Bárovi, Mandlovi, všech těch krásných ženských. Tak to byla opravdu věda, to se jen tak nepráskalo. Že jo? Ale dneska je ten materiál dokonalejší, jsou dokonalejší kamery, projekce, všechno a já to tam nevidím.
0: Vy jste se tady zmínil o takových jménech, jako byla Adina Mandlová. Mně nedá, abych se vás na ní nezeptal.
3: No, zeptejte se.
0: Jak jste se s ní setkal, jak na ní vzpomínáte?
3: Já jsem se s Mandlovou setkal velice brzy, už jako s třetí partnerkou, takže to se stalo během roku. A dělal jsem s ní na Barandově zkoušku na film Pacientka doktora Hegla, který dělal Richard Vávra. A tam jsme se poznali a byl jsem jím nešťastným partnerem a to byl jeden ze dvou filmů, v nich jsem se zastřelil.
0: No to jste nám to ale úsek, to vyprávění. Jak to bylo dál?
3: No nic, no tak byla to moje kolegyně a přítelkyně a byla to neobyčejně bystrá žena, nesmírně cílevědomá, byla vzdělaná, uměla 3 jazyky, hrála na klavír, byla nesmírně vtipná, jo, a to bylo jí dost vrozený a ten humor, který ona teda prezentovala, ten se naučila od Hugo Haase, protože to byla jeho dlouhá známost. A on jí říkal Tíťo, a protože říkal všem ženským Tíťo, aby si to neplet, jo, tak říkal, no jo, tak Tíťo, ty jsi se mnou chodila 3 roky, tak ty ten pohár budeš teď nést dál, ten ti zůstane.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen. Ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

0: víc o ničem netoužit.
1: My máme všichni pocit, že lidé u filmu ti si žijí. Je to pravda, pane Mareši? Popil jste se v penězích?
2: To bych někdy rád, aspoň ve filmu. Ale podívejte se, to je úplný blábol. Jo, protože naše poměry filmové i v první republice měly na lecos peníze, ale nikdy ne na velké gáže. Jediný důstojně placený herec byl Vlasta Burián. Ale protože my jsme pracovali rychle a byli denní honoráře, tak čím lépe a rychleji jsme pracovali, tím jsme byli chudší, protože jsme k tolik filmovacích dnů neměli zaplaceno. Ale já jsem jednou měl veliký štěstí, právě v Hostinci u Kamenného stolu. To jsme se jako rozjeli s filmem, měli jsme všecko po válce bylo špatný, kamery, technika, laboratoře, na co jste si vzpomněl, nefungovalo. A s touhle výbavou my jsme vyjeli dělat tenhle film. A co jsme poslali do Prahy, aby to vyvolali a poslali nám denní práci zpátky, to jsme museli zahodit. Takže jsme filmovali všechno třikrát. Tím nám naskakovaly filmovací dny, a přišlo to velice draho, ty honoráře už byli tenkrát důstojní, ale to byla hra náhody, že prostě neměli v pořádku to, co všecko v pořádku měli mít.
1: A byla během toho filmování taková pohoda, jaká dýchá z toho filmu?
3: To nejde nahrát, protože i kdyby dělali nevím co, a kdyby se tam opravdu neměli fajn, tak by to... No. Nemohli natočit, je ne, to pravda sváky, já takhle ano, vycházím
2: a z těch... A to platí pro všechny filmy.
3: Pro všechny filmy, protože třeba v tom Slunci byla tak výborná pohoda, která teda z toho čiší dál. Víš, to se nese, to se opravdu nese.
1: Jedna otázka, je s těmi herci v zákulisí taková legrace, taková zábava, jak my si všichni myslíme, když se na ně díváme na plátně?
2: No to je zase jiná legrace, jo. To já teda tvrdím, že třeba v divadle musí být v zákulisí humor, jinak je smutek na jevišti, jo? Že tedy ta mentalita a ten stav musí být vyprovokovaný humorem, aby to fungovalo, aby to rychle chytalo, ty vtipy a ostré odpovědi kolegům a tak dále. To my jsme přímo v Komorním divadle pěstovali. A ono se to pak, ta pohotovost a tohle všechno, ne, že by se tam mluvily texty, které nejsou předepsané od autora, ale ten způsob toho...
3: Takzvaně šlagfertik, abych to řekla česky.
2: Správně jsi to řekla. Jo?
3: Tak to se vrátí
2: to se projeví, to se vrátí na jevišti. V tom životu, který není umělý a který jako... Ale platí to jenom pro určitý typy her.
1: Využiji možnosti, že se mohu zeptat Heleny Růžičkové jako herečky.
3: Já a veselou historku. No, já bych spíš veselý bylo okolo. Ve Slunci, seno a pár fackách mě utrhne. Ole Krajf, kus blůzy, já ho nadzvednu a dám mu facku. No a představ si, že jsme to točili 8krát.
1: Chudák.
3: Pro něj to nebylo moc veselý, ale všichni okolo se smáli.
1: Z novin, respektive z románu, vím, i mezi lidmi se to povídá, že ty herečky se koupají v šampaňském. Heleno, je to pravda?
3: Ano, já jedna jsem z nich, protože já se můžu koupat, mě stačí litr.
1: Ano, těleso ponožené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná...
3: Proto říkám, že mě stačí litr. Ale já bych naopak tě prosila, když tady máme takhle vzácného hosta, aby si ještě dal příležitost našim divákům a současně i posluchačům, kdo by se chtěl svátě na něco zeptat.
1: To já jsem chtěl udělat. Takže kdo se chcete zeptat?
4: Pane Beneš, čemu vděčíte za tak báječnou kondici?
2: Zrovna dnes mi není nejlíp. Já si myslím, já to dost hlásám, ale to je jedna kratinká věta, kterou už v prvním ročníku nám o herectví řekl starý pán Rudolf Dale, bývalý člen Národního divadla tenkrát, jeden z velkých herců těch začátků Národního divadla. Ten nás taky učil, náš ročník, a vždycky říkal, herec, herec, to je zdraví a disciplína. Jo, a v tom je skutečně, když se nad tím zamyslíte jako herec nebo herečka, v tom je řečeno všechno. Člověk musí držet životosprávu, aby byl zdravý. A to, že je zdravý, to je to nejpodstatnější. A disciplína, ta je prostě předpokladem na jevišti, před kamerou, všude. Protože jsou herci, kteří chtějí mermo moci vyniknout nad ty druhý. A pak nejsou ani oni dobrý a těm dobrým to zkazej. Herec musí mít disciplínu a musí ctít autora a diváka. Bez toho to není možný, podle mého
3: co. Já s tím naprosto souhlasím.
1: Takže vy tu dobrou fyzickou kondici nehrajete. To prostě máte.
2: Půl dne je mi dobře. Vy mě to zakřiknete, víte. Já jsem byl dneska dopoledne v nemocnici, abych tady mohl vystoupit. No, protože jsem měl strach, že mám arytmii a že nebudu moc mluvit, že budu podkašlat. No a dobře to dopadlo.

úsměv jediný má krásná paní. Za pouhý ruky stisk bělostných dlaní.

0: Tak ještě nějaký dotaz?
1: Bych se zeptala pana Beneše, jak mluvné dialogy byly ve filmu Hostinec u kamenného stolu s panem Hrušinským.
2: Tenkrát jsme byli mladí, tenkrát to lezlo do hlavy samo. Já třeba nevím, kdy jsem se vlastně učil ostatní role, těch rolí nejenom filmových, ale těch divadelních. Já jsem tuhle nedávno vzal do ruky moji zamilovanou roli Higginse z Pygmalionu a začal jsem v ní listovat, jak jsem se tohle vůbec mohl někdy naučit a ještě v těch tempech. Jo? Takže ono to je trošku variabilní a když je člověk mladý, tak dokáže neuvěřitelné věci, jen když chce. To já jsem toho ještě dokázal málo, to jsou jiní jurové, ale vždycky jsem jenom pracoval poctivě a nikdy jsem nic neodbil. Já mám takový čistý svědomí, že jsem nikdy neodbil žádný představení. Nehrál jsem třeba dobře, to je jistě často, ale abych prostě řekl, já se na to dneska vykašlu, já už nemůžu a tak, ne, to neznám, tenhle pocit neznám. To je to, co říkal mě Rudolf Dale, disciplína. A tu musíte dodržovat jako herec.
3: Ať se děje, co se děje v půl osmí, i kdyby se vám staly nejhorší věci, prostě to nesmí na tom člověku být znát.
2: Já vám řeknu jednu o Daně Medřický, jednu životní příhodu, že se stalo, že jí zemřel synáček malinký půlletej, a ona večerní představení řekla, že bude hrát. A odehrála to představení, my jsme se všichni takhle klepali, já jsem v tom představení taky hrál, a ona se dokázala takovým způsobem prostě přemoct, že celý to představení bez chyby odehrála. A předtím tedy klobouk dolů, protože pak se teprv rozplakala, a byla zoufalá, já nevím prostě to, co, jak se chová každý člověk, ale to prostě řekla, ne, já ho zahraju, to představení. Nebudeme posílat lidi domů. To byl jaksi nejhrdinější čin, jaký jsem na jevišti viděl.
0: Víte, mně se strašně líbí, když vlastně hrajete a děláte to takhle poctivě. Že vlastně poctivě by se mělo nejenom hrát.
3: To já s tím naprosto souhlasím, ale ono to totiž to je taky podle nátory, když jsou lidi, kteří prostě tu věc, když neudělají pořádně, tak je to samotný zlobí. A než aby se sám zlobil, tak to radši udělá poctivě. No.
4: Chtěla bych se zeptat, jestli pan Beneš taky ve své rodině byl tak milý, jako je ve všech filmech.
0: A to je otázka na tělo.
2: No to rozhodně ne, život je něco jiného, víte? To je marný, já jsem déle než 50 let ženat, mám 4 vnučky, na ty jsem hodnej a ty si pěstuju, jo. Ale život píše zase jiným písmem a samozřejmě, že může dojít k všelijakým nedorozuměním, ale nedělám nikdy žádný scény, ty si nechávám na divadlo, ty scény, ale diskuze se zúčastnívám, to ano.
3: Já bych chtěla jenom podotknout, že to je taky jako výjimečnost osobnosti a toho výborného člověka, co je Sváďa Beneš, protože 50 let být ženatý to...
0: No právě, já zrovna na to myslel. Ano. Vy tedy jste oslavil zlatou svatbu, 80 let života, ještě jste dostal cenu Thálie, vy máte úspěšný rok.
3: Ale hlavně je to fantastický člověk a to je to nádherný, proč tady máme a proč ty kytičky taky nevadnou.
0: Takže jsme se tady vlastně dobrali poznání, že film odráží život, ale život de facto neodráží film, protože na rozdíl od filmu všechno v životě zůstává. nic nemůžete vrátit zpátky a udělat znovu, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda, ale je to fakt, ze kterým nemůžeme nic dělat. Kytička nám sice kvete, ale zda ji Helena Růžičková naučila během toho našeho sezení zpívat?
3: Dneska ještě ne.
0: Dneska ještě ne. Ale máme se na co těšit.
3: Dneska ne.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Světla ramp na Pohodě.
0: Navraty do zlatých časů populární hudby.
1: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
0: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
1: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Můj dnešní host je vášnivý čtenář a strážce i znalec češtiny. Však také jeho tvorba básnická a prozaická vydala na úctyhodný počet knih. Svůj promítá i do textů písní, šansonů a v neposlední řadě do aktivit jevištních. Když dodám, že se jedná o hereckého matadora divadla Járy Cimrmana a že jemu, slovy praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé, 21 let pryč. Už vám nepochybně naskočil obraz drobného usměvavého muže, který se nezřídka a s gustem proměňuje i v ženy, pana Miloně Čepelky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já jsem za vámi přijela do Hradce Králové velmi ráda, protože...
4: A já za to děkuji.
3: Vy kousek odsud bydlíte v Opočně. Jaké to bylo, když jste se sem přesunul po letech, která jste intenzivně prožíval a trávil v Praze?
4: No, já jsem se sem ještě tak úplně nepřesunul, jenom v období covidu jsem se tam uchýlil do Opočna zpátky a bylo mi tam dobře. Já se vracím rád, já jsem ještě třeba nikdy neměl Vánoce mimo domov. A prázdniny samozřejmě jsem tu trávil, takže já se tady ve východočeském kraji cítím skutečně víc doma než v Praze. A čím jsem starší, tím je to...

0: žil. Za druhé, když je vidím v hledišti u nás v divadle, jak se rychtají, jak si to prožívají, no tak pochopitelně jsou mi sympatičtí.
1: Jaký jste byl vy jako mladý člověk, nebo jako to dítě z Opočna, jedináček, syn maminky Růženy a tatínka? Ano. Vojtěcha.
0: Byl jsem plachý především, myslím i stydlavý a neprůbojný chlapeček, poslušný a bál jsem se rákosky, která koukala z kredence na mě, protože já nejvíc jsem zlobil, když jsem měl jít jíst. To jsem pořád měl co dělat, co bylo důležitější.
1: Byl tatínek hodně přísný?
0: Přísný byl, ale spíš slovně než činem. Nepamatuju se, že bych někdy dostal takzvaně nářez. Spíš to bylo v té hrozbě.
1: Můžu si ho představit i v poloze rozchechtaného? Měl
0: ano,
1: třeba i smysl pro humor?
0: Ano, uměl se smát a dokonce řechtat. To mám možná po něm. Taky to umím, když je k tomu příležitost.
1: Tak to je příjemný obrázek. A jaký příjemný obrázek si spojujete s maminkou?
0: No, maminka byla taková tichá voda, jak to tak ženy umějí. Po ní mám hlavně zálibu ve čtení v knihách, protože ta přečetla, co dostala pod ruku, ne, že by to byla vždycky kvalita, ale to jsem jako kluk nevěděl, dokonce jsem sám četl i to, co ona četla, i svazky Červené knihovny a všelikých sešitových vydání krásných románů a Večerů pod lampou a pochopitelně také Rodokapsů, ale to mi otec velmi zakazoval. To, že prý je brak a to bych neměl. No tak o to víc mě to samozřejmě lákalo.
1: A tak ty pokleslé žánry mají také své půvaby, viďte?
0: Mají a dodnes, musím říct.
1: Vy říkáte, že v nich nacházíte zalíbení a teď třeba narážím i na operetku a dechovku, které já za pokleslé žánry tedy nepovažuji.
0: Děkuju.
1: Ale někteří ano.
0: A podle mě chybně, když jsou určeny ty žánry lidem, řekněme, s menším vzděláním, s menším kulturním rozhledem, tak to neznamená, že bychom nad nimi měli ohrnovat nos, protože číst se má, samozřejmě, že záleží na tom, co. Neříkám, že na tom nezáleží, ale když ten někdo potřebuje zrovna to jednoduché, no tak proč mu to odpírat? Proč se nad tím pohoršovat? On když bude číst, tak jako já, začal jsem těmi pokleslými a přes ně jsem se dostal k literatuře vyšší. Člověk zjistí, že mu to nestačí, protože je to pořád to tež a hledá něco lepšího, něco jinčího a tím pádem se dostane tam sám a to je mnohdy asi účinnější a prospěšnější.
1: A vy jste se tedy dostal do těch vyšších pater literatury sám, anebo se na vaší cestě našel nějaký člověk, který vás přivedl k oduševnělejší, dejme tomu, literatuře?
0: Já myslím, že za to v mém případě mohla škola a dobří kantoři. Já jsem jako kluk chodil pomáhat panu učiteli Matuškovi v Opočně do městské knihovny a tam jsem se hrabal v těch policích a nacházel leco, co mě přitahovalo, třeba jenom obálkou nebo jenom zajímavým jménem autora. Já jsem se vždycky zajímal o autora, kdo to napsal. Taky jsem už jako kluk si říkal, no tohle, to bych napsal s chutí něco podobného taky. Takže ta touha se vyjadřovat literárně ve mně opravdu vznikla už na obecné škole. A další kantorka, slečna, učitelka, já jsem se s ní stýkal až do jejího vysokého věku, tak ta nám zase zadávala zajímavé náměty na sluhové práce a já jsem si mohl vymýšlet. Dostával jsem za to jedničky s vykřičníkem, což posilovalo malé sebevědomí. Prostě já nemůžu si stěžovat na školu, já mohu školu jenom vylebit tu svoji opočenskou, takzvanou obecnou. A pak ještě tedy tu druhou. I když byla jednotná střední, vlastně znouzecnost, no ale tam byl pan učitel Šeda a pan učitel Matuška. Tam byli prostě kantoři rodem, kteří ještě věděli, co to je být učitelem a snažit se vést k dobrému své žáky.
1: Tak slyšíme, jak jste začal psát, jak jste v této době tak

0: Také veršo tepal, vidíte?
1: Veršo tepat velmi neuměle, ale, ale začal.
0: No ale zdokonalil jste se. A jak to bylo s divadlem?
1: To tež. Popočně byli velice čilí ochotníci, takže od předškolního věku jsem chodil. Oni hráli samozřejmě i třeba pohádky. A zrovna v té čtvrté třídě jsem prvně taky hrál. No hrál, byl jsem na jevišti.
0: A jak jste se tam cítil, když jste byl takový chlapec, co se spíš choulil, než by se úplně exhiboval?
1: Musím říct, že na tohle si tak úplně nevzpomínám, ale cítil jsem se velmi dobře a možná proto, že jsem měl krásný kostým.
0: Takže jste se za něj schoval.
1: Takže ano, schovával jsem se za hadry.
0: Vy jste pak na gymnáziu v Dobrušce přemýšlel o tom, že byste se následně věnoval herectví či dramaturgii. Co vám na to říkali rodiče?
1: Moc rádi nebyli. Přece jenom tatínek byl úředník firmy Dušek, posléze v cukrovaru a posléze účetním na okresním národním výboru. I když sám byl kdysi ochotníkem s maminkou, snad hráli, říkali to. Když jsem přišel na svět, tak už toho nechali. Jenomže přece jenom to považoval za komedianství a ne za seriózní povolání. Býval bych chtěl, abych byl nějakým inženýrem nebo něco takového, jenomže předměty nehumánní, ty mě byly naprosto cizí. Zkrátka do Opočna jezdilo krajské oblastní divadlo Hradec Králové. Já jsem si pamatoval, jak se jmenujou herci. Věděl, kdo napsal tu hru. Já jsem se zajímal o všechno, takže jsem si říkal, že to by byl svět, který by mě bavil. Ale protože naši nebyli příliš pro, a taky jsem chtěl udělat úhybný manévr a řekl jsem, tak když ne herec, tak bych třeba mohl studovat dramaturgii. Jenomže pak jsme přišli na to, že z celé republiky budou na tento obor brát dva uchazeče a natolik jsem byl soudný, abych věděl, že nejsem natolik vzdělán a natolik připraven, že bych se tam dostal, takže jsme to vzdali. No. A být kantor, to bylo to druhé, trochu varianta toho herectví.

0: Brní vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Milan Čepelka snil o herectví, ale po dohodě se svými rodiči se dal na dráhu učitelskou. A na Vysoké škole pedagogické v Praze pak mezi spolužáky při studiu českého jazyka a literatury potkal Zdeňka Svěráka.
3: Ano.
2: O dva roky níže studoval Václav Hrabě.
3: Ale to jsme nevěděli.
2: A Ladislav Smoljak, který se v téže budově vzdělával v matematice a fyzice, vám přispíval do Hříběte, což byl studentský časopis. Teď jste mi řekl, že vyšlo celkem 6 čísel.
3: Ano.
2: Máte některé z nich schované?
3: Někde budou, ale nevím kde. Zdeněk je pořádnější, ten je má a nedávno je objevil.
2: A prosím vás, co je to chrypatka?
3: Chrypatka je námi vymyšlený hlodavec. To byla vlastně první mystifikace, s kterou jsme obohatili tento svět.
2: Jak vypadala ta chrypatka?
3: Já sám nevím, ale bylo to něco podobného, snad bobru nebo nutrií nebo něco takového.
2: Zajímaly vás holky na vysoké škole nebo spíš to divadlo a časopis?
3: Zajímalo nás všechno, samozřejmě, ale s těma holkama. Zdeněk to měl jednodušší, protože byl vysoký a pěkný a já jsem byl malý a plachý, takže dlouho jsem marně snil, že si mě taky někdo zamiluje.
2: Tak jste hráli divadlo, ke kterému vás divadlo přizval Ladislav
3: tam
2: Smoljak.
3: Tam jsem vlastně poznal Láďu Smoljaka, protože ten mě režíroval, jako druhý mě režíroval. Hráli jsme Stroupežnického paní Mincmistrovou a Zvíkovského Radáška.
2: A jak jste se v těch klasických kusech cítil?
3: Ale já jsem se cítil ve všem dobře, protože mě to bavilo. A znovu opakuju, měl jsem kostým.
2: Ano. No, za kostým už jste se skrýt nemohl, co by učitel v Novém Kníně, kam vás poslali po škole.
3: Ano, tam jsem dostal umístěnku, hledal jsem nejdřív na mapě, kde to je. A objevil jsem, že je to u Dobříše, což se mi líbilo, protože v Dobříši byli spisovatelé a potěšilo mě, že budu tak blízko tomu zámku.
2: No, já vám připomenu, že jste si připomínal, že učitel musí být dobrý herec.
3: Ano, asi jo.
2: Vy jste asi byl hodně dobrý herec před tou katedrou, když jste kromě své zamilované češtiny a literatury učil také zeměpis a dějepis a ruštinu.
3: No, to jsem byl dobrý herec určitě, protože jsem neuměl především zeměpis. Musel jsem se to učit hodinu dopředu, takže jsem byl pouze o hodinu chytřejší než žáci. A nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Tam jsem cítil, že je to jakási uvěřilost, které by nemělo docházet.
2: No to chápu, že jste se v tom necítil dobře, ale jak jste přemýšlel, co bude dál, co jste si říkal, Miloni, takhle by to asi nešlo.
3: No já jsem přemýšlel především o tom, že bych nejradši byl pryč už z té školy a u něčeho kulturnějšího, teda to teď to nezní zrovna dobře, škola je jistě kulturní, ale chtěl jsem prostě být někde blízko literatury, blízko toho divadla. A měl jsem tu štěstí, že moje spolužačka z Opočna, Olga Hostovská, z ničeho nic přišla po roce mého účinkování ve škole v Novém Kníně, najednou dostala i ona umístěnku tam. Ona studovala filologii na Filozofické fakultě, češtinu a polštinu. A ona věděla, že já se pokouším psát verše a tak mě nabídla, že by nějaké vzala a ukázala i Antoninu Jelínkovi, asistentovi na Filozofické fakultě, který dělal zrovna v měsíčníku Plamen redaktora přes poezii. No a dobře to dopadlo. Antonína to zaujalo, začal jsem tam tisknout a to mě pak pomohlo k tomu, že jsem skutečně mohl z toho kantoření odejít a že jsem se dostal do Československého rozhlasu. Notabene na místo, kde předtím byl Karel Šiktanc, jehož jsem znal ne osobně, ale jako jednoho z té 11 mladých českých básníků. On byl jedním z nich vedle Šotoli, vedle Floriána a dalších. A tam jsem prožil, myslím, nejkrásnější léta svého mladého života, protože ve stáří pak byly, nebo jsou, jiné krásné roky.
2: Vybavíte si svou první rozhlasovou práci v té redakci armádního vysílání?
3: Vybavuju si, že jsem byl poslán do tábora na sportovní armádní hry.
2: No, jaký jste měl vztah ke sportu?
3: Žádný. Rád jsem hrál fotbal jako kluk, to ano, rád jsem hrál ping-pong, to taky, ale nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl stoupat v tomto oboru na nějaké příčky.
2: No a jak mě jste si pomohl v té rozhlasové reportáži, nebo co to bylo za
3: útvar? Něco jsem tam plácal okolo a pak se to sestříhalo a něco z toho zbylo a dokonce se to odvysílalo, takže jsem slyšel prvně svůj hlas. A zjistil jsem, že není můj, protože to znáte. Člověk svůj hlas nezná, ono mu to v té lepce zní úplně jinak, než objektivně potom. A zvykl jsem si na něj a mikrofon se mi stal docela dobrým přítelem.
2: Jaká byla atmosféra v té kanceláři, kde jste strávili společně s vaším spolužákem z vysoké školy, Zdeňkem Svěrákem, jehož jste do rozhlasu, řekněme, přizval nebo informoval ho o tom, že je tam možnost se uchytit v tomto prostředí?
3: Musel jsem ho přemlouvat. On nechtěl, protože jeho ta kantořina bavila víc, neboť mezi tím se dostal tam, kam jsme původně měli směřovat, to znamená na třetí stupeň. On učil už na gymnáziu a bavilo ho to. Takže nejdřív velmi váhal.
2: Ale jak jste ho lákal? Na co?
3: No, že budeme zase spolu.
2: Aha.
3: To především. A že můžeme pokračovat v tom, co jsme se pokoušeli už jako studenti. Divadlo toho nebylo tolik, ale dávali jsme si navzájem číst, co jsme napsali. Zdeněk především povídky, ale jsem tam i básničku. A já to samé, jenom že pokud jde o množství, tak v obráceném gardu.
2: Ale nechcete mi říct, že jste v pracovní době vytvářeli vlastní poezii?
3: Pracovní době ne.
2: Pracovní já bych vám to odpustila.
3: To já bych se přiznal s chutí, ale tak to skutečně nebylo, protože pracovní doba byla zaprvé volná, velmi volná, to se nám líbilo, a za druhé na to nebyla nálada, abych se věnoval poezii u psacího stroje v kanceláři, i když já tam bydlel, ale měl jsem tam gauč, takže já jsem se mohl potom, po pracovní době, tomu věnovat na tom gauči a v té kanceláři, ale už to nebyla kancelář, to už byl můj obývací pokoj.
2: Vaší doménou se stal písničkový pořad Polní pošta, kde se vyhrávalo pro vojáky a četli se tam vzkazy maminek a manželek a milenek. Jestli pak jste s tím svým básnickým střevem trošku dotvářel a poeticky vylepšoval to, co ty dobré ženy posílali do redakce?
3: To musím říct, jsem se pokoušel tohle dělat už předtím, když ještě Polní pošta nebyla a neposílal jsem písničky, nýbrž když jsme pro ty vojáky, respektive pro ty jejich rodiny doma, vytvářeli pořady typu V neděli se nevelí. Vzpomínám si na tenhle ten název, kterým jsme už dávali najevo, že to naše vysílání není zaměřeno ani tak na armádu, ale spíš do toho domácího prostředí současných vojáků.
2: A nepřicházely se zhora občas pobídky, pánové, pardon, ale tady jsme v armádním vysílání?
3: Ku podivu ne, ona byla 60. léta a ta svobodomyslnost začala narůstat. Jinak by třeba v naší redakci nemohl vzniknout pořad Nealkoholické vinárny u Pavouka, kterou dělali Zdeněk Svěrák s Jirkou Šebánkem. A já bych asi nemohl lyrické básničky strkat do svých pořadů. Mimochodem potěšilo mě, že ještě po letech si Blanka Bohdanová, která s námi tenkrát dělala právě ten pořad V neděli se nevelí, že si vzpomněla, že tyhle moje mladé pokusy kdysi tam předčítala.
2: Vinárna u Pavouka, ta nealkoholická, přivedla na svět Jaruda Cimrmana. To bylo v roce 66. No a první představení divadelní se uskutečnilo 6. října 1967.
3: Ano.
2: Bylo to pro vás přirozené, že jste přešli od rozhlasu na divadelní prkna, nebo v tom pražském prostředí to chtělo trošku jinou formu kuráže, než třeba když jste dělal divadlo v Opočně?
3: Určitě to chtělo jinou formu kuráže a té kuráže se nám nedostávalo. Helena Filipová naštěstí, která nás režírovala a která, marná sláva, byla takovým hnacím motorem, že se vlastně to divadlo stalo z papíru skutečností, tak nám rozdala před premiérou jakési prášky, o nich tvrdila, že nám pomůžou zbavit se trémy. Jestli to bylo placebo, nebo to opravdu mělo ten účinek, který slibovala, to dodnes nevím. Ale pomohlo to, prostě jsme tam vylezli na to jeviště a udělali jsme to. Ale já jsem to měl jednodušší, protože já jsem vlastně dělal toho spíkra. Já jsem v první hře akt nehrál, protože jsem si netroufal. Já jsem nechtěl. Já jsem říkal, já budu raději jenom tím tajemníkem společnosti s dlouhým jménem pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cibrmana.
2: Ale Zdeněk Svěrák to zpětně komentuje slovy, že byli pomílení, dokonce snad hloupí, když neuzřeli hned vaše velké nadání.
3: Ale dobře, je to od něj hezké, že to takhle říká, ale o pomílenosti bych nemluvil, protože já jsem si za to mohl sám. Já jsem prostě opravdu řekl, že nechci.
2: Musím se dostat do srpna 69, kdy jste byli se Zdeňkem Svěrákem svědky útoků lidových milicí
3: na staroměstském náměstí.
2: Ano. Na občany. A vy jste potom dostal úkol, abyste těm milicionářům zahrál.
3: Ano.
2: Chci se zeptat, protože jste učinil velmi razantní krok, podal výpověď a společně s vámi odešli i pánové Svěrák a Žebánek. Měl jste strach o živobytí?
3: Měl jsem samozřejmě obavu, ale říkal jsem si, že to je věc vedlejší a v této chvíli mě zajímat nemůže a nesmí, protože byla určitá hranice, kterou jsem si vytýčil předem, za kterou prostě nepůjdu. A tady ta hranice přišla a se najednou postavila, takže bylo jasno, že musím pryč, jinak budu vyhozen. Je

0: V několika cimrmanovských inscenacích hraje ženskou postavu. Nezapomenutelný je i ve dvojroli princů Jasoně a Drsoně. A je to host pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Nejen herec, ale i básník, prozaik a textař, pan Miloň Čepelka. Pojďme do těch 60. a 70. let, kdy jste stále více formovali svoji divadelní poetiku. Mě by velmi zajímalo, když jste vsadili na naivní herectví, byť tady opřené o velmi inteligentní sdělení, kde je stěžejním požadavkem hrát, jako by to bylo poprvé. Jestli jste se tomu takzvanému podehrávání skutečně na zkouškách pilně věnovali?
1: Já mám pocit, že jsme pochopili, že z nás herci nebudou ti praví, a proto jsme na tuhle teorii slyšeli. Ale na druhé straně figura na jevišti sama volá potom, aby dostala charakter, aby ten charakter byl znát. Takže podle mého soudu, a Láďa Smoljak je toho nejlepším příkladem, se v praxi naprosto rozešel se svou teorií. My jsme si to říkali, když jsme se dívali na záznam dobytí Severního pólu, kde on hraje toho Varela Frištenského a hraje do roztrhání těla. A proto uznávám jako teorii, že je možno diskutovat o tom podehrávání, ale neuznávám, že by to mělo být to rozhodující, co mě na jevišti vede. Víme, co na lidi platí nebo co neplatí, a prostě děláme, co umíme, zkrátka hrajeme, ne že ne, ale nepřeháníme to.
0: A ústy takového společného ducha vašeho souboru dodám, děláme, co umíme, co neumíme, to se stejně pozná, že?
1: Ano, to se pozná velmi rychle.
0: Kvalifikací pro vstup do souboru byl nejenom smysl pro stejný humor, také pohlaví muž a nekonfliktní povaha. Já teď, jestli dovolíte, jednu osobní vzpomínku. Před lety jsem se procházela po Litomyšli a narazila jsem na skupinu velmi utěšených, radostně vyhlížejících pánů, kteří se tam také procházeli poklidným, rozvážným krokem. Mnozí jim přihlíželi, zdravili je, směřovali k ním nadšené úsměvy. Byli jste to samozřejmě vy na svém turné. Je ta popularita příjemná?
1: Do určité míry je příjemná, když se přehání, tak ta příjemnost odejde.
0: Vy máte takové své zamilované štace, jako je Litomyšl, jako je třeba...
1: Litomyšl je krásné město, kulturní a historické, a spoustu přívlastků by se k němu dalo dát.
0: Asi nebudete chtít jmenovat všechny další milé štace, protože byste pak na jiné zapomněl a to by bylo nemilé. Ale zajímá mě, jestli jste někdy docela výjimečně vzali s sebou i své ženy, případně ženy a děti, na takový výpad z Prahy.
1: Popravdě řečeno, ne. Ne.
0: Tak to musíte mít ale hodně tolerantní a laskavé partnerky, protože v opačném případě si dovedu představit, jak některá namítne, tak ty si pořád někde rajzuješ a užíváš s těma chlapama a já tady doma, abych se rozkrájela. Máte?
1: Asi ano, protože se nepamatuju, že by byl konflikt s mou ženou, tedy rozhodně ne. Stačí, když řeknu, že se mi nechce. Třeba dostane se mi pochopení, že povinnost je povinnost, když už se zdal na vojnu, tak musíš bojovat, a já jsem věděla, koho si beru.
0: Takže ona vás, vaše milá paní, naopak pohání k aktivitě.
1: No, že by mě poháněla, to ne, ale prostě rozumí mi. Ví, kdy se mi nechce a že přesto půjdu, ví, kdy se těším, rozumíme si.
0: A nachystá i svačinu.
1: Ne, svačinu si chystám sám.
0: Paní Svěráková je v tomto ohledu...
1: Zdeněk se rád dá překvapovat, co tam najde. Zatímco já chci mít naplánováno, že to bude podle mého gusta.
0: Prozradíte nám, kde jste svou partnerku potkal?
1: No jistě, potkal jsem mi v Serpentínách na silnici z Karlových Varů na Prahu, když ještě jezdilo přes město. Tak tam v roce 1966 jela na zkoušku do Prahy a stopovala. A já jsem jel se svým šéfem rozhlasovým autem 603 přepichovou a řekl jsem, pane Bor, to byl pan řidič, zastavte, vememe tuhle slečnu. Šéf nechtěl, já jsem trval na tom, že bychom ji vzít mohli. Šéf dal podmínku, ale něco si s ní začneš nebo získáš od ní aspoň adresu. Já to neslíbil, ale splnil. A tak jsem přišel k manželství.
0: Teď jste mě
1: zaplať pánbu za to.
0: Zaujal tím rokem, protože jsem pochopila, že v roce 66 jste potkal nejen svou ženu, ale také Járu Dacimrmana, takže to byl velmi osudový rok.
1: Ano, to se dá takhle říct. Ano.
0: Jak často se to u vás doma otřásá smíchem? Je tam humor spolubydlícím?
1: Smějeme se spolu, ano, rádi. Ona má velký smysl pro humor, Hanka. Ona ze mě často dělá šouvky a je ráda, když to takzvaně zbaštím třeba. My si rozumíme ve všech směrech, řekl bych.
0: Tak já se vrátím do souboru, vám je tam asi líp v tomto povídání, vidíte?
1: To skoro.
0: Dobře. Ladislav Smoljak se netajil tím, že by se mu zamlouvalo, kdyby v divadle nevládla demokracie.
1: To je pravda a já jsem s ním samozřejmě nesouhlasil, protože my jsme vznikli demokraticky a myslím si, že tak, jak soubory vznikají, v jaké atmosféře, takovou by si měli v rámci daných možností zachovávat. Takže poradit se v kolektivu je podle mě vždycky lepší, i když někdo může se pak cítit upozaděn nebo hůř, než když musí něco přijmout, tak podle mě je to lepší. Čili když ten Láďa už není, tak myslím si, že se tohle zase vrátilo a že jsme na tom dneska, pokud je o vztahy vzájemné, o něco líp.
0: Takže ta autokratická kapitola tam byla?
1: Byly oni pokusy, ale úplně se neprosadila, že jsme vždycky dokázali najít ten konsenzus.
0: No je to víc než půl století, co jste spolu. Měl jste někdy chuť s tím Cimrmanem praštit?
1: Ano, měl. Několikrát, ale naštěstí jenom krátce. Takhle, chtěl jsem psát především v těch 60. letech, ale život to tak zařídil, že to nešlo. A když to 20 let nešlo, tak se muselo zvolit náhradní řešení. Náhradní řešení mě vyneslo určitou popularitu a známost, takže já vlastně využívám popularity Járy Cimrmana k tomu, abych se konečně na stará kolena prosadil taky trochu jako autor něčeho úplně jiného.
0: Budeme o vaší tvorbě hovořit. Teď se ještě zeptám, vy jste v souboru se Zdeňkem Sirákem nejstaršími členy.
1: No jo.
0: Přináší to nějaká privilegia? Žičkají si vás?
1: Já si myslím, že na privilegia ani nečekáme. Ale ano, svým způsobem si nás hýčkají, když řekneme, že chceme vypnout klimatizaci na jevišti, abychom tam nestáli v průvanu, tak ti ostatní, kteří touží po čerstvém vzduchu, tak zatnou zuby a klimatizaci vypnou.
0: A tady ve studiu je vám dobře?
1: No, je tady trochu dusno, ale já jsem na to zvyklý, takže mě to tak moc nevadí.
0: Tak vyvětráme.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Když vznikalo divadlo Járy Cimrmana, otcové zakladatelé dostali za úkol napsat každý jednu krátkou divadelní hru. A můj dnešní host, pan Miloň Čepelka, se vrhl na žánr hororu z prostředí pohřebního ústavu. No a ta hra se nikdy nehrála. Neptám se, jestli jste se cítil zhrzen, ale zajímá mě, proč se to téma smrt tak zásadně objevuje ve vaší tvorbě prozaické. A podotknu, že jste narozen 23.9., stejně jako můj syn, a ten se tím tématem také neobyčejně zabývá. Tak nevím, co máte vy váhy.
3: To je zajímavé s tím synem. Toho za prvé pozdravujte a za druhé by mě to zajímalo, jak přišel k té smrti. Já jsem se s ní setkával od dětství, protože babička s dědečkem v pohoří chodili každému, kdo zemřel ve vesnici, na pohřeb, a já, když jsem tam byl, a býval jsem tam hodně často, zvlášť už v předškolním věku, tak jsem chodil s nimi. Já o tom přemýšlel, o té věčnosti nebo nevěčnosti. Samozřejmě jsem měl jakési také spojení o náboženství, protože obě babičky a oba dědové chodili do kostela. Tak to zkrátka na venkově tenkrát bylo. Nepochybovali o Bohu, nekladli si existenciální otázky, jako my později.
2: Kam až jste, pane Čepelko, ve svých úvahách o věčnosti či nevěčnosti dospěl?
3: No nikam samozřejmě, protože to je tajemství, tajemství s velkým T, před kterým se skláním, o kterém hodně přemýšlím, ale k závěru dojít nemohu. Já jsem si třeba už na stará kolena přečetl názor Karla Gustava Junga, který krásně píše o tom, že se nedá nic dělat, že jako všechno má svůj začátek, tak i lidský život má svůj začátek, má svůj vrchol, a z toho vrcholu se nedá jinam jít než dolů, a že tím pádem je vlastně podle Junga smrt cílem života, ale jenom v tomto smyslu. Ne, že bychom tam chtěli být první, jako různí rekordmani, ale že tam prostě musíme dojít. A když někam musíme, je to naprosto nekompromisní, tak nechápu, proč bychom o tom neměli přemýšlet a neměli se s tím smířit. Nebát se toho. Ale je to úkol téměř nadlidský, proto většina lidí se smrti bojí. Já považuji za svůj velký životní úkol dospět do stádia, kdy se tedy bát přestanu a smířím se s ní, tak jako se s ní smířovali naši předkové, když nepochybovali o tom, že tam něco ještě zase bude. Ono to pomáhá, ta naděje, ta víra.
2: Vy tak do jisté míry konáte skrze svou prozaickou tvorbu, příliš mnoho pohřbů například, poklesky, rozverné snoubenky, svědectví inspektora Toufara, bezdětný otec a syn, kterou ze svých pros máte nejraději?
3: Těžko říct. Nejvíc si vážím té první, protože tu jsem vyseděl v době, kdy jsem publikovat nesměl, takže jsem si říkal, že zkusím právě prozu proto, abych si dokázal, že prostě to nevzdám v polovině, a věděl jsem, že to bude trvat.
2: To jsou poklesky.
3: Poklesky. Ne, že by byla Bůh ví jaká, to nedovedu já posoudit. Trochu je samozřejmě autobiografická, jenom trochu. Člověk ze sebe vychází, ale sám sebe popírá, když píše. Dokonce se chce často sám popřít, myslím, vysvobodit se z toho svého života.
2: Máte to tak i při psaní poezie, nebo tam je ten pocit při tvorbě jiný?
3: Tam je to jinak. A já píšu poezii jenom, vyjadřuju to slovy, když to na mě přijde. Když to na mě nepřijde, tak mě ani nenapadne vzít pero a začít psát básničku. Něco jiného je, když mám úkol napsat písňový text, tak to se musím přinutit. To dokážu jako řemeslník se naladit a pokusit se splnit úkol. Ale abych si řekl, teď napíšu sonet, to mě nikdy nenapadlo. Vím, že musí přijít chvíle, musím být naladěn. Jak se ladím? Na to jsem nepřišel.
2: Sonet má svou pevnou formu. Čím vám to vyhovuje?
3: Právě tím, že musím se někam vejít. Ukáznit se slovně, chci-li dodržet regule. Víte, já jsem vždycky chtěl jenom vyjádřit svou náladu, svou myšlenku, pokud možno srozumitelně jazykem, který by svým způsobem byl neběžný. Proto mám rád neotřelé rýmy, proto mám rád pravidelný rytmus, i když jsem taky psal volným veršem, ale zkrátka mám rád klasický styl.
2: Přečtete nám nějaký sonet?
3: Já vám rád něco přečtu. Sonet hřbitovní bude ten nejvhodnější.
2: Jak jinak od veselého pána od Cimrmanu.
3: Rád jsem se toulal po hřbitovech, když smrt se zdála daleko. Přítomná jen tak, pouze v slovech. Dnes, jak jsem z ní už na měko, raději sednu na lavičku, pokud tam někde v koutě je, nebo zapálím zhaslou svíčku. A vzdoutná ve mně naděje, že až se odtud odeberu, bude to rovnou do krásy. A snad důvěra za důvěru poznám, co teď mě ještě mate, spleteno páté přes deváté. Jakéže je to bezčasí.
2: To je nádherné. Děkuju.
3: Já vám děkuju, že jsem to směl říct. Já si taky myslím, že se to docela povedlo, neskromně si to myslím. A musím říct, že jestli mě něco mrzí, tak to, že si toho kritika vůbec nevšimne.
2: Vidíte, jak mám slzy v očích? Je to pro tu krásu.
3: Děkuju.
2: To je taky forma kritiky. Jak to, že jste se zblížil s japonskou starou básnickou formou jménem haiku?
3: Japonci mě zajímají, těžko říct, proč zajímají mě, už ten jejich jazyk. Protože na rozdíl od všech takových těch chrchlavých, řekněme, ta japonština je vlastně slabikotvorná. Aspoň já ji tak cítím. A proto je mi blízká, podobně jako jazyk český.
2: Haiku máme 17 slabik ve třech verších.
3: Ano.
2: To jsou takové drobonké útvary.
3: 7, 5, 7. Pokud jsem mluvil o tom, že sonet vyžaduje nějakou kázeň, tak to haiku vyžaduje ještě větší. Něco říct musí a vecpat to do 17 slabik a někdy, protože já mám rád ty rýmy, i když vím, že Japonci asi ne, tak snažím si tam ještě vecpat tu jazykovou hravost taky.
2: Přidáme haiku?
3: No nějaké můžem přidat. Můj druhý děda už jen seděl a mlčel. Dnes mu rozumím. Zázrak nečekej, ale sám ho připravuj oddanou vírou. A do třetice. Jak zpívá kámen? Jistě v dur. A má-li bol, pak jako já v mol.
2: Wow. Vy jste hračička.
3: Ano, jsem.
2: To je krásné a inspirativní. Ten dědeček, co už jenom seděl a mlčel a vy jste mu rozuměl, tak vy jste?
3: No, dneska už se mi chce hodně mlčet.
2: A když na
3: ale
2: vás
3: neumím to.
2: Potomci loudí vzpomínky, nevím, jestli se to děje, pak vyprávíte s chutí?
3: Já bych pravdu řekl, potomci na mě vzpomínky naloudí. A nevím proč. Ani nevím, jestli bych se tomu rád poddal, anebo naopak bych váhal zrozenec vach, co vybrat, abych jim spíš dával dobrý příklad a naději a ne svoji stále narůstající skepsi.
2: Nevypadáte na skeptika, tedy tím, co vyzařujete, ale vevnitř to bude asi jinak.
3: Já si myslím, že skepse je mi dost vlastní. Pochybuji tedy sem, no... Pochybuji rád a pochybuji nerad. Obojí je pravda.
2: Já jsem myslela, že jistou formou vzpomínek je vaše kniha Děda jménem Noel, která je, jestli jsem to správně pochopila, asi ojedinělou ve vaší tvorbě, protože ta je vlastně určená pro děti,
3: ano.
2: A je propojená se vzpomínkami na vaše dětství a události z té doby, ano. Válečné.
3: Ano, já jsem ten děda Noel, protože se mně zdálo, že bych měl nějak předat vzpomínky z dětství, chvíli pěkné a chvíli napínavé, smutné, protože byla válka A my jsme se s tím museli nějak vyrovnávat, i když nám bezprostředně nic nehrozilo. Myslím si, že když dnes děti slyší o válkách, tak nemají tušení, co to je, jako my jsme ostatně také neměli. Ale nabrali jsme to a zajímali jsme se. A mně se zdá, že dnes se děti zajímají málo o tyhle věci, které vlastně určují lidský život často nedobrovolně, za to osudově. A že by o tom měli se dozvídat i o té smrti, o té normální, i o těch násilných, protože těch je moc, moc druhů. A hlavně, aby to byla součást života, tak jak to bývalo. Abychom nemuseli nosit roušky proti osudu i proti té smrti.
2: Mnoho můžeme vyčíst z tvorby Miloně Čepelky. Mnoho se můžeme nad tou tvorbou napřemýšlet. A to jsem ještě nehovořila o tom, že máte také řadu písňových textů, tak jenom letmo, abych se toho tématu dotkla, protože je to taky hezká kapitola ve vašem odkazu. Který ze svých písňových textů máte nejraději?
3: Dost, ale ne zas moc. Když pominu dechovou hudbu, tak to bude asi i díky interpretu Karlu Hálovi písnička Jindřicha Brabce Patří ti veliký dík. I když mě trochu dneska mrzí, že jsem tehdy podlehl módě té obecné češtiny, že by možná Patří ti veliký dík mi odpovídalo víc, ale tehdy v 60. letech by to vypadalo příliš knižně.
2: Pane Čepelko, patří vám veliký dík za to, že jste přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Bylo to pro mě nádherné setkání v roce vašich 85. narozenin. Jsem šťastná, že k němu došlo. A musím vám říct, že díky hovoru s vámi i díky pohledu na vás jsem si připomněla, co svede s životem a duší člověka tvorba, zvídavost, smysl pro kamarádství a krásu.
3: Hezky jste to řekla, až se stydím a červenám.
2: Nečervenáte.
3: Ale na závěr vám můžu říct, že když Václav Krška sfilmoval Stříbrný vítr Šrámkův, tak jsme ho s kamarádem, spolužákem Tománkem viděli 8x. Tak jsme byli uneseni.
2: Tak jste tady byl velmi správně. Milon Čepelka byl naším dnešním hostem. Děkuji za to. Naschledanou.
3: Já vám děkuji. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Jakou řečí mluví voda? Budu vám dnes vyprávět o několika mužích, kteří mají jedno společné. Dohledy dále než ostatní. Pochopili totiž skryté poselství vody. Pochopili, že voda není pouhý živel, chemická sloučenina, jak nám určila oficiální věda, ale že v sobě skrývá i něco zcela jiného. Tito lidé tvrdí, že voda žije, podobně jako člověk, svůj vlastní život, má svou paměť, je nositelkou informací, cítí a vnímá, prožívá radosti i strasti. S jistou nadsázkou lze říci, že je samostatnou bytostí, která je plná záhad, plná tajemství, která si pečlivě střeží. Jména těchto mužů: Viktor Schoenberger, Masaru Emoto, Sebastian Kneipp, Vincenz Priznitz. Svým způsobem je doplňuje i Václav Blažilovský z Března u Chomutova. Před mnoha lety postavil svou první léčivou pyramidu. Od té doby jich vyrobil desítky. A návod na jejich konstrukci nezištně předává každému, kdo o to požádá. O panu Blažilovském jsme svého času vysílali jeden díl našeho pořadu Stopy, fakta, tajemství. Několik lidí, s nimiž si lékaři už nevěděli rady, nám tehdy vyprávělo, jak jim pomohl právě opakovaný pobyt v léčivé pyramidě. Pyramidě, která, jak je pan Blažilovský a nejenom on přesvědčený, využívá blíže nespecifikovanou léčivou energii. Už tehdy se nám Václav Blažilovský svěřil, že při léčbě používá i takzvaně pyramidální vodu. Pusťme si pro připomenutí jednu pasáž ze vzpomínaného pořadu.
2: Předvedem, názorně natočím.
3: Normálně vodu natočíte.
2: Natočím normální vodu. Uzavřu. No. Odnesu ji do pyramidy. A teď ji tady nechám 24 hodin a pak vzniká pyramidální voda, protože ty molekuly se nabíjí.
1: Pak mi pan Blažilovský nabídne jinou vodu,

0: který je nemocnej, takže se nabije energií. A ta energie vzniká od matky země, to dostáváme ze spoda a ze zhora. Prostě, když se tam jako i zároveň poděkuje za tu energii, tak kdo je trošku víc nemocný, musí přijet víckrát, ale takhle to funguje, ale ideální je, když to máte doma.
1: Podle toho všeho, co teďka tady zaznělo, tak to připadá, jako kdyby voda byla nějaká živá bytost nebo něco.
0: Ona je živá totiž. Ona je.
2: Pak mi, jakoby na důkaz svého tvrzení, Václav Blažilovský podá knihu, která ho, jak přiznal, neobyčejně oslovila. Její název Živá voda, autor Olof Alexanderson. Podtitul Objevy a vynálezy Viktora Schoenbergera. Cesta pochopení a záchrany přírody.
0: To je vědec obrovský, jako se málo využívá jeho poznatky, to už je roky. Ale to, co on předal lidu, to je jako úplně nádherný. No.
2: Do našeho příběhu vstupuje nyní především co by odborný poradce, inženýr Jiří Kuchař, vystudovaný hydrolog. Dnes ale především úspěšný spisovatel, badatel, pozoruhodný muž, který obsáhl mnoho oborů lidského vědění. Chci vědět, jaký má názor na skrytá poselství vody. Nejprve se ale zeptám, kdo to vlastně byl, vzpomínaný Viktor Schoenberger, který pro léčitele a průkopníka léčivé sily pyramid Václava Blažilovského tolik znamená.
3: Viktor Schoenberger se narodil roku 1885, jeho rodina byla z Bavorska, ale oni žili v Rakousku. Začal jako lesník a první jeho životní zkušenost bylo pozorování pstruhů. On chodil v knize, která se jmenuje Živá voda, to popisuje tak, že číhal na pytláky. Svítil měsíc a přitom ho zaujalo, že někteří pstruzy po sobě nezanechávají vůbec žádnou stopu, zatímco někteří, kteří zejména ty, co se dokážou vymrštit hodně vysoko nad hladinu, za nimi zůstává jakýsi vír. A potom pozoroval kameny, které se vytvořily v takové tůňce po velké vodě, voda se vyčistila a on s úžasem sledoval, že některé kameny vysavně vyskakují. A on pochopil, že tohleto, co dává kamenům energii, je dynamizace té vody, která se projevuje, dejme tomu, vírem nebo energií, tak silnou, že tohleto dokáže. Jeho hlavní zájem byla právě imploze, to znamená ta úžasná schopnost vody při zborcení se sama do sebe vypustit energii a touhletou energií vykonat nějakou činnost, nějakou práci.
2: Na téma tajemné energie, kterou voda dokáže poskytnout třeba zrovna vzpomínaným pstruhům, se v knize Živá voda uvádí.
4: Schoenberger říká, že vodní tok v nedotčeném prostředí a s přirozenou formou pohybu vytváří speciální energii, která mimo jiné proudí v opačném směru než voda. Právě tuto energii pstruzy využívají. V příslušně formovaném vodopádu může člověk tento proud energie pozorovat jako jasný světelný kanál uvnitř vodního paprsku. Pstruh energetický kanál vyhledá a nechá se nasát dovnitř tomby, tedy vodního víru.
2: Tohle je tedy jedna z mnoha dosud skrytých schopností vody. Kouzelník s vodou, jak se Viktoru Schoenbergerovi přezdívalo, a o němž bylo mimo jiné známo, že uměl vyrobit ze splaškové vody vodu nezávadnou, pitnou, se rovněž pokoušel využít dalších dosud neznámých schopností vody. Týkalo se to třeba dopravy dřeva. Schoenberger začal konstruovat plavební kanály. Rychlost přepravy to kromě jiného zvyšoval pomocí samospádu. Po celé trase vodního toku konstruoval speciální stavidla. Pakliže voda tato stavidla překonala, kláda pak putovala nějakou dobu samospádem a hlavně mnohem rychleji. Schoenberger využíval svých zkušeností. Využíval také znalostí svých předků. V knize Živá voda popisuje.
4: Můj otec dodával 100 000 běžných metrů bukového dříví na velké vzdálenosti, přičemž tuto práci nikdy nenechal dělat ve dne, nýbrž zpravidla za jasných měsíčních nocí. Protože, jak vždycky vysvětloval, voda ozářená sluncem je unavená a líná, stočí se a spí. Zatímco v noci, zvláště za měsíčního svitu, je svěží a ožívá, takže dokáže unést bukové špalky, které jsou těžší než voda.
2: Viktor Schoenberger rovněž dobře věděl, že voda má také, už o tom byla řeč, paměť. Podle léčitele Václava Blažilovského je právě tato paměť důležitá pro využití léčebné síly vody.

0: ještě usuzujete, že ona může být svojí paměť a může to být vlastně živá bytost?
1: Usuzuju z toho Emota, japonský, který studuje tohle tu vodu, jo. On ji studuje tím stylem, že ji zainformuje.
2: Pan Blažijovský mi potom ukazuje další knihu. Její název Voda a léčivá síla modlitby. Podtitul Odhalení skrytého kódu univerzálního jazyka vodních krystalů. Autor již vzpomínaný Masaru Emoto. Kniha je plná fotografií vodních krystalů. Krystalů nejroztodivnějších tvarů, které často působí jako konkrétní obrazce.
1: Ta je fotka, vidíte tu skleničku, tak na tý je ten slon, jo, a teďko ta voda dostala informaci. Potom ji zmrazil, tu vodu, a ona udělala vločku a tady je chobot, jo, udělala, ona si to pamatuje. A když je fotka chrámu, tak se ten chrám tam vytvoří prostě tím ledem a je to mockrát vyzkoušený a ověřený. Prostě ta voda má svoji paměť. A je to živý organismus, s kterým bychom měli rozhodně teda jinak spolupracovat, než to umíme teď. My to jenom ničíme.
2: V našem příběhu se tedy objevuje další muž. Masaru Emoto. Jde o japonského spisovatele, který tvrdí, že lidské vědomí má vliv na molekulární strukturu vody. Ovšem oficiálně věda má proti tomuto tvrzení celou řadu námitek. Nicméně na svých fotografiích Emoto jasně dokazuje, že voda, když ji nechá zmrazit, ukazuje svými obrazci, že reaguje nejenom na to, co takzvaně vidí a cítí, ale také na to, co, ať už si o tom myslíme cokoliv, slyší. Ve zmíněné knize můžeme totiž najít i jednotlivé obrazce zmrazených krystalů vody, které jsou výsledkem reakce vody na nejrůznější proneslené modlitby, ať už muslimské, židovské či křesťanské. Jde o úplný nesmysl, kterému se máme zasmát, a nebo je na tom všem přece něco pravdy? Obracím se opět na inženýra Jiřího Kuchaře.
3: Já jsem se s jménem Masaru Emoto poprvé setkal ve Vídni. Bylo to v roce 2003, kdy jsem viděl velký plakát zvoucí na jeho přednášku. Ta přednáška se konala až za půl roku. A když jsem tam za půl roku přijel, tak jsem zjistil, že ze sálu pro 500 lidí byla přeložena do Kongresového centra Spojených národů, protože bylo prodáno víc než 3000 lístků. Masaru Emoto byl tehdy v západním světě obrovský fenomén. Ta metoda, kterou on prezentoval, byla mimořádně přesvědčivá. Měla ovšem samozřejmě řadu odpůrců a musím říct, že během té přednášky jsem já byl jeden z nich, ale všechna čest, to, s čím Masaru Emoto přišel, bylo velmi zajímavé.
2: Masaru Emoto s oblibou vypráví, jak si jednou večer vzal starou knížku, kterou měl po své babičce. Četl si v ní a v jednom místě ho náhle zaujalo tvrzení, že neexistují stejné vločky sněhu. To byla jeho první inspirace. Vymyslel potom způsob, jak zmrzlé krystaly vody fotografovat. Svého času Masaru Emoto napsal.
4: Společný jazyk, který lidé od nepaměti hledají, se nachází ve vodních krystalech. Voda má schopnost nám sdělovat, co nás trápí a probouzet naši podvědomou paměť. Z krystalů vody můžeme odhalit původ, smysl a význam univerzálního jazyka. To, co vidíme v krystalech vody, nás utvrzuje v přesvědčení, že voda je pro život nepostradatelná. Kniha Poselství vody nám pomáhá porozumět víře a modlitbě a probouzí v nás hlubší porozumění vztahu člověka a kosmu.
2: Jak už to bylo uvedeno, Masaru Emoto na základě svých experimentů tvrdí, že síla modlitby, ale může to být zřejmě také síla a sugese i dalších projevů lidské řeči, má významný vliv na výsledné obrazce zmrazených krystalů vody. Můžeme s tím souhlasit a nemusíme. Můžeme tohle všechno považovat třeba jen za hříčku přírody. Inženýr Jiří Kuchař k tomu dodává.
3: On říká k tomu fenoménu modlitby takovou velice zajímavou věc, a sice, že před modlitbou se rozpřahují ruce. Doslova říká, proč jsou sepjaté ruce spojovány s modlitbou, že se jedná o vibraci. Člověk přijímá do sebe vibraci vesmíru, spojuje ji do rukou a zatímco jedna ruka samotná nemůže tolik energie podle něj vytvořit, tak to spojení ano. A potom tedy tohleto s koncentrací se zaměřením na vodu udělá naprosto zvláštní efekt. Ta kniha Voda a léčivá síla modlitby, to je zároveň unikátní album. On přitom prokázal tohleto jako všechny možné, protože potrubí vodu z Lourdes měl. Tohleto mě jako zaujalo velmi, protože si myslím, že koncentrace, modlitba je jedna z nejsilnějších vůbec, takže má schopnost nejenom teda ovlivnit vodu, ale všechno možné.
2: Zrekapitulujme si, co tu dosud bylo řečeno. Rakouský lesník a badatel Viktor Schoeberger dokázal kromě jiného objevit dosud skrytou schopnost vody, co by nositelky zvláštní energie. Energie, kterou zatím spíše dovedou využít někteří vodní tvorové. Sám Viktor Schoeberger se o to pokoušel se střídavými úspěchy. 100% úspěch měl ovšem, jak už rovněž víme, například ve využití této energie při rychlejším splavování dřeva. Co se týče Japonce jménem Masaru Emoto, ten svými jedinečnými fotografiemi zmrazených vodních krystalů se pokouší dokázat, že voda má kromě jiného svou paměť, svou duši. Je také nositelkou informace. No a léčitel Václav Blažilovský, ten zase každodenně dokazuje, že voda, kterou nechá takzvaně nabít v léčivé pyramidě, může pomoci při odstraňování celé řady nedohů, které člověka pronásledují. Dostáváme se tak znovu k léčivé síle vody.
0: Ta voda je léčivá?
1: Já nevím, dělám s tím už hodně let. Takový ty úrazy a spáleniny, opařeniny, to jsou takový jednoduchý problémečky a strašně rychle se to zahojí. Třeba u spáleniny se ani neudělá puchejře, jo? Nebo prskne olej, jo, v kuchyni. To zmizí, bolest odchází strašně rychle. A to hojení je úplně nádherný, ale to je využití cíle energie.
2: O tom, jak využít léčivých vlastností vody, věděli už naši dávní předkové. O léčebných koublích se můžeme dočíst třeba i ve starořímských textech. Existují však metody, o kterých se u nás moc neví, a přece tyto metody mnohokrát prokázaly, že mohou být neobyčejně účinné. A nejde zdaleka jen o takzvaně pyramidální vodu. Co dnes komu řekne například termín knajpování? Do našeho příběhu o skrytém tajemství vody vstupují nyní další dva muži. Vincenc Priznic a s ním také Sebastian Knajp. Jiří Kuchař mi o něm pověděl.
3: Knajp byl farář. Já jsem byl v Bad Wörishofen se podívat, to je na pomezí Bavorska a Bádenska-Württemberska. Je to takové dneska strašně slavné lázeňské městečko. Do dneška tam je kostel, ve kterém kázal. On vyrůstal v kraji, který byl plný pramenů. Kromě toho neustále se pohyboval v přírodě. Takže my známe jenom jeden aspekt jeho, to znamená vodoléčbu, ale on byl zároveň vynikající znalec bylin a byl také, já bych řekl, částečně jasnovidný. To znamená, on dokázal těm lidem říkat věci, které netušili, on je cítil jiným způsobem. Jeho domácí lékárna, to bylo 100 nejrůznějších kombinací všeho možného. Já jsem teď narazil na knihu, doufám, že vyjde v letošním roce, Knajpova domácí lékárna. On už tehdy přemýšlel o tom, jak zpracovávat byliny na prášek, jakým způsobem, do jaké míry je roztírat. Základ toho knajpování je představa, že voda působí na končetiny, to znamená, knajpuje se zanořováním rukou do studené vody. Je to na různě dlouhou dobu, dejme tomu až jako na pocit třeba u ledové vody určité bolestivosti a tohle to má léčebný efekt.
2: Sebastian Knajp, který žil v letech 1821 až 1897, doporučoval rovněž využití vody z příměsí nejrůznější bylin. Léčil také pomocí jílových a jiných obkladů. Podobně jako Sebastian Knajp využíval léčebné účinky vody, jeho předchůdce Vincenc Priznic, zakladatel lázní Jeseník. Žil v letech 1799 až 1851. Legenda praví, že k léčení vodou ho inspirovala zraněná frna. Jako malý chlapec si pozoroval, jak si chodí omývat do jednoho z pramenů ránu, kterou kdesi utrpěla. Chodila tam tak dlouho, až se úplně vyléčila. Opět vypráví Jiří Kuchař.
3: Já jsem viděl v časopisu Regenerace takový úžasný kreslený seriál o Priznicově životě a tam je zásadní scéna, kdy jako malého chlapce ho kopl kůň a otec ho léčil ledovými obklady. A Priznic tohleto aplikoval Jeseníku, tam byla slavná jeho potom lesní sprcha. Dneska nám nepochopitelné, že někam do Čech by posílali hlavy zemí, včetně papežského stolce, svoje pozorovatele, aby hlásili, co nového se odehrává v rámci Priznicovy vodoléčby. Ta metoda v té době byla tak slavná, že v roce 1846 na dnešním Senovážném náměstí byly otevřeny Špotovy lázně.
2: Já ještě dodám, že v těchto lázních se léčil například také ruský spisovatel Fjodor Michailovič Dostojevský. Svého času byl v carském Rusku odsouzen k smrti, byl dokonce odveden na popraviště. Poprava však byla na poslední chvíli zrušena. Následkem toho onemocněl ale duševní chorobou. V Čechách se pomocí vodní léčby pokoušel zbavit úporných maliodepresivních stavů. Propagátor Kneipovy a Priznicovy vodní léčebné metody a zároveň jejich následovník, léčitel Josef Zentrich, ve své knize Přírodní léčba zemí a vodou napsal:
4: občas se mne lidé ptají, zda Kneipovy studené zábaly a jiné aplikace mohou použít i starší lidé. Ano, mohou. Pouze pokud jsou zimomřiví, používáme na místo studené vody vodu odraženou nebo vlažnou.
2: Léčivá síla vody, ale i její další oficiálně vědě skryté schopnosti, o některých z nich tu už byla řeč, zajímaly a stále zajímají i mnohé mocné vládce světa. V té souvislosti se vrátíme znovu k Viktoru Schoenbergerovi. Tento bavorský lesník a badatel se rovněž, jak už víme, zabýval dalšími, často zdánlivě neuvěřitelnými možnostmi využití vody. Inženýr Jiří Kuchař mi k tomu řekl:
3: některé svoje postupy si dal patentovat, některé tajil, ale hlavní směr jeho úvah bylo využití vody na výrobu energie. A tohle to samozřejmě se velice líbilo nacistům, takže už v roce 1934 upoutal pozornost Adolfa Hitlera a po záboru Rakouska mu potom v Norimberku Hitler nechal upravit stojící laboratoře jedné norimberské firmy a jako dozor na něj dal Julia Streichera, velice obávaného gauleitra, který ho v laboratořích několikrát navštívil.
2: V roce 1944 byl tehdy 59-letý Viktor Schoenberger povolán do armády. Záhy se ocitl v obávaném koncentračním táboře Mauthausen. Nikoliv ale jako vězeň. Dostal tu dispozici moderně vybavené laboratoře, dílny a především mnoho odborníků z řad vězňů. V knize Živá voda jsou také citována slova velitele koncentračního tábora Mauthausen France Zeyreise. Ten při setkání se Schoenbergerem řekl:
4: přemýšleli jsme o vašich výzkumech a domníváme se, že na nich něco je. Můžete si tedy vybrat, co vám bude milejší. Převzít vedení výzkumného tábora, skládajícího se z uvězněných techniků a fyziků, abyste vyvíjel stroje, které budou poháněny vámi objevenou energií, anebo vás pověsíme.
2: Přestože po válce mnoho někdejších vězňů písemně potvrdilo Schoenbergerovo bezúhonné chování, toto jeho vědecké angažmá mu po válce způsobilo řadu komplikací. Je ale otázkou, na čem Schoenberger v Mauthausenu vlastně pracoval. Údajně mělo jít o přístroj zvaný repulzína. Na základě využití energie z vody a dalších poznatků měl Schoenberger konstruovat úplně nový typ motoru pro letadla a ponorky. Život Viktora Schoenbergera po válce je plný záhad. Velkou záhadou je jeho pobyt ve Spojených státech amerických, kam byl dopraven na příkaz americké zpravodajské služby CIA. Působil potom na utajené základně v Texasu. Údajně to musel odevzdat všechny své nákresy či písemné záznamy. Dne 20. září 1958 byl dopraven zpět do Rakouska. Pouhých 5 dnů poté, 25. září 1958, zemřel. Bylo mu 73 let. Jeho poslední slova: všechno mi vzali. Nevlastním už ani sám sebe. Autor knihy Živá voda, Olof Alexanderson, naznačuje, že Schoenberger odcházel z tohoto světa se strachem. Odhalil prý, že voda v sobě skrývá jistou část mimořádně nebezpečné energie, která je z toho zničit lidstvo. Opět jsme u fenoménu vody, co by živé bytosti. Hovoří Jiří Kuchař.
3: Kdybychom si představili bytost jako, že má životní projevy, to znamená růst, oplodňování, proměnu, výživu, rozmnožování, vylučování nebo látkovou výměnu, tak to samozřejmě voda nemá. Ale teprve díky vodě tohle všechno je možné. To je ta věčná otázka, kolik úloh vlastně voda v přírodě plní. Ona nemá žádnou vlastní formu, ale je substancí pro všechny formy. Nemá vlastní život, ale stává se, podle předpokladu, prvotní substancí vůbec života na Zemi. Nemá fyzickou stabilitu, ale drží je nositelkou všech proměn hmoty. To znamená, ona má schopnost a má taky činnost.
2: V té souvislosti se si s tou nadsázkou zeptám. Nemůže se na nás jednou voda už kvůli tomu, jak s ní lezdy nešetrně zacházíme, takzvaně naštvat?
3: Kdyby se spojila, dejme tomu, nechci nějak malovat čerta na zeď, se silou vulkánu, tak bychom mohli docela dobře dopadnout jako bájná Atlantida. To, co traduje Platon, zneužití určitých sil nebo snaha dostat se přírodě příliš pod kůži, vyvolala reakci.
2: Raději ale na černé scénáře zapomeňme. Putování za skrytým tajemstvím vody končím tam, kde jsem začal. U léčitele a průkopníka léčivé síly pyramidální energie Václava Blažovského. Ten ji nadále připravuje léčivou pyramidální vodu. Dokončuje také knihu o tom, jak si každý z nás může doma vyrobit léčivou pyramidu a tedy také léčivou vodu. A kromě toho, jak mu vyjde čas, podniká své, jak říká, spanilé jízdy. Cílem je pomocí pyramidální vody energeticky posílit vodní toky. Pro tento účel Václav Blažilovský vyrábí malé pyramidy, které s pomocí plováků umístí do rybníka, do řeky a dokonce třeba i do moře. Pan Blažilovský tvrdí, že tato takzvaně pozitivní informace očištěné pyramidální vody se postupně a velmi rychle dostane mnohem dále, až tam, kam vodní tok sahá.
1: Prostě já sem pak vložím tu informaci, ta voda si to veme, zafixuje taky do sebe tu velice pozitivní energii.
2: Můžeme si o tomhle všem samozřejmě myslet cokoliv. Jedno ale panu Blažilovskému upřít nelze. Jeho léčebné metody mají nespochybnitelné výsledky. Pozitivní výsledky, o které dnes mohou hovořit desítky, ba i stovky lidí. Tento muž ale především pochopil, že k vodě je třeba chovat se s citem, jako k živé bytosti. Václav Blažilovský to pochopil stejně, jako před ním například kouzelník s vodou Viktor Schoenberger, jako jeden z objevitelů paměti vody Masaru Emoto. A nebo jako i další skvělí znalci léčivých možností vody, Sebastian Kneipp či Vince Spriznitz. Lidé, kteří mají jedno společné. Věděli a vědí, že voda je alfou a omegou našich životů a že v sobě stále skrývá netušené možnosti, které dokáže využít pouze ten, kdo ji rozumí, kdo ji respektuje a kdo ji ctí. Prostě jen ten, kdo porozumí její řeči.
5: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
6: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
5: Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

by ze všech stran. Stovky kopytů s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrogol víc než minulý rok. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. A bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
2: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
1: Při ukrajinském nočním útoku v ruském Krasnodarském kraji zemřel jeden člověk, nejméně tři další úder zranil. Informoval o tom gubernátor Veniamin Kondratěv. Na síti Telegram napsal, že pád trosek bezpilotních letounů zároveň způsobil požár v tamním přístavu Těmrňuk. Moskva nadále hlásí útok v jeho ruské Volgogradské oblasti. Tam hoří průmyslový areál. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky drony středního a dlouhého doletu. Cílí hlavně na místa spojená s ropným průmyslem. Po celém Česku dnes začíná 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Pro návštěvníky budou zpřístupněné části zahrad, které jsou běžně nepřístupné. Součástí jsou i doprovodné programy, koncerty nebo komentované prohlídky. V Karlovarském kraji se otevřou čtyři místa, například Bečovská botanická zahrada. Tam dnes zpřístupní nové vyvýšené záhony na sádkách, pokračuje kurátorka rostlinné sbírky Petra Rubášová.
4: Máme novou kolekci nečíků. Rozšířili jsme kolekci jiřin, už nám pomalu začínají nakvétat růže v rozáriu našeho nejslavnějšího českého šlechtitele růží Jana Béma. Bude připravená stezka pro rodiče s dětmi, budou připravené různé úkoly a každý návštěvník si může vyzvednout na pokladně pracovní list.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice D2 je dál neprůjezdná mezi Blučinou a Modřicemi v obou směrech. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody dvou kamionů. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, od Bratislavy na 11. kilometru u Blučiny a před oběma odklony čeká

0: Hezké dobré dopoledne přeji vám všem, kteří jste právě na příjmu dvojky a pohody. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Ano, právě teď měl znít potlesk nabitého pražského stavovského divadla a na jeviště měla vcházet jubilantka Iva Janžurová. Ale jak už víte, všechno je bohužel jinak. Pro následující hodinku je připravená repríza oslavy Iviných osmdesátin. Ještě než se vrátíme v rozhlasovém archivu o 5 let zpátky, spojíme se právě teď s Ivou Janžurovou, abychom zjistili, jak se má. Dívám se do režie, Iva Janžurová je napříjmu. Paní Ivuško, přejeme krásné dobré dopoledne, vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
1: Já vám moc děkuju.
0: Paní Ivo, všichni fanoušci určitě s napětím sledují, jak se máte, jak se vám daří a já mám teď šanci se za nás, za všechny zeptat přímo vás, jak tedy je, jak se máte.
1: Tak já se nerada rouhám, ale doufám, že tím, jestli se tak řeknu, zlepšil se a mám 17. kontrolní CT a věřím, že to dopadne výborně.
0: Budeme držet palce. Víte, na co se zeptám? Ten zápřeh kolem těch narozenin byl opravdu obdivuhodný, ale teď s odstupem, s těmi všemi těžkostmi, které vás potkali, stihla jste si ty narozeniny samotné aspoň trošičku užít, aspoň na chvíli?
1: No, já si je užívám ještě dlouho a budu užívat, protože mám telefon plný zpráv a blahopřání, na který chci minimálně srdíčkem odpovědět. Ale musím říct, že vlastně tři představení, z nich jedno bylo ve studiu, dva jedno v divadle Kalich a jedno nakonec 19. toho správního dne v Národním divadle Kytice. Všechny tyhle tři představení, ta tři divadla mi připravila na děkovačku oslavu s publikem. A to bylo něco, co si provítám v paměti, teď poměrně ještě krátké, ale bylo to nádherné a myslím, že jsem si vlastně těmito třemi dny ty narozeniny užila až na půdu, že mě pak postihla ta nemoc, ta znamenala, že už toho mám dost. Nesmím nechat rozmacovat.
0: Ano, no, přísný pan doktor neužil vám, naordinoval klid. Paní Ivo, jaké teda bude vaše léto? Můžu se zeptat, už jste o tom přemýšlel, vy nejste ten typ, který by asi vydržel nic nedělat. Co jste naplánovala?
1: Jo, tak plány já bych nerada zveřejňovala, protože už mockrát jsem sama sebe mnoha předsevzetími zaskočila a pak následuje takový nemilý stav mysli, že člověk něco zanedbal nebo nesplnil, tak já budu především odpočívat, protože ta nemoc bude ještě unavná nějaký čas a neplánuju si žádný výlet, nic, kromě samozřejmě chalupy a i pražská zahrada je krásná pro mě. A teď se dívám na terasu a tam vidím růže, jak vyrůstají, tak je mi krásně při tom pohledu. A těším se na tu přírodu, a doufám, že ji budu moct využívat v pohybu, aktivitě. Hlavně, aby člověk měl před sebou skutečně konkrétní nějaký malý, drobný úkoly, který se dá.
0: Je pravda, že ta příroda je nabíjející, to je fakt. Paní Uško, my si v té následující hodince zopakujeme vaše osmdesátiny, které jsme slavili tady v Českém rozhlase. Mimochodem, vzpomenete si na ně, vy už jste od té doby toho zažila samozřejmě hodně, ale vzpomínáte na ty osmdesátiny tady u nás?
1: Ty byly velmi krásné, opravdu. Vzpomínám na ně často, vzpomínám na ně samozřejmě díky té písničce Madame Sežeržu.
0: Ano, ano.
1: Kterou mi Igor složil jako jedno z největších překvapení mého života. A on tu písničku dodnes na svých koncertech provozuje a lidi se smějou a tleskají. Tak to je to, co mi to samozřejmě připomíná. Navíc ta přítomnost milých hostů, kde byla moje dcera Sabinka, byla tam Eva Holubová a pan profesor Petr Neužil, že jo, který mě teda příšně teďkon drží při zemi v kontrole zdravotní.
0: Ale dobře dělá. Teď budeme samozřejmě vzpomínat o těch 5 let zpátky, ale využiju toho, že jsme propojeni, paní Ivuško, je něco, co byste ráda vzkázala všem těm, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů, všem těm, kteří teď třeba měli sedět v tom stavovském divadle. Máte jedinečnou šanci celému národu cokoliv teď prostřednictvím Českého rozhlasu říct.
1: Já bych řekla, že v těchto všech lidech, kteří mi fandí, kteří by přišli na ty

0: Ostravě do Stavovského divadla, nebo si zakoupili vstupenky, ale to je jedno. V těch lidech vidím své publikum a doufám, že i budoucí publikum. A vztah s lidmi, kteří sedí v hledišti, je pro mě nejdůležitější na mý profesi. A zjišťuju, že je to, teď už nechci říkat nějaký fráze, ale je to skutečný a naplněný smysl mýho života. Pro herce je setkání s diváky to nejdůležitější a uvědomuje si to. Já teď trošku jsem až dojatá, takže můj hlas chcehne, ale je to opravdu cíl smysl práce. Krásný.
1: A my za ní děkujeme. Zdravíme a troufnu si za všechny posluchače pozdravit naší milovanou Janžurku. Přejeme hodně zdraví, užijte si léto a slib pro všechny posluchače, my zase společně něco vymyslíme, ledva naberete sílu. Mějte se krásně a teď doufám zůstanete u rozhlasového přijímače a připomenete si ty naše společné osmdesátiny před 5 lety.
0: Ano, ano. Všechny posluchače zdravím, všechny své budoucí diváky. Těším se na vás.
1: Děkujeme moc, posílám rozhlasovou pusu a hodně zdraví přejeme. Iva Janžurová tady u nás na dvojce. Děkujeme, hezkou sobotu přeju. Tolik Iva Janžurová. A jak víte, ty následující minuty v našem vysílání jsou vyhrazeny pro ni. Vrátíme se o 5 let zpátky, kdy slavila u nás v Toboganu své osmdesátiny. Mimochodem, ani tenkrát to nebylo bez problému. Byla totiž doba covidová, čili jsme museli vysílat bez publika a kromě účinkujících museli mít všichni ve studiu roušky. Tak já doufám, že ty devadesátiny za 5 let, ty už budou paní Ivuško v klidu. Přeji vám všem hezký poslech.

0: Je, tak to byla kapela Igora Orozoviče. Igor zatím tady jenom zdobil na začátku, ale bude za malou chvíli i povídat a zpívat Iva Janžurová. Dnes v přímém přenosu toboganu. Ivuško, první otázka je na snadě, mě to fakt zajímá. Jak je vám, jak se teď cítíte? Janžurce bude mít kulatiny. Jaký to je teď si užívat všechny ty oslavy kolem?
1: Mně to řekněte, mě bude 4x20.
0: Ježiš, to musím rychle spočítat. 90, ne 80, promiňte, já jsem na počty nebyl ideální.
1: No, jaký to je?
0: No jistě.
1: No, je to takový nebezpečný, protože mě ten věk nic neříká. Všichni to chtějí oslavovat. Všechny média se hlásí o rozhovory. Pro mě je to taková strast, protože o sobě už jsem tolikrát všecko řekla, už se pořád jenom opakuju. Nic nového nevím, na spoustu věcí už jsem zapomněla. Takže já se jenom spoléhám, že dneska mě tu obklopí lidi, kteří budou mluvit za mě.
0: No. Přijdou a budou o vás určitě vyprávět, ale zaprvé máte nádherné brýle. Teda my brejlouši si to vzájemně chválíte. Máte nádherný brýle.
1: No,
0: moc vám sluší,
1: krásně. Paní optička říkala, že se nemusím líčit, když mám tyhle ty brejle, tak jsem si je dneska nasadila, protože je po ránu.
0: No.
1: Strašně po ránu.
0: No.
1: Ale moc ráda tady vidím tyhle ty chlapce. To je nádherný, já jsem si hrozně přála, aby mi tady mohli zahrát.
0: Je, jsou tady a já jsem rád, že právě k nám přichází, ano, jeden z těch chlapců, je tady i dívka, ale první gratulant dnešního toboganu, dámy a pánové, pan Igor Orozovič. Krásné, dobré dopoledne, Igore. Pojďte se k nám posadit. Iva Janžurová si vás přála.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Igore, jaký je to pocit ve svém věku, když si vás Janžurka přeje na oslavě svých 80. To je přece vyznamenání, to můžete těch tálí doma mít, kolik chcete. Vytapetováno českýma lvama, ale přála si vás Janžurka.
2: Jo, no tak my jsme museli vstávat, my jsme z toho neměli zase takovou radost, jako jo. Ne, tak samozřejmě máme radost, ale my se známe už tak dlouho, že mně to přijde takový rodinný, jako no, spíš.
0: Počkejte, jak dlouho já si dokážu představit, že vy jako malý chlapec, já nevím, kde jste vyrůstal?
2: Budějovická, Praha 4.
0: Jo, Praha 4, ano, tak malý chlapec na Budějovické se díval na filmy s Ivou Janžurovou a tajně snil o tom, že se stane hercem a jednou se s ním bude znát, nebo kdy bylo to první setkání? Úplně malý kluk a Janžurka v televizi.
1: Já to řekni upřímně.
2: Jo, ano, to byla asi nemocnice na kraji města. To je jasný.
0: Huňková byla oblíbená, jo?
2: Tak, jo.
1: Igor si to promítal teprve nedávno, viď?
2: Ne, pozor, ne. Já nemocnici na kraji města jsem viděl 100x, ale nedávno jsem, asi před 2 roky jsem si pustil jako fakt celou komplet, abych se jako ujistil, jestli je to jenom jako ta nostalgie, protože se často říká, jak se na to vzpomíná, jako z té nostalgie na ten seriál, že to bylo jako kvalitní, nebo jestli to je opravdu kvalitní. A přišlo mi, bylo tam teda pár jako už pak takových těch natahovaných dílů, ale jinak mi to přišlo, že to je fakt skvělý znova, jako že to je fakt napsaný skvěle a jo, že to ve srovnání s těma jinýma seriálama z doktorského prostředí, který frčej, tak prostě je to pořád jiná, je to jiná liga rozhodně, no. Takže to jsem se ubezpečil, no. A dokonce jsem, myslím, mám psal zprávu, že jste fakt hustá tam, že fakt hra, jako, že fakt skvělý.
0: Že kdyby hloupost nadnášela, tak by se vznášela jako hlubička. Ivuško, nějaký takový prazážitek, když už jsme narazili na nemocnici, to je určitě národem milovaný seriál, no a ta vaše role, která potom měla samozřejmě i další vývoj v těch pokračováních. Co se vám vybaví?
1: No, tahle ta scéna,
0: ano.
1: Vybaví se mi lítost nad tím, že nám odešel pan Heger, když jsme začali natáčet, protože jsem z toho měla velké zážitky, z toho partnerství s ním. Kdyby, myslím, že i tu scénu s holubičkou tak nějak urovnával mezi mnou a panem primářem. Nebo já už si to pletu, on byl primář. No, on byl primář.
0: Ano, on byl primář, ano. Puste si to nemocnici, není to špatný. I Igor to viděl po letech a chválí to. To si puste, je to
1: no,
0: hezký.
1: No, tak to si vzpomínám, že byla pro mě velká lítost. Jinak já jsem to zpočátku točit nechtěla. Svírala jsem se, protože jsem se bála, že si udělám špatný jméno mezi sestřičkama v nemocnici, protože ta role vypadala na takovou protivnou udavačku zpočátku. No, pak jsem se nechala přesvědčit a pak jsem byla moc ráda, že jsem se nechala přesvědčit a bylo to skvělý, mělo to obrovskou odezvu, co si může herc přát víc.
0: Yeah. No jo, zušlechtil vás Pepa Dvořák potom. Krásná role. Ivuško, opravdu dneska si budete ten tobogán jenom užívat. Fajn. Budou přicházet gratulanti, přinášet dárky. Ten první dárek je okamžitě tady. Igore, první píseň, kterou jste společně se svou kapelou přinesli pro Ivu Janžurovou. Co to bude?
2: To bude píseň, no, Jmenuje se to Náušnice. A je
1: já
2: to...
1: ji znám.
2: No, tak vidíte, no, takže už víme.
0: Mimochodem, Iluško, máte krásný náušnice, to jsou pravý perly?
1: Ježíš, možná, já nevím.
0: Jež možná. Vy jste samá perla a nevíte, já ale vlastně to máte, to je vlastně teďka díky té Alžbětě, že jo? Vy jste se taky dala na perličky.
1: Já jsem si dokonce kvůli Alžbětě nechala propíchnout uši.
0: Kvůli Alžbětě? A co vám na to řekla?
1: No, ještě to neví možná, ale jakmile přijede na představení, tak jí to řeknu.
0: Tím to voláme Alžbětu. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, v přímém přenosu tobogán k narozeninám Ivy Janžurové. No a teď pro vás, pro všechny, Igor Orozovič se svou kapelou a samozřejmě hlavně pro oslavenkyni Ivuško. Užívejte si to.
1: Děkuju.

0: úsměvu Mony Lízy, malovaného barvami značky Dior, je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a spěch do práce. Snídaně sní, se sní, pár frází noblesních. Nenechala si tu nic, hlavně všechno pozbírat, stíhni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic.
1: Nechala.

a zůstal sám, sám. Nevadí, moje je

0: Dámy a pánové, milí posluchači, teď jsem chtěl říct něco, co v Toboganu přímém přenosu už dlouho nebylo. Živá kapela, potlesk a výkřik v zákulisí. Já doufám, že se té dámě nic strašného nestalo, protože doufám, že právě přijde. Dámy a pánové, paní Eva Holubová.
1: A my jdeme s
0: ní. Ano, pozor. Ano, pozor, ano, režisérka Sabina Remundová. Tak pojďte rovnou všichni. Ano, pan profesor Petr Neužil, kardiolog, pojďte taky za náma.
2: Mě jsou tady trošku košiček malým, právě se mi načesal.
0: Ano, posaďte se u nás, ano, v tuto chvíli, ne, mně se to líbí, já to miluju, teď se mi to rozklížilo celý, já v tom ležím týden, jak to bude, je to všechno jinak, to je nádherný. Igore, sedněte si k nám na zem.
3: Já se ujmu slova, když už mě k tomu nikdo nevyzval. A dám i už se dárek, jo? Protože já jsem prostě... Prostě neměla co koupit, taky za co koupit. Tak ten dárek není tak drahý finančně, ale hodně emocionálně a připomíná mi ji a je to tedy kopie, nebo jak se tomu říká, reprodukce.
2: Krásný.
3: Já vždycky říkám Klimta nebo Klinta. Jo, to je z jednoho muzea ve Vídni.
2: Ukradený.
3: A manžel jí tam napsal věnováno kůstě a lásce i se. Ano, je to ukradený. Ukradený, pane profesore. A já už ji doma mít nechci, tak chvilku hlídejte. A hlavně mě připadá Morgianu. A do dneška nevím, jestli se říká Morgiana nebo Morgiana. A od téhle chvíle já mlčím.
0: Ne to
3: a mluví
0: ne,
3: pan profesor.
2: Ne, já musím říct jenom, Eva Holubá zmínila Morgianu. Jo. Já vždycky, když jsem byl malej a viděl jsem Morgianu, tak jsem se toho bál, toho filmu.
0: Já to mám do dneška.
2: Strašně. A ten košíček tady s těma květinama, to právě připomíná tu druhou, takovou ano. Tu její sestru, Klára se
3: jak jmenovala. Jak pak
2: Klára.
3: No.
2: Tak ta byla ta hodná.
0: Tu chudinku, no.
2: Tak já bych rád, aby teďko Iva Janžurová dneska byla jako Klára.
3: Jo.
0: Vy říkáte
3: jo,
0: koš to. S květinama, to je koš no. Přes půl studia, prosím vás, jenom vy, kdo nás nevidíte na YouTube.
2: Ne, to jsou maliny.
4: Můžu se stran Morgiany něco zeptat? Igore, už jsi si pustil Morgianu?
0: Igore, jestli jste ještě neviděl Morgianu, tak se zvedněte a jděte domů, se rychle ne, to dokoukat, protože to je...
5: Nepřiznávej.
6: Ne, právě já jsem vám to chtěl dát k narozeninám, jo. Takže já jsem si sundal včera obrazy ze zdí a vyndal jsem videoprojektor a dneska večer si ji chci pustit.
3: Yeah.
0: Ovšem vidět Morgianu a ještě velkou je drobně morbidní. Tak to
4: je,
0: já
4: a jak tomu můžu uvěřit, no?
0: No ne, to on bude posílat fotografie, že se co říkáte této gratulační tlupě, to je radost.
4: Já jsem právě doufala, že se nedostanu ke slovu, což se děje, ale ještě jsme nepustili ke slovu.
2: Ale já jsem tady o to, abych nemluvil, protože já nechci žádnou, já nemám žádnou historku.
0: Ale nějakou takovou hezkou kardiologickou.
2: Ne, nemám žádnou hezkou historku.
0: Tak mi spíš...
2: Já můžu říct jenom jednu velmi recentní, to znamená nedávnou, nedávno se stalo, to má recentně, jo, recentně, to je hezký slovo.
0: Já si myslel, že jste říkal decentní. Přeřekte se, takhle jsem blbej.
2: Jako rozhlas, recentní. Tak je to recentní. Jo?
0: Jako ricinový olej.
2: My jsme pro Ibušku udělali takové vtipné video, to aspoň jsem si myslel, že to bylo vtipné video. Dělali jsme ho teď, minulý týden, asi čtvrtek nebo středa. No a,
4: na Homolce.
2: Na Homolce a dělali jsme to úplně naplno v programu, kdy jsme měli od rána skutečně plní tři sály pacientů a v té pauzičce mezi těmi pacienty jsme si vymysleli takzvané vtipné video. Já mám takovou nadživotní, skoro životní loutku, jo. Která má reprezentovat mě jako Neužila. Je to udělané podle nějakého skenu, takže je oskenovaný ten obličej. Můj ošklivý obličej je tam krásně ještě ošklivější.
0: Takže když takže nemůžete loutka, operovat, je tam ta loutka,
2: ta loutka
0: která se hrabe v tom
2: je obličená jako já v tom operačním monterkách. Monterkami máme modré monterky, takže prostě já jsem oblečen v tom operačním a teď tam děvčata mezi výkony jsme tam nominovali a udělali jsme takovou scénku, že jako jí zdravíme. No a zajímavé bylo, že teda ona to měla vidět ten den někdy ve 2 hodiny odpoledne.
4: Promiň, já tě přeruším. Mimochodem ta loutka tam sděluje, že se mám dostavit na vyšetření, abych se dožila těch narození.
2: No, ale to ví jenom proto, že jsem to teďko pustil znova, že ona to vůbec neviděla. Takže my tam děláme vtipné scénky, rozumíte? My mezi pacienty vložíme náš a úsilí k tomu, abychom vytvořili divadlo.
0: Ano.
2: Nebo produkci.
4: To v IKEMu nemají, viď?
2: Neprovokuj. Neměla by Eva Holubová nějakou vtipnou historku.
0: Mně se tahle historka líbí.
3: Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá. To nemůžu říct, to je prostě. Já jsem nevěděla, že to je sprostý, jo.
0: Jo.
3: Ono teda takhle, čistému vše čistý.
0: No, ale jako já myslím,
3: přijde
0: že se...
3: Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás píchá. A ona říká, na chatě, proč se ptáte? A já jsem přišla domů a manžel říká, umíš nějaký vtip? Říkal čtvrtníček. Já jsem říká, jo. Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás bolí? Na chatě, proč se ptáte? A on říká, ten už se teda úplně zbláznil, jo. A pak jeden člověk, ten si to přijal do toho, to už říkat nebudu. Tak. Jo? Takže takhle. No, takže zase slovo pana profesora.
2: Ale Sabina nic neříkala.
5: Ne, jen se to ne. Ne, já jsem šťastná, že jsem tady obklopena vámi dvěma, že na mě nevyjde řeč.
0: Sabinko, prosím vás.
2: Už se to zlepšilo, tak šel dolů.
3: Jo,
2: šel, dobře.
0: To pomůže. Pane doktore, kdyby se nějak přitěžovalo, paní Holubové, můžete tady
2: já
0: i drobné...
2: Já jsem tady od toho. Já jsem
0: nějaké drobné
2: jsem
0: napichování, připraven. Aby neměla návaly, víte? Aby nám
3: my už si ho budeme brát teď spolu všude. Jo. S Ivou. A Marta Kubiška bude jezdit s náma.
0: Je dobré mít svého kardiolékaře. Sabino... Prozraďte, jak to bude maminka, ty narozeniny? Těší se na to, nebo ne? Tak ona tak jako cudně říkala, že nic, ale já to musím říct za nás, za všechny, a to by tady mělo zaznít, a teď myslím, budu mluvit za nás, za všechny. My prostě opravdu jako národ svoji Janžurku milujeme, fakt jo. Ne. Za to, za všechno, co jste udělala, natočila, odehrála, vy jste prostě národní poklad a hotovo. Je to pravda, nebo ne? Co vy na to, no?
4: Já bych nejradši, já jsem se vyjádřila, že můj muž... Když si tvrdil, že chce pohřeb bez obřadu, tak já teď říkám, že chci slavnost nebo narozeniny bez obřadu, ale nejde to. Člověk kličkuje, no. Jak zajíc po poli, aby ho myslivec netrefil. A nejde to, nejde se vyhnout. Dneska jsem taky dokličkovala, až jsem.
0: No to není oslava, to je jenom takový drobný setkání. No,
4: hlavně, že tady máme
0: sešli,
4: ty
0: jenom...
4: nádherný muzikanty, že je pustíme ke slovu taky.
0: Ale no samozřejmě.
4: No. Já jsem totiž velký fanda kabaretu Kalambur, to mě naočkoval Igor, my jsme se sešli už v roce 14, myslím, v divadle ve spolupráci.
2: 1900? Ne, pardon.
0: Pan profesor je dobrák.
4: No, a pak
0: on
4: jsem
0: říkal,
4: se stala...
0: že se znáte dlouho, ale že takhle dlouho to jsem nemyslel.
4: Divačkou toho jejich kabaretu, jejich jeden z největších fandů jsem. A já jsem tak šťastná, že tady sedějí. Já mám totiž jeden celoživotní mindrák, že neumím hrát na žádný hudební nástroj. A takže zrovna tak bych asi těžko uměla vpíchnout něco do žíly. Mm-hmm. Takže tyhle ty profese já obdivuju a ty kluky tady mám strašně ráda a těším se, že nám zase zahrajou.
0: No samozřejmě, že zahrajou. Pánové, nemáte tam nějaký nástroj, který by tady jako Iva zvládla? Nemáte
4: ne.
0: Nějaký trianglík nebo něco? Je, počkejte, co to máte v ruce? To je nějaká zcvrklá jahoda nebo co to je?
6: My už několik dní řešíme právě.
0: Ano, jo, pozor, to je takový jako to vajíčko chrastící.
6: Z nás nikdo nezvládá ovládat chrastítko, prostě. Ono to vůbec není tak jednoduché.
0: Je to červené vajíčko, takové to vypadá.
6: Vůbec to není tak jednoduchý nástroj, jak se zdá. Takže do této písničky byste mohla, ale radši bez mikrofonu, aby nás,
0: jo.
6: Aby no, nás počkej, to nerozhazovalo.
0: Igore, tak snad Ivu naučte, jak s chrastítkem jako tak vzala si.
3: A se chytím.
0: Vy to...
6: Takhle pěkně, ale... takhle. Nemě, ale je to tam, no.
2: Počkej, Igore, ale Iva krásně zpívá.
6: Jakože byste si chtěla ještě... Ne. Můžete dělat, dělat vokály.
2: Ale krásně zpívá.
0: Dneska bude hrát. Ne, mně se líbí pro vás, kdo jste u rozhlasových příbačů. Tady sedíte nádherný Iva Janžurová. Před sebou má ten ohromný květinový koš. Na klíně drží ten kradený obraz z té galerie od Evy Holubové a v ruce má to vajíčko. To je takhle vypadá osmdesátník. Já myslím, že jestli vás někdo uvidí, pro vás rovnou přijedou z nějakého senioráku, ale to je krásný. Dámy a pánové, nyní tedy vám hraje na vlnách dvojky málo kdo v přímém přenosu. Ivo, jako hrál to i symfoniák si to předtáčí, páčím, jestli se jim to povede, jako jo.
6: Dámy a pánové, chybu teda tím pádem.
0: Historická chvíle na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Ano, je hezké, že publikum vám můžu představit osobně. Eva Holubová, pan profesor Petr Neužil, Sabina Remundová. A hraje vám v přímém přenosu Iva Janžurová za decentního doprovodu Igora Orozoviče a jeho kapely. Na co? Na vajíčko, jak se to jmenuje, chrastítko?
6: Chrastítko.
0: Ne, nemůžete tomu
6: ale,
0: říct.
6: Ale ne, zní líp perkuse.
0: To je lepší, no.
6: Jo, to je lepší hraje, perkuse. Hraje to, na... to zní skvěle.
0: Dámy a pánové, perkusionistka.
6: Perkusionistka.
0: Perkusionistka je to.
6: A my hrajeme písničku, teda francouzskou, jo, takovou...
0: To je důležitý, proto chrastítko, to je jedno, ne?
6: No to se chrastí úplně jinak.
0: Francouzsky.
6: No, no, no, no, no. No, musíte, tak to hr, tak tam je to, i to chrastění musí být takový.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, někdejší bývalá herečka věnovala se herectví celkem úspěšně, nicméně na prahu svých kulatých narozenin zjistila, že je zakuklená perkusionistka, pořídila si chrastítko a kapelu.
6: A můžete zpívat i do refrén, jestli chcete teda zpívat. To je jednoduchý, to je, ona to je taková francouzská písnička, ale aby každý pochopil, o čem se zpívá, tak je tam toi et moi, jako ty a já, ano. A to každý pochopí.
0: To moc nevyzývejte, ona se nám to chytne, můžou... Eva Holubová, a už se, ano.
4: Ještě jednu věc musím říct, když už jsme u té Francie, on, Igor a zde někdo čekal, mi dělají hudbu teď do mý za tři dny před premiéry, Pusťte mě ven se to jmenuje, a oni mi tam udělali nádhernou muziku scénickou.
5: Snad nám.
4: Pozor.
0: Ona tam hraje a režíruje to, kdybyste na ní nezapomněla.
5: Já to zapomněla, já mlčím, nad tím jsem si to vysloužila.
4: Ještě, že tě tady mám, to bych se doma nedoomlouvala.
0: Nedoomlouvala. Ano, je řeč o hře Pusťte mě ven, ještě si o ní budeme povídat, kterou režíruje Sabina Rebundová a hraje hlavní roli. Tam zase přicme... Ne, vy jste tam hlavní teďka za to, co vám provedla maminka. Ano, Ivuška hlavní
5: dobře,
0: role.
5: Dobře.
0: Ta hra je zajímavá tím, že v ní nehraje Eva Holubová. Ano, tak prosím vás, již se
6: dostaneme.
0: A již se dostaneme k výkonu, nebo za chvilku budou polední zprávy a posluchač koncesionář, který zaplatil, aby slyšel svou oblíbenou perkusionistku.
6: Perfekcionistická perkusionistka.
0: Již je napnut a pořád se nedočkal.
2: Takže Iva hraje na Igorovo vajíčko.
0: Ještě vy, pane profesore, do toho.
6: Takže,
0: ano.
6: Abych to shrnul teda, takže v té hře jsou francouzské písničky taky, ale tahle ta písnička není z té hry. To si musí přijít lidi do divadla, aby slyšeli ty francouzské písničky, co jsme dělali se Zdeňkem. A tady to je písnička z jiného filmu, který teď se chystá, jedině Tereza. A to je všecko už.
0: Tak perfekcionalistka, perkusionistka již je připravená, vajíčko má v ruce, já přikládám mikrofon, ale stále víte, jak ten kradený obraz nedá z ruky na v originál. Opřela se o obraz. A nyní již tedy, prosím vás, zapněte své rekordéry, nahrajte si to, pač to si budete pouštět celý odpoledne.

0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, po dlouhé době v toboganu živý potlesk, a to díky tomu, že dneska slaví Janžurka, která si to vychutnala, to chrastění. Já mám teda odkrvenou ruku trošku, jak jsem tady dělal ten stojan, nicméně byl to zážitek, ale hlavně pokud jste si všimli, vy jste taky nebyli špatný slečna, který hezky zpívala, ale Iva to byl zázrak, protože přišla, já myslel, že se tím dá jenom chrastit, ale ona přišla, viděli jste ten laskavý krouživý pohyb, vy jste si toho nevšimli, to je speciální.
1: Ne, my jsme se dívali tady jenom na Igora a na dívenku, jak krásně zpívá. Já jsem úplně zapomněla, že Iva chrastí.
2: Zachrastí nám ještě.
0: No, ne, ale ten krouživý pohyb, tomu se teď nově říká takzvaná perkusionistická janžurka. To je bomba, jo. A takhle, protože normálně se jenom chrastí, ale to, jak kroužíte, to je krásný.
3: Ano. Krásný.
0: To je nádherný.
2: Na ty něžný místa, ale na...
0: Ano, ne, bylo to vynikající. Bylo to vynikající a Igor, ještě jenom poprosím, abychom představili i slečnu.
3: Veronika Lazorčáková.
0: Děkujeme.
2: Oni se znají už z Ostravy. Já jsem na něch byla v Ostravě, když hráli.
3: Práskačka Janžurová.
2: Jak se to jmenuje, ta hra?
3: Balada pro banditu.
2: Balada asi. Pro banditu, no. A jeho maminka má doma fotografii na stěně, kde jsou spolu v takovém velmi něžném...
4: Obětí.
2: Trošku mě to štve, no já, že jako něžné obětí, no.
1: To jo, takhle, se to chápu, to chápu.
2: Igorem nepodaří hrát.
1: Jo. Tak to měli... já vám něco řeknu, já jsem se ho navobímala tolikrát, jo. Já ho i přebalovala. Já jsem ho hlídala, i Nikolku, jeho bráchu. Postýlku jemu jsem připravovala, než maminka odjela do porodnice. Šprušli za šprušli, aby tam nebylo nic. Opravdu, my se známe leta a to je zvláštní, že s Ivou máme společný i tohleto. I toho Igora jako. To jsme vůbec nečekali, že se stane, jo? Ale opravdu.
2: Naše Teodora přece díky tobě u nich natáčela Mikuláše.
1: Ano.
2: A to byl Igorek asi.
1: Ano, ano, ano, ano. Teodorka no. Je taky...
3: Tak jo, budeme si povídat o paní Ivě a jejich narozeninách.
0: Ne, to mě začalo. Já jsem chvíli nevěděl, jestli je to pravda nebo ne, ale šprušličky na vaší postýlce otírala
1: ano,
0: Eva Holub.
1: Ano, na sídlišti na Novodvorský, ano.
0: No tam on vyrůstal.
1: Mirjana to může dosvědčit. Ona říkala, já bych to v životě takhle nevyčistila, ty jsi blázen. A já všechno pro to děcko, aby, a potom vidíte a Národní divadlo a já jsem hrdá. A říkala jsem si, dalo ti to, opravdu to stálo za to, že jsi dala tu práci. No, prušličky.
0: To je důležitý, prosím, jo, ano, jo. Otírejte šprušličky svým dětem, vyroste z nich.
1: Ne, takový... talentovaná herečka musí otírat šprušličky vašemu dítěti. Jinak jako to může otírat šprušličky kdokoliv.
0: Ano, prosím vás, to je nová práce, teď herečky nemají tolik práce, čili Eva jezdí a za, já nevím, kolik bere za šprušličku, ale může vám přijít otřít postýlku. Může, a někdy byste drhla postel, to ještě z toho něco bude, nebo je pozdě?
1: Helejte se, já vám nechci kazit dnešní den. Ne, můžete, jestli se narvete do té malé postýlky, protože vám nebudu velikou postel. Ale jestli budete spát v té malinký postýlce, tak vám ty šprušličky uděláme, pak se podělíme o zisk.
0: Ne, často se tady člověk nedozví, že vy jste takhle propojený nádherně. Teď jsem se chtěl jako pokračovat.
1: No a to znám ještě neteř pana profesora Neužila.
3: No a to jsem se dověděl dneska.
0: A ona je herečka?
3: Ne, vůbec ne.
0: Takže netrhla.
1: Vy chodili za zelenou liškou do školy?
3: No.
0: A tam jste netrhla teda šprušličky, že se
1: ne,
0: nezadrhla?
1: Ne, když jsem byla školačka.
3: A jestli to já se můžu přeživit, tak já znám i Mirjanu.
1: No, teď to je jasný.
3: Jo?
1: No, teď to je
3: jasný. A nebejt, Mirjany a Blanky, Iva nebyla odléčena.
1: Teda no, tak jako ano, byla. Ano, no, jo. Přesně, no.
3: A ne a tak, jak by
1: a
3: mohla
1: a víc už nás nedostanete. No,
3: ne, já nic neříkám.
0: Kdo, ne, to je vidět už od začátku.
3: Už mlčím.
0: Pro boha, kdo je Miriam, tu neznám vůbec jako jakou nějak.
1: Mirjam nesnáší. Mirjana.
0: Mirjana.
1: To je srbské jméno.
0: Ano.
3: To je maminka.
1: To je maminka.
0: Jo, to je maminka.
1: A jméno má po tetě Míře, což byla
0: sestra
1: jejího tatínka. Zdravka, o rozumě.
3: Paní Iva má 80 dneska. A to se smí říkat. Počkej, Igore, to se smí říkat, jo? 8-0.
2: 4x20.
3: 4x20, to je lepší.
2: Já mu to odpustím.
3: 4x20.
2: Já mu to odpustím. Ale já jsem chtěla říct...
0: Oslavenkyně se dostala po plodné debatě. Všichni. Prosím vás, kdybyste jenom... Já jenom pro posluchače, kteří si právě ladili třeba v autě, opravdu posloucháte Český rozhlas, opravdu jako jsme dvojka. Ano, hovoříme tady často i o politice.
3: A proč takový... jste jednička?
0: Ale dnes se řeší... Má rady žurnál, tedy opatrovejš, ale i tady řešíme šprušličky, pač to jsou věci, které zajímají našeho posluchače, že?
2: Ano, ano. Já
0: to
2: říkám za posluchače, protože jsem si to taky vyposlechla. Jsem taky posluchač, tak říkám ano, ano. A chtěla jsem říct, že vlastně nám to tady vychází, že jsem si pozvala samý rodinný kamarády, protože
3: to je pravda.
2: Pan profesor se přes Mirjanu a svoji sestřenici Blanku propracoval do naší rodiny.
3: Ano, ale i k Igorovi, i k Nikolovi.
2: I k
3: Nikolovi. A,
2: ještě je tady Nikola.
3: Ještě nevím, nevím, jestli tady je.
2: Nikola tady není.
0: Není.
3: Ale on má taky hezký pořad, ale to je, Iva je tady na pořadu dnes. Ale já, jestli můžu něco říct vtipnýho, jo. Ono to tady není vtipný, ale je to důležitý.
0: Ano,
3: jo?
0: Já jenom...
3: Pro posluchače je to důležitý. Když vám bude 4x20,
0: ano.
3: Tak když my si budeme, jako lékaři, říkat, jestli vás máme léčit nebo ne, tak musím říct, že 4x20 pacient je ještě jako pro nás poměrně velmi perspektivní pacient.
0: Toho ještě léčíte.
3: Ale před 30 lety tomu tak nebylo.
0: No.
3: Jo? Takže jenom chci říct, že dneska, když vám bude 4x20, tak je to v pohodě, protože vás budeme léčit.
1: No a já bych tomu chtěla
3: doskonání
1: taky
3: něco
1: říct. Jo? Protože já jsem se dívala na film, který se jmenuje Život začíná po stovce. A to byla nějaká paní ze Skandinávie, 105letá, která učila takhle mladý holky, jako je Iva, takovýhle prcky, jako jsem já, skypovat a tyhle ty věci, jo. A jestli teda mi to pan profesor nepotvrdí, tak chybuje, protože já už jsem si to ověřila, je to pravda. Buňky, teda ne každýho z vás, ale některý z nás, můžou být až do 140. Takže ty jsi slabě za půlkou, 4x20, jo.
3: Ale to říkal Verich, říkal, já jsem mladý, ale ty buňky, ty jsou starý.
1: No jo, no, ale ty
3: ale
1: buňky
3: se dají. Nikomu nestárnou ani ty buňky.
1: Ne,
0: no jistě, ne, já se na to těším, až budeme tady přenášet 140. narozeniny. Ivy Janžurové na vozíčku přivezou stárnoucího Orozoviče, jsem zvědavý, kdo to bude moderovat.
3: Počkej, teď mě napadá, ale ty přece TA na filmu, ale krásný dokument
1: ano.
3: O stoletých. Jo? Oni to mají v rodině.
2: No, taky natáčí teď o mě dokument.
3: To, no, to ještě předčasně.
2: Byla i v Národním, když jsme... No, tak to bude takový jeden z dokumentů.
1: 20 let bude točit. Jako Třeštíková.
2: Natáčela...
1: Časozběrnej.
3: Tak začala včas.
2: Tak já už to nedořeknu. Ne. Teodorka se svým malým štábem vklínila i do Národního divadla, když jsme natáčeli přenos audience a dostali všichni herci otázku nebo úkol, aby mě zahráli. A když se tomu trošku divili, tak ona je rozpumpovala natolik, že já jsem byla svědkem, jak Igor na mě byl ochotnej i prozrazovat různý nekalý záležitosti, jakože jsem moc paličatá, že si všechno prosadím, že každýho znásilňuji k spolupráci, což byl jeho problém. No, ale chci říct o té Teodoře, že ona tedy mě pronásleduje tak, že bude i teď někde na naší oslavě v Národním divadle jedna oslava za druhou. Ale to už bude snad konec. Tak já jsem se tady blbě teďkon rozpovídá. Nebudou zase hrát?
0: No jistě, že budou hrát, samozřejmě, ale ještě než budou hrát, já bych využil toho, protože já dneska jsem se začetl do povídání právě o té vaší nové inscenaci, která se jmenuje Puste mě ven, a já využiji toho, že je tady režisérka, která to má na starosti. Já se na to moc těším, protože už jenom jakoby ten začátek, to, že, a to snad můžeme říct, že slavná francouzská pařížská herečka se chystá tak jako vy dneska na velkou oslavu, že svých narozenin. A stane se něco, to smíme prozradit?
5: Ne. Ne, my nesmíme prozradit vůbec nic.
0: Tak já vám to řeknu. A ona jde z domova tam to, a stane se něco, že prostě s čím jako teda nepočítala. A o tom to celý je. To jsem neprozradil moc, že jo?
2: Ne, to je dobrý. No.
0: No, tak...
6: Do půlky.
0: O čem to bude? Jaká bude tentokrát Janžurka, paní režisérko?
5: No, já vlastně nechci ani mluvit dlouho, ani moc detailně, ale mě teď napadlo, že zatímco Petr se stará o ten hardware, o toho srdce i vůščenýho, tak já mám trošku teď už od ledna na starosti ten software.
0: Ano.
5: A já si tak tu Ivušku opečovávám a my zažíváme při té koroně takový krásný období intimní, protože my jsme strávili spoustu času na zkušebně opravdu velice intimně, v divadle mrzlo, nikde nikdo, my jsme měli sami klíče a zkoušíme velice dlouho tuhletu takovou něžně humornou hru. A o čem bude, to neřeknu vůbec nic, ale jenom řeknu, že je to tak jako prosycený humorem, láskou a takovou tou ivuštěnou nádhernou dívčí aurou. A já na ní koukám, včera jsme měli poslední zkoušku před takovou naší jako tajnou předpremiérou. A na tom jevišti to je opravdu ne 4x20, ale 1x20 nebo ještě míň. A je to takový nádherný kouzlo a radost a hlavně ta láska. A to je všechno, co chci říct. Já koukám tady na tu romantickou květinu. Těším se, že se sejdeme s váma v divadle se všema a že to všichni uvidíte naživo, protože Uška to hraje krásně, kluci udělali krásnou hudbu a je to radost.
0: Puste mě ven, se to jmenuje, což je vlastně hezký dvojsmyslný, že vlastně ta cirkusová kobyla, která je zavřená doma a je zvyklá na to hrát, účinkovat, puste mě ven, on to je vlastně hezký dvojsmysl.
5: No, ono to tak přesně je. Já jsem to tak cítila, že Ivuška nemůže takhle dlouho zůstat stát, protože se všechno zastavilo, zavřelo a že to je pro ní životní motor, to je jeviště a ta práce a že opravdu potřebuje pracovat, že jí to dodává to mládí.
2: Tak teď si Sabinka fantí zase, protože na to nepřišla ona.
5: Ne, jo. Já to vidím.
2: Já jsem tu hru musela rychle dodat, protože jsem nestihla něco napsat, co jsem slíbila. Našla jsem ji doma na hromádce už odložených věcí. Kališáci řekli, jo, přečetli jsme jim to nahlas. Jo, ale chci hlavně říct, co ona zamlčela, že jsem pořád nevěděla, s kým bych to dělala, protože v té době navíc ještě víc než jindy mi záleželo na tom, aby to byl blízký člověk, empatický. Tak jsem jí to podstrčila a ona se na to chytla. Ona se chytla a bylo to štěstí pro mě. Ta práce byla fakt hezká. A když jsme to přečetli v tom kalichu, tak jsem řekla, ten název ale není moc. To musíme změnit. A všichni vyskočili a křičeli, to se právě hodí hrozně, tenhle ten název. Takže nám to i dalo název jako nějak z toho covidu se dostat pryč.
0: Puste mě ven. Ano, to je ta tečka za covidem. Janžurka na jevišti. Podle toho poznáme, ano, že jsme nemoc přeprali a že jsme zvítězili. Dámy a pánové, kapela je připravená. Igore, to vajíčko, které jste před chvílí dali i věk narození, nám jste ji zase odebrali. Jako, teď jsem jako viděl, ona ho tady svírá mateřsky.
7: Protože ne, že by mě to úplně předtím rozhazovalo, ale ta písnička, která bude následovat, tak já se potřebuji trošku soustředit. A nechtěl jsem už, aby mi do toho chrastila.
0: No, už si ani nezachrastí ve svém vlastním pořadu.
7: Už si ani nezachrastí, ale to je právě proto, aby mohla poslouchat.
0: Co to bude?
7: Protože to je písnička pro ní, to je vlastně dárek od nás. A je to kultovní píseň, která teď poprvé zazní, aby měla Janžurka taky svoji písničku.
0: Je, velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, Eva Holubová, pan profesor Petr Neužil.
1: Že je tady ten doktor. Je. Protože to dojalo i mě, natož Ivu.
0: Ještě, že je tady
3: doktor.
0: Kardio, dojatá Iva Janžurová a vy stále na příjmu Českého rozhlasu Dvojka.

legenda. Zbožňuje nemožné výzvy, líčidlem zamázne jizvy, kvůli všem hrám nějakej šrám, riskovat neváhá. Aby se chlap měl jak v ráji, koláč i sebe rozkrájí, ale nedráždí madam, umí i seknout sladností hada, donutí smeknout coka i vraha.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Madame de Jeanjour, tady v přímém přenosu Toboganu a nádherná píseň. Ivuško, co tomu říkáte?
1: No,
0: to je?
1: Já jsem úplně paf. Je to krásný. Musíme to rychle hrát všude, no.
2: Já ještě musím říct, že hlavně ten hlavní verš, vlastně Madame de Jeanjour, ten pochází z pera Ivana Achera, ale teda z SMSek, protože my vždycky, když jsme dělali ještě do jiný inscenace paní Ivě hudbu, tak jako on má takový skvělý styl vyjadřování, takže psal vždycky jako a co Madame Jeanjour a tohle toho prostě, co na to Madame Jeanjour, takže jsem mu to sebral, takže to musím jako přiznat.
0: Ano, je to, jednejme transparentně, když krademe, řekněme to na sebe, taková je doba, nic se vám nestane.
2: Tak jinak moc pozdravuje a prej všechno nejlepší.
1: Yes. Děkuju a teda vyrazujeme to dech na dlouhou dobu. Já teď mám takový dejchátka, abych si léčila plíce, tak budu muset hodně.
0: No, ne, místo dneska toho si vždycky šňupněte žanžurku a tak jako je to, a to je za všechny stříkátka.
1: Jak si budu doma hrát?
0: No, to si pustíte rádio, my to teď budeme každou hodinu. No, protože Český rozhlas dvojka má teďka víkend s Jeanjourkou, čili my vždycky a nebo místo zpráv, my to budeme pouštět pravidelně.
3: Já teda můžu něco ještě, Aleši.
0: No jistě.
3: Protože jinak to zapomenu. Pozdravuje tě můj manžel, strašně ti blahopřeje. A Martinka Šuráňová z Horní Lhoty od Luhačovic. A potom myslím, že ještě Kačka Stíbrová z Bernátek na Deezerou, oni teď poslouchají. Takže tyhle ty dvě se mi přihlásily, tak to říkám. No, ještě, že jsi to řekl potom.
0: Velmi děkujeme. Děkuju. Když jsme u těch gratulací, Ivuško, ta květina, nebo ta rostlinka, která je teď přede mnou, je asi 20 cm vysoká, to je jiřinka, která byla vyšlechtěná speciálně pro tobogán. Jmenuje se tobogán. Jmenuje se tobogán a je to opravdu jako ocenění, které by, to si můžete doma zasadit, bude mít 130 cm. Je krásná, ano. Aha. Je tady, řekl bych, taková tečka toho našeho dnešního setkání. Vy se připravte, ano, kapela se připraví na závěrečnou instrumentální skladbu a je tady chvíle, která vlastně přichází v toboganu jenom opravdu jednou za čas a to je přijímání do síně slámy. Po Tomáši Slámovi, který dlouhá léta moderoval tobogán, máme síň slámy. Teď se na mě Eva podívala, že už
3: je. Já myslela, že už je fakt tak jako magor, že už se i přeřek jako jo. A ještě tak hrdě. Ale do síně Evo, slámy. Evo, ale říká, fakt já, on už neví, co dělá.
4: Já bych začal dělat psychiatrii. No, a až se to o tom něco dovím, tak bych zaléčil.
0: Já myslím, že budu potřebovat dvojitou tabletu. Hanna Maciuchová, Eva Pilarová, Lucie Bílá, Luděk Munzar, Blanka Bohdanová, Stanislav Zindulka, Viktor Price, Jiří Suchý, Jana Hlaváčová, ti všichni jsou tam, dámy a pánové, a mě je teď velkou ctí v tomto nádherném rámečku předat tento glejt, který stvrzuje slavnostně, že vážená paní Iva Jeanjourová vstupuje do síně slámy a získává tak nejvyšší toboganové ocenění. Prosím o fanfáry. Je to vaše, vítejte v této nádherné společnosti. Iva Jeanjourová v síni slámy.
1: Děkuju. Já jsem s Tomášem Slámou dělala pár rozhovoru a měli jsme se rádi, byl to výborný člověk.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, poledne je tady, budeme se pomalinku loučit. Těšte se, Ivuško, na 90, protože herečkám v 90 děláme dvouhodinové přenosy. Takže teď to chce žít zdravě, vydržet a v 90 to bude 2 hodiny.
1: To je úkol tady
0: Ano, to je na pana profesora.
4: My to máme do té stovky, ale.
0: No samozřejmě, ne, to už pak je celý den. A tam všude v hlavní roli samozřejmě oslavenkyně. Loučí se Eva Holubová, Sabina Remundová, pan profesor Petr Neužil, Igor Orozovič se svou kapelou a od mikrofonu Aleš Cibulka. Mějte se krásně.
4: A naschledanou.
0: Ať žije Iva Jeanjourová. Všechno nejlepší, Ivoško.
1: Děkuju.

Sik, w této francouzské sekci se mu říká Jean-Paul Croissant. A Jean Ratatouille, Markus Makronka a Zdeněk dočekal.

0: Igor Orozovič se svou kapelou zakončil vzpomínku na osmdesátiny Ivy Janžurové. Milí posluchači, paní Ivo, doufám, že jste si i tenhle záznam užili a ještě jednou přejeme po éterových vlnách všechno nejlepší a hlavně zdraví. No a teď už, milí posluchači, slíbená informace ohledně blížících se oslav narozenin v toboganu. Do konce sezóny budeme slavit ještě dvoje. Za týden to budou opožděně padesátiny Leoše Mareše. A za 14 dní společně s námi budou slavit kulatiny Saskia Burešová a Marie Redková. No a vy už víte, to už jsem vám prozradil, že na podzim se v rámci toboganu z Ypsilonky chystá oslava 85. narozenin Marie Rotrové. Paní Mařenka si vybrala právě Ypsilonku, protože k ní má hodně blízko. Oslava proběhne přímo na státní svátek 28. října od 19:30 v Ypsilonce a ptáte se na vstupenky, ty najdete buď na stránkách Ypsilonky nebo přímo dvojky a prodávat je začínáme právě teď. Tak doufám, že se společně uvidíme. Přeju krásný den, ať žije Iva Janžurová a za týden se těším v toboganu naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a hezkou sobotu přeje Aleš Cibulka.
1: Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složí. Jednou vyletí i ti zakletí ptáci z klecí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Poslechněte si příběh z pera velkého pohádkového vypravěče Josefa Štefana Kubína. Hlavním hrdinou je veselý a temperamentní Matěj, který si v pekle vyslouží čarovnou růži. A podle ní se i ta dnešní pohádka jmenuje Růže pekelná.

0: Pane mistr, pane mistr!
1: Co se děje? No, co se děje?
0: Pane mistr, ani vylknout to nemohu, jak jsem to hnal. Pane mistr, já vám zvěstuju, že vás miluju, abych tak to řekl jedním slovem.
1: Tak co, jestli pak to vymektáš, pozitúro.
0: Byl jsem tuhle na pasekách se svou mošínkou na procházce.
1: Já vím, žebrem, ty to jináč nedovedeš.
0: A teď se vám přihrne poutníčků až černo, co jich. Jásku, lidu kopec. Hádám, že až někde ze zahor poutníčkové táhnou k té čarodějné studánce, jak je pod Ráskem, víte?
1: Aha, k Těšince.
0: A tak, tak. Ženu jako s kyselem, abych vám to zvěstoval, že vás miluju. Jej, to se váš krám poměje. Přivalí se jich jako malá povodeň.
1: A víš to jistě?
0: No jisto, jistě, na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
2: Katino, Cilko, do krámu! A ty, dětku, se mi tady nelomo zpozdi, ať ji neumažeš. Bílý ty pak nebudeš. Táhni po svým.
0: No, když po svým, tak po svým. Aby ti ta tvoje pečna spadla na hlavu a rozmáčka tě jako škvora.
1: Počkej, co jsi to řek? Usta hromu, kam se ten žebrák poděl?
3: Martine!
1: A, bratříček, ty jsi tu scházel. Co ty tu pobuduješ jako hledová kachna, Matěji?
3: Slyším, že poutníčkové.
1: No?
3: Budeš mít hony. Rád bych ti pomohl.
1: Ty? Abys mi všecko spludoval? Tebe tak pustit do dílny. To bych dopad.
3: Proč? Dopad? Usta, pecek, snad jsem taky pekař a ne prtina. Kouska výdělku mi nepřeješ. A sem a tam.
1: Výdělku, výdělku. Jenže tvá práce stojí za homolku.
3: Naposled nehovím věcí?
1: No, bude s tím šumel. Vem to nešť, zkusím tě. Ale to ti povídám. Poutníci to jsou hltouni. To se nesmí přesypat, jak ty to umíš. Rač kapku nedosypat, šetřit rozinkama. To ti na srdce kladu.
3: Abys naposled nepřišel na mizinu.
1: Co mi tu huhleš? Tak alou, alou, musí to jen letět. U mne se nedívá na práci jako na medvěda, nebo se s tím párat, jako ta bára, co v noci šije a ve dne párá.

0: Jašínka je slavná voda. To prej žába nohu přejetou, jen skočí do Těšínky a brďouc za pár chvil skáče, jako by se nechumelilo.
1: Kupujte, poutníčkové, kupujte!
2: Dejte mi jeden mazaneček. A co stojí?
1: 10 českých.
2: Za ten mazaneček? Ale to je peněz.
0: Snad bude s rozinkama, ale žádnou nevidět.
2: Kupte krušinky, kupujte bělky.
3: Ale má ten Moučka dnes.
0: Nacvokuje si brchovatě.
4: Tak, přátelá, poutníčkové, ať se hneme dát.
2: Ustrče, krutiš jídlo, ušlápste mě.
0: To já bych se dal ušlápnout, když by tento...
2: No, věřím, když by ne tento.
3: Takhle přijít, poutníčkové, každý den, matičko skákavá, to by Moučka vystrkoval putník přes celou Osečnou.
2: Mě 2 krušinky.
1: 5 českých.
2: To je peněz.
0: Enu, to víte, pekaři rádi chamtí.
2: Ba peče to ten Moučka najednou huby otevření.
4: Tak poutníčkové, mušinky jste si naplnili, tak ať se hneme dál, cesta před námi daleká. Těšínka, čarodějná studánka už čeká.
0: No ba, Těšínka má zázračnou vodu. To se nám u stoličky zlomila noha. Dalí z Těšínky obvazek. A stolička slouží jako dřív.
4: Abyste vy hned něco. Poutníčkové, přátelátka, čas nečeká. Cesta ještě daleká.
5: Tak co jsi vybral?
6: Kapsa se mi moc nevokotila.
1: Poutníčkové, kupujte mazanečky.
5: Já jeden chlebeček.
6: Kdybys chtěl na polovic, tak se svezu.
5: Dobře, možno, koudelko. Jo.
2: Pomalu, aby na to bral jeden drobnohlídku. Uštipuje na všem pohan jeden.
0: Lakomec. Vždycky jenom tomu měšci se klaní, jako zlatému teleti.
2: A na nás chudácích to uškubne.
4: Tak, přátelátka, cito, cesta k Těšínce ještě daleká.
5: Však už jdeme.
1: A přijďte zas, poutníčkové, přijďte zas.
3: To věřím, jako když mu spadne zlatý déšť, Šíman jedna. Jinému stáhnout peřinu a přikrýt se jí sám. To je náš Martin Moučka.

0: Nepředal ses, Martine? Tohle za všechnu dřinu, hubenou krušinku na dlaň?
1: A však ses nepřetrh.
0: Jiný, aby za tebe počil do úpadu, viď?
1: Až budeš chlebit na svém, uvidíme, jakou tomu dáš politúru. Nejspíš ti budou pečené husy běhat po dvoře a pod okapem porostou loketní klobásy, jako rampouchy.
0: No, no, jen se tolik nevypínej, aby ti nesklaplo. Jeden měl vysoké rohy a najednou mu spadly pod nohy.
1: Usta pulců, co mi tady budeš vyhudovat? Vysím já na tobě, či co? Támhle, sip do háje na bukvice.
0: Aspoň mi přidej ten zbylý mazaneček.
1: I koukejme, opleslou hubu. Myslíš mazaneček? Olenku, nejsem na rozdánky.
0: Bratře, bratříčku milý, teď na tobě nechci svět. Pouhý mazaneček, co vostal.
1: Ten si jistě zperfektil ty.
0: Však ti proto kapsa nesplaskne.
1: Tady máš a táhni s ním k čertu. Třeba do pekla.
0: Že k čertu? Tak ty myslíš jako do pekla? Podívejme. Půjdu teda, bratříčku. Půjdu. Snad tam budou kapku uznalejší než si ty.

0: Šťastný dobrý tro, dědánku.
1: Ej, hej, mládenečku, kam pak? A že tolik hlavu klopíš, jako bys smutek rozstýval.

0: přece i takovýhle mladoň. Máš si písničku zpívat, s Radovánkou pod paží se vodit, to... Písnička, hochu, to je světlo v tmách, balzámová lázeň duše, spláchle všechny trudy černé.
1: Věřím, dědánku, věřím. A taky si rád časem zaspívám. A sem a tam. Jenže ve zdejší trudy tlačí někdy víc, nežli zmůže ten slavný balzám.
0: A medle, kam tě ta neveselá cesta vede?
1: Do pekla.
0: Co? Cože, do pekla? Padejte chrousti, že do pekla, to máš hochu divné chutě. Do pekla. To není jako výjít do háje na maliny. A co tě k tomu přimělo?
1: Ale bratr mě tam poslal s tímhle mazanečkem.
0: A máš tu odvahu?
1: Mám, nemám. Chci zkusit, co to bude dělat.
0: Zkusit? Enu, pravda, mladá touha je divotvor. Pudí to hlavu i nohy utrhnout ze stromu poznání třeba jen kvítek neznámý, aby tu touhu nasytil. Každé to poznání je kamínkem. On pomáhá dláždit cestu životem. Tak, do pekla. A pravíš, odvahu, že k tomu máš?
1: Ano, dědánku, mám vůli pevnou tam dojít. Jen kudy cestička, kdybych věděl. Vy tuhle šedy jsou vědy. Nemohl byste mi poradit?
0: Hochu, moc se ptáš. Ale hádám pusto kolem. Ani ptáče nezapípne. A cesta jistě vysmolena pro ta čertí kopita.
1: Vy jste už viděl čerta?
0: Jestli viděl. Mezi lidma už nejednou, ale toho pravého mé oko dosud nespatřilo. No, ze sluchu vím, že on má vzteklé nohy, jazyk bláznivý, koupe se ve smůle a pak ji na sobě zapálí.
1: Pro světa, teď by uhořel.
0: Ani nemyslí, pro takového zloboha je oheň, jak rybě voda. Ostatně hádám, že ani rarach není tak černý, jak ho malují.
1: A což, je to k ním daleko?
0: Enu, to víš. Šlápota je krátká, ale cesta bývá daleká. No, po berličkách času prej se všude dojde. A nejlíp s písničkou. Písnička je světlo v tmách.
1: Jeleďme, marcipán. Děda najednou zmizel jako pšic. Ani se nemohu s ním rozloučit a sem a tam. Tak nic, platno, Matěji, s pánem Bohem za bramborem.

0: kam, panáčku, kam?
1: I bábinko zlatá a stříbrná, tě růžový červánek. Nevíš po chvíli, kudy cesta do pekla?
0: No, to dál už nemusíš. Ani ses nenadal a stojíš zrovna u brány.
1: Že už? Buď za to blažena, aby skvetla jako májový rozmarín. Takovou bábinku růženou jsem ještě nepotkal na tom světě hůňatém a sem a tam. Hned bych ti dal hubinku, jen to mlaskne.
0: Dí, ty jeden a neblázni. A to jsou u vás všichni takový krasomluvci? Pravda, bývala jsem jako kytka, kudy šla, jen tančila. Teď je ze mě smítka. Ale vidět naší Beladonu, víš, ona bude mít co nevidět svatbu s mladým Amaldonem, pekelným knížetem. To je ti krása a ten její hlásek. Sedmý hlásek. Povídám ti, oči by ti vypadly a zapomněl bys dýchat. A cože tě medle k nám vede? Takových návštěv nebývá u nás.
1: Poslal mě k vám můj bratr tuhle smazanečkem.
0: Smazanečkem? Já cítila jsem hned, že něco mlsného. Víš, mi nejvíc čmůdu. Kaši z mouru, maštěnou kolomazí.
1: Jen mám pomyšlení 10 000 čertů, jak já tady obstojím.
0: Ty čunaj, mazaneček necháme na svatební stůl. Ale, houha, přižene se tu chvíli žán se sirkušem. A to nejsou ani čerti, ale ohniví ďáblí. Abych tě pro jistotu někam zachrula. Mají čmuch na 10 honů a mohli by si tě vzít na paškál. Pojď, mám tuhle tajnou komoru. Tam tě nevyčmuchá ani 10 žhánů a sirkušů. A kdyby přece něco, nech mi tu svůj klobouk.
1: A Jářku, bábinko, proč ti čerti běhají tolik světem a sem a tam?
0: Mají takový úkol. A ty jsi neměl nikdy pokušení?
1: Počkej, aha. Jak jsem viděl bodlák, to bývalo moje. Utít mu prutem hlavičku. Není to snad taky zakuklený čert?
0: Jedona, už slyším dupot. Honem, vlez do komory.
1: Počkej.
2: Čarda, koho tu babo máš? Koho tu babo máš? Natřesu mu paruku.
3: Člověčina. Já mu začudím.
0: A čunaj, co vy? Koho bych tu vyhnat něco? Spali jste někde ve smrdníku místo v levanduli. Máte toho ještě plný nosy. Tak to bude.
2: Čarda, koho tu babo máš? Koho tu babo máš? Na ruby tě obrátí.
0: No, medvěde, jenom na mě tolik nehuč, aby ti jazyk neskoprněl.
3: Panenko, jen se nerozlej na kolomás, bylo by tě škoda.
0: Čunaj, bouchoři, a když to chcete mermo vědět, on běžel tudy panáček jakýs, utíkal kolem jako vítr a koukejte, klobouček můlít. Žále, snad ti bude vhod? A?
2: Ej, hujáči, dej sem klobouček.
3: Noho, nedopejre. Do oblak tě vyhodí. Rozcupu tě na Františi.
0: Mám radino nečesaná, že vás zapnu na řetízek.
2: Žále, chytej klobouček.
3: Jenom si kličkuji na šampírku, mě neupláchne.
0: Čunaj, polez, panáčku, polez ven. Čerti jsou ti tam.
1: No, vida, ani mě neštípli. Měli nějako naspěch.
0: Hošánku, však se sklepal jako chmírko na bodláku.
1: Bodeď, potkat je někde o samotě, člověk by mohl dostat paducínu.
0: Ještě máš strach?
1: Och, už to kapku opadlo, jakože voda sjede z husy, ale na mou du čenichala kolem mě ledová bázeň, když tu rejdili a sem a tam.
0: Musíš se pomalu okoukat, však budeš osmělejší, až jich uvidíš víc.
1: Svíčko nebeská, víc?
0: Ale dost vyptávek, pojď, ukážu ti naši růžovou zahradu.

0: No koukej, to je zahrada naší Beladony. O těch růží, viď? Ale voní, až se utrhne. Ha, pane, takovou vůni nemá ani ty filousy nahoře.
1: Jejdune, kdo to přišel?
0: No tady máš naši Doničku v celé kráse.
1: Můj ty světe, jak cukroušek hvězdičkami posypaný.
0: No koukej, Doničko, kdo k nám přišel. Panáček ušlechtilý a přines mazaneček. Mazaneček zlatý. Doničko, kvítku májový, skoč a utrhni za to tady panáčkovi růži pekelnou. Ať zví, že se u nás umíme taky odvděčit. Naše růže, panáčku, ta nikdy neuvadne, ani nevyvoní. Kraj světa nepohledáš takové učiněné kouzlo. Tu je růže pekelná, no? No, přivoň si.
1: To je vůně. Rád bych se Doničce poděkoval za ten vděk. Co ona? Ona je němá?
0: Ty není, panáčku, není. Máš jí slyšet, když se do toho dá. Nadrtí a nadrmoj za minutu do pytle. Ale víš, je nevěstou a nesmí s nikým ani špet. A to ti je pro ní těžký úkol.
1: To bude mít zadrženo na dva pytle.
0: Tak, hošku. Chraň nás potom, pohrabáč pekelný. Ale čunaj, nemůže ti svůj líbezný hlásek projevit. No aspoň zatančí, Doničko, slyšíš? Zatančí panáčkovi a něco pěkného.
1: A já zas můžu zpívat.
0: Že zpívat? A co to je? To nám neznámo. No, zpívej, panáčku, ať zvíme. A ty, Doničko, poskoč. Panáček bude zpívat.
2: Ta česká muzika vesele hrává, jen když nám pámbíček zdravíčko dává.
0: Pámbi, kdyby tě slyšeli čerti, ani nechtěj vidět to pozdvižení. Byl bys nejmíň na rožni. Jdi rychle pryč, jdi rychle pryč, jdi z pekla ven.

0: Svatá korouhovičko, co je to najednou za vůni kolem? Až srdce omdlívá v ňadru, až to smysly máte. Taková vůně. Hlava se plaší.
1: Ach, paní, paní, co se to s námi děje? Tolik vůně kolem. Div se jeden zalkne.
0: Tak tě to vyplašilo taky? Vyběhla jsem na zahradu.
1: A jakože se to valí ze všech stran. Povodeň. Učiněná povodeň. Tohle není samo sebou. Tolik vůně.
0: Poslala jsem malou chvíli své dva drabanty, ať vyzvědí, kudy k pípě toho tajemství.
2: Paní, paní, už jsou tu. Drabanti už jsou tu.
0: Uvidíme, co se vyklube z toho vajíčka. Ať vejdou. Honem.
3: Paní, paní, už jsme tu.
0: Tak povězte. Povězte, honem, rychle.
3: My jsme se rozjeli. Tuhle já a Mňuk. Ženeme to kalupem, abychom už tu vůni objevili a chytili. A jak to jedním slovem ženeme, tuhle Mňuk a já, když ani ne kus míle stojí tam u cesty krčma. A tu nás teprve uhodila ta vůně. No, počítám dobře, byla pětkrát.
4: Možná šestkrát.
3: Možná šestkrát. Mocnější, než je tady.
0: A dál? Co dál? Honem, honem!
3: Tak vrazíme do té krčmy.
0: I s koňmi?
3: No to je rozum. Teda jen my dva. Já a tuhle Mňuk. Povídej dál, Mňuku, budeš to jedním slovem lepší vědět.
4: Ona teda v tom vyšla tetka a byla ještě mladá, to jsem si všim.
0: A hezká byla?
4: To jsem si teda nevšim.
0: Dál, dál.
4: Aby nemyslela teda, že jsme kdesi cosi, houknu na ní jako z hmoždíře. Stakra dílo, odkud máš tu vůni? Tetka se zaklepala jako rosol na dlani a začne vám skučet prosmilování, dyť já jsem ji nevynašla. To jsem přišel na noc pocestný mládenec a ten má takovou růži.
0: Růži? Růži, slyšíte?
1: Růži. Ach, vy tulí neslyšíte? Růži.
5: Toť slyším, růži.
4: No, povídej, pecko, dál, ty to budeš líp vědět.
0: Honem už, honem, rychle.
3: No, abych to řekl jedním slovem. Teda se mi létetky ptám, a kde ho máš, toho mládence? Prej ještě bude vyspávat tamhle v kůlně. Tak my jedním slovem hrneme do kůlny. A opravdu, on tu chrouní a milou růži v ruce. Tak jsme ho beze všeho dalšího sebrali a jedním slovem jsem s ním.
0: Kde je? Kde je ten mládenec? Kde je?
3: Čeká na síni.
0: Zaveďte ho sem. Dočkat se nemohu.
5: Ale zdá se, že je to tulák nějaký.
0: Tulák, netulák. A i na močále vykvete spanilý letní. Kdo jsi? Mládenče švarný. A ta růže.
6: To chceš vědět, paninko, jak se jmenuju? Ba, málem ani nevím, čí jsem. Rozuměj, mám tu vůni jako z první ruky. A sem a tam. Všecky smysly mě podrazila. Musím si kapku vylknout.
0: Není divu. Je ta vůně tak mocná, až se v hlavě všecko bortí.
6: Ale jmenuju se Matěj, to ještě vím. Můček, ne, ouha. Moučka, tak, moučka, jako můj bratr. Kdyby mě mohl zamísit do díže, nadělal by ze mě taky krušinek a bochánků, aby měl větší vaňoch.
0: A medle panáčku, kde se získal nebo utrh tu čarodějnou růži? Nikdy v našich končinách se taková nevynajde.
6: Kde? Rozuměj, cestoval jsem, ale kde to bylo? Ani palicí by to ze mě nevytlouk. Plno jich tam bylo, rostlo jich tam.
0: Růži dáme do vody, ať se má boubelka dobře. A ty jdi tady s komornou, dostaneš krásné šaty.
1: Pojď, panáčku.
6: Tancuje mi to před očima a sem a tam, jenže kde to bylo? Snad si dýlkou vzpomenu.
0: Na mou pravdu, ta růže je krása všech krás.

0: Svět ještě neviděl.
1: Vitulíne, až z její vůně závratím. Vitulíne.
0: A ta barva. Chvilku se dívat, mžičky zalejou oči.

0: Který ten panáček ulovil? Vytulí, ne?
1: To jste si mě vymhodili, prachmejdlo. Jako do bálu, sectanec. Což takhle třasáka nebo furianta. Rozumějme, to by páslo.
0: Nic takového, nic, panáčku, nic takového. Přisedni ke stolu a jes. Jen jes, jako doma. Máš hladíček, viď, panáčku?
1: Mám. Jak zuhodla, paninko, že mi ten nájemník v mezaninu metá divoké kozelce.
0: Ať tak slavnou událost uctíme taky hostinou slavnou.
1: To je papání, až mi za ušima lupe.
0: To je dobře, ať to jde se světa.
1: Někdo má co jíst a nemá hlad, jiný zas má hlad a nemá co jíst. Je to, řekl bych, jakási nesrovnalost v běhu světa, nemyslíš, paninko?
0: Kdo pak ví?
1: Den bez chleba je, paninko, tak dlouhý, tak dlouhý. Naše mamka uměla sem tam splašit nějakou labužinku, tak třeba slepičí kvoč na smetaně.
0: To může být to za dobré.
1: A jednou naše mamka upekla mazanec. Ouha, mazanec.
0: To pak tě, panáčku, ale splašilo.
1: Ale paninko, jako by mě tuhle a sem a tam jako v mlze něco přelítlo, ale zas to v minutě pohaslo.
0: Ach jej, panáčku, to tím, že ty nic nepiješ. Tu je burgund, bude ti chutnat.
1: A medle neporazí mě?
0: Ne, neboj, nikoliv, vidíš, všichni ho pijeme, já vytulím.
1: Ale umíš se, paninko, smát jako loretánské zvonky.
0: A ty se zas, panáčku, směješ jako červená budnička plná veselých lašků.
1: Já se, paninko, divím sám sobě. Jindá mlčívám jako kapr a sem a tam, až mi to bývá samotnému protivno.
2: To bude z té růže. Měl by ses konečně vyjasnit, jak ti klouzla do ruky.
1: To je u špačků. Vím jen, že bylo nějakého cestování. Tlouk jsem se jako ztracená ovce.
0: A medle, kamže jsi to cestoval?
1: Snad se mi to rozejde v hlavě, ústa pavouků. Jen vím, posledně, to jsem byl jako v nějaké krčmě, a pak mě spakovali tví drabanti. Ale prach element, co je tohle za děsa, to vaše víno? Stoupá pomalu až do třetího poschodí. Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou, vadili se tam dvě kamarádky.

0: Jen se tady v bahně válíš, dočkej, však ty se spálíš. Vycpeme tě hrachovinou, zahrajem ti na basu a beze všech komplimentů a lou pošlem tě k ďasu.
1: Že jsi najednou vzpomněl na písničku.
0: A to děda, dědánek.
2: Ouha.
0: Na cestě mi radil, zpívej, hochu, zpívej, písnička ti uhladí cestu a dovede tě ke kýžené dostize. Ale já, abych už pomalu koukal k nám, u nás říkají dlouhý host pod kamny kost.
1: Ty nám chceš opravdu utíkat. A medle, co bude s tou růží?
0: No víš, paninko, když ti bude potěšením, tak si ji pro radost nech.
1: Cože? Ty, že bys mi...
0: Vidíš, já jsem jen prostý člověk, ani by mi neslušela. Paninko, ne každému sluší všecko stejně.
1: Ale panáčku...
0: Mlinář je nejlíp v jeho mlejně.
1: Panáčku, takový dar, co myslíš? Vždyť je to poklad, učiněný divoplot. Čím já se ti odměním?
0: Ach, paninko, nedělej si za jáhlu mutací. Však si mě vymódila, blahoslavně pohostila, v břiše mám všecko jako v bavlnce. I v hlavě mi to veselé rundí a sem a tam.
1: Panáčku, neodmítni alespoň mou nepatrnou odměnu.
0: To je peněz. Snad nechceš, abych si koupil celé království. Já ti růži věnoval. Za dárek se neplatí.
1: Ty jsi mi chtěl udělat radost. A já tobě nic? To je mě, panáčku, tuzince líto.
0: Líto? Lítost ti nechci, paninko, udělat. Děj se tedy tvá vůle. Ouha, tyť mi ty peníze rozboří kapsu.
1: To proto, abys neměl, panáčku, nikdy hlad.
0: Tak já vám přeju, buďte tu blažení, nech vám jasné světlo svítí v samém kvítí a rudá růže, ať dýchá na vaše potěšení za 100 hlásků pění.

0: Tak tohle je třetí pytel. Ale pozor, brachu, nějako ti tuhle teče. Polovina mouky ti vyběhla.
1: A kde polovic? Sotva hrstička. Máte, mistře, moc velký oči. Malá dírečka v pytli, to je všecko. Jít s tím půl světa, nevysype se, co zpíváte.
0: Moc rozumu. Odnes pytel a že se s panem otcem srovnám. To si pak strhnu, bodejť.
1: Škrtílek, aby tě kalné vody, baldachíne.
2: Hej, pan tatínku, šťastný dobrý tro.
3: Staví se tu prejte slavná pečna.
2: Nějaké moučka. Došla nás plná výzva, ať se prej hned honem hlásíme.
3: Jsme zedníci, víte. Kde pak to je?
0: Nevím.
2: Jak pak byste nevěděl? Zdejší člověk.
3: Vždyť nebude ta osečna nějaký Babylon na moudu? Vidíte si všude do oken i od rohu krohu.
2: Ten jistý moučka bere prej zedníky, abyste rozuměl. Hlásíme se o práci.
0: Nevím, nevím. Nic nevím.
4: Nebude naposled nahluchlý na levé koleno?
2: Hej, pan táto, povídám, Jářku, kde se to staví? Tu zde, ta velká pečna.
0: Nevím. A táhni mi do cancibáru, chomoute jeden.
2: Tak se vám poroučíme z komedie. Až budete něco potřebovat, jen se hlaste. Modlibov u zlatého chrousta.
3: Máme toho na tři fůry.
2: A ke všemu zapac.
3: Potřebujete snad futrál na komín, aby se nenastyt, až uhodí mrazy.
2: Taky máme plechovou troubu od mouru, kdybyste chtěl zkusit. Jednou stranou se do ní vleze a druhou vyleze.
0: Usta, opuchlej, vtáhněte mi už někam k čertu s tou vaší vrkaninou.
3: Nezapomeňte, pan táto, modlibov u zlatého chrousta a brzy pište.
5: My zedníci, my jsme páni, my pijeme vodu, vodu, vodu, bez ustání.
0: Eha, Matěj, staví si, staví, bodejť, pečnu až do nebes. Někomu na zlost, co jiného? Nebo mě pro posměch? Medle, co pak já tu nejsem nic? Snad jsem je nějakej hej nebo počkej, co si to o mě myslí, takovej pudl, krutí rohlík.
6: Šťastný dobrý tro, pan táto. Kudyže na stavbu? Jsme tesáči.
7: Jdeme až tuhle zrostáně. Došlo nám echo, že je tu zde taková práce.
0: To u mě není. Já nic nestavím, jak vidět.
6: No přeci, řeklo se, že pečna u moučky. Kde to teda je?
0: Nevím. Povídám, že u mě nikoliv.
7: Že byste nevěděl.
6: A zdejší člověk, prach dudy.
0: Nevím. Povídám, nevím, nevím.
7: Snad si z nás neudělal někdo dobrý den.
6: Ale to ne, to ne. Už sem došlo od nás i z okolí tolika dělného lidu. Je to prej výstavní barec.
7: No, víš, Radoni, podle slunce není ještě 7. Tuhle můžem něco pojíst, aspoň nás pak nebude nic meškat. A potom měj, nám už někdo poví, kam jít. Vyť hrome... Není ta osečná půl království.
6: A to máš pravdu, Šimone. Však jsem pro ten spěch neměl doma ani kdy něco polknout.
7: Vida, udělali nám to ty naše mámy stejně. Notný hypan, do důlku tvaroha. Tobě přidala poznání másla.
6: No.
7: Pravda, máte kravičku, mi jen to koziště. Máslo u nás nepanuje.
6: Na, vem si kousek.
7: Ne, ne, no.
6: Ale jen ber.
7: No. Myslíš, abych nebyl z jiných?
6: No.
7: Taky tě nechtěli za parti pustit? Jej, u nás. A nejvíc malá madla. Tatínku, já tě nepustím, vlk někde číhá.
6: Nebo žába roztáhne zobá.
7: A kde si, co si? Bodeď ty křoupě. Já musím za chlebíčkem. A tak prej, co jí přinesu ze světa. Že chce pro maminku veselé očičky, aby nikdy neplakala. To směl vidět, jak jí máma chytla. Mohla jí samou radostí umockat. A co tvoje?
6: A to víš, skoro stejně. Péťa, že chce stoleček, co se sám přistrojí a jídel je hnedle do aleluja.
7: No, taky bychom nepohrdli.
6: A Miloš se po straně smál.
7: Co pak tvůj Miloš? To je pane Vejpada. Ten má už jinší věci v hlavě, než skleněný zámek na slepičí noze.
6: Jíba, ať je tu Perníková hora, že si v ní vykouše tunel. Enu nápadu, až se někdy z toho potácí hlava. O je, dětská hlavička, v té se toho rojí.
7: Akorát plechy a neplechy.
6: Enu to víš, všecko jde na světě do páru. Den a noc, teplo a zima, pláč a smích. Povídám všecko.
7: Hlad a pečená husa.
6: To víš, to taky. Ale abychme se pomalu hnuli. Podívej. Tamhle.
7: Na moutě. Nějaký bastant velmožný.
6: Zdá se, má dobrácký kukuč.
8: A podívejme.
7: Že se ptám, zácný pane. Kudy pak, co se staví ta pečna?
6: Tuhle, tady ptáme se jednoho, ale Kale s námi nepojednal, jen pořád, že neví a neví.
8: Hádám, že tesáči.
7: Tak, tak, tesáči. Rádi bychme...
8: Jdete zrovna včas. To je u mě, tady kousek za rohem. Stavba je hotová, jen ještě hezký čepec, panence, a honem se mohou chystat krovy.
6: Hanbu neuděláme.
8: A což, hoši? Nějakou zálohu. No, berte tuhle, ať ale... nemá kapsa smutek a sem ale... a tam, ať to slavně letí.
7: Děkujeme.
6: Toť i zálohu.
7: Děkujeme.

0: I hleďme, hleďme náš máta, brášek milý, už kde kdo o tobě hovoří a nám ses ještě neukázal.
1: Nevěděl jsem, že o to stojíš a sem a tam.
0: A jak seš mi vymóděn a navoněn všecek, na moudu jako by po tobě kvet záhon růží. Kde jsi to medle nachytal?
1: Kde? Děláš, jako bys nevěděl. Kam jsi mě poslal, tam.
0: Já že tě poslal? Kam pak?
1: Enu kam. Abych táhl do pekla, víš, s tím mazanečkem.
0: Že tohle? A já? A ty jsi tam naskutek byl?
1: Toť, že byl.
0: A tohle jsi odtamtud přines?
1: Tak, tak.
0: To zámecké oblečí a tu vůni?
1: Koukáš, viď?
0: A taky pečnu stavíš, krutí rohlík a jakže se dva do osečné vejdem?
1: Snad se nepokoušem. Ostatně, jak dáš štěstí a sem a tam.
0: Tak povídáš v pekle a s mazanečkem a prosím tě, kudy se tam jde?
1: No kudy, ani si už nespomenu kudy. Je to cesta kapku cinky linky za horami klikatá.
0: Vzpomínej, no, však to není tak dávno.
1: Kdo by si tím hlavu lámal? Jsem rád, že to mám z krku.
0: Kudy se tam jde?
1: No, no, bratříčku, jen ze mne nevyklep duši.
0: Kudy se tam jde? Kudy?
1: Kudy? Jsou cesty, kde nestojí ukazovací ruka. Musí si jeden umět poradit. Sám. Já pudl to našel a tobě... V Jehlasovi mám pučovat hlavu?
0: Máto, bratříčku, kudy se tam jde?
1: Chceš-li mermomocí vědět, jdi nejdřív rovně. Potom kolem plotu, jak je Vomáčkova stodola, kousek nahoru, no a snad se ti nachomejtne takový dědánek šedivý. Věřiť mu, že ho dávám pěkně pozdravovat a sem a tam.
0: Však já už si cestu najdu a potom se těš.

0: Počkej, kalupinko, neutíkej tolík. Kam pak tak cito? Děti doma nepláčou, koza nestůně.
1: Ale byla jsem tuhle prolot soli. Mám doma zaděláno na chleba, víš, a tak běžím, aby mi nevyběh z díže.
0: Tak chleba povídáš, no podejď. U Martina pečna pořád zavřená, už se mu tam nasadili pavouci.
1: Kdo ví, kde mu je konec?
0: Tak, tak, už kolik dní slechu a dechu po něm není.
1: Od té doby, co se Matěj vrátil, v tom munduru jako vymoděný, Martin je pryč a pryč.
0: Prej ho za svítání druhý den viděli hlavu mezi rameny, jak táhne káru mazanečku a jen supe a supe.
1: A že smazanečky... A kam by to pro světa jel?
0: I kdo pak ví? Ani jeho Katina nemá zdání. Běhá jako pominutá, ruce nad hlavou. Je z toho celá patok.
1: A to se má jejich Cilka vdávat.
0: A tu novou pečnu, co Matěj postavil, si viděla?
1: Kde to ten Matěj nachrastil?
0: A kdo pak ví, kdo pak ví? Taky přišel jednou chudák pudl k Lizu. Budiš mu to přáno.
1: I baba, budiš mu to přáno. Kde jen to ale nachrastil?

0: Hej, dědo!
1: A podívejme, náš pan mistr Martin Moučka, ženete to jako s kyselem a žehnec s plnou károu mazanečků. Poutníčci už nepřijdou.
0: Potřebuju poradit.
1: Pane mistr, jak pak já bych mohl vám dávat rozumy?
0: Nevektej a poraď jako Matějovi. Ukaž mi cestu do pekla.
1: Co? Cože do pekla? Podejte chrousti, náš mistr Martin Moučka dostal divné chutě. Tak do pekla. A cože tak najednou?
0: To je moje starost. Kudy tam vede cesta? Je to daleko?
1: Daleko i blízko. Ale hádám, že pusto kolem. Ani ptáče nezapípne. A cesta jistě vysmolena pro čertí kopita.
0: Co huhleš? Matějovi cestu ukázal jsi. Kudy se jde do pekla?
1: A máte, mistře, odvahu?
0: Mám, nemám, co ti potom? Nezdržuj. Chci to taky zkusit.
1: Zkusit? To není, holenku, jako vyjít do háje na maliny.
0: Nemektej pozituro a řekni, kudy do pekla?
1: A poradím-li, dáte mazaneček.
2: Ty žebroto, jináč nedovedeš, viď? Ani krušinku nedám. Tvoje povinnost ukázat cestu.
1: Enu, šlápota je krátká, ale cesta daleká. No, po berličkách času prej, všude se dojde.
0: Počkej! Kam se poděl? Nikde ho. Je pryč, jakože foukne. Však já si cestu najdu. A sám. Ouha! Pomoc! Pomoc! Pomozte, lidičky! Ouha, pomoc! Pomozte!

0: Ale uměl to ten Matěj popohnat. Ani 10 dní a pečna stojí.
1: Bodejť, jeden nestačí oči koulet. Kde jen k tomu přišel na mou milou? Komu se to hned stane?
0: Zakop někde o hroudu zlata, jináč není.
1: A pak pudl. Martin neměl pro něj jiného slova. A Matěj? Pane, spudloval to. Pác do bažantnice a porazil všech 9.
0: A co vůně sebou přines? Až se první dni o srdí splašilo.
1: Škoda, že tu vůni vítr tak honem rozvál.
0: Ale budeme mít pečnu, že se taková ani v Liberci nevynajde.
1: Martin byl asi ze všeho dešperant. Zmizel, jako když ho polkne zem.
0: Čert, aby tomu rozuměl. Prej Martina viděli, jak táhne káru mazanečků. Kam by to jel?
1: I kdo pak ví. A co? Matěj nebude aspoň uštipovat. Srdce se mu kloní k lidu.

0: Mato, Matičku, Matějíčku, že tě vidím. Jéhy, proumučení, co se to stalo? Martin už kolik dní z domu, všechno stojí a on pryč a pryč. A tuhle ani slovíčkem se nevyjasnil. Kde je mu konec, umučená hodino, kde?
1: Nějaký blud ho pojal, líčil past a sám se do ní chytil.
0: Ach, Matičku, teď se mě už srdce ze všeho tratí, jakože mě smysly minou. Chodím s Cilkou, dvě mátohy, od ničeho k ničemu, stejskáme na něj a div jeden nepadne na čisté rovině. Na svatbu ani pomyšlení, jako by nebylo půdy pod nohama. Ach, Matějíčku, teď s tebou mluvil, jak se zvrátil. Musíš něco vědět víc, pověz. Pověz, srdce usedá.
1: Mluvil jsem s ním, mluvil. Chtěl mermomocí vědět, kde jsem přišel k bohatství a že kudy se tam jde.
0: Nechápu, kam to vše hledí. Nebo jsem už docela ze všeho na hlavu padla.
1: Nechtěj holka víc vědět.
0: Nebesa, co? Co nemám vědět? A kam Martin chtěl? Co kde pohledávat? Pověz to, nemuč mě, teď mi už rozum stojí.
1: Povídám, nechtěj víc, jen tolik ti řeknu. Martin se už asi nikdy nevrátí.
0: Nikdy?
1: Katino, upokoj se, buď srnatá.
0: Nikdy? Já tušila, že v tom je něco obludného. Umučená hodinko. Cílko moje, kam se spolu podějeme? Ach, co s námi bude?
1: Milá Katino, v životě musíme mnoho odlítostnit. Nejdeš jen po hladkých cestách. Zavrčí to na tebe, tu tam zhloží a trní. Ze všech bolestí, co nám osud přisoudí, nemůžeme si zvolit tu nejlehčí. A jaká přišla, nelze jí zlomit na koleně.
0: Kam se podějeme?
1: Neměj obavy, nejsi ubohá. Ještě tu máš mě. Seš jako rodná sestra. Nenechám tě klesnout, můžeš se bezpečit.
0: Matěji.
1: Měl jsem od malinka k motříčkem hlad. Naučil jsem se louskat oříšky bídy, jalírka tuze peprná. Znám tu bídu, ochechuli, znám. Ale ty její oříšky louskat nebudeš.
0: Máto, Matějíčku, ty jsi dobrý. Věř, vždycky mě v duchu hnětlo, když Martin na tebe sotil.
1: Nech toho nech, zlá vzpomínka srdce neosladí, ať zůstane pěkně zabalena.
0: Máto, Matějíčku.
1: Chystáš prej svatbu Cílince? Kdo to je?
0: Bulín ze Světle.
1: A Bulín, znám ho, znám. Činí se všechna chvála. Tak odkaž dům Cílince věnem a co ti chci říct? Dvě pečny by v Osečné stejně vedle sebe neobstály. Osečná není Liberec. Budeš teď u mě jako na svém a přitom poloviční podílnicí.
0: Ach, Matičku. Ani se mi to nechce vejít do hlavy.
1: To se ví, žádnou fúrii dělat nebudem. Ani se to na Osečnou nesluší. Ale uvidíš, zas vypučí nové kvítky plné utěšení na záhoně života.

0: Pohádku Růže pekelná pro rozhlas v roce 1981 na motivy Poudačky Josefa Štefana Kubína sepsal a režii měl Stanislav Vyskočil. Hudbu složil Jaroslav Krček, účinkovali Vladimír Hlavatý, Alois Švehlík, Jaroslav Kepka, Jana Dítětová, Josef Patočka, Maria Rosůlková, Jorga Kotrbová, Ivan Luťanský a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš tomu šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

Kashi. Rari rari rari rari. Not so chumish. Let me see.

0: jdu za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase dať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho vzácného hosta, kterým je pan Robert Vano.
1: Dobrý den. Děkuji. Děkuji. Děkuji za pozvání a mám radost, že tady můžu být.
0: Tak, pane Vano, já vždycky začínám od dětství, nejinak to bude i u vás. Na co ze svého dětství, jak si vzpomínáte, nejraději?
1: Na všechno z dětství. Já si vzpomínám na dětství a na teď, a co bylo mezi tím, to vůbec si nepamatuju. Ono to dětství se pořád mění, protože já jsem myslel, že jsem se narodil v maďarské rodině, protože doma jsme mluvili maďarsky, my jsme byli odsunutí za dekrétu. Takže jsme někde skončili na hranicích Jižního Slovenska s Maďarskem. Babička říkala, že tam je vysadili, poslali do pole a tam jsme byli a tam jsem se narodil já.
0: A začal jste mluvit slovensky?
1: Ne. Já jsem se učil slovensky až v 6. roce, že mamina mě dala do slovenských škol, protože říkala, že maďarsky to budu umět pořád, protože doma se mluvilo maďarsky, oni slovensky nevěděli. A tak jsem se naučil slovensky, co bylo jako hodně super, protože se mi to pořád nějak neskorší v životě, když jsem emigroval do Ameriky, tam se mi to hodilo, protože každý týden jsem mohl být někdo jiný, že jsem, když bylo potřeba být Maďarem, tak jsem byl Maďar, když bylo Slovák, tak jsem byl Slovák, i Žid jsem byl, všechno možný, jenom aby jsme přežili. Ale na babičku si vzpomínám nejvíc, protože rodiče po válce, táto byl elektrikář, tak ty táhli káble, elektrifikovali tratě od Ašu až po Košice, tak toho jsem moc neviděl. Maminka pracovala jako prodavačka v lahutkárni a babička byla taková jediná, s kterou jsme byli. Byli jsme 3 děti, mám ještě sestru a bráchu. A babička, když byla mladá, tak byla služka ve Vídni, takže uměla německy, maďarsky, polsky a co všechno se tam naučili. A všechno, i možná proto i moje fotky jsou takové z minulého století, protože ono z toho povídání vždy to vypadalo, že to bylo super.
0: Zdědil jste maďarský temperament?
1: Mám. Jo. To já, když se rozčílím, tak ono to může uškrtit i prezidenta, to já jako ale pak to musím všechno říct, jak to mám, když já například, protože žiju sám, tak si povídám s televizí a s čímkoliv a nejvíc jsem naštvaný, že nemůžu hned někam zavolat a říct, že to není pravda.
0: Já myslím, že nejvíc si popovídáte, když jdou zprávy, že jo?
1: Nejvíc zprávy a jsem rozčilený, že to nikdy nemůžu říct, protože mě nikdo neposlouchá.
0: Pane Vano, umíte maďarsky tedy?
1: Ano.
0: Jo.
1: Já čtu, píšu, modlím se a pak potom, protože nevím, kam jedu a já si myslím, že někam jedu, jakože nejdu jenom do země, protože si myslím, že už ve škole jsme se na fyzice učili, že energie neumírá, nevyhasina, ale se mění, že je voda, pak je elektrika, pak to tamto. Tak já myslím, že když já teď, jak mám teplotu, si dám teploměr a říká, že moje energie nebo teplota je 37 a kdyby se to přepočítalo na kiloherce, tak bych byl 1,5 kHz. No. A kdyby v těch rádích bylo níž než 60, tak kdyby bylo i 1,7, tak já bych mohl naťukat na vás a slyšet, co si vy myslíte. Takže já myslím, že já jdu na druhou stranu někam, je to hodně kreativní, já nemůžu uvěřit, že jsem ze žáby. A myslím, že a každý má tu svoji.

0: Je to jedno. Myslím, že mě se lehší umírá, když já si myslím, že někam jdu. A já mám hrobku, teď jsem na Vánoce dostal hrobku. Můžu vám říct tu hrobku story?
1: Prosím vás.
0: Protože já jsem byl pořád nervózní, protože já jsem sám a už nikdo není, rodiče, babička, všichni odjeli na druhou stranu a já jsem sám a pořád běhám po tom světě a mamina furt říkala, kde ty budeš. A chtěl bych být jako u maminy, ale někde v Nových Zámcích tam nikdo, já tam nežiju už 40 let, takže tam asi nikdo na mě se nepřijde podívat. Tak se ptám těch mých mladých, kterých fotím, že hele, kdybych umřel, kde bych měl být? A on jeden říká, hele, to je jedno, jenom ať nemusím přestupovat, protože... Tak jsem dlouho hledal místo, kde by mohla jít tramvaj až ke dveřím, víte, nebo metro. A v Praze je to těžké, protože tam už nikoho jako nových nepochovává, že by chtěl být na Vinohradech. Pak teď, když chudák Matuška odjel, tak je, co to bylo, že nemohli mu najít místo a já ani nejsem Matuška, tak říkám, hele, mě spálí, dají mě do krabice a někdo mě bude držet někde pod postěl a pak tam někdo do toho kopně a to už pak ani Kristus mě nedá dohromady. Ale kdybych ještě měl kosti, víte, takže možná nějaký DNA, tomu věřil i Disney. Walt Disney se dal zamrznout už 50 let, že jednou možná bude taková inteligence, že nás zase oživějí, nebo z toho DNA, nebo já nevím.
1: Mě fascinuje, pane Vano, jak jsme se z té maďarštiny dostali na...
0: No.
1: Až na hřbitov. To je úžasné. Já vám musím říct, já mám rád Maďarsko, víte, a umím jednu větu, kterou ve svém věku a jaksi ve svém postavení ženatého člověka tam nemůžu moc ventilovat, ale tak to třeba dávám k dobru u prodavačky v samoobsluze, že řeknu, nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek. Říkám to správně?
0: Ano, vy i máte skoro maďarský akcent, i váš bracha. A řeknu, říká to perfektně. A, myslím, že kolem ty Plzně lidi mluvějí s otevřenějším a...
1: Jo, a to se hodí pro maďarštinu.
0: Ano, protože Maďara vždy poznáte v cizím jazyku, že málo kdy, když... Maďara a Francouze, že ty mluví jakýmkoliv jazykem, ten Francouz pořád si myslíte, že mluví francouzsky, i když mluví česky. A Maďar, ten taky, já jsem měl v New Yorku, paní přišla k nám do kadeřnictví, když jsem ještě dělal v kadeřnictví, ona říkala, a teď řeknu po česky, jako by řekla v anglicky, můžu prosím mluvit Robert Vano? A já říkám, vy ale jste Maďarka. A ona říká, ne, já jsem Španělka. A já říkám, hele, když vy jste Španělka, tak já jsem Greta Garbo, protože já mám ten stejný přízvuk. A oni to A, že my řekneme, že normálně a Maďar řekne A.
1: Já teď ale jenom si ověřím, jestli říkám správnou tu větu, poněvadž tam je kdysi byla, když jsem byl mladý, tak mě byla doporučena. Přátelé, nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek, neumím maďarsky, ale přesto vás miluji.
0: Ano, to takhle znamená.
1: Je to tak?
0: Ano, a správně byste to řekli, jak bez přízvuku byste, nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek.
1: A to bych řekl špatně nebo dobře?
0: No řekněte to.
1: Normálně to mám říct.
0: No.
1: Nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek.
0: Říkáte to správně, ale už jako nějaký kraj.
1: Aha.
0: Víte, že je...
1: A když jezdím do Děru, tak tam bych to měl vyslovovat.
0: Děr.
1: Do Děru? Děru. Tak tam bych to měl vyslovovat, tak jak to říkám, nebo oni...
0: No, tak, tady... jak to říkáte, to je dobrý.
1: Děkuji. Tak, a jdeme od maďarštiny. Co z vás chtěli mít rodiče, když...
0: Babička chtěla, abych byl knězem, protože řekla, že na to ostatní nemám, protože mě žádný technický věci nezajímaly, ale zajímaly mě takový to čarodějnictví předtím a potom a co bude a kde bude a jak bylo. A já jsem ministroval, jsem chodil každý ráno do kostela, tam mě nejvíc se líbilo, že jsem se mohl vzít tu sukni dlouhou a jsem tam cinkal. To všechna pozornost byla na mě, protože vždy jsem víc zacinkal, než bylo třeba, že bylo takový to, že o Rému se, jestli měli dať tum.

0: Então, o menino se lobiscou, tung, tung. Aí ele falou, olha, parece que... A tenkrát ještě se všechno slavilo, možná jak u Italů, všechno, Mária, Anna, Josef, vždy byla procese. Šlo se do města kolem svatý trojice a pořád se nes takový ten baldachín a předtím šly ty holky krásně oblečené, sypali květy a kluci za ním cinkali a pak šel pan farář s tím božím tělem a všichni lidi padali na kolena. A já jsem vždy myslel, že to je přede mnou, víte, protože za sebou jsem... Za seba jsem neviděl, ale to pro dítě, to bylo opravdu super. A pak všichni ty kadidla a lilie, ty voněly, to bylo jak u Felliniho, jak ve filmu. A pak to zakázali a museli jsme chodit na ruskou pohádku Sadko. 10krát jsem viděl Sadka.
1: No, na to jsem se právě taky chtěl zeptat, jestli si vzpomínáte z dětství, na jaký film jste šel poprvé do kina, anebo jaké první knížky jste četl?
0: Asi možná od té výchovy, od té babičky, jak pořád nadávala na ten systém, protože ona pořád čekala na Otto Habsburga. Já jsem nevěděl, kdo byl Otto Habsburg, ale když pořád něco bylo, doma se mluvilo, tak říká, ale co tam furt vykládá na tom balkonu, ve to vypadá jak tvůj táta, to nemůže být král naší země. To, kdyby si viděli opravdového lídra, jak ona viděla, když korunovali Františka Ferdinanda, říkala, že to i sloni měli diamanty na hlavě, ne jenom lidi. Tak ona, my jsme pořád čekali, že, protože, že to nemůže vrátit. Babička říkala, že to území, to jako nikdy slovenský nebylo, že to patřilo Rakousko-Uhorsku 800 let a 5 let, co tam byl nějaký Tiso, to dlouho nebude a že přijde zpátky Otto Habsburg. Takže pořád jsme čekali, já jsem chodil ministerek, musel jsem se učit německy, že když se to vrátí, abych něco uměl. A dělali jsme takové romantické věci, furt se dralo peří, když nějaká holčina se vdávala, tak celá ulice se sešla a drali peří a přitom četli. A četli nějaký ty šílený romány, kdy všichni brečeli a bylo o tom. A pak to jedna držala, dala knižku druhý, pak ta četla, my jsme seděli na peci a poslouchali tyhle věci, nebo pak se žmolila kukuřice, nebo takový ty věci. A já jsem čet hodně maďarský knižky a pak ve škole jsem čet všichni nepovinné, protože my jsme měli povinné čítání Botto, Hvězdoslav, Němcová a nepovinné. A já jsem myslel, že protože v těch nepovinných bylo trochu toho západu. Ano. Až pak v té Americe jsem se dozvěděl, že i ty nepovinné byly od komunistů, protože všichni ty autory, jak byl Moravia nebo Pasolini nebo Oscar Wilde, to byli všichni, co zase bylo zakázané na západě. Ale tady jsem to čet a myslel jsem, že jsem frajer, protože tam bylo, že já nevím, že pili kolu a měli džíny na sebe. Ale přitom ta ideologie byla asi taková stejná, ale že tam byla kola. No, já si myslím, že kola je alkoholický nápoj, protože... No.
1: Pozor, v dikobrazu v 50. letech se objevilo v nějakém fejetonu, že američtí žoldáci do němoty s pití Coca-Colou. No.
0: A u ty koly, že bylo někdy už, když v pubertě někde v Tuzexu dostali kolu. Někdo řekl, že tam mají kolu a my jsme měli spolužačku, který rodina žila v Izraeli a oni posílali dolary a ona prodávala ve škole bony. A my jsme nějak, já nevím, jsem ukradl babičce nějakou tu korunu. A šli jsme koupit kolu i s kamarádem a teď jsme, nám bylo asi 16 a cigára jsme měli Bystrice. Jsme si tak sedli a rozdělili jsme a pili jsme tu kolu a čekali, že co se stane. A mu říkám, ty cítíš něco? On říká, ne. A on říká, ty skurvený komunisti, ty nám asi nedali opravdovou kolu, protože tohle nám nic nedělá. A já říkám, hele, asi proto, že jsme se rozdělili, možná to by každý měl mít jednu celu. Tak zase měsíc jsme šetřili, nakupoval jsem rohlík a šli jsme koupit zase tu kolu a ono se nic nestalo.
1: Mimochodem, na toho Sadka jste chodil do kina v ano, Nových Zámcích.
0: V Nových Zámcích v 10 jaký tam hodin kino? V neděli, aby jsme nemohli jít do kostela. Protože mše byla 10.
1: A tak jak to, že jste to viděl 10krát?
0: Protože nic jiného tam nebylo. Že bylo Sadko, pak to byl nějaký sám voják v poli a nevím co, a zase Sadko. A ono se to... Ale já jsem měl rád filmy, takže...
1: Pane Vano, když se řekne 60. léta, ve kterých jste dospíval, co všechno milého se vám z té doby vybavuje?
0: Je, to ani nevím, jestli tady to všechno můžu povídat, tohle. Můžete. My jsme první takový těch teď, ale přesně nevím, jestli, myslím, že Dolce Vita byl před Beatles, že to bylo 60, přesně 60. Protože my jsme bydleli na hranicích, tak jsme měli maďarský vysílání v televizi i noviny a tenkrát to Maďarsko bylo trošku asi krok dva dopředu, že tam zůstali ještě nějaký ty malý obchodníci, kteří soukromníci a to tamto, takže to tam bylo... To i Chruščov řekl tenkrát, že to je jako guláš komunismus, ten maďarský komunismus, protože tam ono to tam moc nefungovalo. A tak jsme šli na tu Dolce Vitu a já nevím, jestli si pamatujete, jsme takový, jste mladší, ale Dolce Vita to bylo prvníkrát, když se vyzlékla holka ve filmu, a to jako 15 letem, to jsme všichni byli nadrženi a jenom kluci seděli v kině a teď šla ta Anita Ekbergová, je tam taková scéna, když ona se jde okoupat ve Fontane di Trevi a je tam Marcello a teď a ona mu říká Marcello, Marcello, vieni con me a tak si sem, a takhle si nese, ona měla prsa obrovský a takhle nesla ty prsa do ty fontány, o tu teklo voda, no my jsme umřeli. A protože byli jenom kluci, tak ty kluci tam masturbovali jako v tom kině a říkali, Anita, pojď sem, tady jsem já, tady je Ďuro, pojď. To je moje první vzpomínka na dospělost. A pak byl, mě hodně změnili Beatles, že já jsem poslouchal Maďarskou Slobodnou Evropu, kde vysílali muziku ze západu a vždy tam byl Presley a to tam to. A najednou to bylo a teď tam byl takový pořád, se jmenoval Parabola, kde ukazovali malý různý věci ze zahraničí a teď tam byli ty čtyři kluci a oni neměli dlouhý vlasy. Já jsem myslel, že měli, ale tenkrát měli jenom ofinu, ale my jsme museli mít ty vlasy vždy dozadu a když jsme jenom na rolách se trošku takhle dotýkali ty vlasy, tak to normálně vás oholili policajci. A teď byli tam ty kluci a najednou měli saka a neměli límce. A já jsem šel domů a odstřihnul jsem všichni límce na mým saku. A mám ji na to dlouho neviděl, ale pak jsem šel normálně v saku do školy. To jsme jako nechodili, jsme chodili v teplákách a najednou jsem šel v saku a oni nevěděli, co se děje. Mysleli, že jsou Velkonoce, nebo že jsme jenom na Velkonoce měli oblek. Tak to se pamatuju. A pak potom to šlo jako hodně rychle, ta změna. A já jsem potřeboval odejít.
1: No, co vás k tomu, jak si, no tak asi vím, co vás k tomu vedlo, ale jaký to bylo to rozhodnutí?
0: Ono bylo různě, ono teď těžko se jako říká po 40 letech, protože máte různý důvody. Já si myslím, že jsem odešel, protože jsem se učil špatně ve škole. A bál jsem se, že mě nevezmou na vysokou, co mě ani nevzali, a odvedli mě na vojnu. A tam jsem se bál jít na vojnu, protože, a dneska bych taky nikomu mladému nedoporučoval, když táta říkal, že to bylo super na vojně, že tam udělají ze mě chlapa, ale si myslím, že chlap není ten, co stojí dva roky v poli s nějakým psem. Jako... Co chlapskýho to může být? Jako dneska myslím, že chlap je, kdo mi umí zavesit obraz, co táta neuměl, ale byl chlap, protože... No a táta myslel, že to je dobrý a nechtěl mi vybavit modrou knižku, protože tenkrát u nás se dala vybavit modrá knižka, že jste přinesli 5 litrů vína, 20 vajec. A měli jste, pan doktor vám napsal modrou knižku, že tenhle kluk je moc umělecký a nemůže jít. No to, tenkrát neřekli, že je buzerant, ale řekli, že je umělec. A pořád jste poslouchali, ale, já, ale vy sám nevíte. Víš, tak jak když někdo je Rom nebo Číňan, no neví. Až pak mu řekne a furt říká, hele, paní Vanová, ten váš syn je takovej umělec, no já nevím, co tady bude dělat v těch Nových Zámkoch, kdyby jako VZD, my moc umělců tady nepotřebujeme. Jako papriky a rajčata může pestovat i neumělec. No s ním budete něco muset udělat. A mě to hodně strašilo, protože já jsem nevěděl moji orientaci, protože já to ani teď necítím. Já nic jako necítím tak, jak vy necítíte nic, že určitě nevstanete ráno a řeknete, jo, tak jsem heterák. Nebo... A s tímto dodnes mám problémy. Nejenom s tím, ale s tím cítěním, že asi před týdnem mě volala paní z Hospodářských novin ze Slovenska a říkala, já bych tak ráda s váma udělala rozhovor, ale vím, že vy se necítíte Slovák. Já říkám, ne, já se necítím, já se cítím unaveně. A ona říká, no jo, ale co se cítíte? Já říkám, já nevím, jako já absolutně si neumím představit, že někdo by se zbudil ráno a cítil by, že je Rus. Já ráno, když se probudím, tak jsem naštvaný. Že... A já říkám, zás musím... Ale vůbec se necítím, jakou mám národnost nebo sexuální orientaci, to už vůbec ne. Takže já ráno vstanu a pak a říkám, zas musím jít do práce, něco musím vymyslet, aby vyhrát nějakou tu loterii, abych už mohl dělat, co chci. Tak jdu a udělám si kafe, pak si sednu, pak si dám cigáro, pak nadávám, sám sobě jako... Pustím rádio, protože ještě obrázky nemůžu, jenom abych věděl, co se děje, jestli už není konec světa, abych nemusel... Něco se nestalo, abych nemusel do práce. A pak řeknu, že jenom zafoukalo někde v písku, no tak říkám, tak to nic, tak si dám další kafe, protože budu muset jít do práce, protože tu starou krev třeba by něco rozbral, tak si udělám 4 presa. A paní říká, jo, no tak to bychom mohli jako udělat. No já říkám, a jak se vy se zde, vy taky necítíte se, jak dcera Janošíková ráno by se probudíte.
2: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, jehož hostem je fotograf Robert Vano.
1: Pane Vano, na co se vás mám teď ptát?
0: Cokoliv můžete, nemám tajnost, já vám stejně řeknu něco jiného. Protože teď, jak jste se ptal, tak mě napadlo, že já jsem vám neodpověděl asi na ani na žádnou otázku.
1: Ale vždycky jste to rozděl správně.
0: No.
1: Takže tak ty... něco jo, něco jste mi odpověděl. Já jsem si to, tak jsem si trošku vylepšil takovou otázku, která mě napadla slovem zábavný. Odehrálo se něco zábavného v období, které předcházelo, než jste se stal profesionálním fotografem? Myslím na tom západě.
0: Zábavný jsem byl jenom já, všechno ostatní. Protože všechno ostatní byla katastrofa, jako opravdu. A musel jsem to takhle z toho udělat legraci, protože ono to nebylo nic zábavného. Táta nikdy nebyl doma, maminka pracovala, pak tam zase nás stěhovali, pak stěhovali cikáni, to bylo... No to je, ještě tohle taky musím říct. To byly v 48 až 54, ono bylo to hrozný let, protože my furt jsme byli ve strachu. A takhle jsem vyrostl. A pak jsem měl jenom samý pětky. a nic mě ve škole nezajímalo. Pak jsem nechtěl jít na vojnu, pak jsem utekl. Pak, když jsem utekl, tak mě dali do utečeneckého lágru. Pak v té Americe bylo taky hrozný. Jsem nevěděl. Anglicky jsem se musel naučit anglicky. Neměl jsem ani korunu. Někdy jsme bydleli ve skříni, protože mě někdo vzal domů. Furt chodil jsem na diskotéku, aby mě někdo vzal domů, protože jsem neměl kde bydlet. A furt to takhle bylo, takže z toho musím udělat takovou legraci, abych v tom, já nevím, abych nebyl na rohypnolu, nebo já, no.
1: Víte, co jsem přeskočil otázku, a přitom jsem se na to tak těšil, že mě řeknete, kdy jste v dětství dostal první fotoaparát, jaké značky a co jste na něj vyfotografoval?
0: Já jsem dostal fotoaparát od táty, a nevím, kolik mi bylo, 10 nebo 15. Já jsem vždy dostal to, co jsem nechtěl. Já nevím, kdy jste byli malí, jestli to takhle měli, že jsem chtěl loutkové divadlo, tak jsem dostal kolo. Když jsem chtěl, vždy mi kupovali takový ty chlapský věci, víte, že já jsem chtěl dělat kůmšt a furt jsem, děda mi koupil housle, mi bylo asi 2 housle, byly takhle veliké, jsem na to nemusel. Říkal, každý Maďar musí hrát na houslích. A takový tyhle věci, ale ten fotoaparát byl zajímavý tím, že já jsem, to byla značka Pionýr, nevím, jestli se pamatujete, byly tam 2 obrázky, krajinka a portrét, a nic jiného to nemělo, bylo to skoro jak dnešní digitál, že ono to furt fotilo dobře a nic jste nemuseli dělat. A vyfotil jsem maminku, ale jsem neuměl ještě vyvolávat, ale nikdy jsem nemyslel, že bych byl fotograf, protože táta řekl, že život je hodně těžký a že co bych fotil v Nových Zámcích pohřby nebo tohle. Že s tím se nedá uživit a ještě za to táču kluci nemohli být fotografové. To bylo jako invalidní profese. Když já jsem byl mladý, mohli být jenom holky. Nebo když jste měli modrou knižku. A nevím proč.
1: Jak jste to poznal, že na mě ukazujete?
0: Ne, že jestli, protože ano. Jste říkali, že jsme skoro stejný ročník,
1: ano, ne,
0: takže
1: ta možná... Knížka, že jsem vám to neřekl.
0: Jo, to já nevím. Ne, že možná vy se budete pamatovat, ale asi možná, ano. Když jste nechtěli být fotograf, tak to asi nevíte.
1: Ale já dostal Smenu, se to jmenovalo Smena, ale byl to na kinofilm takový foto.
0: A, to neznám.
1: Ale Pionýr ten byl bakelitový a byl rozkošnej, krásný.
0: No a já ho mám pořád.
1: Pořád. Mm-hmm. A když jste začal vyvolávat?
0: Až když jsme se dostali na Gimpo, tak tam byly různí kroužky, kde já jsem se přihlásil. Samozřejmě zase 20 holek a já jsme se učili vyvolávat. Všichni ostatní stříleli. Jednou jsem střelil, tak jsem měl modrinu. Tak já jsem řekl, že střílet nebudu. A na civilní obraně, tak já jsem šel dělat tyhle fotky. A pak ono to dopadlo dobře tím, že jsem dostal samé 4 a jen proto, že pak jsem nafotil všichni děti na tablo. A pak jsem nepropadnul.
1: A voněla vám vývojka? Nebo voní vám dodnes?
0: Já nedělám s vývojkou, protože já počas v té Americe, když jsem se začal zajímat o fotku, tak mně se hodně líbí proces platinové fotky. A platinová fotka je z 1830 recept, když byl vymyšlený ten proces. A hezký to bylo tím, že tenkrát nebyla elektrika, takže ty fotky se nedají zvětšit. Vy musíte mít tak velký negativ, jak velká je fotka, a nepoužívá se chemikálie žádná a vyvolává se na sluníčku. Takže dneska, když je všechno bio a jedem naturál...
1: Vy děláte tuhle techniku?
0: Já dělám tuhle. Tuhle skoro... U nás asi nikdo nedělá, ale možná ve světě je dělá asi 20 lidí. A já je dělám, protože já jsem dělal asistenta panu Horstovi, který byl jednou z prvních fotografů v Hollywoodu. A on... Už v těch 60. letech mu bylo 80. Tohle mám ještě řeknu, že co jediný z toho dětství nebo toho dospívání, dneska mám radost, že jsem zachytil ty lidi z té první republiky. To byli absolutně jiný lidi, než jsme my. My jsme Marťany, jak E.T. Ty lidi byli absolutně vznešený, že tam pan Horst ten chodil. Přišel do práce, fotilo se vždy jenom s denním světlem. Měl ateliér až na vrchu, všude byly takový ty plachty a ty plachty se táhly podle toho, jak šlo to sluníčko. Blbý bylo, že jsme museli stávat se světlem a my jako 18-letí chodili na diskoteku. Já jsem šel ráno domů ve 4 a pan Hors už s tím monoklem tam stál a koukal se, jestli už jede sluníčko. A on byl Němec, tak samozřejmě my jako děti jsem říkal, no tyhle nacisti to nás tady mučej, ty Americe. Ty jsou všude ve 4 ráno, proč neblízka? On chodil takhle, každé ráno jsme se museli pozdravit a říct naše jméno a celý historii, odkud jsme. A teď nevím, jestli, protože už byl tak starý a buď měl Alzheimer's, nebo to byl takový ten regiment, co jste museli dělat. A on vždy přišel, on se poklonil a říkal, good morning, já jsem pan Horst P. Horst, a kdo jste vy? A už 4 roky jsem tam byl. A kdo jste vy? Já říkám, já se jmenuji Robert Vano, a odkud jste? Vy mluvíte tak divně anglicky. Já říkám, Čekoslovákie. A říká, opravdu? No vidíte? To já jsem říkal tomu Trumanovi, ať nedává ty Čechy Rusům, já tam pořád mám bara.
1: A to se odehrávalo v New Yorku?
0: To je v New Yorku. A to byl každý den a on vždy měl tyhle připomínky a s tím, myslím, že takhle lidi komunikovali, že například tady u nás ta fotka, hlavně modná fotka, vůbec jako není nějak braná vážně, že tady se ani na FAMU nevyučovala moda, že možná žádná nebyla. To je, když já jsem přišel po revoluci, tak lidi tady mysleli, že Deodorant je rocková kapela. Jako tady, víte, že byl. A móda byla, já nevím, co mohlo tady být. Já jsem tady nebyl za ty normalizace, ale si myslím, že taková móda, vždy v té Americe říkali na tom východě i tom Rusku, že denní móda byla tlustá policajtka v uniformě a večerní šaty byla ta stejná policajtka jenom s baterkou. A možná proto nebyla žádná móda. No a ve světě všichni ty fotografy, který známe, André Cartes, Brašaj, Bruce Weber, Lillian Bassman, pan Horst a Heunigehune, všichni tyhle, všichni začali v módě. A to, protože v té módě, ono to je hodně těžký, abyste se tam dostal. A abyste věděl, jak máte dělat, protože ten časopis, který se založil před 150 lety, to je podobně, jako když někdo vynaleze limonádu a dá jí jméno a to se nemůže změnit. Takhle to musí být. A aby se někdo dostal do té módy, proč ty lidi chtějí pracovat v módě, protože tomu fotografu je důležitý, nejdůležitější je, aby jeho věci byly publikované a pod to fotko bylo napsané jeho jméno. A kde můžete dostat nejvíc publikace jenom pro ženský časopisy, protože holky kupují 3x víc, než kupují kluci. Takže všichni se cpali do toho a tam ty lekce byly tak, že vy ukážete fotku, ale ten ředitel neví, jak dlouho vám trvala ta fotka, jak dlouho vám to trvalo udělat, jestli den, nebo jste to dělali 20 let, jako to nemůžete, to musíte dělat každý den, tak vám řeknu, jako moje první práce bylo, že jsem šel, dostal jsem tu práci a paní ředitelka říká, dneska děláme všichni holky jak Maria Callas v Medea Mexico City 1947, to třetí představení, když jede dolů schodama a ztratila to vysoké C. A já jsem se takhle koukal a nevěděl jsem, co říká. Nevěděl jsem, co je Medea a že je Mexico City, to vůbec jsem nevěděl. Já jsem věděl, že je Mexiko, ale ještě, aby bylo druhý Mexiko v tom stejném Mexiku a jmenovalo se City, no to bylo jako úlet. Tak jsem šel a šel jsem domů a říká, a vy tady chcete pracovat a vy to nevíte? Tak tady máte moji vizitku, zavolajte, až to budete vědět. Ale jako my nejsme doma, já jsem nebyl vychovaný od mámy, abych slyšel to, co lidi říkají. Že když řekla, že ne, já jsem už nic neslyšel. Pro mě to byla katastrofa, myslel jsem, byl vyhoděný, konec, půjdu domů, komunisti mě zavřou, pošlu mě na Sibír a už to jelo. Nebo budu kopat kanály, tragédie, ztratil jsem tu práci, brečel jsem. Přijdu domů a paní Američanka, ty jsou furt v klidu, že se nic neděje. Co se stalo? Nevím, co se stalo. Co řekli? Nevím, vyhodili mě. Ale co přesně řekli? Já říkám, já nevím, co řekli. Až dva dní mi trvalo, pokud jsem se zpamatoval, co mi řekli. Až jsem se uklidnil. Říkám, no řekla mi, já ti zavolám, až to budu vědět. A víš to jako na nic. No to je super. Toto je světlo v tunelu. Jako mi jakým tunelu. No to znamená, že jí musíš zavolat. Já nikomu volat nebudu. Posraní Američani, víš to tady vykoristuju. A ne, půjdem do knihkupectví, koukneme se, jak vypadala Maria Callas 47. To jsem se tenkrát narodil, já jsem nemohl vědět. A měla jenom drdol. Takhle stáhnutý a měla drdol. Proč to takhle neříkáš? Tak jsem volal, že vím. A, o, víte, tak přijďte zítra v 8 přijdu a říká, a už to víte? Maria Callas in Medea. A já říkám, vím. Tak to je super. Dneska děláme všichni holky jak Rita Hayworthová v Gildě. A takhle jsem chodil domů dva roky, až mě vytrénovali.
1: Já jsem se dočetl, že jste se znal s Andy Warholem anebo se Salvatorem Dalím, že jste se taky setkal. Dočetl jsem ano, se to správně?
0: Ano, ano. Dalí už byl, jakože jsme věděli, že je. My jsme se potkávali, protože jsme bydleli v jednom městě. Víte, že když bydlíte v Praze, tak potkáte Gota a Lucku Bílo, jestli bydlíte v New Yorku, tak potkáte ty, kteří bydlejí v New Yorku. Já jsem potkal i Gretu Garbo a to bylo absolutně největší ze všech potkávání.
1: A to jste neměl foťák zrovna?
0: Ne, ne, to ani jsem ještě nefotil. Jsme v supermarketech jsou takový ty za 99 halížů, takový ty krabice, kde můžete hledat. A já jsem dělal maskéra a hledal jsem rtěnku a takhle byla paní v brýlích a v klobouku a všechno a hledala vedle mě a takhle jsem se kouknul takhle vedle, že kdo je a málem jsem umřel. Opravdu, a teď mi to už moc nedělá, ale tenkrát jsem byl, až jsem věděl, že a takhle jsem chtěl a ona udělala takhle. A já jsem nic neřekl, ale to bylo hrozně, já jsem nemohl čekat, až půjdu domů a všech každému to řeknu a nikdo mi to nevěřil samozřejmě. Ale Dalího jsem potkal tak, že Dalí chodil s holčinou, která, ona se jmenovala Ultra Violet, a napsala knižku o Warholovi. Ona byla jednou z těch superstar z Warholových filmů. A protože to byla holka od Warhola, ale asi Warhol nebyla ani na holky, ani na kluky, a byl na E.T. alebo něco takového. Albino, já nevím, co všechno možný. A tahle Ultra Violet chodila s Dalím, ale Dalím už možná bylo i 80. Dalí bydla v hotelu v St. Regis na 5. Avenue a Warhol ukradl všechny ty nápady, co Warhol měl ukradl Dalímu. Nejenom Dalímu, ale i Chagallovi. Protože Warhol byl takový, že ale my jsme byli stejného věku, i když lidi se ptají, jestli jako jsem měl rád Ani Leibovitz. Ani Leibovitz je mladší než já, takže já jsem byl, ještě Ani Leibovitz nebyla. Takže ty lidi v tom věku, my jsme nevěděli, že kdo bude. Pro nás tenkrát hvězdy byla Marlena Dietrich, jsem šel na koncert, viděl jsem Marlenu Dietrich, nebo to byli jako pro mě lidi ty starší generace, ale tyhle generace, které se ptáte, ty byly mýho věku, takže ještě nikdo nebyl jako nic, že já jsem byl na koncerty Who a mě Doors nic neříkalo. Až pak teď po 50 letech je Doors někdo, víte, nebo a tak. No a ten Warhol byl takový divný, že Warhola postřelila jedna jeho z těch holek z té faktory, který Warhol sliboval jedný holce, tý Selana, že bude v dalším jeho filmu, a ona byla dost ošklivá tahle, že k něho kas fousama ještě k tomu. A tak ho nikdy do filmu nedala. Ona jeden den se naštvala, vzala si pistoli a asi 6 rán, tak ten Warhol byl takhle postřelen, že mě pošitej a měl pupek až tady. A od té doby byl takovej, že moc s nikým nemluvil. Furt mluvil přes někoho, že chodil s kamarádem. My jsme se potkali ve studiu 54 na záchodě, kde jsem se šel vyčůrat a tam stál Warhol se svým polaroidem a A svým asistentem. A takhle blízko. Víte, já nemůžu čurat, když někdo stojí vedle mě, ne, že ještě mě potí, jak budu čurat. A on říká, může se ho zeptat, jestli ho můžu odfotit? A on říká, Andy se ptá, jestli můžeš odfotit, tak co mu řeknu? A říkám, jo, může. A říká, a můžeš mu říct, ať se usmívá? A pak jsem se celý počural, protože jak jsem ještě usmíval.
1: A ten Salvator,
0: a jo, ještě k tým Andym, protože pak, když jsme se víckrát znali, jak to furt to pro toho Andyho staví v Medzilaborcích velký, na Slovensku velký muzeum, někomu, kdo vůbec žádný Slovák nebyl, to Andy se narodil v Pittsburghu. A jeho problém byl, že jeho se styděl za svý rodiče, co jako někdy máme, že z něho se stane superhvězda a maminka je Rusinka, která ještě žila v tom Pittsburghu a ten Andy chtěl být Američan, proto vždy fotil takový ty věci, že hamburger a Coca-Colu a Elvisa, ale nic normálního nebo to a pak všichni ty ostatní jeho lidi to dávali dohromady, že to po jeho smrti pak vyšlo najevo, že kolik lidí to všechno pracovalo, on jenom přišel a podepsal se. A ten dal, jo, a jednou, protože mi někdo napsal od nás, že Andy je ze Slovenska, tak já jsem to tenkrát nevěděl, tak jsem, když jsme byli zase ve studiu, tak jsem se ptal, jestli umí slovensky a on se takhle kouká a říká, pjatnica. A teď se koukám, nevím, co je to pjatnica. Pak mi máma říká, že to je po ruský pátek. Ale teď jsem všechno věděl, nic nevěděl. Takže on je tak ze Slovenska, jak já jsem z Timbuktu. Že... No a Dali zase ten moc napovídal, protože a problém byl, že když Dali taky dělal svoje party v hotelu, kde bydlel a jednou bylo party a Dali si koupil stříbrný polštáře asi v nějakým kramu. A měl ty stříbrný polštáře všude na křesle a na pohovkách. A na druhý den, nebo za 3 dny Warhol udělal výstavu a přišli jste na výstavu a nic jiného nebylo, jenom obrovský stříbrný polštáře nafouknutý heliumem, který létali takhle všelijak ve vzduchu a od té doby pak s ním Dali nikdy nemluvil, že mi ukrad moje polštáře. Ale Warhol uměl vzít a nafouknul. To všechno nafouknul.
1: Já tady mám ještě jedno takové jméno. O Naomi Campbell se píše jako o skandální modelce a vy jste ji fotografoval. Zažil jste něco skandálního?
0: Ne, s modelkama jsme nikdy... Oni můžou být skandální mimo... Ty práce, ale v práci nemůže, oni, když lidi se ptají, jaká byla Jacqueline Bisset, jaký byl Michael Douglas, všichni byli super, protože ono to je tak, že, a to je rozdíl mezi, jak to funguje tady a jak to funguje venku, že venku, například já bych přišel za svým manažerem, řekněme, chtěl bych být, já nevím, v Louvru nebo někde. A vím, že teď, co by mě tam dostalo, kdybych vyfotil nahou Madonu, to by bylo jako super. Ale vy se nikdy s tím člověkem nepotkáte. Že já musím zajít za mojí agenturou a říct, že hele, Markus, já si myslím, že nahá Madonna v mým portfoliu by mi opravdu pomohla a já bych pak prodával všichni ty fotky a ty by si byl taky bohatý, protože ty máš 50% a nevím co. Že ho musím na něco motivovat. On pak zavolá agentovi Madoně, protože ty agenti se znají mezi sebou a vymyslí nějaké story, protože on ty prachy chce. Tak teď řekně tomu Madonu, že je tady novej, superovej fotograf, dělal asistenta Horstovi ve Vogu, prosím tě, ten má takový story, že šel pěšky až ze Sibíru do New York. A nevím co... A něco, jako pěšky nešel, ale šel s takovým letadlem, že mohl spadnout kdykoliv. A on řekne, že jo, že řekne ty Madoně. Madona taky nic neví. Madona jenom ví, že musí zpívat. Takže ten agent přijde za to Madonu a řekne, hele, teď je tady ten nový fotograf a musí s ním udělat akty a ukáže moje fotky, které dělám. Jestli ona řekne, že ano, pak od té doby se nemluví. ona ví přesně, co já dělám, že když tam přijde, tak já jí stáhnu gatě. Tam není nic jako o čem povídat. A když to nechce dělat, tak řekně ne. Takže když přijde, tak všichni jsou příjemní. Nikdo nemůže říct, že bolí mě hlava. To pak všichni jsou nervózní. Ježišmarja, proč máme holku, kterou bolí hlava, když tady je 9000 dalších holek, který hlava nebolí? Proč máme tu, kterou bolí hlava? Nebo má beděru, to musí jít z domů. Takže spoustu holek bez beděr, nebo tady všechno se retušuje. Já říkám, proč bychom retušovali, když tady je holka krásná bez beděr? No, takže všichni přijdu, je to takový jako módní svět, všichni jsou super, řeknu, hi, I am Madonna, já řekám, I am Robert, where you from, řeknu, že Prague, one, where you from, California, super, fotíme, konec, já vyberu fotky, protože to je můj projekt, jakože já jsem to fotil, to jsou moje autorské práva, a tím se to skončilo, pak fotky vyjdou. Ona s tím souhlasila už předtím. Tady to je opačně, tady zavolá kdokoliv, víte, jestli to je Hanka, Lucka, nevím, kdokoliv. A vy jdete a pak vy týden musíte běhat za tou celebritou a ptát se, jestli to takhle může být. A ona čurala v plenkách, když já jsem dávno byl hvězda. Proč já se jí musím ptát? Mně je 60 a ona udělala jenom jeden superstar. A pak oni řeknou, ale Robíku, můžeš mi udělat větší pusu a chtěl bych menší zadek a prsatu a tam. Ale to nejde, protože já, jako všechno se dá udělat, ale to nejsem já, to je někdo jiný. To je, ať jedu k Jakubovi Ludvigovi. On udělá cokoliv. Ale já ne. Možná proto nejsem bohatý. Ale každý večer, když jdu spát, tak se cítím dobře, protože že nemám se za co stydět, nikomu nedlužím a snažím se nějak takhle prekličkovat, jenom jak je to možný.
1: Vy jste fotografoval v Americe velké hvězdy a...
0: I v Čechách.
1: Teď jste se dostal, ano, ale teď...
0: Nebo i všude, kde jsem.
1: Jistě. Ale v těch Čechách prostě najednou jste přišel do styku s jiným druhem celebrit. A já jsem vás jednou slyšel o jedné významné zpěvačce, jak jste se podobně rozčílil, kdy ona měla na vás různé nároky. A v tom rozhovoru jste řekl, když jsi taková celebrita, tak jak to, že zítra vystupuješ v Trutnově.
0: Ano. To je pravda. A to v Trutnově říkám proto, protože to mě zůstalo v paměti, protože mě pozvali do Náchoda na nějaký muž roku, do poroty, a já jsem se zapomněl zeptat, kdo mě přiveze zpátky, že to je normální, když mě někdo vyzvedne a přiveze, takže mě taky odveze. A oni mě tam nechali. O půlnoci všichni se, když skončila ta soutěž, všichni odešli domů a já jsem zůstal. A teď jsem šel na nádraží a ještě nebyly mobily, já jsem šel na nádraží a tam nešlo až 5 ráno, ale jela motorka do Trutnova. A protože mi byla zima, tak jsem si řekl, že je lepší sedět ve vlaku i do Trutnova. No a z toho Trutnova to bylo jako navěky, protože zase zpátky do Hradce a nevím kam. A mi to trvalo 2 dny, až jsem se dostal domů. Tak cokoliv teď říkám, že když je něco hroznýho, takže to musí být v Trutnově.
1: Dámy a pánové, Šemhanovice navštívil pan Robert Vano.
0: Děkuji.
2: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem. Do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vás se svým orchestrem a solisty, ať už zpěváky, či instrumentalisty, zavedu do světa operety a připomenu vám nezapomenutelné árie v podání Pavly Břínkové či Ivety Dufkové, ale také orchestrální nahrávky s vynikajícími instrumentalisty Josefem Sukem nebo Felixem Slováčkem. Věřím, že se vám v mámivém světě operety bude líbit.

Zahájili jsme orchestrální směsí melodií z Polské krve Oskara Nedbala. Píseň Adély z Netopíra Johanna Strause nám připomenula Iveta Dufková a další orchestrálka nás zavedla do operety France Lehára Veselá vdova. O následující směs slavných operetních melodií nazvanou U Maxima se pěvecky podělili Valdemar Matuška, Karel Hála, Milan Chladil, Josef Laufer a Petr Spálený. Na ples v opeře, což je klasická opereta Richarda Heutbergera, se vydáme prostřednictvím solových houslí Josefa Suka ve skladbě Chambre Separé a soprán saxofon Felixe Slováčka nám připomene árii France Lehára Líbám ženy vás takrát z operety Paganini.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Frederick Loewe byl rakousko-americký skladatel, který se narodil rakouským rodičům v Berlíně jako Fritz Loewe. Největší věhlas mu přinesly broadwayské operetní muzikály My Fair Lady a Camelot. A především první z nich patří dnes do kategorie nesmrtelných. My Fair Lady si připomeneme árii Chtěla bych tančit jen v podání Pavly Břínkové.

teď se dvakrát vydáme do operety Rudolfa Frimla Rosemary, přičemž solo v indiánské písni lásky bude mít Felix Slováček. A z operety Lysistráta berlínského rodáka Paula Linkeho, která měla premiéru v roce 1902, zazní skladba Světlušky.

A pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.
2: A už sešlo a už ta muzika začala hrát.

se vykročilo do masopustního průvodu, naši milí, protože touhletou dobou už začínaly masopustní pochody. Po válce samozřejmě, ve válce ne.

ten anšlák osmitaktový, jak se tomu říká, ten bubínek, jak rachotila ty činely do toho. Pa, pr, da, pr, da, pr.

stavby začaly vřískat. A sníh už tál a ze střech visely rampouchy. A byla to doba zabíjaček,

Žanda na mě kouká, ty si myslíš, že mě přeskočilo, viď? Když tady takhle blbnu a dělám, imituju bubínek, já bych mohl jít nahoru, kde mám bubínek postavený pravej, popraptický, i s činelama a udělat to, nahrát to. Jo, zabíjačky. Srdcervoucí divadlo. Uvazovali Čuníka za nožku. Na provazu ho vytáhli ven. Ta sekira tím tupým koncem do toho čela, aby ho omráčili. Potom už měli takovou jako na patronku, takovou, že mu to dali k té lebce, jak by se dalo říct. Třesklo to a jenom ty zvuky, když si teď vybavím. Tak je mě z toho mdlo, a že v Pavlíkově byli mistři, řezníci. Pepík Žáčkojc, ten si tak rád zakládal na takový, no on každej, pan Černohorský taky, Honza byl taky, taky měl tuhle tu kostičkovanou takovou kazajku řeznickou. A taky pan Svoboda. Takže v Pavlíkově byl Pepík Žáček, Honza Ajbl, pan Černohorský Karel a pan Svoboda, čtyři řezníci. A když přišly zabíjačky, tak my děti jsme roznášeli v bandaskách černý polívky. Někde se tomu říká prdelačka. Kroupy vařený a česnek v tom. To koření v té polívce. A to byla dobrota, juj. A byla tam jitrnice, jelítko, kousek prejtu, kousek ovárku. A to se roznášelo po sousedech. A když vždycky zabíjeli sousedi, tak to roznesli taky. Takže v době zabíjaček touhletou dobou byli pořád lepší hody. Protože v takové vesnici, jako byl Pavlíkov, tam skoro v každém domě byl Čuník a sousedský vztahy se pěstovaly. Takže pořád byly čerstvý jitrnice, čerstvý prejt, čerstvý jelita, čerstvý vovar a čerstvá černá polívka. A sulc potom byl.

a my jsme vás nepřivítali. Zapomněl jsem úplně, vidíte, s tím, jak jsem tady takhle dělal ten bubínek, tak jsem vás zapomněl zdvořile přivítat, naši vážení a milí. Vítáme vás u naší hodinky vzpomínání. Vyčan do papoušku, nezaspíváš nám? Opice jedna paličatá minule trucovala. Co pak si na nás vymyslí teď? Kouká, kouká, moudře, viď? A drbe se

kde jsme to přestali. Teďko jsem se, vidíš, ztratil v tématu. Ty jsi vostuda. Už minule jsem tě říkal, abys toho nechala. No, je to 14 dní a ona se vokusuje, vokusuje. Nevokusuj se, jaro přijde. Jaro přijde, ona na jaře vždycky dorůstá. A jak jsme se na to jaro těšili. Jak jsme sledovali, jak to slunce začíná vyhrávat za.

No a masky šly. To, když jsem poprvé viděl masky, tak jsem z toho byl úplně zjančený. Oni tak trojčili ty masky, když šli v průvodu. Tam byl medvěd, měl na sobě navázanou hrachovou slámu z hrachoviny a takovou, asi z punčochy měl nějakou, nebo nějakou mordu měl na hlavě a řetězem ho drželi a byl tam i kat. Smrť tam byla taky pomalovaná, takový bílý žebra měla na černým nějakým přiléhavým trikotu, nebo z čeho si to ty lidi dělali. Oni, když se maskovali, tak se přitom i bavili, to bylo hezký, to bylo na tom vidět. A masky se kupovaly, to byly papírnictví plný masek v době našeho dětství. Takový, některý měli i veliký takový obrovský hlavy s cylindrem. Některý byli jenom škrabošky, že se dali nasadit na tvář, a některý byli obrovský, že se do nich dala strčit celá hlava, a ještě měla ta maska na hlavě takovej klobouk, cylindr černej. Přiblble se smála, no a ty šli po té silnici a jako kdyby i ta vesnice se smála s nima. Protože ty jižní strany těch střech, který byly ještě nedávno pokrytý sněhem, tak ty zářily těma barvama těch. Protože z nich ten sníh stál, roztál na nich, tak ty střechy zářily a smály se do světa tím obnaženým eternitem, nebo i pálenýma taškama růžovejma, některý byli i do černa, když byli politý tchérem v peci a to byly zvláštní tašky, aby hodně vydrželi. Ty eternity měly barvy takových třeba zelenkavejch, nebo namodralých, nebo šedivejch, nebo růžovejch, takových pastelových barev byly ty eternity a oni tak zářili takovou čistotou, protože ten sníh, co na nich roztál, je i tak trošku jako vyčistil, vypral, vydrhnul.

Z každého stavení voněly čerstvě pečený koblihy, plněný marmeládou a šišky, ze kterých kapalo sádlo, to by byl žlučníkovej záchvat. A ty aleje ovocných stromů, který tak lemovali Pavlíkov, jako taková hezky upletená krajka. Na nějakým kroji svátečním ty ovocný aleje, jako takovej temnej, skadeřenej, kudrnatej rám, rámoval obraz té naší vesnice. A vrby na návsi zlatě zářily v tom slunci před jarním, jako by už se těšili, až my kluci z jejich proutků začneme dělat píšťalky a budeme do nich nožem tlouct a říkat tu krásnou říkanku: otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati, císaři pánu, on tě dá ránu. No a taky z jejich proutků, my děti jsme ty píšťalky dělali, ale velký lidi z nich pletli košíky. A to byly celý aleje vrb u rybníka, nebo třeba u polních cest, nebo u remízků, u takových jam, které byly kolem vsi, kde bylo vlhko, tak tam rostly ty vrby, které tak jako zářily takovou, úplně jako kdyby tam šlehaly červený plameny.

strhnou, jedna maska má na zádech nůši, do té nůše ty druhý masky nahází všecko, na co přijdou. Ty šišky, ty koblihy, jabka i mrkev tam někdy. Najednou paní Kapounová vybíhá z baráku a hrozně těm maskám nadává, vy pacholcí, křičí. Komíník, který taky nemohl chybět v tom maškarním průvodu, jí udělal na nos velkou černou tečku a na tváře takový velký kříže sa zema, tak vybíhá ven s koštětem v ruce, vy pacholcí, vy jste mě šlápli do talířů ze sulcem. Ale nikdo ji neslyší, jenom pár sousedek tak jako soucitně pokyvuje hlavou. Ano, samozřejmě na nadlaždičkách v chodbě ten sulc stydnul. A oni ty masky, jak blbě vidí, když mají ty škrabošky na tvářích, tak někdo šlápnul i do toho talíře se sulcem. Masky už šly dál. A taky světu to bylo úplně jedno. Ta zima už začala ten zápas prohrávat.

A myslíte si, že by ten masopustní průvod byl tak krásný, kdyby tam nehrála hudba? Vůbec ne. Ta hudba, ta muzika, trumpety se leskly, matný černý klarinety, maškary do toho se všelijak potácely. A když ten průvod se valil vesnicí, tak když někdo náhodou po silnici jel, ať to byl třeba koňský potah, nebo i autobus, nebo i pekař, nebo mlíkař, nebo sentinel z pivováru z Rakovnického, který přivážel pivo, všecko muselo zastavit. Muselo počkat, až ten průvod přejde. No a to se i ty tváře, třeba těch kočích, nebo toho šoféra v tom sentinelu, ty se tak rozzářily, když poslouchali tu kvílející muziku. Bubeník tlouk do velikánského bubnu, druhou paličkou zvonil do činele. To jsem všecko jako kluk měl tak vypozorovaný, protože bubeník to byl, já jsem vždycky, když byly průvody, tak jsem chodil co nejblíž bubeníkovi. Jako kdybych to byl tušil, že i mě ten buben bude souzený taky, že na něj budu hrát. Jak už jistě víte, 8 let jsem hrál v kapele Křivokládských lesů. Ale jako student, tak jsem si přivydělával každou sobotu nebo neděli. 100 jsem dostával za takovej večer. 100 korun, to byly peníze. Když tramvajový lístek stál 60 halířů a cesta autobusem nebo vlakem z Prahy do Rakovníka stála 11 korun. Lístek do menzy, vidíte, to jsem zapomněl, kolik to stá, asi 2,40 koruny. No, nebo v koruně, v automatu koruna, byly za 2,20 4 knedlíky s rajskou omáčkou bez masa. Já jako študák, když jsem si viděl 400 měsíčně, já byl bohatý. Jsem si kupoval hezký knížky v antikvariátě, knihy o umění, nebo básně, nebo spisy Fjodora Michajloviče Dostojevského. Jsem se vzdělával.

Nebo jako když na to taky nezapomenu, po otevřenýma dveřma, po třech schodech jsme tam vylezli, když chtěli v hospodě větrat. Vedle těch dveří byla taková kulatá mřížka, která klepala, protože ty lopatky té mřížky se tak jako třepaly. On za nima běžel ventilátor. A teď z toho ventilátoru a těma pootevřenýma dveřma na nás dejchala ta hospoda. Takový ty zvláštní vůně těch pudrů, těch lacinejch kolínských vod. A my jsme škvírou pootevřenýma dveřma slyšeli jenom takovou tu basu, jak tam šrumlujou. Slyšeli jsme šoupání nohou těch tančících párů. A někdy jsme tak jako uviděli třeba i tvář nebo ruku nebo nohu těch tančících a všecko ostatní jsme si museli domýšlet. A zvláštní bylo, že s tou vůní těch pudrů lacinejch ještě tím průvanem v těch dveřích do našich dětských citlivých nosů prosakovala vůně pánských záchodků, který byly před každou hospodou venku a sestávaly z takového žlábku. A ta místnůstka byla natřená tchérem, dechtem. To byla taky taková zvláštní vůně těch vesnických hospod, tenkrát vzpomínáte si? No jo, ale když to bylo takový poprvé, že jo, jsme na to koukali, protože skončila válka, ve válce se taneční zábavy pořádat nesměly, jenom takový krátký odpolední čaje, to o tom už jsme mluvili, že jako to si vzpomínám, jak jsem se dával mamince na klíně. Nedělní odpolední čaje, ale taková velká taneční zábava, která začala odpoledne a skončila až v půlnoci, to se mohlo poprvé začít pořádat až, no lidi mohli začít žít naplno až po válce.

Když byla v Pavlíkově pouť koncem června, tak se šlo od hospody, od Jirkovských, s kapelou na hřiště TTC Pavlíkov, který bylo hned za hospodou v průvodu, a to taky hrála dechovka. A my jako děti jsme tam dělali různý závody. V pytlích jsme závodili. Vzpomínáte si, jak se blbě utíká v pytli? Já byl každou chvíli na zemi, protože tam se nedají dělat kroky, tam člověk musí poskakovat. Já to neměl natrénovaný, ty, co vyhráli, tak třeba to trénovali. Několik dní, jenomže já dostal pytel, vlez jsem do něj a myslel jsem si, teď se rozeběhnu, jo, a už jsem byl na nose. Protože ten pytel jsme museli držet, aby nám z těch dětských našich hrudníků nesklouz. Potom utíkejte v pytli, to se nedají dělat, to se muselo jenom tak jako poskakovat. Ale stejně to bylo krásný, potom se hrála Česká beseda. Vzpomínáte si? A v krojích tam byly Anička Hůlová, Česká beseda, počkej, já povím, že s nám mělou díval, počkej, já povím, že s nám mě chtěl. V zahrádce růžičku pod oknem hubičku. Takhle to tam se nějak zpívalo.

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák. Sedlák, sedlák, sedlák je velký pán. On má pas na břiše a na svém kožiše tuli, tuli, tuli, tuli má tulipán. Česká beseda.

A zase se točíme kolem té muziky. Jak všecko ta muzika zkrášluje. Já si vzpomínám, když doktor Edvard Beneš přijel do Rakovníka, tak jsme tam šli průvodem. No to bylo tak pěkný. Jo, a taky jsem přišel ještě na to, že pan Patera, bubeník, já jsem zase šel tím průvodem do Rakovníka vedle pana Červenýho, kterýmu se říkalo Červeňák, protože měl červený nos. Možná, že měl ten nos červený, protože vždycky v kapse saká měl placatku plnou rumu a tajně, aby ho chlapi neviděli, aby se s nima nemusel dělit, tak vždycky si z té placaté flašky nahnul a možná, že měl ten nos červený od toho rumu.

pan Červeňák, jak se mu říkalo, měl buben hladkej, takový medový barvy do zlatova. A na té kůži vydělaný oslí, nebo z čeho to byla ta kůže, nebo nějaká... Tam byly takový bílý žíly. A někdy byla ta kůže taková celá zvrásčitá, jak to břicho někde toho oslabilo. Zvrásčený, tak tam byly takový faldy a nahoře měl na tom bubnu činel. A ta kůže byla trošičku uprostřed stmavnutá, jak do ní tlouk tou paličkou. Kdežto pan Patera, který hrál v té kapele, jak jsme ho pozorovali skrz ty pootevřený dveře. Představte si, že měl buben pomalovaný, že tam měl hlavu indiána na tom bubnu, protože tahle ta kapela hrála taky i někdy takzvanou modernu, buky-buky se tomu říkalo. Tak tam musel mít pan Patera hlavu indiána a za tím indiánem byly palmy a moře a ještě tam zapadalo slunce. To bylo co? Ale já si vzpomínám, jak jsme šli do toho rakovníka a vždycky se ozvalo to tram, tram, tr, ta, tam, tr, tr, ta, ta, ten anšlák, jo, který zase hrál malý bubínek. A velký buben do toho udělal vždycky pus, pus, pus, pus, pus. A už ty trumpety začaly ječet. A pan Červený vždycky tak jako šikovně si cvaknul z té placatý lávičky. A když jsme šli skrz lesík, přes Pavlíkovský vršky, tak pan Červený, že prej hned přijde a zmizel v borovičkách. No a když kapela chtěla začít hrát, tak bubeník nikde. No snad ho nesebrala senecká opice, někdo říkal, a chlapi se strašně smáli, protože tady prej senecká opice už není. Ta je u nás v tom lese v Senecký hoře, ale tady už jsme u dolu Rako. Mezitím už jsme šli po rovinách a kapela hrála další pochody bez bubeníka pana Červenýho neboli Červeňáka, až jsme dorazili na náměstí do Rakovníka. Tam byla taková sláva, tam byla tribuna a tam byli sokolové, legionáři, hasiči, horníci v hornických uniformách. V národních krojích tam byly krásný dívky a kluci. Teďko přijela tato černý veliký auto, vystoupila paní Hana Benešová ve světle šedým kostýmu v klobouku, jako kdybych to viděl. A pan prezident doktor Edvard Beneš měl projev a tak se hezky usmíval a tak bylo vidět, jak se kouká po nás všech, co jsme na tom náměstí stáli, jak si říká, ten národ je ale krásný. Ten národ určitě udělá všecko pro to, aby tu zem zušlechtil, aby poctivě pracoval, aby ta naše země skvétala.

No a zpátky jsme šli tak už jako pomalu. Vzpomínali jsme na to, jak hezký to bylo v Rakovníku. Slavnostní, prápory byly všude. A když jsme šli do toho kopce, kde byl ten lesejček, už byly prápory stočený. Muzika skoro už taky nehrála, každý toho měl dost. Ono je to daleko. Když se šlo s Kratkou přes ty pavlíkovský vršky, tak to bylo 6 kilometrů. A najednou někdo říkal, pozor, ticho, co to je? Co to chrochtá? Tam je asi nějaký divočák. Kanec nějaký, tam reje. Jo, houby, kanec, pojďte se podívat. Volají chlapi, který našli na takový mítince pana Červenýho, jak tam slastně rozvalený vedle buben. Vedle leží ta prázdná, dopitá, placatá lahvička. Franto, mu říkají, vstávej. My jsme si mysleli, buví, co se nestalo, ty jsi tady usnul. Ty dostaneš starou belu a ne vejplatu. A pan Červený říkal, co kecáš. Ty přece dneska stejně hrajeme zadarmo, ne? Dneska přece jsme hráli pro vlast, pro šťastnou budoucnost. Zadarmo jsme hráli, z lásky k vlasti, ne? Tak se chlapi tak smáli pro šťastnou budoucnost. No, tenkrát si každý myslel, že tu šťastnou budoucnost máme na dosah.

A dnes, když přijedu do Zátočin pod ty pavlíkovský vršky, jak se jim říká, ty borovice už jsou veliký. Protože stejně tak jako my i ty borovice rostly a zrály, my jsme kolem nich chodili, když jsme z rakovnický měšťanky šli pěšky přes pavlíkovský vršky. Protože tam to místo, kde ležel pan Červený, jak tam spal, my jsme tomu místečku, protože tam se museli dít věci. My jsme mu říkali háj lásky. Tráva tam byla vždycky zválená a pozůstatky potom zvláštním pro nás dospívající kluky velmi dráždivém dění, který bičovalo doslova tu naší fantazii těch dospívajících adolescentů, těch nezralců, předpubertálních. No a i čas studií přišel a přeletěl.

Ale ta hudba provázela ty naše životy pořád. Z rádia, jak rádi jsme ji poslouchali. A v Praze byla slyšet z kaváren, na Václavském náměstí třeba. Nebo když jsem studoval na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry ve Stromovce a sousedila s Parkem kultury a oddechu Julia Fučíka, tak z těch reproduktorů tam pořád řvaly budovatelský pochody. A to bylo tak zvláštní, když tam zpívali Už dozrál čas a voní nadějemi svobody, slunce svítí z oblaků vpřed, soudruzi k té zaslíbené zemi, kde už není pánů ani žebráků, nebo jak se to tam, kde nebe míru nad hlavou se klene, kde člověk není vlkem, člověku vpřed, soudruzi k té zemi zaslíbené, kterou chudák marně hledal od věků, do houfů srdce spojme svoji víru. Muž podle muže, podle boku, bok. Je, teď se mi to vybavilo, úplně jsem z toho šokovaný. A my jsme do této písničky kreslili třeba akt paní Valáškové, stárnoucí ženy, která nám stála modelem, nebo zase akt, jak se ten pán jmenoval, už nevím, ale paní Valášková byla v invalidním důchodu a ten pán, kterýho jsme kreslili taky nahýho, ten zase měl cukrovku, jak říkal. A oni si tím stáním na akademii přivydělávali, měli málo tenkrát, já nevím, jestli měli 4 koruny na hodinu. Tak jsme je kreslili za zvuku těch budovatelských pochodů.

No a potom jsem začal hrát, jak už jistě víte, v Dechovce, Křivokládských lesů, a tam to dění na těch sálech na vesnici to bylo plný vzruchu, protože všecko za zvuku té naší hudby se jevilo tak ostře řezaný, kontrastní. To střetávání mládí a stáří a drsnosti a lásky, a to všecko okrášlovala ta naše hudba. A já si jednou vzpomínám, já jsem sledoval tanečníky. Teď se mě vybavily všechny ty sály hospodský, kde jsme hráli. Ve Žloukovicích nebo v Račicích u Berounky, tam byl sál tak šikmej, maličkej, jako kdyby celá hospoda se nahnula. Nahnula se úplně, jako kdyby tam se něco stalo v těch základech toho celého domu, byl nakřivo. I podlaha byla nakřivo, takže když se nahoře někde v rohu padlo pivo, pad půl litr plný piva, tak to pivo doteklo až pod naše nohy v tom protějším rohu, kde jsme seděli s naší kapelou. Ale rychle teklo to pivo. To byl šikmej sál.

V těch Slabcích si pamatuju, že tam jsme hráli v Sokolovně a pořád kluci říkali, co to tady je cítit, jako kdyby se tu pálilo uhlí. Taneční zábava probíhala. Po půlnoci nebo před půlnocí byla dámská volenka. Vzpomínáte si? Vždycky se zatroubilo ta-ta-da-da, ta-ta-da-da a pořadatel řekl tak a vyhlašujeme dámskou volenku. A to chodili dámy žádat o tanec pány. Protože vždycky je to naopak, že pán žádá o tanec dámu. Ale při dámský volence je to naopak a pořád tam bylo cítit takový, jako že se pálí uhlí. A já vidím do dneška tu hezkou paní, která šla si pro takovýho největšího frajera. Ten tancoval jak doprava, tak doleva, když tancoval tango. Ten dělal takový figury. Skoro tak, jak to vidíme dneska v televizi, když je soutěž v tancích. Tak elegantně držel ty dámy, se jich dotýkal jen tak jako hřbetem ruky. To se tancovalo taky líčko na líčko, vzpomínáte si. A on všecko tohleto ovládal, takový frája. Měl nabrilantýnovaný vlasy, ty se blejskaly, ty vrhaly úplně lesky, pěšinku učesanou, černý šaty, bílou košili, motýlka měl, to tenkrát, když někdo měl motýlka, to byl, v tom musel být takovej už jako řízek, to už byl frajer non plus ultra. A ten ho měl, tenhle ten. Vazba to byl chlap. Taky královal v té dámské volence. No jo, jenom, že to jsme netušili, co se všecko semele.

Tam jsme zažili věci, když jsme hráli s naší kapelou s Čendou, když se strhla rvačka na sále, vybouch sud jednou, který naráželi slavnostně první sud v nově otevřeném kulturáku v Pšovlkách, to už jsme o tom mluvili, na to si možná vzpomenete. No, ale tady to, co se mělo stát, to jsme netušili vůbec. A hlavním hrdinou toho příběhu byl právě tenhle ten nejhezčí tanečník. On to byl horník. A takový obětavec, to se najdou takový lidi. Možná i dnes, tenkrát, když někdo mohl ukázat hrdinej čin, aby se o něm po vesnici povídalo, tak byl hrdej na to. A ten štiplavej kouř, který pronikal do toho sálu, už od večera, to byla předzvěst čehosi neblahýho.

Byly 4 hodiny ráno, my jsme do 4 hráli, už jsme měli zbalený věci a že budeme nasedat na nákladní auto, který nás odváželo. Když najednou, představte si, tenhle ten krasavec v tom nádherném obleku, v té bílé košili s tím motýlkem, nabrilantinovaný vlasy, měl tu pěšinku, říkal, to není možný, já tam musím vlézt. A zmizel ve otevřeném okně sklepa, kde, protože on tomu rozuměl, neboť to byl horník, se určitě samovznítilo uhlí. Tak se udělal řetěz a chodili plný belíky vody. On vždycky vystrčil hlavu a musel se tou hromadou uhlí prohrabat až k tomu středu té hromady, kde to doutnalo. On byl čím dál tím špinavější. Ty jeho krásné ruce, kterýma tak něžně hladil ty tanečnice, ty byly dokonce byly odřený až do krve. Vždycky se objevila ta jeho ruka, košile bílá ta už dávno nebyla. No jo, ale on ten požár ulil, potom jsme ho z toho okýnka vytáhli ven, úplně byl černý celý, ale byl hrdina. A kdo ví, možná, že do dneška ve Slabcích se o něm ještě do dneška vypráví, jak tenkrát zachránil kulturní dům nebo sokolovnu před vyhořením od samovznícenýho uhlí ve sklepě. Jo, to někdy se stanou věci,

Kdo ví, jestli mu nedodala odvahu taky ta naše muzika, protože hudba dělá s lidmi divy. I mě jednou hudba tak omámila, jinak se to nedá říct. Ten čas studií utek, i když se to tenkrát zdálo, že se to vleče, ten čas, jako kdyby se zastavil v těch 50. letech. Tak najednou už tady byl rok 61, jak jistě víte vy všichni, kteří nás posloucháte. Já jsem přešel potom hned po absolutoriu Akademie výtvarných umění do divadla Jirky Srnce a náš první zájezd byl v srpnu roku 62 do Edinburgu, do Skotska.

To bylo jako zjevení. My jsme v Londýně už si nastoupili do britského letadla a přistáli. Tam je ta tak zelená krajina v tom Skotsku. To jsou všecky tóny zeleně. To je tak krásná země. A už to přivítání, my bydleli jsme tam na Princess Street v penzionu a paní Ferguson-ová nás přivítala zvláštním způsobem do dneška. To mám vrytý hluboce do paměti, protože nás přivítala velikým dortem a omluvou a chudinka se rozplakala dojetím, protože říkala, my Skotové jsme nikdy nesouhlasili s tím, co vám Chamberlain tenkrát v tom Mnichově proved, my se vám za to hluboce omlouváme, to byla křivda, kterou Velká Británie na vaší zemi spáchala. No, řekněte, tak daleko od naší vlasti, někde v Edinburgu až nahoře tam ve Skotsku, majitelka penzionu paní Ferguson-ová věděla přesně historii naší země. A zrovna vám to udělali. Mně to bylo tak líto, protože já si vás tolik vážím, protože mám ráda hudbu Antonína Dvořáka a vašeho spisovatele Karla Čapka miluju. Tak jsem se styděla za tu naší vládu. A prosím vás, odpusťte nám to. Co byste tomu řekli? No to bylo hezký přivítání. No, my jsme tam hráli v rámci Edinburghského festivalu, ale v předvečer festivalu, nebo ten den před tím festivalem, najednou po té hlavní Princess Street jde slavnostní průvod. Skotský dudáci jako veliká kapela.

To je hudba sfér, když hraje dudácká kapela. Tu skotskou hudbu, to je jako když se rojí včely, nebo prostě, to je tak něco magického. A teď oni jdou takovým pomalým pochodovým krokem, tak se kolíbají a teďko ty chlapy mají ty skotský sukně a ty dudy krásný. A vzadu byly tři řady bubeníků. A ty, když bubnovali, tak ještě nad hlavu vyhazovali paličky. Z těch paliček byla taková mlhovina, takovej vír. No já na to chvilku koukal z chodníku a potom jako, když mě něco vtáhne, nějaký veliký magnet, a už jsem byl za tou řadou těch bubeníků. A šel jsem s nima tím pochodovým pomalým krokem po celý Princess Street, abych si to vychutnal. Netušil jsem, že se na mě koukají jak Jirka Srnec, tak další mý kamarádi z Černého divadla a křičí, Jirka Srnec křičel, Jirko, Jirko, Jirko. Myslíte si, že jsem ho slyšel? Do dneška ten Jirka se smíchem na to vzpomíná. My jsme na tebe řvali, depák. Ty jsi byl jako v jiném světě. Ty jsi byl jako omráčenej, omámenej úplně. No jistě, protože to bylo něco neslýchaně krásného.

To bylo magicky krásný, ta hudba sfér, ty dudy. To zelený Skotsko. Nad Edinburgem byl velký kopec, ze kterého bylo vidět do kraje. Širokýho, tam na moře tam bylo vidět, na přístav. Každý dům měl nablejskanou mosaznou kliku, nablejskaný mosazný zábradlí. A ty Skotové jsou takový vlídný, pořád se smějou. Modrý nebe je tam. A mě bylo tenkrát 26 let. A den předtím večer jsme byli na hradě, na recepci, kterou pořádal starosta Edinburgu, Lord

Já jsem se tam potkal s panem Dmitrijem Šostakovičem, který tak ustrašeně seděl v rohu, protože tenkrát ten Edinburghský festival byl ve znamení hudby Dmitrije Šostakoviče. Tenkrát tento genius hudby 20. století vlastně prožíval takový první velký světový uznání. Já jsem říkal, že jsem z Prahy s Černým divadlem, že jsem tady. On se mě podepsal na tu pozvánku. Mám ji uloženou pečlivě v šuplíku s podpisem Dmitrije Šostakoviče a když jsem mu něco vyprávěl a on mluvil o tom, jak má Prahu rád, že tam často jezdívá a že má českou hudbu rád, tak mě bylo divný, že ty jeho modrý oči se nekoukají na mě, ale koukají se někam daleko až skrze mě. A kam se tenkrát koukali? Ty oči Dmitrije Šostakoviče, to jsem pochopil až o mnoho let později. Když jsem poslouchal symfonii 13., myslím, že to je 13. symfonie Babi Jar na Jevtušenkovi verše, kterou tenkrát v té době komponoval, takže mu procházela ta partitura této gigantické symfonie obžaloby krutýho režimu, který vládnul tenkrát v Sovětském svazu. Jevtušenkovi verše Humor se jmenuje jedna věta té symfonie. Carové, králové, imperátoři, vládci této země, královali jste celému světu, poroučeli jste všem lidem, ale humoru jste poručit nedokázali. Takhle se to tam zpívá.

Zvláštní setkání to bylo, nezapomenutelný. Krásný zážitek, který taky souvisí s hudbou, jsem měl, když v Praze koncertoval Duke Ellington, král jazzu. A pár lidí potom bylo pozváno do rezidence amerického velvyslance k osobnímu setkání s tímto velikánem, s tímto géniem, Dukem Ellingtonem. A najednou jsem se ocitnul u klavíru a pan velvyslanec americký říká: maestro, zahrajte nám na klavír Solitude, samotu, tu mám tak rád. A pan Ellington, jako kdyby ho slyšel, udělal takovým hlubokým hlasem, se zasmál a říkal: no samozřejmě, velmi rád, vaše excelence. A teď vidím, vedle mě si vzpomínám, že stála paní Iva Janžurová, ta měla takovej velikánský klobouk. Teď jsme viděli, jak ty černý prsty štílí kultivovaný ruce pana Duka Ellingtona se rozběhly po těch klávesách a rozezněla se hudba. Solitude, samota.

víte, že tenkrát jsem si neuvědomoval vůbec, tak to asi v životě taky chodí, to mě jistě i vydáte za pravdu, že když člověk něco prožívá nezapomenutelného, tak si to vůbec neuvědomuje. Ten okamžik, to probíhá něco, na co budu celý život vzpomínat. Myslíte, že si to člověk řekne? Ne. Já si vzpomínám jenom, že jsem byl zvláštním způsobem elektrizovaný, jako v tom Edinburgu na té Princess Street, když jsem stál v těsné blízkosti toho pana Duke Ellingtona, který tak krásně hrál tu skladbu Solitude, Samota.

No a potom jsem slýchával hudby. Při svátku díků vzdání v New Yorku, kdy pochodovali mažoretky a po Broadway táhli takovýho velikánskýho kačera Donalda, který byl nafouknutý a vznášel se ve vzduchu. Australský dechovky v Adelaide nebo v Melbourne, ty byly dechovka hasičů v Melbourne, no ta hrála v parku, dopoledne měli koncerty. V neděli. A my jsme hned vedle bydleli, tak jsem chodil do parku na koncert hasičů v Sydney i v Melbourne.

krásný hudby, taky jsme si... Jo, při korídě ve Španělsku, to je tragická hudba. Nejdřív je to taková cirkusová hudba. No vůbec, cirkusové hudby jsou taky krásný, ty jsem vždycky miloval. Taková zvláštní tesklivá grotesknost z té hudby, která hraje v cirkus, k cirkusovému představení, takovou nepopsatelnou. No, je tam to šapito plný pilin, že jo, a teďko tam jsou ty akrobati a takový, jako, i když probíhá výstup šašků, tak z té hudby vane takový jako trošičku i bych řekl smutek. Ale při té koridě to je triviální a když tam vytahujou toho z té... Ani na to nechci vzpomínat, toho... To nešťastný zavražděný zvíře. A k tomu ta dechovka hraje takovou slavnostní fanfáru. Tak jsem se styděl za to, že jsem člověk. Já si na to vzpomínám zcela přesně, protože kdyby dali tomu zvířeti šanci, aby se mohlo bránit, nebo ho brutálně... Obraťme list, ale krásný byly i dechovky v menších španělských městech, když jsme hráli taky takový ty dopolední koncerty. Byly hezký odpolední taky. Ona i hudba naší hradní stráže měla koncerty třeba v zahradách na Valech. To byla taky vždycky slavnostní nálada.

to byli takový poctiví dříči, který psali ty nesmrtelné polky. Vejvoda, Vacek, Poncar. To jsme všechno hrávali s naší kapelou a to jsem viděl, jak to s těma lidma, jak to prožívají. To totiž krásná hudba, čistá, průzračná. Ta dechovka má v sobě cosi, co se zadírá pod kůži. Taky snad proto, že jsme ji slýchali od doby našeho dětství, kdy člověk má ty smysly a to vnímání tak rozvinutý a ty stránky knihy jsou nepopsané a on dokáže zjitřeně vnímat. Samozřejmě dechovka hrála při každém pohřbu u nás v Pavlíkově. Takže my jsme znali tu hudbu v takovém tom rozkyvu od těch hudeb tragicky smutných až po ty hudby těch rozjařených masopustných průvodů. Takový tý grotesky.

teď v Praze. Probíhá takový koncert pouliční, do Prahy se sjeli kapely z evropských měst, ale to je spíš randál než koncert. I když i to je krásný, i když to má svoji krásu, protože ty mladí lidi se vyžívají při té hře. Jak se to jejich mládí liší od toho našeho posmutnělého mládí, že jo? Který jsme žili v těch 50. letech. No, bylo nám to souzený.

Takže naší milí, my se Žaninkáně nepí planot, je to možný, to ty, Žando, ty děláš pěknou ostudu. Ona spí, no, já jsem jí snad probudil. Spí klidně dál, Žando, spí klidně dál, vy, naši vzácní a milí přátelé, kteří nám dáváte v dopisech najevo takovou náklonost, že nás to někdy přivádí až do rozpaků. My vám za vše děkujeme, za vaši přízeň. Napsali jste nám například, proč se sbírali pecky. Jak jsem říkal, že jsem našel žákovskou knížku, kde byly záznamy o tom, co se sbíralo tenkrát, když jsme chodili do školy. Papír, kosti, barevné kovy, pecky. Na co pecky, jsem se ptal. Vy jste mě napsali, že se z nich dělali knoflíky. A já jsem si vzpomněl, jak jsme mi z pecek vypilovávali košíčky. Nebo když to byly takový ty vrázčitý pecky, třeba z broskví, tak ten košíček byl mnohem větší. To jsme si dělali i prstínky, které jsme dávali holkám. A zase holky pletly věnečky. Když rozkvetly sedmi krásky, to už taky brzo bude. To už bude brzo. To jsme měli hezký dětství, že jo? No, takže děkujeme vám za přízeň. Opatrujte se a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Krásný, příjemný podvečer s datem 13. června přeje Lukáš Berný. Doufám, že pro vás toto číslo není nijak nepříjemné. Vím, že dokonce existuje fobie ze třináctek a jmenuje se tryskaidekafobie, tak snad vás nic takového netrápí. Konec konců není pátek, máme sobotu, tak by to mělo být zmírněné. Každopádně jsou tady zlatá 60. a dnes začínáme s Creedence Clearwater Revival Down on the Corner.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Let's go to San Francisco a jeden z hitů Léta lásky roku 1967. No a já se teďka tradičně podívám, nebo podíváme se společně do kalendária. 13. červen, čím je zajímavý z pohledu hudební historie? Třeba v roce 1940 se narodil skladatel a hudebník Bobby Freeman, asi nejvíc proslavený písní Do You Wanna Dance. V roce 1989 dostal Jerry Lee Lewis, rock'n'rollová hvězda, svou hvězdu na slavném hollywoodském chodníku slávy. No a třeba v roce 1969 byl na tiskové

Green Tambourine, Lemon Pipers. No a před námi Linda Scott, vlastním jménem Linda Joy Sampson, americká zpěvačka a také herečka. Její nejslavnější písnička to byl single I've Told Every Little Star z roku 1961. On dokonce pokořil tu trošku fascinující milionovou hranici v prodeji singlů, takže dostal zlatou desku, to se ještě zlatá dávala opravdu za milion. Mimochodem Linda Scott tu písničku nahrála a vydala, když jí bylo pouhých 15 let, takže no teenager, ale vlastně skoro ještě dítě. Ona se potom později stáhla z pódia i z těch filmů, nějakou dobu učila, byla z ní paní učitelka a dokonce prý pracovala několik let pro armádu jako vědkyně. No ale nám bude zpívat a to svůj nejslavnější hit I've Told Every Little Star.

Swinging Blue Jeans, You're No Good. No a my za chvíli otevřeme příběh písniček, nebo jeden z příběhů písniček. A dnes si připomeneme píseň, která vznikala jako taková narozeninová skladba nikoho konkrétního, spíš taková, Američané tomu říkají party song. No a zpívat ji bude Neil Sedaka, to ještě prozradím, ale víc už za chvíli, až dospívají Paul Simon s Artem Garfunklem a nebo skotská zpěvačka Lulu.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Neil Sedaka, Happy Birthday, Sweet 16. To je téma pro dnešní příběhy písniček. Jednoduchá popová písnička z roku 1961, kterou si tady Neil Sedaka i sám složil a jako vypravěč potom zpívá píseň pro dívku, kterou znal už co by malé dítě, tedy když ona byla malým dítětem, ale najednou si uvědomuje, že ten čas běží, že ona už není dítě, že už je z ní krásná slečna a že by s ní vlastně trošku i rád chodil. No a celý to zpíval k jejím 16. narozeninám. Možná ho inspiroval i Chuck Berry se svou Sweet Little 16, také píseň směřovaná na tento dívčí věk. No pánům bylo samozřejmě v té době už rozhodně víc, ale tak psali hity pro teenagery, to je jasné. Takovou perličkou je, že asi rok poté, co se ta píseň stala velikým hitem, tak Ed Grossman, což byl švagr Neila Sedaky, napsal takové pokračování té písně z pohledu právě té 16-leté dívky. Ta se jmenovala It Hurts to be 16 a byla to vlastně píseň o tom, že těch 16 je trošku prokletý věk, ani dítě, ani dospělá. Ale to je zase jiný příběh. Happy Birthday Sweet 16 vyšla v listopadu 61 a brzy byla v top 10 jak v Americe, tak v Anglii. I když někteří pozornější posluchači s hudebním sluchem si všimli, že ta melodie je docela hodně podobná jinému tehdejšímu hitu Take Good Care of My Baby od Bobbyho V. No ale je pravdou, že určitá podobnost tam sice je, ale ono je to ve světě pop music dost běžné. Já myslím, že nám to nic na zážitku neubere, takže tady je Neil Sedaka, Happy Birthday Sweet 16.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Listen to me, skupina Hollies. No a já tady teď mám Stevieho Wondera. Muže, kterému sice příroda upřela jeden z těch základních smyslů, zrak, ale co mu sebrala tam, tomu vynahradila jinde. A tak má Steve nejenom úžasný hlas, ale také obrovský talent. On se vlastně proslavil už v dětském věku jako hudebník a z toho pomyslného hudebního piedestalu už nikdy nesestoupil. On je hvězdou dodnes. Složil spoustu skvělé muziky, ale my si ho dneska dáme s jednou skvělou předělávkou, a to písně Blowing in the Wind od Boba Dylana. Stevie Wonder ji natočil v roce 66. a poslali do top 10 do té první desítky a ve specializovaném rhythm and bluesovém žebříčku dokonce až na první místo.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Lonely Boy, Paul Anka, nejenom Dejan Rus zpíval tento nadaný Američan s kanadskými předky, i když ta Diana ho asi proslavila nejvíc. My si dáme krále rock'n'rollu, Elvise Presleyho, pustíme si ho po jeho návratu z vojny z roku 1960. Tehdy mimo jiné naspíval takovou trošku nenápadnou písničku s bluesovým nádechem, ona to měla už v názvu A Mess of Blues, vyšla nejdřív jako Bčko singlu It's Now or Never, což byl samozřejmě tehdy masový hit. No a v takovém případě málo kdo ten single otočil, aby si pustil také tu druhou stranu, to Bčko, jenomže Elvis byl Elvis, no a taky přece jenom nakonec otočilo tolik lidí, že i ta druhá strana se stala sice menším, ale hitem a vstoupila do amerického žebříčku. A já myslím, že si to rozhodně zasloužila. Mess of Blues, Elvis Presley.

0: Don't Worry Baby, krásné hlasy skupiny Beach Boys, tedy v tomto případě tří bratrů Wilsonových, jejich bratrance Michael Lova a kytaristy Ala Jardina. Dominantní tam byl ten pronikavý falzet, který u Beach Boys vždycky zpíval Brian Wilson, současně také autor této melodie. No ale čas nám běží, 6. hodina se rychle blíží a tak už tady mám dnes bohužel poslední blok písniček, který nám otevřou Ike a Tina Turnerovi z písní River Deep Mountain High, která možná ve své době až tolik nezazářila, jak se čekalo, ale zpětně je ceněna jako jeden z hudebních démantů té doby. No a já se na vás budu těšit opět zítra, tady na Pohodě, ve zlatých 60.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: Můj dnešní host je vášnivý čtenář a strážce i znalec češtiny. Však také jeho tvorba básnická a prozaická vydala na úctyhodný počet knih. Svůj promítá i do textů písní, šansonů a v neposlední řadě do aktivit jevištních. Když dodám, že se jedná o hereckého matadora divadla Járy Cimrmana a že jemu, slovy praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé, 21 let pryč. Už vám nepochybně naskočil obraz drobného usměvavého muže, který se nezřídka a s gustem proměňuje i v ženy, pana Miloně Čepelky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem za vámi přijela do Hradce Králové velmi ráda, protože...
2: A já za to děkuji.
1: Vy kousek odsud bydlíte v Opočně. Jaké to bylo, když jste se sem přesunul po letech, která jste intenzivně prožíval a trávil v Praze?
2: No, já jsem se sem ještě tak úplně nepřesunul, jenom v období covidu jsem se tam uchýlil do Opočna zpátky a bylo mi tam dobře. Já se vracím rád, já jsem ještě třeba nikdy neměl Vánoce mimo domov. A prázdniny samozřejmě jsem tu trávil, takže já se tady ve východočeském kraji cítím skutečně víc doma než v Praze. A čím jsem starší, tím je to intenzivnější.
1: Opočno je pro nás povrchní znalce místem, kde se dá navštívit nádherný renesanční zámek.
2: Ano.
1: Pro vás to bude víc. Pro vás tam budou rozmanitá zákoutí spojená s různými vzpomínkami na dětství.
2: A hlavně taky na lidi. Jak tak stárnu, tak jich ubývá, těch známých. Já už tam dneska znám málo koho. Tak už to na světě chodí, že člověk si pamatuje od dětství spíš ty, co jsou nad ním, než ty, co přicházejí po něm.
1: Ale když jsem vás tady viděla v komunikaci s mladšími kolegy v rozhlase, tak se mi zdá, že s nimi nacházíte krásné souznění. Vy máte rád mladé lidi, vidíte?
2: Mladý lidi mám samozřejmě rád, protože zaprvé jsem k ním měl blízko, když jsem ještě kantořil. Za druhé, když je vidím v hledišti u nás v divadle, jak se rychtají, jak si to prožívají, no tak pochopitelně jsou mi sympatičtí.
1: Jaký jste byl vy jako mladý člověk, nebo jako to dítě z Opočna, jedináček, syn maminky Růženy a tatínka?
2: Ano.
1: Vojtěcha.
2: Byl jsem plachý především, myslím i stydlavý a neprůbojný chlapeček, poslušný a bál jsem se rákosky, která koukala z kredence na mě, protože já nejvíc jsem zlobil, když jsem měl jít jíst. To jsem pořád měl co dělat, co bylo důležitější.
1: Byl tatínek hodně přísný?
2: Přísný byl, ale spíš slovně než činem. Mm-hmm. Nepamatuju se, že bych někdy dostal takzvaně nářez. Spíš to bylo v té hrozbě.
1: Můžu si ho představit i v poloze rozchechtaného? Měl
2: ano,
1: třeba i smysl pro humor?
2: Ano, uměl se smát a dokonce řechtat. To mám možná po něm. Taky to umím, když je k tomu příležitost.
1: Tak to je příjemný obrázek. A jaký příjemný obrázek si spojujete s maminkou?
2: No, maminka byla taková tichá voda, jak to tak ženy umějí. Po ní mám hlavně zálibu ve čtení v knihách, protože ta přečetla, co dostala pod ruku, ne, že by to byla vždycky kvalita, ale to jsem jako kluk nevěděl. Dokonce jsem sám četl i to, co ona četla, i svazky Červené knihovny a všelikých sešitových vydání krásných románů a Večerů pod lampou a pochopitelně také Rodokapsů, ale to mi otec velmi zakazoval. To, že prý je brak a to bych neměl. No tak o to víc mě to samozřejmě lákalo.
1: A tak ty pokleslé žánry mají také své půvaby, viďte?
2: Mají a dodnes, musím říct.
1: Vy říkáte, že v nich nacházíte zalíbení a teď třeba narážím i na operetku a dechovku, které já za pokleslé žánry tedy nepovažuji.
2: Děkuju.
1: Ale někteří ano.
2: A podle mě chybně, když jsou určeny ty žánry lidem, řekněme, s menším vzděláním, s menším kulturním rozhledem, tak to neznamená, že bychom nad nimi měli ohrnovat nos, protože Číst se má, samozřejmě, že záleží na tom, co. Neříkám, že na tom nezáleží, ale když ten někdo potřebuje zrovna to jednoduché, no tak proč mu to odpírat? Proč se nad tím pohoršovat? On když bude číst, tak jako já, začal jsem těmi pokleslými a přes ně jsem se dostal k literatuře vyšší. Člověk zjistí, že mu to nestačí, protože je to pořád to též. A hledá něco lepšího, něco jinčího a tím pádem se dostane tam sám a to je mnohdy asi účinnější a prospěšnější.
1: A vy jste se tedy dostal do těch vyšších pater literatury sám, anebo se na vaší cestě našel nějaký člověk, který vás přivedl k oduševnělejší, dejme tomu, literatuře?
2: Já myslím, že za to v mém případě mohla škola a dobří kantoři. Já jsem jako kluk chodil pomáhat panu učiteli Matuškovi v Opočně do městské knihovny a tam jsem se hrabal v těch policích a nacházel leco, co mě přitahovalo, třeba jenom obálkou nebo jenom zajímavým jménem autora. Já jsem se vždycky zajímal o autora, kdo to napsal. Taky jsem už jako kluk si říkal, no tohle, to bych napsal s chutí něco podobného taky. Takže ta touha se vyjadřovat literárně ve mně opravdu vznikla už na obecné škole. A další kantorka, slečna, učitelka, já jsem se s ní stýkal až do jejího vysokého věku, tak ta nám zase zadávala zajímavé náměty na sluhové práce a já jsem si mohl vymýšlet. Dostával jsem za to jedničky s vykřičníkem, což posilovalo malé sebevědomí. Prostě já nemůžu si stěžovat na školu, já mohu školu jenom vylebit tu svoji opočenskou, takzvanou obecnou. A pak ještě tedy tu druhou. I když byla jednotná střední, vlastně znouzecnost, no ale tam byl pan učitel Šeda a pan učitel Matuška. Tam byli prostě kantoři rodem, kteří ještě věděli, co to je být učitelem a snažit se vést k dobrému své žáky.
1: Tak slyšíme, jak jste začal psát, jak jste v této době také veršotepal, vidíte?
2: Veršotepat velmi neuměle, ale začal.
1: No ale zdokonalil jste se. A jak to bylo s divadlem?
2: To též. V Opočně byli velice čilí ochotníci, takže od předškolního věku jsem chodil. Oni hráli samozřejmě

úředník firmy Dušek posléze v cukrovaru a posléze účetním na okresním národním výboru, i když sám byl kdysi ochotníkem s maminkou, snad hráli, říkali to. Když jsem přišel na svět, tak už toho nechali, jenomže přece jenom to považoval za komedianství a ne za seriózní povolání. Býval bych chtěl, abych byl nějakým inženýrem nebo něco takového, jenomže předměty nehumánní, ty mě byly na prosto cizí. Zkrátka do Opočna jezdilo krajské oblastní divadlo Hradec Králové. Já jsem si pamatoval, jak se jmenují herci. Věděl, kdo napsal tu hru. Já jsem se zajímal o všechno, takže jsem si říkal, že to by byl svět, který by mě bavil. Ale protože naši nebyli příliš pro, a taky jsem chtěl udělat úhybný manévr a řekl jsem, tak když ne herec, tak bych třeba mohl studovat dramaturgii. Jenomže pak jsme přišli na to, že z celé republiky budou na tento obor brát dva uchazeče a natolik jsem byl soudný, abych věděl, že nejsem natolik vzdělán a natolik připraven, že bych se tam dostal, takže jsme to vzdali. No. A být kantor, to bylo to druhé, trochu varianta toho herectví.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Milan Čepelka snil o herectví, ale po dohodě se svými rodiči se dal na dráhu učitelskou. A na Vysoké škole pedagogické v Praze pak mezi spolužáky při studiu českého jazyka a literatury potkal Zdeňka Svěráka.
3: Ano.
2: O dva roky níže studoval Václav Hrabě.
3: Ale to jsme nevěděli.
2: A Ladislav Smoljak, který se v téže budově vzdělával v matematice a fyzice, vám přispíval Do hříběte, což byl studentský časopis. Teď jste mi řekl, že vyšlo celkem 6 čísel.

0: čísel.
1: Ano.
0: Máte některé z nich schované?
1: Někde budou, ale nevím kde. Zdeněk je pořádnější, ten je má a nedávno je objevil.
0: A prosím vás, co je to chrypatka?
1: Chrypatka je námi vymyšlený hlodavec. To byla vlastně první mystifikace, s kterou jsme obohatili tento svět.
0: Jak vypadala ta chrypatka?
1: Já sám nevím, ale bylo to něco podobného, snad bobru nebo nutrí nebo něco takového.
0: Zajímaly vás holky na vysoké škole nebo spíš to divadlo a časopis?
1: Zajímalo nás všechno, samozřejmě, ale s těma holkama. Zdeněk to měl jednodušší, protože byl vysoký a pěkný a já jsem byl malý a plachý, takže dlouho jsem marně snil, že si mě taky někdo zamiluje.
0: Tak jste hráli divadlo, ke kterému vás přizval Ladislav Smoljak.
1: Tam jsem vlastně poznal Láďu Smoljaka, protože ten mě režíroval, jako druhý mě režíroval. Hráli jsme Stroupežnického paní Mincmistrovou a Zvíkovského Radáška.
0: A jak jste se v těch klasických kusech cítil?
1: Ale já jsem se cítil ve všem dobře, protože mě to bavilo. A znovu opakuju, měl jsem kostým.
0: Ano. No, za kostým už jste se skrýt nemohl, co by učitel v Novém Kníně, kam vás poslali po škole.
1: Ano, tam jsem dostal umístěnku, hledal jsem nejdřív na mapě, kde to je. A objevil jsem, že je to u Dobříše, což se mi líbilo, protože Dobříši byli spisovatelé a potěšilo mě, že budu tak blízko tomu zámku.
0: No, já vám připomenu, že jste si připomínal, že učitel musí být dobrý herec.
1: Ano, asi jo.
0: Vy jste asi byl hodně dobrý herec před tou katedrou, když jste kromě své zamilované češtiny a literatury učil také zeměpis a dějepis
1: no,
0: a ruštinu.
1: To jsem byl dobrý herec určitě, protože jsem neuměl především zeměpis. Musel jsem se to učit hodinu dopředu, takže jsem byl pouze o hodinu chytřejší než žáci. A nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Tam jsem cítil, že je to jakási zůvěřilost, které by nemělo docházet.
0: No to chápu, že jste se v tom necítil dobře, ale jak jste přemýšlel, co bude dál, co jste si říkal, Miloni, takhle by to asi nešlo.
1: No já jsem přemýšlel především o tom, že bych nejradši byl pryč už z té školy a u něčeho kulturnějšího, teda to teď to nezní zrovna dobře. Škola je jistě kulturní, ale chtěl jsem prostě být někde blízko literatury, blízko toho divadla. A měl jsem tu štěstí, že moje spolužačka z Opočna, Olga Hostovská, z ničeho nic přišla po roce mého účinkování ve škole v Novém Kníně. Najednou dostala i ona umístěnku tam. Ona studovala filologii na Filozofické fakultě, češtinu a polštinu. A ona věděla, že já se pokouším psát verše a tak mě nabídla, že by nějaké vzala a ukázala i Antoninu Jelínkovi, asistentovi na Filozofické fakultě, který dělal zrovna v měsíčníku Plamen redaktora přes poezii. No a dobře to dopadlo. Antonína to zaujalo, začal jsem tam tisknout a to mě pak pomohlo k tomu, že jsem skutečně mohl z toho kantoření odejít a že jsem se dostal do Československého rozhlasu. Notabene na místo, kde předtím byl Karel Šiktanc, jehož jsem znal ne osobně, ale jako jednoho z té 11 mladých českých básníků. On byl jedním z nich vedle Šotoli, vedle Floriána a dalších. A tam jsem prožil, myslím, nejkrásnější léta svého mladého života, protože ve stáří pak byly, nebo jsou, jiné krásné roky.
0: Vybavíte si svou první rozhlasovou práci v té redakci armádního vysílání?
1: Vybavuju si, že jsem byl poslán do tábora na sportovní armádní hry.
0: No, jaký jste měl vztah ke sportu?
1: Žádný. Rád jsem hrál fotbal jako kluk, to ano, rád jsem hrál ping-pong, to taky, ale nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl stoupat v tomto oboru na nějaké příčky.
0: No a jak jste si pomohl v té rozhlasové reportáži, nebo co to bylo za
1: útvar? No něco jsem tam plácal okolo a pak se to sestříhalo a něco z toho zbylo a dokonce se to odvysílalo, takže jsem slyšel prvně svůj hlas. A zjistil jsem, že není můj, protože to znáte, člověk svůj hlas nezná, ono mu to v té lepce zní úplně jinak než objektivně potom. A zvykl jsem si na něj a mikrofon se mi stal docela dobrým přítelem.
0: Jaká byla atmosféra v té kanceláři, kde jste strávili společně s vaším spolužákem z vysoké školy, Zdeňkem Svěrákem, jehož jste do rozhlasu, řekněme, přizval nebo informoval ho o tom, že je tam možnost se uchytit v tomto prostředí?
1: Musel jsem ho přemlouvat. On nechtěl, protože jeho ta kantořina bavila víc, neboť mezi tím se dostal tam, kam jsme původně měli směřovat, to znamená na třetí stupeň. On učil už na gymnáziu a bavilo ho to. Takže nejdřív velmi váhal.
0: Ale jak jste ho lákal? Na co?
1: No, že budeme zase spolu.
0: Aha.
1: To především. A že můžeme pokračovat v tom, co jsme se pokoušeli už jako studenti. Divadlo toho nebylo tolik, ale dávali jsme si navzájem číst, co jsme napsali. Zdeněk především povídky, ale jsem tam i básničku. A já to samé, jenom že pokud je o množství, tak v obráceném gardu.
0: Ale nechcete mi říct, že jste v pracovní době vytvářeli vlastní poezii?
1: V pracovní době ne.
0: Já bych vám to odpustila.
1: To já bych se přiznal s chutí, ale tak to skutečně nebylo, protože pracovní doba byla zaprvé volná, velmi volná, to se nám líbilo, a za druhé na to nebyla nálada, abych se věnoval poezii u psacího stroje v kanceláři, i když já tam bydlel, ale měl jsem tam gauč, takže já jsem se mohl potom, po pracovní době, tomu věnovat na tom gauči a v té kanceláři. Ale už to nebyla kancelář, to už byl můj obývací pokoj.
0: Vaší doménou se stal písničkový pořad Polní pošta, kde se vyhrávalo pro vojáky a četli se tam vzkazy maminek a manželek a milenek. Jestli pak jste s tím svým básnickým střevem trošku dotvářel a poeticky vylepšoval to, co ty dobré ženy posílali do redakce?
1: To musím říct, jsem se pokoušel tohle dělat už předtím, když ještě Polní pošta nebyla a neposílal jsem písničky, nýbrž když jsme pro ty vojáky, respektive pro ty jejich rodiny doma, vytvářeli pořady typu V neděli se nevelí. Vzpomínám si na tenhle ten název, kterým jsme už dávali najevo, že to naše vysílání není zaměřeno ani tak na armádu, ale spíš do toho domácího prostředí současných vojáků.
0: A nepřicházeli se zhora občas pobídky, pánové, pardon, ale tady jsme v armádním vysílání?
1: Ku podivu ne, ona byla 60. léta a ta svobodomyslnost začala narůstat. Jinak by třeba v naší redakci nemohl vzniknout pořad Nealkoholické vinárny u Pavouka, kterou dělali Zdeněk Svěrák s Jirkou Šebánkem. A já bych asi nemohl lyrické básničky strkat do svých pořadů. Mimochodem potěšilo mě, že ještě po letech si Blanka Bohdanová, která s námi tenkrát dělala právě ten pořad V neděli se nevelí, že si vzpomněla, že tyhle moje mladé pokusy kdysi tam předčítala.
0: Vinárna u Pavouka, ta nealkoholická, přivedla na svět Jaruda Cimrmana. To bylo v roce 66. No a první představení divadelní se uskutečnilo 6. října 1967.
1: Ano.
0: Bylo to pro vás přirozené, že jste přešli od rozhlasu na divadelní prkna, nebo v tom pražském prostředí to chtělo trošku jinou formu kuráže, než třeba když jste dělal divadlo v Opočně?
1: Určitě to chtělo jinou formu kuráže a té kuráže se nám nedostávalo. Helena Filipová naštěstí, která nás režírovala a která, marná sláva, byla takovým hnacím motorem, že se vlastně to divadlo stalo z papíru skutečností, tak nám rozdala před premiérou jakési prášky. O nich tvrdila, že nám pomůžou bavit se trémy. Jestli to bylo placebo, nebo to opravdu mělo ten účinek, který slibovala, to dodnes nevím. Ale pomohlo to, prostě jsme tam vylezli na to jeviště a udělali jsme to. Ale já jsem to měl jednodušší, protože já jsem vlastně dělal toho spíkra. Já jsem v první hře akt nehrál, protože jsem si netroufal. Já jsem nechtěl. Já jsem říkal, já budu raději jenom tím tajemníkem společnosti s dlouhým jménem pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana.
0: Ale Zdeněk Svěrák to zpětně komentuje slovy, že byli pomílení, dokonce snad hloupí, když neuzřeli hned vaše velké nadání.
1: Ale dobře, je to od něj hezké, že to takhle říká, ale o pomílenosti bych nemluvil, protože já jsem si za to mohl sám. Já jsem prostě opravdu řekl, že nechci.
0: Musím se dostat do srpna 69, kdy jste byli se Zdeňkem Svěrákem svědky útoků lidových milicí
1: na staroměstském náměstí, ano.
0: Na občany. A vy jste potom dostal úkol, abyste těm milicionářům zahrál.
1: Ano.
0: Chci se zeptat, protože jste učinil velmi razantní krok, podal výpověď a společně s vámi odešli i pánové Svěrák a Žebánek. Měl jste strach o živobytí?
1: Měl jsem samozřejmě obavu, ale říkal jsem si, že to je věc vedlejší a v této chvíli mě zajímat nemůže a nesmí, protože byla určitá hranice, kterou jsem si vytýčil předem, za kterou prostě nepůjdu. A tady ta hranice přišla a se najednou postavila. Takže bylo jasno, že musím pryč, jinak budu vyhozen.
2: Je

0: V několika cimrmanovských inscenacích hraje ženskou postavu. Nezapomenutelný je i ve dvojroli princů Jasoně a Drsoně. A je to host pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Nejen herec, ale i básník, prozaik a textař, pan Miloň Čepelka. Pojďme do těch 60. a 70. let, kdy jste stále více formovali svoji divadelní poetiku. Mě by velmi zajímalo, když jste vsadili na naivní herectví, byť tedy opřené o velmi inteligentní sdělení, kde je stěžejním požadavkem hrát, jako by to bylo poprvé. Jestli jste se tomu takzvanému podehrávání skutečně na zkouškách pilně věnovali?
1: Já mám pocit, že jsme pochopili, že z nás herci nebudou ti praví, a proto jsme na tuhle teorii slyšeli. Ale na druhé straně figura na jevišti sama volá potom, aby dostala charakter, aby ten charakter byl znát. Takže podle mého soudu, a Láďa Smoljak je toho nejlepším příkladem, se v praxi naprosto rozešel se svou teorií. My jsme si to říkali, když jsme se dívali na záznam dobytí Severního pólu, kde on hraje toho Varela Frištenského a hraje do roztrhání těla. A proto uznávám jako teorii, že je možno diskutovat o tom podehrávání, ale neuznávám, že by to mělo být to rozhodující, co mě na jevišti vede. Víme, co na lidi platí nebo co neplatí, a prostě děláme, co umíme, zkrátka hrajeme, ne že ne, ale nepřeháníme to.
0: A ústy takového společného ducha vašeho souboru dodám, děláme, co umíme, co neumíme, to se stejně pozná, že?
1: Ano, to se pozná velmi rychle.
0: Kvalifikací pro vstup do souboru byl nejenom smysl pro stejný humor, také pohlaví muž a nekonfliktní povaha. Já teď, jestli dovolíte, jednu osobní vzpomínku. Před lety jsem se procházela po Litomyšli a narazila jsem na skupinu velmi utěšených, radostně vyhlížejících pánů, kteří se tam také procházeli poklidným, rozvážným krokem. Mnozí jim přihlíželi, zdravili je, směřovali k ním nadšené úsměvy. Byli jste to samozřejmě vy na svém turné. Je ta popularita příjemná?
1: Do určité míry je příjemná, když se přehání, tak ta příjemnost odejde.
0: Vy máte takové své zamilované štace, jako je Litomyšl, jako je třeba...
1: Litomyšl je krásné město, kulturní a historické, a spoustu přívlastků by se k němu dalo dát.
0: Asi nebudete chtít jmenovat všechny další milé štace, protože byste pak na jiné zapomněl a to by bylo nemilé. Ale zajímá mě, jestli jste někdy docela výjimečně vzali s sebou i své ženy, případně ženy a děti, na takový výpad z Prahy.
1: Popravdě řečeno, ne. Ne.
0: Tak to musíte mít ale hodně tolerantní a laskavé partnerky, protože v opačném případě si dovedu představit, jak některá namítne, tak ty si pořád někde rajzuješ a užíváš s těma chlapama a já tady doma, abych se rozkrájela. Máte?
1: Asi ano, protože se nepamatuju, že by byl konflikt s mou ženou, tedy rozhodně ne. Stačí, když řeknu, že se mi nechce. Třeba dostane se mi pochopení, že povinnost je povinnost, když už se zdal na vojnu, tak musíš bojovat, a já jsem věděla, koho si beru.
0: Takže ona vás, vaše milá paní, naopak pohání k aktivitě.
1: No, že by mě poháněla, to ne, ale prostě rozumí mi. Ví, kdy se mi nechce a že přesto půjdu. Ví, kdy se těším. Rozumíme si.
0: A nachystá i svačinu.
1: Ne, svačinu si chystám sám.
0: Paní Svěráková je v tomto ohledu...
1: Zdeněk se rád dá překvapovat, co tam najde. Zatímco já chci mít naplánováno, že to bude podle mého gusta.
0: Prozradíte nám, kde jste svou partnerku potkal?
1: No jistě, potkal jsem ji v Serpentínách na silnici z Karlových Varů na Prahu, když ještě jezdilo přes město. Tak tam v roce 1966 jela na zkoušku do Prahy a stopovala. A já jsem jel se svým šéfem rozhlasovým autem 603 přepichovou a řekl jsem, pane Bor, to byl pan řidič, zastavte, vememe tuhle slečnu. Šéf nechtěl, já jsem trval na tom, že bychom ji vzít mohli. Šéf dal podmínku, ale něco si s ní začneš nebo získáš od ní aspoň adresu. Já to neslíbil, ale splnil a tak jsem přišel k manželství.
0: Teď jste mě
1: zaplať pámu za to.
0: Zaujal tím rokem, protože jsem pochopila, že v roce 66 jste potkal nejen svou ženu, ale také Járu Dazimmermana, takže to byl velmi osudový rok.
1: Ano, to se dá takhle říct, ano.
0: Jak často se to u vás doma otřásá smíchem? Je tam humor spolubydlícím?
1: Smějeme se spolu, ano, rádi. Ona má velký smysl pro humor, Hanka. Ona ze mě často dělá šouvky a je ráda, když to takzvaně zbaštím třeba. My si rozumíme ve všech směrech, řekl bych.
0: Tak já se vrátím do souboru, vám je tam asi líp v tomto povídání, vidíte?
1: To skoro.
0: Dobře. Ladislav Smoljak se netajil tím, že by se mu zamlouvalo, kdyby v divadle nevládla demokracie.
1: To je pravda a já jsem s ním samozřejmě nesouhlasil, protože my jsme vznikli demokraticky a myslím si, že tak, jak soubory vznikají, v jaké atmosféře, takovou by si měli v rámci daných možností zachovávat. Takže poradit se v kolektivu je podle mě vždycky lepší, i když někdo může se pak cítit upozaděn nebo hůř, než když musí něco přijmout, tak podle mě je to lepší. Čili když ten Láďa už není, tak myslím si, že se tohle zase vrátilo a že jsme na tom dneska, pokud je o vztahy vzájemné, o něco líp.
0: Takže ta autokratická kapitola tam byla?
1: Byly oni pokusy, ale úplně se neprosadila, že jsme vždycky dokázali najít ten konsenzus.
0: No je to víc než půl století, co jste spolu. Měl jste někdy chuť s tím Cimrmanem praštit?
1: Ano, měl. Několikrát, ale naštěstí jenom krátce. Takhle, chtěl jsem psát především v těch 60. letech, ale život to tak zařídil, že to nešlo. A když to 20 let nešlo, tak se muselo zvolit náhradní řešení. Náhradní řešení mě vyneslo určitou popularitu a známost, takže já vlastně využívám popularity Járy Cimrmana k tomu, abych se konečně na stará kolena prosadil taky trochu jako autor něčeho úplně jiného.
0: Budeme o vaší tvorbě hovořit. Teď se ještě zeptám, vy jste v souboru se Zdeňkem Svěrákem nejstaršími členy.
1: No jo.
0: Přináší to nějaká privilegia? Hýčkají si vás?
1: Já si myslím, že na privilegia ani nečekáme. Ale ano, svým způsobem si nás hýčkají, když řekneme, že chceme vypnout klimatizaci na jevišti, abychom tam nestáli v průvanu, tak ti ostatní, kteří touží po čerstvém vzduchu, tak zatnou zuby a klimatizaci vypnou.
0: A tady ve studiu je vám dobře?
1: No, je tady trochu dusno, ale já jsem na to zvyklý, takže mě to tak moc nevadí.
0: Tak vyvětráme.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Když vznikalo divadlo Járy Cimrmana, otcové zakladatelé dostali za úkol napsat každý jednu krátkou divadelní hru. A můj dnešní host, pan Miloň Čepelka, se vrhl na žánr hororu z prostředí pohřebního ústavu, no a ta hra se nikdy nehrála. Neptám se, jestli jste se cítil zhrzen, ale zajímá mě, proč se to téma smrt tak zásadně objevuje ve vaší tvorbě prozaické. A podotknu, že jste narozen 23.9., stejně jako můj syn, a ten se tím tématem také neobyčejně zabývá. Tak nevím, co máte vy váhy.
3: To je zajímavé s tím synem. Toho zaprvé pozdravujte a za druhé by mě to zajímalo, jak přišel k té smrti. Já jsem se s ní setkával od dětství, protože babička s dědečkem v Pohoří chodili každému, kdo zemřel ve vesnici, na pohřeb, a já, když jsem tam byl, a býval jsem tam hodně často, zvlášť už v předškolním věku, tak jsem chodil s nimi. Já o tom přemýšlel, o té věčnosti nebo nevěčnosti. Samozřejmě jsem měl jakési také spojení o náboženství, protože obě babičky a oba dědové chodili do kostela. Tak to zkrátka na venkově tenkrát bylo. Nepochybovali o Bohu, nekladli si existenciální otázky, jako my později.
2: Kam až jste, pane Čepelko, ve svých úvahách o věčnosti či nevěčnosti dospěl?
3: No nikam samozřejmě, protože to je tajemství, tajemství s velkým T, před kterým se skláním, o kterém hodně přemýšlím, ale k závěru dojít nemohu. Já jsem si třeba už na stará kolena přečetl názor Karla Gustava Junga, který krásně píše o tom, že se nedá nic dělat, že jako všechno má svůj začátek, tak i lidský život má svůj začátek, má svůj vrchol, a z toho vrcholu se nedá jinam jít než dolů, a že tím pádem je vlastně podle Junga smrt cílem života, ale jenom v tomto smyslu. Ne, že bychom tam chtěli být první jako různí rekordmani, ale že tam prostě musíme dojít. A když někam musíme, je to naprosto nekompromisní, tak nechápu, proč bychom o tom neměli přemýšlet a neměli se s tím smířit. Nebát se toho. Ale je to úkol téměř nadlidský, proto většina lidí se smrti bojí. Já považuji za svůj velký životní úkol dospět do stádia, kdy se tedy bát přestanu a smířím se s ní, tak jako se s ní smířovali naši předkové, když nepochybovali o tom, že tam něco ještě zase bude. Ono to pomáhá, ta naděje, ta víra.
2: Vy tak do jisté míry konáte skrze svou prozaickou tvorbu, příliš mnoho pohřbů například, poklesky, rozverné snoubenky, svědectví inspektora Toufara, bezdětný otec a syn, kterou ze svých pros máte nejraději?
3: Těžko říct. Nejvíc si vážím té první, protože tu jsem vyseděl v době, kdy jsem publikovat nesměl, takže jsem si říkal, že zkusím právě prozu proto, abych si dokázal, že prostě to nevzdám v polovině, a věděl jsem, že to bude trvat.
2: To jsou poklesky.
3: Poklesky. Ne, že by byla Bůh ví jaká, to nedovedu já posoudit. Trochu je samozřejmě autobiografická, jenom trochu. Člověk ze sebe vychází, ale sám sebe popírá, když píše. Dokonce se chce často sám popřít, myslím, vysvobodit se z toho svého života.
2: Máte to tak i při psaní poezie, nebo tam je ten pocit při tvorbě jiný?
3: Tam je to jinak. A já píšu poezii jenom, vyjadřuju to slovy, když to na mě přijde. Když to na mě nepřijde, tak mě ani nenapadne vzít pero a začít psát básničku. Něco jiného je, když mám úkol napsat písňový text, tak to se musím přinutit. To dokážu jako řemeslník se naladit a pokusit se splnit úkol. Ale abych si řekl, teď napíšu sonet, to mě nikdy nenapadlo. Vím, že musí přijít chvíle, musím být naladěn. Jak se ladím? Na to jsem nepřišel.
2: Sonet má svou pevnou formu. Čím vám to vyhovuje?
3: Právě tím, že musím se někam vejít. Ukáznit se slovně, chci-li dodržet regule. Víte, já jsem vždycky chtěl jenom vyjádřit svou náladu, svou myšlenku, pokud možno srozumitelně jazykem, který by svým způsobem byl neběžný. Proto mám rád neotřelé rýmy, proto mám rád pravidelný rytmus, i když jsem taky psal volným veršem, ale zkrátka mám rád klasický styl.
2: Přečtete nám nějaký sonet?
3: Já vám rád něco přečtu. Sonet hřbitovní bude ten nejvhodnější.
2: Jak jinak od veselého pána od Cimrmanu.
3: Rád jsem se toulal po hřbitovech, když smrt se zdála daleko, přítomná jen tak, pouze v slovech. Dnes, jak jsem z ní už na měko, raději sednu na lavičku, pokud tam někde v koutě je, nebo zapálím zhaslou svíčku. A vzdoutná ve mně naděje, že až se odtud odeberu, bude to rovnou do krásy. A snad důvěra za důvěru poznám, co teď mě ještě mate, spleteno páté přes deváté, jakéže je to bezčasí.
2: To je nádherné. Děkuju.
3: Já vám děkuju, že jsem to směl říct. Já si taky myslím, že se to docela povedlo, neskromně si to myslím. A musím říct, že jestli mě něco mrzí, tak to, že si toho kritika vůbec nevšimne.
2: Vidíte, jak mám slzy v očích? Je to pro tu krásu.
3: Děkuju.
2: To je taky forma kritiky. Jak to, že jste se zblížil s japonskou starou básnickou formou jménem haiku?
3: Japonci mě zajímají, těžko říct, proč zajímají mě, už ten jejich jazyk. Protože na rozdíl od všech takových těch chrchlavých, řekněme, ta japonština je vlastně slabikotvorná. Aspoň já ji tak cítím. A proto je mi blízká, podobně jako jazyk český.
2: Haiku máme 17 slabik ve třech verších.
3: Ano.
2: To jsou takové drobonké útvary.
3: 7, 5, 7. Pokud jsem mluvil o tom, že sonet vyžaduje nějakou kázeň, tak to haiku vyžaduje ještě větší. Něco říct musí a vecpat to do 17 slabik a někdy, protože já mám rád ty rýmy, i když vím, že Japonci asi ne, tak snažím si tam ještě vecpat tu jazykovou hravost taky.
2: Přidáme haiku?
3: No nějaké můžem přidat. Můj druhý děda už jen seděl a mlčel. Dnes mu rozumím. Zázrak nečekej, ale sám ho připravuj oddanou vírou. A do třetice. Jak zpívá kámen? Jistě v dur. A má-li bol, pak jako já v mol.
2: Wow. Vy jste hračička.
3: Ano, jsem.
2: To je krásné a inspirativní. Ten dědeček, co už jenom seděl a mlčel a vy jste mu rozuměl, takový jste?
3: No, dneska už se mi chce hodně mlčet.
2: A když na
3: ale
2: vás
3: neumím to.
2: Potomci loudí vzpomínky, nevím, jestli se to děje, pak vyprávíte s chutí?
3: Já bych pravdu řekl, potomci na mě vzpomínky naloudí. A nevím proč. Ani nevím, jestli bych se tomu rád poddal, anebo naopak bych váhal zrozenec vach, co vybrat, abych jim spíš dával dobrý příklad a naději a ne svoji stále narůstající skepsi.
2: Nevypadáte na skeptika, tedy tím, co vyzařujete, ale vevnitř to bude asi jinak.
3: Já si myslím, že skepse je mi dost vlastní. Pochybuji tedy sem, no... Pochybuji rád a pochybuji nerad. Obojí je pravda.
2: Já jsem myslela, že jistou formou vzpomínek je vaše kniha Děda jménem Noel, která je, jestli jsem to správně pochopila, asi ojedinělou ve vaší tvorbě, protože ta je vlastně určená pro děti,
3: ano.
2: A je propojená se vzpomínkami na vaše dětství a události z té doby, ano. Válečné.
3: Ano, já jsem ten děda Noel, protože se mně zdálo, že bych měl nějak předat vzpomínky z dětství, chvíli pěkné a chvíli napínavé, smutné, protože byla válka. A my jsme se s tím museli nějak vyrovnávat, i když nám bezprostředně nic nehrozilo. Myslím si, že když dnes děti slyší o válkách, tak nemají tušení, co to je, jako my jsme ostatně také neměli. Ale nabrali jsme to a zajímali jsme se. A mně se zdá, že dnes se děti zajímají málo o tyhle věci, které vlastně určují lidský život často nedobrovolně, za to osudově. A že by o tom měli se dozvídat i o té smrti, o té normální, i o těch násilných, protože těch je moc, moc druhů. A hlavně, aby to byla součást života, tak jak to bývalo. Abychom nemuseli nosit roušky proti osudu i proti té smrti.
2: Mnoho můžeme vyčíst z tvorby Miloně Čepelky. Mnoho se můžeme nad tou tvorbou napřemýšlet. A to jsem ještě nehovořila o tom, že máte také řadu písňových textů, tak jenom letmo, abych se toho tématu dotkla, protože je to taky hezká kapitola ve vašem odkazu. Který ze svých písňových textů máte nejraději?
3: Dost, ale ne zas moc. Když pominu dechovou hudbu, tak to bude asi i díky interpretu Karlu Hálovi písnička Jindřicha Brabce Patří ti veliký dík. I když mě trochu dneska mrzí, že jsem tehdy podlehl módě té obecné češtiny, že by možná Patří ti veliký dík mi odpovídalo víc, ale tehdy v 60. letech by to vypadalo příliš knižně.
2: Pane Čepelko, patří vám veliký dík za to, že jste přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Bylo to pro mě nádherné setkání v roce vašich 85. narozenin. Jsem šťastná, že k němu došlo. A musím vám říct, že díky hovoru s vámi i díky pohledu na vás jsem si připomněla, co svede s životem a duší člověka tvorba, zvídavost, smysl pro kamarádství a krásu.
3: Hezky jste to řekla, až se stydím a červenám.
2: Nečervenáte.
3: Ale na závěr vám můžu říct, že když Václav Krška sfilmoval Stříbrný vítr Šrámkův, tak jsme ho s kamarádem, spolužákem Tománkem viděli 8x. Tak jsme byli uneseni.
2: Tak jste tady byl velmi správně. Milon Čepelka byl naším dnešním hostem. Děkuji za to. Naschledanou.
3: Já vám děkuji. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnes jsme, přátelé, naše společné setkání plné řízné dechovky zahájili na týné stylově. Archivy občas vydají neuvěřitelná překvapení. Ta polka, která právě dozněla, se jmenuje Na přivítanou. A složil ji Josef Konečný na text Stanislava Pěnčíka. S kapelou Vysočinka ji zaspívali Petra Ježová, Dana Vratišovská, Pavel Jech a František Uher. Nebudete tomu věřit, přišlo nám pár dopisů, ve kterých se někteří ptáte, proč jsme opustili ten úzus neboli přímo zvyk zařazovat na úvod takový ten rozjížděcí blok zvaný Polka Valčík Tango, ano, PVT. No, to jste nás tedy, vážení posluchači, mile překvapili. Byl to z té naší strany vlastně takový test, jak pozorně ten program U muziky s Eduardem Hrubešem vlastně sledujete a vnímáte. Dokonale jste obstáli a kolega dramaturg si mne ruce, že jste si to všimli. Na druhou stranu samozřejmě taky trochu trne, jestli těch tank budeme mít v archivu dost na pokrytí zájmu. Ale musíme těm kapelám věřit. Následuje tedy nejprve polka. Ta má dokonce roztomilý název, jmenuje se Modrá kukadla. Napsali Josef Poncár a Václav Zeman a svěřili dechové hudbě suprafonu, řízené Jindřichem Bauerem. Zpívají Jan a Josef Kuberovi. Potom zazní Valčík Antonína Borovičky s textem Vildy Moraveckého Milé vzpomínky. Ten zaspívají Josef Zima a Svatava Černá a oba dva je doprovodí dechová hudba Antonína Votavy. A ten blok PVT uzavře tango s legendárním a bohužel také výstižným a mírně nostalgickým názvem Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Zaspívá Standa Procházka, co by znalec, a pamětník. Hudbu i text napsal Karel Vacek. Hraje studiový orchestr řízený Jaroslavem Novákem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Teď, vážení, zase zalovíme v odkazu předchozích generací. Dneska by totiž sotva, který textař dokázal zbásnit. S Bohem, Milko, s Bohem naposledy. Ano? Dneska Milka, ta už vymizela ze slovníku. Stylově zahrají a zaspívají babouci. Po nich nám Božejáci pod taktovkou Václava Paličky zahrají Valčík Vlasti Dvořáka Přátelství. Zaspívají Jana Dušková a Lubomír Jech. A do třetice v tomto bloku zazní směs se skutečně výstižným a důstojným názvem, posuďte sami, Vivat Kmoch, tedy směs pochodů nesmrtelného muzikanta a vlastence Františka Kmocha, který si psal i texty. Zpívat budou Ivana Brožová a Ivan Trnka, hrát bude po zásluze hudba Hradní stráže a policie České republiky, řízená Miroslavem Hanzalem.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby.
3: Exkurze na Moravu, nejprve Vracoviáci. Zahrají valčík Vladimíra Pfeffera s názvem Tichý večer. Samozřejmě nebude to úplné pianissimo, ale v provedení budou takový spíš decentní. Zpěváci Lubomír Mráka a Anna Mráková. A po nich Stříbrňanka a v jejím podání směs mysliveckých valčíků a polek. Jen tak letmo naznačím. Už troubějí, starý pytlák, hájku háječku, jednoho večera, proč se ty hájové zelenají a tak podobně i nadále. Zpívat budou Marta Horká, Martina Horká, Vojtěch Horký a Karel Blaha. A řídí, aby se to rýmovalo, Vojtěch Horký.

Letmý pohled na hodinky a vidím, že ještě stihneme i návrat do Čech. Irena Čišková, Josef Opelt, Blanka Tůmová a Milan Černohous spolu s malou českou dechovkou, kterou řídí Standa Zeman. Směs písniček číslo 2. Tak schválně, kolik jich poznáte a společně s námi si taky zaspíváte. To je naše dnešní důstojné finále. Naslyšenou zase příště se těší za všechny Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Jakou řečí mluví voda? Budu vám dnes vyprávět o několika mužích, kteří mají jedno společné. Dohledy dále než ostatní. Pochopili totiž skryté poselství vody. Pochopili, že voda není pouhý živel, chemická sloučenina, jak nám určila oficiální věda, ale že v sobě skrývá i něco zcela jiného. Tito lidé tvrdí, že voda žije, podobně jako člověk, svůj vlastní život, má svou paměť, je nositelkou informací, cítí a vnímá, prožívá radosti i strasti. S jistou nadsázkou lze říci, že je samostatnou bytostí, která je plná záhad, plná tajemství, která si pečlivě střeží. Jména těchto mužů: Viktor Schoenberger, Masaru Emoto, Sebastian Kneipp, Vincenz Priznitz. Svým způsobem je doplňuje i Václav Blažejovský z Března u Chomutova. Před mnoha lety postavil svou první léčivou pyramidu. Od té doby jich vyrobil desítky. A návod na jejich konstrukci nezištně předává každému, kdo o to požádá. O panu Blažejovském jsme svého času vysílali jeden díl našeho pořadu Stopy, fakta, tajemství. Několik lidí, s nimiž si lékaři už nevěděli rady, nám tehdy vyprávělo, jak jim pomohl právě opakovaný pobyt v léčivé pyramidě. Pyramidě, která, jak je pan Blažejovský a nejenom on přesvědčený, využívá blíže nespecifikovanou léčivou energii. Už tehdy se nám Václav Blažejovský svěřil, že při léčbě používá i takzvaně pyramidální vodu. Pusťme si pro připomenutí jednu pasáž ze vzpomínaného pořadu.
2: Předvedem, názorně, natočím.
3: Normálně vodu natočíte.
2: Natočím normální vodu. Uzavřu. No. Odnesu ji do pyramidy. A teď ji tady nechám 24 hodin a pak vzniká pyramidální voda, protože ty molekuly se nabíjí.
1: Pak mi pan Blažejovský nabídne jinou vodu, tu, která má už za sebou 24 hodin strávených v pyramidě.
3: Můžu se loknout?
2: No, vám si, jestli pochutnáte.
3: Jo. No, připadá mi, že nějaká lepší, kdyby taková živá voda, kdyby to byla.
2: To je, no, ona to je živá voda, no.
3: Dobrý, tak se těším na to kafe, no.
1: Nyní se s panem Blažejovským potkávám opět. Pyramidální voda a tajemství, které ji obestírá, mi totiž stále nedává spát. Co se vlastně s tou pyramidální vodou děje? A jak taková voda může pomoci člověku? Ptám se Václava Blažejovského.
2: V té pyramidě je příjem energie. Třeba do člověka, který je nemocný, takže se nabije energií. A ta energie vzniká od matky země, to dostáváme ze spoda a ze zhora. Prostě, když se tam jako i zároveň poděkuje za tu energii, tak kdo je trošku víc nemocný, musí přijet víckrát, ale takhle to funguje. Ale ideální je, když to máte doma.
3: Podle toho všeho, co teďka tady zaznělo, tak to připadá, jako kdyby voda byla nějaká živá bytost nebo něco.
2: Ona je živá totiž. Ona je.
1: Pak mi, jakoby na důkaz svého tvrzení, Václav Blažejovský podá knihu, která ho, jak přiznal, neobyčejně oslovila. Její název Živá voda, autor Olof Alexanderson. Podtitul Objevy a vynálezy Viktora Schoenbergera. Cesta pochopení a záchrany přírody.
2: To je vědec obrovský, jako se málo využívá jeho poznatky, to už je roky. Ale to, co on předal lidu, to je jako úplně nádherný. No.
1: Do našeho příběhu vstupuje nyní především co by odborný poradce, inženýr Jiří Kuchař, vystudovaný hydrolog. Dnes ale především úspěšný spisovatel, badatel, pozoruhodný muž, který obsáhl mnoho oborů lidského vědění. Chci vědět, jaký má názor na skrytá poselství vody. Nejprve se ale zeptám, kdo to vlastně byl, vzpomínaný Viktor Schoenberger, který pro léčitele a průkopníka léčivé sily pyramid Václava Blažejovského tolik znamená.
4: Viktor Schauberger se narodil roku 1885, jeho rodina byla z Bavorska, ale oni žili v Rakousku. Začal jako lesník a první jeho životní zkušenost bylo pozorování pstruhů. On chodil v knize, která se jmenuje Živá voda, to popisuje tak, že číhal na pytláky. Svítil měsíc a přitom ho zaujalo, že někteří pstruzy po sobě nezanechávají vůbec žádnou stopu, zatímco někteří, kteří zejména ty, co se dokážou vymrštit hodně vysoko nad hladinu, za nimi zůstává jakýsi vír. A potom pozoroval kameny, které se vytvořily v takové tůňce po velké vodě, voda se vyčistila a on s úžasem sledoval, že některé kameny vysavně vyskakují. A on pochopil, že tohleto, co dává kamenům energii, je dynamizace té vody, která se projevuje, dejme tomu, vírem nebo energií, tak silnou, že tohleto dokáže. Jeho hlavní zájem byla právě imploze, to znamená ta úžasná schopnost vody při zborcení se sama do sebe vypustit energii a touhletou energií vykonat nějakou činnost, nějakou práci.
1: Na téma tajemné energie, kterou voda dokáže poskytnout třeba zrovna vzpomínaným pstruhům, se v knize Živá voda uvádí.
5: Schauberger říká, že vodní tok v nedotčeném prostředí a s přirozenou formou pohybu vytváří speciální energii, která mimo jiné proudí v opačném směru než voda. Právě tuto energii pstruzy využívají. V příslušně formovaném vodopádu může člověk tento proud energie pozorovat jako jasný světelný kanál uvnitř vodního paprsku. Pstruh energetický kanál vyhledá a nechá se nasát dovnitř tomby, tedy vodního víru.
1: Tohle je tedy jedna z mnoha dosud skrytých schopností vody. Kouzelník s vodou, jak se Viktoru Schauberger přezdívalo, a o němž bylo mimo jiné známo, že uměl vyrobit ze splaškové vody vodu nezávadnou, pitnou, se rovněž pokoušel využít dalších dosud neznámých schopností vody. Týkalo se to třeba dopravy dřeva. Schauberger začal konstruovat plavební kanály. Rychlost přepravy to kromě jiného zvyšoval pomocí samospádů. Po celé trase vodního toku konstruoval speciální stavidla. Pakliže voda tato stavidla překonala, kláda pak putovala nějakou dobu samospádem a hlavně mnohem rychleji. Schauberger využíval svých zkušeností. Využíval také znalostí svých předků. V knize Živá voda popisuje.
5: Můj otec dodával 100 000 běžných metrů bukového dříví na velké vzdálenosti, přičemž tuto práci nikdy nenechal dělat ve dne, nýbrž zpravidla za jasných měsíčních nocí. Protože, jak vždycky vysvětloval, voda ozářená sluncem je unavená a líná, stočí se a spí. Zatímco v noci, zvláště za měsíčního svitu, je svěží a ožívá, takže dokáže unést bukové špalky, které jsou těžší než voda.
1: Viktor Schauberger rovněž dobře věděl, že voda má také, už o tom byla řeč, paměť. Podle léčitele Václava Blažilovského je právě tato paměť důležitá pro využití léčebné síly vody.
3: Z čeho ještě usuzujete, že voda může být svojí paměť a může to být vlastně živá bytost?
2: Usuzuju z toho Emota, japonský, který studuje tohle, tu vodu. No. On ji studuje tím stylem, že ji zainformuje.
1: Pan Blažilovský mi potom ukazuje další knihu. Její název Voda a léčivá síla modlitby. Podtitul Odhalení skrytého kódu univerzálního jazyka vodních krystalů. Autor již vzpomínaný Masaru Emoto. Kniha je plná fotografií vodních krystalů. Krystalů nejroztodivnějších tvarů, které často působí jako konkrétní obrazce.
2: Ta je fotka, vidíte tu skleničku? Tak na tý je ten slon, jo? A teďko ta voda dostala informaci. Potom je

0: Ovšem oficiálně věda má proti tomuto tvrzení celou řadu námitek. Nicméně na svých fotografiích Emoto jasně dokazuje, že voda, když ji nechá zmrazit, ukazuje svými obrazci, že reaguje nejenom na to, co takzvaně vidí a cítí, ale také na to, co, ať už si o tom myslíme cokoliv, slyší. Ve zmíněné knize můžeme totiž najít jednotlivé obrazce zmrazených krystalů vody, které jsou výsledkem reakce vody na nejrůzněji pronesené modlitby, ať už muslimské, židovské či křesťanské. Jde o úplný nesmysl, kterému se máme zasmát, a nebo je na tom všem přece něco pravdy? Obracím se opět na inženýra Jiřího Kuchaře.
1: Já jsem se s jménem Masaru Emoto poprvé setkal ve Vídni. Bylo to v roce 2003, kdy jsem viděl velký plakát zvoucí na jeho přednášku. Ta přednáška se konala až za půl roku. A když jsem tam za půl roku přijel, tak jsem zjistil, že ze sálu pro 500 lidí byla přeložena do Kongresového centra Spojených národů, protože bylo prodáno víc než 3000 lístků. Masaru Emoto byl tehdy v západním světě obrovský fenomén. Ta metoda, kterou on prezentoval, byla mimořádně přesvědčivá. Měla ovšem samozřejmě řadu odpůrců a musím říct, že během té přednášky jsem já byl jeden z nich, ale všechna čest to, s čím Masaru Emoto přišel, bylo velmi zajímavé.
0: Masaru Emoto s oblibou vypráví, jak si jednou večer vzal starou knížku, kterou měl po své babičce. Četl si v ní a v jednom místě ho náhle zaujalo tvrzení, že neexistují stejné vločky sněhu. To byla jeho první inspirace. Vymyslel potom způsob, jak zmrzlé krystaly vody fotografovat. Svého času Masaru Emoto napsal:
2: Společný jazyk, který lidé od nepaměti hledají, se nachází ve vodních krystalech. Voda má schopnost nám sdělovat, co nás trápí, a probouzet naši podvědomou paměť. Z krystalů vody můžeme odhalit původ, smysl a význam univerzálního jazyka. To, co vidíme v krystalech vody, nás utvrzuje v přesvědčení, že voda je pro život nepostradatelná. Kniha Poselství vody nám pomáhá porozumět víře a modlitbě a probouzí v nás hlubší porozumění vztahu člověka a kosmu.
0: Jak už to bylo uvedeno, Masaru Emoto na základě svých experimentů tvrdí, že síla modlitby, ale může to být zřejmě také síla a sugese i dalších projevů lidské řeči, má významný vliv na výsledné obrazce zmrazených krystalů vody. Můžeme s tím souhlasit a nemusíme. Můžeme tohle všechno považovat třeba jen za hříčku přírody. Inženýr Jiří Kuchař k tomu dodává.
1: On říká k tomu fenoménu modlitby takovou velice zajímavou věc, a sice, že před modlitbou se rozpřahují ruce. Doslova říká, proč jsou sepjaté ruce spojovány s modlitbou, že se jedná o vibraci. Člověk přijímá do sebe vibraci vesmíru, spojuje ji do rukou, a zatímco jedna ruka samotná nemůže tolik energie podle něj vytvořit, tak to spojení ano. A potom tedy tohleto s koncentrací se zaměřením na vodu udělá naprosto zvláštní efekt. Ta kniha Voda a léčivá síla modlitby, to je zároveň unikátní album. On přitom prokázal tohleto jako všechny možné, protože potrubí vodu z Lourdes měl. Tohleto mě jako zaujalo velmi, protože si myslím, že koncentrace, modlitba je jedna z nejsilnějších vůbec, takže má schopnost nejenom teda ovlivnit vodu, ale všechno možné.
0: Zrekapitulujme si, co tu dosud bylo řečeno. Rakouský lesník a badatel Viktor Schoeberger dokázal kromě jiného objevit dosud skrytou schopnost vody coby nositelky zvláštní energie. Energie, kterou zatím spíše dovedou využít někteří vodní tvorové. Sám Viktor Schoeberger se o to pokoušel se střídavými úspěchy. 100% úspěch měl ovšem, jak už rovněž víme, například ve využití této energie při rychlejším splavování dřeva. Co se týče Japonce jménem Masaru Emoto, ten svými jedinečnými fotografiemi zmrazených vodních krystalů se pokouší dokázat, že voda má kromě jiného svou paměť, svou duši. Je také nositelkou informace. No a léčitel Václav Blažilovský, ten zase každodenně dokazuje, že voda, kterou nechá takzvaně nabít v léčivé pyramidě, může pomoci při odstraňování celé řady neduhů, které člověka pronásledují. Dostáváme se tak znovu k léčivé

0: síle vody.
1: Ta voda je léčivá?
2: Já nevím, dělám s tím, že už hodně, hodně let. Takový ty úrazy a spáleniny, opařeniny. To jsou takový jednoduchý problémečky a strašně rychle se to zahojí. Třeba u spáleniny se ani neudělá puchejře, jo? Nebo prskne volej, jo, v kuchyni. To zmizí, bolest odchází strašně rychle. A to hojení je úplně nádherný, ale to je využití cíle energie.
0: O tom, jak využít léčivých vlastností vody, věděli už naši dávní předkové. O léčebných koupelích se můžeme dočíst třeba i ve starořímských textech. Existují však metody, o kterých se u nás moc neví, a přece tyto metody mnohokrát prokázaly, že mohou být neobyčejně účinné. A nejde zdaleka jen o takzvaně pyramidální vodu. Co dnes komu řekne například termín knajpování? Do našeho příběhu o skrytém tajemství vody vstupují nyní další dva muži. Vincent Priznitz a s ním také Sebastian Knajp. Jiří Kuchař mi o něm pověděl.
3: Knajp byl farář. Já jsem byl v Bad Wörishofen se podívat, to je na pomezí Bavorska a Bádenska-Württemberska. Je to takové dneska strašně slavné lázeňské městečko. Do dneška tam je kostel, ve kterém kázal. On vyrůstal v kraji, který byl plný pramenů. Kromě toho neustále se pohyboval v přírodě. Takže my známe jenom jeden aspekt jeho, to znamená vodoléčbu, ale on byl zároveň vynikající znalec bylin a byl také, já bych řekl, částečně jasnovidný. To znamená, on dokázal těm lidem říkat věci, které netušili. On je cítil jiným způsobem. Jeho domácí lékárna, to bylo 100 nejrůznějších kombinací všeho možného. Já jsem teď narazil na knihu, doufám, že vyjde v letošním roce, Knajpova domácí lékárna. On už tehdy přemýšlel o tom, jak zpracovávat byliny na prášek, jakým způsobem, do jaké míry je roztírat. Základ toho knajpování je představa, že voda působí na končetiny, to znamená, knajpuje se zanořováním rukou do studené vody. Je to na různě dlouhou dobu, dejme tomu až jako na pocit třeba u ledové vody určité bolestivosti, a tohle to má léčebný efekt.
0: Sebastian Knajp, který žil v letech 1821 až 1897, doporučil rovněž využití vody z příměsí nejrůznější bylin. Začal také pomocí jílových a jiných obkladů. Podobně jako Sebastian Knajp využíval léčebné účinky vody, jeho předchůdce Vincent Priznitz, zakladatel lázní Jeseník. Žil v letech 1799 až 1851. Legenda praví, že k léčení vodou ho inspirovala zraněná srna. Jako malý chlapec si pozoroval, jak si chodí omývat do jednoho z pramenů ránu, kterou kdesi utrpěla. Chodila tam tak dlouho, až se úplně vyléčila. Opět vypráví Jiří Kuchař.
3: Já jsem viděl v časopisu Regenerace takový úžasný kreslený seriál o Priznitzově životě a tam je zásadní scéna, kdy jako malého chlapce ho kopl kůň a otec ho léčil ledovými obklady. A Priznitz tohleto aplikoval Jeseníku, tam byla slavná jeho potom lesní sprcha. Dneska nám nepochopitelné, že někam do Čech by posílali hlavy zemí, včetně papežského stolce, svoje pozorovatele, aby hlásili, co nového se odehrává v rámci Priznitzovy vodoléčby. Ta metoda v té době byla tak slavná, že v roce 1846 na dnešním Senovážném náměstí byly otevřeny Špotovy lázně.
0: Já ještě dodám, že v těchto lázních se léčil například také ruský spisovatel Fjodor Michailovič Dostojevský. Svého času byl v carském Rusku odsouzen k smrti, byl dokonce odveden na popraviště. Poprava však byla na poslední chvíli zrušena. Následkem toho onemocněl ale duševní chorobou. V Čechách se pomocí vodní léčby pokoušel zbavit úporných maliodepresivních stavů. Propagátor Knajpovi a Priznitzovi vodní léčebné metody a zároveň jejich následovník, léčitel Josef Zentrich, ve své knize Přírodní léčba zemí a vodou napsal.
4: Občas se mne lidé ptají, zda Knajpovi studené zábaly a jiné aplikace mohou použít i starší lidé. Ano, mohou. Pouze pokud jsou zimomřiví, používáme na místo studené vody vodu odraženou nebo vlažnou.
0: Léčivá síla vody, ale i její další oficiálně vědě skryté schopnosti, o některých z nich tu už byla řeč, zajímaly a stále zajímají i mnohé mocné vládce světa. V té souvislosti se vrátíme znovu k Viktoru Schoenbergerovi. Tento bavorský lesník a badatel se rovněž, jak už víme, zabýval dalšími, často zdánlivě neuvěřitelnými možnostmi využití vody. Inženýr Jiří Kuchař mi k tomu řekl.
3: Některé svoje postupy si dal patentovat, některé tajil. Ale hlavní směr jeho úvah bylo využití vody na výrobu energie. A tohle to samozřejmě se velice líbilo nacistům, takže už v roce 1934 upoutal pozornost Adolfa Hitlera a po záboru Rakouska mu potom v Norimberku Hitler nechal upravit stojící laboratoře jedné norimberské firmy a jako dozor na něj dal Julia Streichera, velice obávaného gauleitera, který ho v laboratořích několikrát navštívil.
0: V roce 1944 byl tehdy 59letý Viktor Schoenberger povolán do armády. Záhy se ocitl v obávaném koncentračním táboře Mauthausen. Nikoliv ale jako vězeň. Dostal tu dispozici moderně vybavené laboratoře, dílny a především mnoho odborníků z řad vězňů. V knize Živá voda jsou také citována slova velitele koncentračního tábora Mauthausen, France Zeyreise. Ten při setkání se Schoenbergerem řekl.
4: Přemýšleli jsme o vašich výzkumech a domníváme se, že na nich něco je. Můžete si tedy vybrat, co vám bude milejší. Převzít vedení výzkumného tábora, skládajícího se z uvězněných techniků a fyziků, abyste vyvíjel stroje, které budou poháněny vámi objevenou energií, anebo vás pověsíme.
0: Přestože po válce mnoho někdejších vězňů písemně potvrdilo Schoenbergerovo bezúhonné chování, toto jeho vědecké angažmá mu po válce způsobilo řadu komplikací. Je ale otázkou, na čem Schoenberger Mauthausenu vlastně pracoval. Údajně mělo jít o přístroj zvaný repulzína. Na základě využití energie z vody a dalších poznatků měl Schoenberger konstruovat úplně nový typ motoru pro letadla a ponorky. Život Viktora Schoenbergera po válce je plný záhad. Velkou záhadou je jeho pobyt ve Spojených státech amerických, kam byl dopraven na příkaz americké zpravodajské služby CIA. Působil potom na utajené základně v Texasu. Údajně to musel odevzdat všechny své nákresy či písemné záznamy. Dne 20. září 1958 byl dopraven zpět do Rakouska. Pouhých 5 dnů poté, 25. září 1958, zemřel. Bylo mu 73 let. Jeho poslední slova, všechno mi vzali. Nevlastním už ani sám sebe. Autor knihy Živá voda, Olof Alexanderson, naznačuje, že Schoenberger odcházel z tohoto světa se strachem. Odhalil prý, že voda v sobě skrývá jistou část mimořádně nebezpečné energie, která je sto zničit lidstvo. Opět jsme u fenoménu vody, co by živé bytosti. Hovoří Jiří Kuchař.
3: Kdybychom si představili bytost jako, že má životní projevy, to znamená růst, oplodňování, proměnu, výživu, rozmnožování, vylučování nebo látkovou výměnu, tak to samozřejmě voda nemá. Ale teprve díky vodě tohle všechno je možné. To je ta věčná otázka, kolik úloh vlastně voda v přírodě plní. Ona nemá žádnou vlastní formu, ale je substancí pro všechny formy. Nemá vlastní život, ale stává se, podle předpokladu, prvotní substancí vůbec života na Zemi. Nemá fyzickou stabilitu, ale drží je nositelkou všech proměn hmoty. To znamená, ona má schopnost a má taky činnost.
0: V té souvislosti se s jistou nadsázkou zeptám. Nemůže se na nás jednou voda už kvůli tomu, jak s ní lezdy nešetrně zacházíme, takzvaně naštvat?
3: Kdyby se spojila, dejme tomu, nechci nějak malovat čerta na zeď, se silou vulkánu, tak bychom mohli docela dobře dopadnout jako bájná Atlantida. To, co traduje Platon, zneužití určitých sil nebo snaha dostat se přírodě příliš pod kůži, vyvolala reakci.
0: Raději ale na černé scénáře zapomeňme. Putování za skrytým tajemstvím vody končím tam, kde jsem začal. U léčitele a průkopníka léčivé síly pyramidální energie Václava Blažilovského. Ten ji nadále připravuje léčivou pyramidální vodu. Dokončuje také knihu o tom, jak si každý z nás může doma vyrobit léčivou pyramidu a tedy také léčivou vodu. A kromě toho, jak mu vyjde čas, podniká své, jak říká, spanilé jízdy. Cílem je, pomocí pyramidální vody, energeticky posílit vodní toky. Pro tento účel Václav Blažilovský vyrábí malé pyramidy, které s pomocí plováků umístí do rybníka, do řeky a dokonce třeba i do moře. Pan Blažilovský tvrdí, že tato takzvaně pozitivní informace očištěné pyramidální vody se postupně a velmi rychle dostane mnohem dále, až tam, kam vodní tok sahá.
2: Prostě já sem pak vložím tu informaci, ta voda si to veme, zafixuje taky do sebe tu velice pozitivní energii.
0: Můžeme si o tomhle všem samozřejmě myslet cokoliv. Jedno ale panu Blažilovskému upřít nelze. Jeho léčebné metody mají nespochybnitelné výsledky. Pozitivní výsledky, o které dnes mohou hovořit desítky, ba i stovky lidí. Tento muž ale především pochopil, že k vodě je třeba chovat se s citem, jako k živé bytosti. Václav Blažilovský to pochopil stejně, jako před ním například kouzelník s vodou Viktor Schoenberger, jako jeden z objevitelů paměti vody Masaru Emoto, a nebo jako i další skvělí znalci léčivých možností vody Sebastian Kneipp či Vincenz Priznitz. Lidé, kteří mají jedno společné. Věděli a vědí, že voda je alfou a omegou našich životů a že v sobě stále skrývá netušené možnosti, které dokáže využít pouze ten, kdo ji rozumí, kdo ji respektuje a kdo ji ctí. Prostě jen ten, kdo porozumí její řeči.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Poslechněte si příběh z pera velkého pohádkového vypravěče Josefa Štefana Kubína. Hlavním hrdinou je veselý a temperamentní Matěj, který si v pekle vyslouží čarovnou růži. A podle ní se i ta dnešní pohádka jmenuje Růže pekelná.

0: Pane mistr, pane mistr!
1: Co se děje? No, co se děje?
0: Pane mistr, ani vylknout to nemohu, jak jsem to hnal. Pane mistr, já vám zvěstuju, že vás miluju, abych tak to řekl jedním slovem.
1: Tak co, jestli pak to vymektáš, pozitúro.
0: Byl jsem tuhle na pasekách se svou mošinkou na procházce.
1: Já vím, žebrem, ty to jináč nedovedeš.
0: A teď se vám přihrne poutníčků až černo, co jich. Jářku, lidu kopec. Hádám, že až někde ze zahor poutníčkové táhnou k té čarodějné studánce, jak je pod Ráskem, víte?
1: Aha, k Těšince.
0: A tak, tak. Ženu jako s kyselem, abych vám to zvěstoval, že vás miluju. Jej, to se váš krám poměje. Přivalí se jich jako malá povodeň.
1: A víš to jistě?
0: No jisto, jistě, na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
2: Katino, Cilko, do krámu! A ty, dětku, se mi tady nelomo, spozdi, ať ji neumažeš. Bílý ty pak nebudeš. Táhni po svým.
0: No, když po svým, tak po svým. Aby ti ta tvoje pečna spadla na hlavu a rozmáčka tě jako škvora.
1: Počkej, co jsi to řekl? Usta hromu, kam se ten žebrák poděl?
3: Martine! Martine!
1: A, bratříček, ty jsi tu scházel. Co ty tu pobuduješ jako hladová kachna, Matěji?
3: Slyším, že poutníčkové, no? Budeš mít hony. Rád bych ti pomohl.
1: Ty? Abys mi všecko spludoval? Tebe tak pustit do dílny, to bych dopad.
3: Proč dopad? Ústa, pecek, snad jsem taky pekař a ne prtina. Kouska výdělku mi nepřeješ. A sem a tam.
1: Výdělku, výdělku. Jenže tvá práce stojí za homolku.
3: Naposled nehovím věcí?
1: No, bude s tím šumel. Vem to nešť, zkusím tě. Ale to ti povídám. Poutníci to jsou hltouni. To se nesmí přesypat, jak ty to umíš. Rač kapku nedosypat, šetřit rozinkama. To ti na srdce kladu.
3: Abys naposled nepřišel na mizinu.
1: Co mi tu huhleš? Tak alou, alou, musí to jen letět. U mne se nedívá na práci jako na medvěda, nebo se s tím párat, jako ta bára, co v noci šije a ve dne párá.

0: Poutníčkové, poutníčkové, kupujte mazanečky! Tak cílko, alou, alou, měj se k dílu.
1: Kupujte krušinky, kupujte bělky, kupujte krušinky.
2: Netlačte se tolik, teď mě umačkáte.
0: Kupte mazaneček, Katino, měj se k dílu.
2: Kupujte mazaneček, kupujte chlebeček.
3: Hromada kopec, to je lidu.
4: Jakože se vyrojí kopač melíků.
5: Enu, Těšinka je slavná voda. To prej žába nohu přejetou, jen skočí do Těšinky a brďouc za pár chvíl skáče, jako by se nechumelilo.
0: Kupujte, poutníčkové, kupujte!
2: Dejte mi jeden mazaneček. A co stojí?
6: 10 českých.
2: Za ten mazaneček? Ale to je peněz, to je peněz.
5: Snad bude s rozinkama, ale žádnou nevidět.
2: Kupte krušinky, kupujte bělky.
4: Ale má ten Moučka dnes.
5: Nacvokuje si brchovatě.
7: Tak, přátelá, poutníčkové, ať se hneme dát.
2: Ustrče, krutiš jídlo, ušlápste mě.
5: To já bych se dal ušlápnout, když by tento...
2: No, věřím, když by ne tento.
4: Takhle přijít, poutníčkové, každý den, matičko skákavá, to by Moučka vystrkoval putník přes celou Osečnou.
2: Mě 2 krušinky.
6: 5 českých.
2: To je peněz, to je peněz.
5: Enu, to víte, pekaři rádi chamtí.
2: Ma peče to ten Moučka na jednou huby otevření.
7: Tak poutníčkové! Poutníčkové, mošinky jste si naplnili, tak ať se hneme dál, cesta před námi daleká. Těšínka, čarodějna s kuránka už čeká.
5: No ba, Těšínka má zázračnou vodu. To se nám u stoličky zlomila noha. Dali jí z Těšínky obvazek a stolička slouží jako dřív.
7: Vy hned něco. Poutníčkové, přátelátka, čas nečeká. Cesta ještě daleká.
8: Tak co jsi vybral?
9: No, kapsa se mi moc nevokotila.
0: Poutníčkové, kupujte mazanečky.
8: Já jeden chlebeček.
9: Kdybys chtěl na polovic, tak se svezu.
8: Dobře, možno, Koudelko. Jo.
2: Pomalu, aby na to bral jeden drobnohlídku. Uštipuje na všem pohan jeden.
5: Lakomec. Vždycky jenom tomu měšci se klaní, jako zlatému teleti.
2: A na nás chudácích to uškubne.
7: Tak, přátelátka, cito, cesta k Těšince ještě daleká.
8: Však už jdeme.
0: A přijďte zas, poutíčkové, přijďte zas.
4: To věřím, jako když mu spadne zlatý déšť, Šíman jedna. Jinému stáhnout peřinu a přikrýt se jí sám. To je náš Martin Moučka.

0: Nepředal ses, Martine? Tohle za všechnu dřinu, hubenou krušinku na dlaň?
1: A však ses nepřetrh.
0: Jiný, aby za tebe počil do úpadu, viď?
1: Až budeš chlebit na svém, uvidíme, jakou tomu dáš politúru. Nejspíš ti budou pečené husy běhat po dvoře a pod okapem porostou loketní klobásy, jako rampouchy.
0: No, no, jen se tolik nevypínej, aby ti nesklaplo. Jeden měl vysoké rohy a najednou mu spadly pod nohy.
1: Usta pulců, co mi tady budeš vyhudovat? Vysím já na tobě, či co? Támhle, sip do háje na bukvice.
0: Aspoň mi přidej ten zbylý mazaneček.
1: I koukejme opleslou hubu. Myslíš mazaneček? Olenku, nejsem na rozdánky.
0: Bratře, bratříčku milý, teď na tobě nechci svět. Pouhý mazaneček, co vostal.
1: Ten si jistě zperfektil ty.
0: Však ti proto kapsa nesplaskne.
1: Tady máš a táhni s ním k čertu. Třeba do pekla.
0: Že k čertu? Tak ty myslíš jako do pekla? Podívejme. Půjdu teda, bratříčku. Půjdu. Snad tam budou kapku uznalejší než si ty.

0: ten slavný balzám.
1: A medle, kam tě ta nevyselá cesta vede?
0: Do pekla.
1: Co? Cože do pekla? Padejte chrousti, že do pekla, to máš ochu divné chutě. Do pekla. To není jako výjít do háje na maliny. A co tě k tomu přimělo?
0: Ale bratr mě tam poslal s tímhle mazanečkem.
1: A máš tu odvahu?
0: Mám, nemám. Chci zkusit, co to bude dělat.
1: Zkusit? Elu, pravda, mladá touha je divotvor. Pudí to hlavu i nohy utrhnout ze stromu poznání třeba jen kvítek neznámý, aby tu touhu nasytil. Každé to poznání je kamínkem. On pomáhá dláždit cestu životem. Tak, do pekla. A pravíš odvahu, že k tomu máš?
0: Ano, dědánku, mám vůli pevnou tam dojít. Jen kudy cestička, kdybych věděl. Vy tuhle šedy jsou vědy. Nemohl byste mi poradit?
1: Ohoho, moc se ptáš. Ale já dám pusto kolem. Ani ptáče nezapípne. A cesta jistě vysmolená pro ta čertí kopita.
0: Vy jste už viděl čerta?
1: Jestli viděl. Mezi lidma už nejednou, ale toho pravého mé oko dosud nespatřilo. No, ze sluchu vím, že on má vzteklé nohy. Jazyk bláznivý, koupe se ve smůle a pak ji na sobě zapálí.
0: Pro světa, teď by uhořel.
1: Ani nemyslí, pro takového zloboha je oheň, jak rybě voda. Ostatně hádám, že ani rarach není tak černý, jak ho malují.
0: A což, je to k ním daleko?
1: Enu, to víš. Šlápota je krátká, ale cesta bývá daleká. No, po berličkách času prej se všude dojde. A nejlíp s písničkou. Písnička je světlo v tmách.
0: Jeleďme, marcipán. Děda najednou zmizel jako pšic. Ani se nemohu s ním rozloučit a sem a tam. Tak nic platno, Matěji, s pánem Bohem za bramborem.

0: Kam, panáčku, kam?
1: I bábinko zlatá, stříbrná, tě růžový červánek. Nevíš po chvíli, kudy cesta do pekla?
0: Ha, to dál už nemusíš. Ani ses nenadal a stojíš zrovna u brány.
1: Že už? Buď za to blažena, abys kvetla jako májový rozmarín. Takovou bábinku růženou jsem ještě nepotkal na tom světě hůňatém a sem a tam hned bych ti dal hubinku, jen to mlaskne.
0: Di, ty jeden a neblázni. A to jsou vás všichni takový krasomluvci? Pravda, bývala jsem jako kytka, když šla, jen tančila.

0: teď je ze mě smítka. Ale vidět naší Belladonu, víš, ona bude mít co nevidět svatbu s mladým Amaldonem, pekelným knížetem. To je ti krása a ten její hlásek. Sedmý hlásek. Povídám ti, oči by ti vypadly a zapomněl bys dýchat. A cože tě medle k nám vede? Takových návštěv nebývá u nás.
1: Poslal mě k vám můj bratr tuhle smazanečkem.
0: Smazanečkem? Já cítila jsem hned, že něco mlsného. Víš, mi nejvíc čmůdu. Kaši z mouru, maštěnou kolomazí.
1: Jen mám pomyšlení 10 000 čertů, jak já tady obstojím.
0: Ty čunaj, mazaneček necháme na svatební stůl. Ale, houha, přižene se tu chvíli žán se Sirkušem. A to nejsou ani čerti, ale ohniví ďáblí. Abych tě pro jistotu někam zachrula. Mají čmuch na 10 honů a mohli by si tě vzít na paškál. Pojď, mám tuhle tajnou komoru. Tam tě nevyčmuchá ani 10 žánů a Sirkušů. A kdyby přece něco, nech mi tu svůj klobouk.
1: A Jářku, bábinko, proč ti čerti běhají tolik světem a sem a tam?
0: Mají takový úkol. A ty jsi neměl nikdy pokušení?
1: Počkej, aha. Jak jsem viděl bodlák, to bývalo moje. Utít mu prutem hlavičku. Není to snad taky zakuklený čert?
0: Jeduna, už slyším dupot. Honem, vlez do komory.
1: Počkej.
2: Čarda, koho tu babo máš? Koho tu, babo, máš? Natřesu mu paruku.
3: Člověčina. Já mu začují.
0: A čunaj, co vy? Koho bych tu vyhnat něco? Spali jste někde ve smrdníku místo v levanduli. Máte toho ještě plný nosy. Tak to bude.
2: Čarda, koho tu, babo, máš? Koho tu, babo, máš? Na ruby tě obrátí.
0: No, medvěde. Jenom na mě tolik nehuč, aby ti jazyk neskoprněl.
3: Panenko, jen se nerozlej na kolomás. Bylo by tě škoda.
0: Čunaj, bouchoři. A když to chcete mermo vědět, on běžel tudy, panáček jakýs. Utíkal kolem jako vítr. A koukejte, klobouček mu lít. Žáne, snad ti bude vhod, a?
2: Ej, hujáči, dej sem klobouček.
3: Noho, nedopejre. Do oblak tě vyhodí. Rozsupu tě na Františi.
0: Mám radino nečesaná, že vás zapnu na řetízek.
2: Já nechytej klobouček.
3: Jenom si kličkuj na šapírku, mě neupláchne.
0: Čunaj, polez, panáčku, polez ven. Čerti jsou ti tam.
1: No, vida, ani mě neštípli. Měli nějako naspěch.
0: Hošánku, však se sklepal jako chmírko na bodláku.
1: Bodeď, potkat je někde o samotě, člověk by mohl dostat paducínu.
0: Ještě máš strach?
1: Och, už to kapku opadlo, jakože voda sjede z husy, ale na mou du čenichala kolem mě ledová bázeň, když tu rejdili a sem a tam.
0: Musíš se pomalu okoukat, však budeš osmělejší, až jich uvidíš víc.
1: Svíčko nebeská, víc?
0: Ale dost vyptávek, pojď, ukážu ti naši růžovou zahradu.

0: No koukej, to je zahrada naší Belladony. O těch růží, viď? Ale voní, až se utrhne. Ha, pane, takovou vůni nemají ani ty filousy nahoře.
1: Jejdune, kdo to přišel?
0: No tady máš naši Doničku v celé kráse.
1: Můj ty světe, jak cukroušek hvězdičkami posypaný.
0: No koukej, Doničko, kdo k nám přišel. Panáček ušlechtilý a přines mazaneček. Mazaneček zlatý. Doničko, kvítku májový, skoč a utrhni za to tady panáčkovi růži pekelnou. Ať zví, že se u nás umíme taky odvděčit. Naše růže, panáčku, ta nikdy neuvadne, ani nevyvoní. Kraj světa nepohledáš takové učiněné kouzlo. Tu je růže pekelná, no? No, přivoň si.
1: To je vůně. Rád bych se Doničce poděkoval za ten vděk. Co ona? Ona je němá?
0: Není, panáčku, není. Máš jí slyšet, když se do toho dá. Nadrtí a nadrmojí za minutu do pytle. Ale víš, je nevěstou a nesmí s nikým ani špet. A to ti je pro ní těžký úkol.
1: To bude mít zadrženou na dva pytle.
0: Tak, hošku, chraň nás potom pohrabáč pekelný. Ale čunaj, nemůže ti svůj líbezný hlásek projevit. No aspoň zatančí, Doničko, slyšíš? Zatančí panáčkovi a něco pěkného.
1: A já zas můžu zpívat.
0: Že zpívat? A co to je? To nám neznámo. No, zpívej, panáčku, ať zvíme. A ty, Doničko, poskoč. Panáček bude zpívat.
2: Ta česká muzika vesele hrává, jen když nám pámbíček zdravíčko dává.
0: Kdyby tě slyšeli čerti, ani nechtějí vidět to pozdvižení. Byl bys nejmíň narožní. Jdi rychle pryč, z pekla ven!

0: Svatá korouhvičko, co je to najednou za vůni kolem? Až srdce omdlívá v ňadru, až to smysly mate. Taková vůně. Hlava se plaší.
1: Ach, paní, paní, co se to s námi děje? Tolik vůně kolem, div se jeden nezalkne.
0: Tak tě to vyplašilo taky?
1: Vyběhla jsem na zahradu. A jakože se to valí ze všech stran. Povodeň, učiněná povodeň. Tohle není samo sebou, tolik vůně.
0: Poslala jsem malou chvíli své dva drabanty, ať vyzvědí, kudy k pípě toho tajemství.
2: Paní, paní, už jsou tu, drabanti už jsou tu.
0: Uvidíme, co se vyklube z toho vajíčka. Ať vejdou, honem.
3: Paní, paní, už jsme tu.
0: Tak povězte, povězte, honem, rychle.
3: My jsme se rozjeli. Tuhle já a Mňuk. Ženeme to kalupem, abychom už tu vůni objevili a chytili. A jak to jedním slovem ženeme, tuhle Mňuk a já, když ani ne kus míle stojí tam u cesty krčma. A tu nás teprve uhodila ta vůně. No, počítám dobře, byla pětkrát.
4: Možná šestkrát.
3: Možná šestkrát. Mocnější, než je tady.
0: A dál? Co dál? Honem, honem!
3: Tak vrazíme do té krčmy.
0: I s koňmi?
3: No to je rozum. Teda jen my dva. Já a tuhle Mňuk. Povídej dál, Mňuku, budeš to jedním slovem lepší vědět.
4: Ona teda v tom vyšla tetka a byla ještě mladá, to jsem si všiml.
0: A hezká byla?
4: To jsem si teda nevšiml.
0: Dál, dál.
4: Aby nemyslela teda, že jsme kdesi cosi, houknu na ní jako z hmoždíře. Stakra dílo, odkud máš tu vůni? Tetka se zaklepala jako rosol na dlani a začne vám skučet prosmilování, dyť já jsem ji nevynašla. To jsem přišel na noc pocestný mládenec a ten má takovou růži.
0: Růži? Růži, slyšíte?
1: Růži. Ach, vy tolí neslyšíte? Růži.
5: Toť slyším, růži.
4: No, povídej, pecko, dál, ty to budeš líp vědět.
0: Honem už, honem, rychle.
3: No, abych to řekl jedním slovem. Teda se mi létetky ptám, a kde ho máš, toho mládence? Prej ještě bude vyspávat tamhle v kůlně. Tak my jedním slovem hrneme do kůlny. A opravdu, on tu chrouní a milou růži v ruce. Tak jsme ho beze všeho dalšího sebrali a jedním slovem jsem s ním.
0: Kde je? Kde je ten mládenec? Kde je?
3: Čeká na síni.
0: Zaveďte ho sem. Dočkat se nemohu.
5: Ale zdá se, že je to tulák nějaký.
0: Tulák, netulák. A i na močále vykvete spanilý letní. Kdo jsi? Mládenče švarný. A ta růže.
6: To chceš vědět, paninko, jak se jmenuju? Ba, málem ani nevím, čí jsem. Rozuměj, mám tu vůni jako z první ruky. A sem a tam. Všecky smysly mě podrazila. Musím si kapku vylknout.
0: Není divu. Je ta vůně tak mocná, až se v hlavě všecko bortí.
6: Ale jmenuju se Matěj, to ještě vím. Můček, ne, ouha. Moučka, tak, Moučka, jako můj bratr. Kdyby mě mohl zamísit do díže, naděl by ze mě taky krušinek a bochánků, aby měl větší vaňoch.
0: A medle panáčku, kde jsi získal nebo utrh tu čarodějnou růži? Nikdy v našich končinách se taková nevynajde.
6: Kde? Rozuměj, cestoval jsem, ale kde to bylo? Ani palicí by to ze mě nevytlouk. Plno jich tam bylo... Rostlo jich tam?
0: Růži dáme do vody, ať se má boubelka dobře. A ty jdi tady s komornou, dostaneš krásné šaty.
1: Pojď, panáčku.
6: Tancuje mi to před očima a sem a tam, jenže kde to bylo? Snad si dýlkou vzpomenu.
0: Na mou pravdu. Ta růže je krása všech krás.

0: Svět ještě neviděl.
1: Vitulíne, až z její vůně závratíma. Vitulíne.
0: A ta barva. Chvilku se dívat, mžičky zaleju oči.

0: Celý ten panáček ulovil. Vytulíne.
1: To jste si mě vymhodili, prachmejdlo. Jako do bálu se stanec. Což takhle třasáka nebo furianta. Rozumějme, to by páslo.
0: Nic takového, nic, panáčku, nic takového. Přisedni ke stolu a jes. Jen jes, jako doma. Máš hladíček, viď, panáčku.
1: Mám. Jak zuhodla, panínko, že mi ten nájemník v mezaninu metá divoké kozelce.
0: Ať tak slavnou událost uctíme taky hostinou slavnou.
1: To je papání, až mi za ušima lupe.
0: To je dobře, ať to jde se světa.
1: Někdo má co jíst a nemá hlad, jiný zas má hlad a nemá co jíst. Je to, řekl bych, jakási nesrovnalost v běhu světa, nemyslíš, paninko?
0: Kdo pak ví?
1: Den bez chleba je, paninko, tak dlouhý, tak dlouhý. Naše mamka uměla sem tam splašit nějakou labužinku, tak třeba slepičí kvoč na smetaně.
0: To může být to za dobré.
1: A jednou naše mamka upekla mazanec. Ouha, mazanec.
0: Co pak tě, panáčku, splašilo?
1: Mazat, ale paninko, jako by mě tuhle a sem a tam jako v mlze něco přelítlo, ale zas to v minutě pohaslo.
0: Ach jej, panáčku, to tím, že ty nic nepiješ. Tu je burgund, bude ti chutnat.
1: A medle neporazí mě?
0: Ne, neboj, nikoliv, vidíš, všichni ho pijeme, já vytulím.
1: Ale umíš se, paninko, smát jako loretánské zvonky.
0: A ty se zas, panáčku, směješ jako červená budnička plná veselých lašků.
1: Já se, paninko, divím sám sobě. Jindá mlčívám jako kapr a sem a tam, až mi to bývá samotnému protivno.
2: To bude z té růže. Měl by ses konečně vyjasnit, jak ti klouzla do ruky.
1: To je u špačků. Vím jen, že bylo nějakého cestování. Tlouk jsem se jako ztracená ovce.
0: A medle, kamže jsi to cestoval?
1: Snad se mi to rozejde v hlavě, ústa pavouků. Jen vím, posledně, to jsem byl jako v nějaké krčmě, a pak mě spakovali tví drabanti. Ale prach element, co je tohle za děsa to vaše víno? Stoupá pomalu až do třetího poschodí. Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou, vadili se tam dvě

0: Jen se tady v bahně válíš, dočkej, však ty se spálíš. Vycpeme tě hrachovinou, zahrajem ti na basu a beze všech komplimentů a lou pošlem tě k ďasu.
1: Že jsi najednou vzpomněl na písničku.
0: A to děda, dědánek.
2: Ouha.
0: Na cestě mi radil, zpívej, hochu, zpívej, písnička ti uhladí cestu a dovede tě ke kýžené dostize. Ale já, abych už pomalu koukal k nám, u nás říkají dlouhý host pod kamny kost.
1: Ty nám chceš opravdu utíkat. A medle, co bude s tou růží?
0: No víš, paninko, když ti bude potěšením, tak si ji pro radost nech.
1: Cože? Ty, že bys mi...
0: Vidíš, já jsem jen prostý člověk, ani by mi neslušela. Paninko, ne každému sluší všecko stejně.
1: Ale panáčku...
0: Mlinář je nejlíp v jeho mlejně.
1: Panáčku, takový dar, co myslíš? Vždyť je to poklad, učiněný divoplot. Čím já se ti odměním?
0: Ach, paninko, nedělej si za jáhlu mutací. Však si mě vymódila, blahoslavně pohostila, v břiše mám všecko jako v bavlnce. I v hlavě mi to veselé rundí a sem a tam.
1: Panáčku, neodmítni alespoň mou nepatrnou odměnu.
0: To je peněz. Snad nechceš, abych si koupil celé království. Já ti růži věnoval. Za dárek se neplatí.
1: Ty jsi mi chtěl udělat radost. A já tobě nic? To je mě, panáčku, tuzince líto.
0: Líto? Lítost ti nechci, paninko, udělat. Děj se tedy tvá vůle. Ouha, tyť mi ty peníze rozboří kapsu.
1: To proto, abys neměl, panáčku, nikdy hlad.
0: Tak já vám seju, buďte tu blažení, nech vám jasné světlo svítí v samém kvítí a rudá růže, ať dýchá na vaše potěšení, za 100 hlásků pění.

0: Tak tohle je třetí pytel. Ale pozor, brachu, nějako ti tuhle teče. Polovina mouky ti vyběhla.
1: A kde polovic? Sotva hrstička. Máte, mistře, moc velký oči. Malá dírečka v pytli, to je všecko. Jít s tím půl světa, nevysype se, co zpíváte.
0: Moc rozumu. Odnes pytel a že se s panem otcem srovnám. To si pak strhnu, bodejť.
1: Škrtílek, aby tě kalné vody, baldachíne.
2: Ej, pan tatínku, šťastný dobrý tro.
3: Staví se tu prejte slavná pečna.
2: Nějaké moučka. Došla nás plná výzva, ať se prej hned honem hlásíme.
3: Jsme zedníci, víte. Kde pak to je?
0: Nevím.
2: Jak pak byste nevěděl? Zdejší člověk.
3: Vždyť nebude ta osečna nějaký Babylon na moudu? Vidíte si všude do oken i od rohu k rohu.
2: Ten jistý moučka bere prej zedníky, abyste rozuměl. Hlásíme se o práci.
0: Nevím, nevím. Nic nevím.
4: Nebude naposled nahluchlý na levé koleno?
2: Hej, pan táto, povídám, Jářku, kde se to staví? Tu zde, ta velká pečná.
0: Nevím. A táhni mi do cancibáru, chomoute jeden.
2: Pak se vám poroučíme z komedie. Až budete něco potřebovat, jen se hlaste. Modlibov u zlatého chrousta.
3: Máme toho na tři fůry.
2: A ke všemu zapac.
3: Potřebujete snad futrál na komín, aby se nenastyt, až uhodí mrazy.
2: Taky máme plechovou troubu od mouru, kdybyste chtěl zkusit. Jednou stranou se do ní vleze a druhou vyleze.
0: Usta, odpuchlej, táhněte mi už někam k čertu s tou vaší vrkaninou.
3: Nezapomeňte, pan táto, modlibov u zlatého chrousta a brzy pište.
5: My sedníci, my jsme páni, my pijeme vodu, vodu, vodu, bez ustání.
0: Eha, Matěj, staví si, staví, bodejť, pečnu až do nebes. Někomu na zlost, co jiného? Nebo mě pro posměch? Medle, co pak já tu nejsem nic? Snad jsem je nějakej hej nebo počkej, co si to o mě myslí, takovej pudl, krutí rohlík.
6: Šťastný dobrý tro, pan táto. Kudyže na stavbu? Jsme tesáči.
7: Jdeme až tuhle zrostáně. Došlo nám echo, že je tu zde taková práce.
0: To u mě není. Já nic nestavím, jak vidět.
6: No přeci, řeklo se, že pečna u moučky. Kde to teda je?
0: Nevím. Povídám, že u mě nikoliv.
7: Že byste nevěděl.
6: A zdejší člověk, prach dudy.
0: Nevím. Povídám, nevím, nevím.
7: Snad si z nás neudělal někdo dobrý den.
6: Ale to ne, to ne. Už sem došlo od nás i z okolí tolika dělného lidu. Je to prej výstavní barec.
7: No, víš, Radoni, podle slunce není ještě sedm. Tuhle můžem něco pojíst, aspoň nás pak nebude nic meškat. A potom měj, nám už někdo poví, kam jít. Vždyť Hrome... Není ta osečná půl království.
6: A to máš pravdu, Šimone. Však jsem pro ten spěch neměl doma ani kdy něco polknout.
7: Vida, udělali nám to ty naše mámy stejně. Notný hypan, do důlku tvaroha. Tobě přidala poznání másla.
6: No.
7: Pravda, máte kravičku, my jen to koziště. Máslo u nás nepanuje.
6: Na, vem si kousek.
7: Ne, ne, ne, no.
6: Ale jen ber.
7: No. Myslíš, abych nebyl z jiných?
6: No.
7: Taky tě nechtěli za parti pustit? Jej, u nás. A nejvíc malá madla. Tatínku, já tě nepustím, vlk někde číhá.
6: Nebo žába roztáhne zoba.
7: A kde si, co si? Bodeď ty křoupě. Já musím za chlebíčkem. A tak prej, co jí přinesu ze světa. Že chce pro maminku veselé očičky, aby nikdy neplakala. To směl vidět, jaký máma chytla. Mohla jí samou radostí umockat. A co tvoje?
6: A to víš, skoro stejně. Péťa, že chce stoleček, co se sám přistrojí a jídel je hnedle do aleluja.
7: No, taky bysme nepohrdli.
6: A Miloš se po straně smál.
7: Co pak tvůj Miloš? To je pane Vejpada. Ten má už jinší věci v hlavě, než skleněný zámek na slepičí noze.
6: Iba... Ať je tu Perníková hora, že si v ní vykouše tunel. Enu nápadu, až se někdy z toho potácí hlava. O je, dětská hlavička, v té se toho rojí.
0: Akorát plechy a neplechy.
6: Enu to víš, všecko jde na světě do páru. Den a noc, teplo a zima, pláč a smích. Povídám všecko.
7: Hlad a pečená husa.
6: To víš, to taky. Ale abychme se pomalu hnuli. Podívej.
4: Tamhle.
7: Na moutě. Nějaký bastant velmožný.
4: Zdá se, má dobrácký kukuč.
8: A podívejme.
7: Že se ptám, zácný pane, kudy pak, co se staví ta pečna?
4: Tuhle, tady ptáme se jednoho, ale Kale s námi nepojednal, jen pořád, že neví a neví.
8: Hádám, že tesáči.
7: Tak, tak, tesáči. Rádi bychom...
8: Jdete zrovna včas. To je u mě, tady kousek za rohem. Stavba je hotová, jen ještě hezký čepec, panence, a honem se mohou chystat krovy.
4: Hanbu neuděláme.
8: A což, hoši? Nějakou zálohu. No, no, berte tuhle, ať ale... nemá kapsa smutek a se má tam, ať to slavně letí.
4: Děkujeme. Toť i zálohu.
7: Děkujeme.
5: My tesáči, my jsme páni, my pijeme vodu, vodu.

0: I hleďme náš máta, brášek milý, už kde kdo o tobě hovoří a nám ses ještě neukázal.
1: Nevěděl jsem, že o to stojíš a sem a tam.
0: A jak seš mi vymóděn a navoněn všecek, na moudu jako by po tobě kvet záhon růží. Kde jsi to medle nachytal?
1: Kde? Děláš, jako bys nevěděl. Kam jsi mě poslal, tam.
0: Já že tě poslal? Kam pak?
1: Enu kam. Abych tak do pekla, víš, s tím mazanečkem.
0: Že tohle? A já? A ty jsi tam naskutek byl?
1: Toť, že byl.
0: A tohle jsi odtamtud přinesl?
1: Tak, tak.
0: To zámecké oblečí a tu vůni?
1: Koukáš, viď?
0: A taky pečnu stavíš, krutí rohlík a jakže se dva do osečné vejdem?
1: Snad se nepokoušem. Ostatně, jak dáš štěstí a sem a tam.
0: Tak povídáš v pekle a s mazanečkem a prosím tě, kudy se tam jde?
1: No kudy, ani si už nespomenu kudy. Je to cesta kapku cinky-linky za horami klikatá.
0: Vzpomínej, no, však to není tak dávno.
1: Kdo by si tím hlavu lámal? Jsem rád, že to mám z krku.
0: Kudy se tam jde?
1: No, no, bratřičku, jen ze mne nevyklep duši.
0: Kudy se tam jde? Kudy?
1: Kudy? Jsou cesty, kde nestojí ukazovací ruka. Musí si jeden umět poradit. Sám. Já pudl to našel a tobě... V Jehlasovi mám pučovat hlavu?
0: Máto, bratříčku, kudy se tam jde?
1: Chceš-li mermomocí vědět, jdi nejdřív rovně. Potom kolem plotu, jak je Vomáčkova stodola, kousek nahoru, no a snad se ti nachomejtne takový dědánek šedivý. Věřiť mu, že ho dávám pěkně pozdravovat a sem a tam.
0: Však já už si cestu najdu a potom se těš.

0: Počkej, kalupinko, neutíkej tolík. Kam pak tak, cito? Děti doma nepláčou, koza nestůně.
1: Ale byla jsem tuhle prolot soli. Mám doma zaděláno na chleba, víš, a tak běžím, aby mi nevyběh z díže.
0: Tak chleba povídáš, no podejď. U Martina pečna pořád zavřená, už se mu tam nasadili pavouci.
1: Kdo ví, kde mu je konec.
0: Tak, tak, už kolik dní slechu a dechu po něm není.
1: Od té doby, co se Matěj vrátil, v tom munduru jako vymoděný, Martin je pryč a pryč.
0: Prej ho za svítání druhý den viděli, hlavu mezi rameny, jak táhne káru mazanečku a jen supe a supe.
1: A že smazanečky? A kam by to pro světa jel?
0: Nikdo pak ví. Ani jeho Katina nemá zdání. Běhá jako pominutá, ruce nad hlavou. Je z toho celá patok.
1: A to se má jejich Cilka vdávat.
0: A tu novou pečnu, co Matěj postavil, si viděla?
1: Kde to ten Matěj nachrastil?
0: No, kdo pak ví, kdo pak ví. Taky přišel jednou chudák pudl k Lizu. Budiš mu to přáno.
1: I baba, budiš mu to přáno. Kde jen to ale nachrastil?

0: Hej, dědo!
1: A podívejme, náš pan mistr Martin Moučka, ženete to jako s kyselem a žehnec s plnou károu mazanečků. Poutníčci už nepřijdou.
0: Potřebuju poradit.
1: Pane mistr, jak pak já bych mohl vám dávat rozumy?
0: Nemektej a poraď jako Matějovi. Ukaž mi cestu do pekla.
1: Co? Cože do pekla? Podejte chrousti, náš mistr Martin Moučka dostal divné chutě. Tak do pekla. A cože tak najednou?
0: To je moje starost. Kudy tam vede cesta? Je to daleko?
1: Daleko i blízko. Ale hádám, že pusto kolem. Ani ptáče nezapípne. A cesta jistě vysmolena pro čertí kopita.
0: Co hůhleš? Matějovi cestu ukázals. Kudy se jde do pekla?
1: A máte, mistře, odvahu?
0: Mám, nemám, co ti potom? Nezdržuj. Chci to taky zkusit.
1: Zkusit? To není, holenku, jako vyjít do háje na maliny.
0: Nemektej pozituro a řekni, kudy do pekla?
1: A poradím-li, dáte mazaneček.
2: Ty žebroto, jináč nedovedeš, viď? Ani krušinku nedám. Tvoje povinnost ukázat cestu.
1: Enu, šlápota je krátká, ale cesta daleká. No, po berličkách času prej, všude se dojde.
0: Počkej! Kam se poděl? Nikde ho. Je pryč, jakože foukne. Však já si cestu najdu. A sám. Ouha! Pomoc! Pomoc! Pomozte, lidičky! Ouha, pomoc! Pomoc!

0: Ale uměl to ten Matěj popohnat. Ani 10 dní a pečna stojí.
1: Bodejť, jeden nestačí oči koulet. Kde jen k tomu přišel na mou milou? Komu se to hned stane?
0: Zakop někde o hroudu zlata, jináč není.
1: A pak pudl. Martin neměl pro něj jiného slova. A Matěj? Pane, spudloval to. Pác do bažantnice a porazil všech 9.
0: A co vůně sebou přines? Až se první dni o srdí splašilo.
1: Škoda, že tu vůni vítr tak honem rozvál.
0: Ale budeme mít pečnu, že se taková ani v Liberci nevynajde.
1: Martin byl asi ze všeho dešperant. Zmizel, jako když ho polkne zem.
0: Čert, aby tomu rozuměl. Prej Martina viděli, jak táhne káru mazanečků. Kam by to jel?
1: I kdo pak ví. A co? Matěj nebude aspoň uštipovat. Srdce se mu kloní k lidu.

0: Máto, matičku, matějíčku, že tě vidím. Jej, pro umučení, co se to stalo? Martin už kolik dní z domu, všechno stojí a on pryč a pryč. A tuhle ani slovíčkem se nevyjasnil. Kde je mu konec, umučená hodino, kde?
1: Nějaký blud ho pojal, líčil past a sám se do ní chytil.
0: Ach, matičku, teď se mě už srdce ze všeho tratí, jakože mě smysly minou. Chodím s Cilkou, dvě mátohy, od ničeho k ničemu, stejskáme na něj a div jeden nepadne na čisté rovině. Na svatbu ani pomyšlení, jako by nebylo půdy pod nohama. Ach, Matějíčku, teď s tebou mluvil, jak se zvrátil. Musíš něco vědět víc, pověz, pověz, srdce usedá.
1: Mluvil jsem s ním, mluvil. Chtěl mermomocí vědět, kde jsem přišel k bohatství a že kudy se tam jde.
0: Nechápu, kam to vše hledí. Nebo jsem už docela ze všeho na hlavu padla?
1: Nechtěj holka víc vědět.
0: Nebesa, co? Co nemám vědět? A kam Martin chtěl? Co kde pohledávat? Pověz to, nemuč mě. Teď mi už rozum stojí.
1: Povídám, nechtěj víc. Jen kolik ti řeknu. Martin se už asi nikdy nevrátí.
0: Nikdy?
1: Katino, upokoj se, buď srnatá.
0: Nikdy? Já tušila, že v tom je něco obludného. Umučená hodinko. Cílko moje, kam se spolu podějeme? Ach, co s námi bude?
1: Milá Katino, v životě musíme mnoho odlítostnit. Nejdeš jen po hladkých cestách. Zavrčí to na tebe, tu tam zhloží a trní. Ze všech bolestí, co nám osud přisoudí, nemůžeme si zvolit tu nejlehčí. A jaká přišla, nelze jí zlomit na koleně.
0: Kam se podějeme?
1: Neměj obavy, nejsi ubohá. Ještě tu máš mě. Seš jako rodná sestra. Nenechám tě klesnout, můžeš se bezpečit.
0: Matěji.
1: Měl jsem od malinka k motříčkem hlad. Naučil jsem se louskat oříšky bídy, jalírka tuze peprná. Znám tu bídu, ochechuli, znám. Ale ty její oříšky louskat nebudeš.
0: Má to... Matějíčku, ty jsi dobrý. Věř, vždycky mě v duchu hnětlo, když Martin na tebe sočil.
1: Nech toho nech, zlá vzpomínka srdce neosladí, ať zůstane pěkně zabalena.
0: Má to, Matějíčku.
1: Chystáš prej svatbu Cílince? Kdo to je?
0: Bulín ze Světle.
1: A Bulín, znám ho, znám. Činí se všechna chvála. Tak odkaž dům Cílince věnem. A co ti chci říct? Dvě pečny by v Osečné stejně vedle sebe neobstály. Osečná není Liberec. Budeš teď u mě jako na svém a přitom poloviční podílnicí.
0: Ach, matičku. Ani se mi to nechce vejít do hlavy.
1: To se ví, žádnou fúrii dělat nebudem. Ani se to na Osečnou nesluší. Ale uvidíš, zas vypučí nové kvítky plné utěšení na záhoně života.

0: Pohádku Růže pekelná pro rozhlas v roce 1981 na motivy poudačky Josefa Štefana Kubína sepsal a režii měl Stanislav Vyskočil. Hudbu složil Jaroslav Krček, účinkovali Vladimír Hlavatý, Alois Švehlík, Jaroslav Kepka, Jana Dítětová, Josef Patočka, Maria Rosůlková, Jorga Kotrbová, Ivan Luťanský a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vás se svým orchestrem a solisty, ať už zpěváky, či instrumentalisty, zavedu do světa operety a připomenu vám nezapomenutelné árie v podání Pavly Břínkové či Ivety Dufkové, ale také orchestrální nahrávky s vynikajícími instrumentalisty Josefem Sukem nebo Felixem Slováčkem. Věřím, že se vám v mámivém světě operety bude líbit.

Zahájili jsme orchestrální směsí melodií z Polské krve Oskara Nedbala. Píseň Adély z Netopíra Johana Strause nám připomenula Iveta Dufková a další orchestrálka nás zavedla do operety France Lehára Veselá vdova. O následující směs slavných operetních melodií nazvanou U Maxima se pěvecky podělili Valdemar Matuška, Karel Hála, Milan Chladil, Josef Laufer a Petr Spálený. Na ples v opeře, což je klasická opereta Richarda Heutbergera, se vydáme prostřednictvím solových houslí

Josefa Suka, ve skladbě Chamber Separé a soprán saxofon Felixe Slováčka nám připomene árii France Lehára Líbám ženy vás tak rád z operety Paganini.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Frederick Loewe byl rakousko-americký skladatel, který se narodil rakouským rodičům v Berlíně jako Fritz Loewe. Největší věhlas mu přinesly broadwayské operetní muzikály My Fair Lady a Camelot. A především první z nich patří dnes do kategorie nesmrtelných. My Fair Lady si připomeneme árii Chtěla bych tančit jen v podání Pavly Břínkové.

teď se dvakrát vydáme do operety Rudolfa Frimla Rosemary, přičemž sólo v indiánské písni lásky bude mít Felix Slováček. A z operety Lysistráta berlínského rodáka Paula Linkeho, která měla premiéru v roce 1902, zazní skladba Světlušky.

A pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeji všechno dobré a nejlepší, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900 tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera večer, nebo včera od večera od 5 hodin, jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin,
1: další povídání.
0: No,
1: ano.
0: Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hráblo do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře nad tím, na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky, ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky? A také vypráví, víte vy rád, anebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století, 1999, Kdy jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru

0: prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme si sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem ve zastavení. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
1: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
0: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
1: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme si teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě, tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu, tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě, když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jako by neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to
1: no,
0: věřím, že,
1: vlastně
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, no, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, nějakou třeba, jakoby, třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by, třeba s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak mu ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si můžeme
1: chtěl,
0: říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, když vám dal to číslo mimo
0: počkám,
1: éter.
0: Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23 hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní uspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzy od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se...
1: To nemám
0: moc?
1: Právě, já ne. Jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný, takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde a mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený, prostě člověk jakoby, jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo, a jestli
0: co,
1: třeba...
0: No, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal odpovědět na moje nějaké potíže, které mám, jo, a to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někdy to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o to nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jako by generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, to slyšela. Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, dobře. Já často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, kteří poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jak dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník a to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí, myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky a mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký. Takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou. Ty její vyprávění a i pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena. Takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, a nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. Tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k tomu porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten, ta její noblesa toho zaměstnání, těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule, a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto, takže jsem si řekla, tak to esperanto, to mě taky naučí někdy, že on zemřel brzo, takže k tomu nemohla ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky, to vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková, a všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní úspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou fejteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže každý vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla v té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersko, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedu živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si tohoto spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda oceňuji, že máte taky památku v formě fotografie, no, protože to je cenné.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Jako celkově, ale tak, jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli, toho třeba i úvody na dece, jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste se spolu uměli povídat a zároveň se hrát se slovy a nápady. A tak je oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, se stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no. Když má tolik přátel.
0: Tak
1: já
0: to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu tři děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona to ona mě vykladala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou. A ještě měla dva bratry, mamka. No, ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila. Vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, se jmenovalo Želetice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat v tom ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on

0: On jako utekl tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladilo a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob. A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusi a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a spávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví a nikdy dělat nebudou. Jako někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. a tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že bychom tam zůstali. A on říká, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
1: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemží samými dobrými vypravěči.
0: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu, v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mámka mě říká, vyposlechete, já nevím, co jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět a ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete kafe, mám koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu a chodí hlavně po bytě. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom na to voláš. No, ano. A tak ti lidi, tak dobře. Se na mě navázali.
1: Ludmilko, děkujeme, teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
0: Jo, a ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
1: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničku od
0: děkuju,
1: Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný. Medicine,

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní... No, teď Marie. Mi to vypadlo. Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci? Co máte?
1: No, vyprávění. Kdo nejvíc vyprávěl? Už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába. Ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní pešť. To se tak chodívalo. Když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých. Takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý paní, jsme říkali babička pokoj. Ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla. Vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. A takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnicí hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy a měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už mělo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna, ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Není, jsem to spálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu
1: to byla
0: v celém Česku, ale nic mě
1: protože
0: nenapadá.
1: Protože to musela mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo? A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo

0: dělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejný paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
1: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
0: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Víc mě bavilo, když jsme spolu hráli čvobrda, to bylo moc prima. Protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon. Vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. že, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, po který má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasil, a to se to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holko. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo, a teďka to nejde, protože to je zneužitelný.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý. Ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova. A ona vždycky nám četla pohádky z bráchu, a to bylo moc prima, jo. Nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovové byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A tak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak když spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění, a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu, a se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Bo.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: No, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. A to znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias, a večer, když se tak do oběda, se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias, a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer, a já jsem zvyklý od malička, když řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat, i vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. Ale já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to jste úplně se jich vydivím, že takhle to zvládáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale tak já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví. A někdy si dělám trošku legraci a oni to žerou. No takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, to asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc zamyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho. No. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám si, rychci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, Oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozdělili víno, ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem

0: má zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
1: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
0: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
1: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
0: Mojím nejlepším vypravačem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo zbývat, lehli jsme si na zem, jeden brácha sice dal na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnek na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různé takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
1: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopná vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
0: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
1: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
0: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
1: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches. No, tak
0: fajn. Buenos noches, señora, buenos noches.
1: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Loučí se Jarka Parbuříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

zajímavý, taky už máte takovej pocit. Ten čas tedy letí. Už zase bude leden pryč. A já nevím, jak vy, ale já, když píšu ten letopočet 2001, tak mě to jde mnohem, mnohem líp, než když jsem psal 2000. Už jsme si zvykli psát tam tu jedničku, že jo?

Žaninko papoušku, zase se vonipuješ. Pro toho papouška, který je zvyklý na pobřeží slonoviny prožívat takový ty všelijaký tropický vedra, takováhle zima, to není asi moc veselý čas. Ona se mezi tím tak stačila voškubat, kdybyste jí viděli, jak má otraný brka na krku. Že je vidět taková ta trubička, já jí říkám, ty vostu do jedna. A ona se hned urazí, protože ona mě rozumí. No a teďko si vonipuje, všecky brka si probírá pečlivě zobákem. Teďko zrovna si probírá brčka na levým křídle. Nekousej to, tam pod ní je takovejch i takovýto pápěří, i takovýto chmíří. To kdyby jsme sbírali, to by byl už polštář do postele dost velikej. Kdyby jsme tady sbírali všecky brčka, co si papoušek vykousal. Ty vostu do jedna. No jo, Žaninka, vládce vzduchu, i když jí držím sebe pevnějiš a něco se šustne. Jednou byla u nás návštěva a porazila omylem židli. Ona se tak vyrvala z ruky. To je rtuť, to se nedá vůbec udržet, to malý zvířátko. A začala lítat celá zděšená a ona neodhadne tu vejšku a ten bílej strop si zase... Jak škrtla tou hlavičkou o strop, tak si sedřela trošičku brčka, který má ve tvaru takových jako šedivých vlnek. Velice krátký brčka. No ale byla z toho tak vyděšená, že když jsem za ní utíkala, roztáhl jsem náruč a řekl jsem Žaninko, Žaninko, tak mě přistála na prsou. A jak dejchala, jak byla vykulená. To bych vám jí přál vidět, že najednou zase se mohla proletět. Ona by frnkla, kdyby náhodou, nedej bože, se něco stalo a byly otevřený dveře nebo v okno, tak máme po Žanince. A ona by někam letěla, už by se nikdy nevrátila. To jsou tyhle ty případy papoušku, který uletí. To bys, Žando, se divila. To bys najednou neměla takový ty pamlsky, co tě milátka připravuje každý den do hrnečku. Jak ona se k tomu hrnečku vrací a třeba odpoledne dostane chuť na hrozinku nebo na kus hašlerky. A tak si v tom jako zobáčkem hledá, až najde to, co jí tak jako nejvíc chutná. Eukalyptový bombónek nebo bombónek z alpských bylin.

Jo, Žanda je letkyně. To je letec. Člověk taky získal vládu ve vzduchu, dokonce pomalu začíná zvládat i pohyb v kosmu. Ve vodě se pohybuje taky tak suverénně. Někdy to sice končí tragicky, jako ta nedávná katastrofa té ruský atomový ponorky. Technika kráčí kupředu tak rychle, že to až bere dech. V medicíně máme k dispozici diagnostické přístroje, nad jejichž přesností se až tají dech. Například magnetická rezonance. Ta rozkrájí mozek lidský jak salám. Tam se objeví i ty nejmenší patologické změny. Dokonce věda poodhalila i cosi tak tajemného. Genom, lidský genom. A to by mohl být začátek něčeho zcela převratného. To by mohl být začátek nalezení klíče k prapodstatě našeho bytí.

A kdo ví, možná, že bude možné i ovlivňovat naše počínání, naše osudy, naše bytí, náš život. Takže možná, že už to vůbec nebude tak, jako to bylo dřív. Že život najednou začal viset na vlásku, tak, jak nám to vyprávěl starý pan Hejkal, který bydlel nad panem Fraňkem. To bylo muzikantů v Pavlíkově. K Fraňkům jsme chodili do houslí, to už jistě víte, ale nad nimi bydlel pan Pertl, který měl Pepíka, Frantu, Mařenku a Ančů. Jak ten Franta křičel tancovat, tancovat, a měli trpaslíka, který opršel, a pan Pertl mě požádal, abych ho znova omaloval, a já jsem mu to chtěl udělat zadarmo a pan Pertl si nedal to rozmluvit a vnutil mě 100 za to tenkrát. No ale nad nima bydlel právě pan Hejkal. To byl snad nejmenší chlapík v Pavlíkově, droboučkej, ale hebitej. Měl zajímavou tvář, jako potaženou. Vůbec ty tváře těch chlap byly tak vošlehaný větrem, že měli na lícních kostech takovou jako jemnou papírovou kůži, protkanou modrýma žilčičkama, modrý žilčičky, který nám připomínali na starých mapách Evropy nebo různých světadílů, když byly modře nakreslený řeky a potůčky. Tak pan Hejkal taky měl takovouhle tvář, byl plešatej, droboučkej, ale vždycky, když jsme přišli k Hejkalům a poprosili jsme pana Hejkala, aby nám zahrál na chromatickou harmoniku značky Kebrdle, která byla vykládaná perletí, tak pan Hejkal nám nikdy neodmít. Zased a začal hrát a zpívat takový ty hezký obyčejnský písničky, třeba Za naší álejí švestky se válejí, Já je tam nezbírám, já je tam nezbírám, oči mě pálejí. Nebo kde pak je to naše zlatý mládí, odešlo a nevrátí se víc. Odešli i moji kamarádi, na tom světě nemám zhola nic. A ještě kámen se ve vodě obrátí a mládí mé se víc nenavrátí. A vždycky, když nehrál, tak nám vyprávěl mezi těma písničkama. Jednou nám vyprávěl, to jsme tam totiž taky přitom byli. Klouzali jsme se na rybníce a při těch krajích ten led byl takovej už jako rozežraný tím teplem. A jeho Mírek tam spad do té studené vody a my jsme honem s Mírkem utíkali domů, aby jsme mu pomohli, protože on byl celý promáčený. Mírek Hejkalojc. A najednou to začalo. Hned ho dali do postele, ale Mírek tak začal hicovat. A protože přednedávnem Kepartovic Jaroušek Ševcojc, umřel na záškrt, taky protože se včas nezavolal doktor. No a ten Mírek Hejkalojc, to byla sobota podvečer, začal mít horečku. Teď pan Hejkal říkal, no tak pošta je daleko, ještě je zavřená, to já radši se rovnou rozběhnu do rakovnický nemocnice. Po silnici je to 6, skoro 7 kilometrů, ale pan Hejkal znal zkratky, znal vejpady. Matko, tak běžím, říkal pan Hejkal, a bez zimníku, protože zimník by mě jenom zdržoval, vždyť se tou cestou zahřeju, až poběžím. Teď nám pan Hejkal vyprávěl a znovu to přitom prožíval, jak závod o život svýho syna Mirka běžel. Závod s časem, závod se sněhem, závod s tmou, protože už pozdní odpoledne bylo a už padala tma. A on pěšinkama a přeskakoval roklé a potůčky a potoky a už doběh na zátiší do Rakovníka, na předměstí. Podlejzá stažený šraňky u továrny mýdlo Ota Rakovník. Už utíká kolem hřiště SK Rakovník, přeskakuje potok a už je před nemocnicí, která je až na druhém konci města, a bouchá na vrátnýho v nemocnici.
Já potřebuju sanitku, honem, pana primáře. Prýmaře, prýmaře mě dejte, honem. No otče, jak vy to vypadáte, se zhrozil vrátný. Honem teda vyběhněte tam nahoru do těch schodech, kde jsou sestry, a tam vám řeknou, kde pan prýmař je. Tam se ho sestry zhrozí.

A už vbíhá pan prímař k posteli a už měří Mírkovi teplotu a dává mu injekci a říká: kdybyste byl nebyl, doběh za mnou do té nemocnice, buví, jak by to bylo dopadlo. Tak zítra zase přijedu nebo někoho pošlu, aby mu dal další injekci. Tak jste tomu klukovi zachránil život. To nám říkal ten pan Hejkal s takovou hrdostí. Totiž on možná, kdyby se to bylo měřilo, tak udělal rekord v tom běhu do té rakovnické nemocnice. Normálně se ta jedna cesta jde hodinu a čtvrt nebo hodinu a půl podle toho, jak se jde. A já byl za 3/4 hodiny, jak jsem vyběh, už s tou sanitkou doma zpátky. Za 3/4 hodiny jsem udělal obě dvě cesty.

zachránil jste mu otče život. Říkal pan prýmař a pan hejkal byl hrdej. Tak nám zase začal hrát další písničku na tu svoji heligónku s tou perleťovou oblohou a s takovou chromovanou lesklou, kde byly křížky a hvězdičky na té heligónce s takovou krabičkou, pod kterou byly klapičky, které tak cvakaly.

Tak si představme, že když vynalezli ten lidský genom, takže někdy klidně nastane doba, že každý dítě, který se narodí, dostane psanou zprávu, kde bude napsáno přesně, jak bude možný předcházet takovým osudovým tragédiím, po kterých se i umírá. Kdyby můj táta si nebyl uhnal zápal plic, když utíkal do Domažlic, tak by nebyl umřel ve svých 33 letech na Souchotě. Kdo ví, co nám budoucnost všecko přinese. Třeba každý dostane takový jízdní řád, aby mu nikdy nic špatného nehrozilo, aby mohl prožívat jenom to, co je v životě krásný. Hej, bylo by to vůbec možný, aby tato vymoženost učinila lidi šťastnými?

Nejdřív jsme museli prožít neštěstí, zármutek, smutek. No a pak teprve můžeme prožít pocit radosti, veselí a štěstí. A zase, když se to obrátí a jsme nešťastní, tak si uvědomujeme, jak jsme předtím byli šťastní. A tak je to neustálej koloběh. Nejdřív jsme museli být nešťastní, abychom potom mohli být šťastní. A vážili si každýho krásného dne, každý chvíle, kdy můžeme se radovat z takových drobností, jako že se podíváme z okna a vidíme, jak po obloze letí hejno ptáků a už se těším, až naproti ta třešně, která teď je tak holá, zase rozkvete a v její koruně budou špačkové zobat třešně a budou tam zpívat kosové. No a možná, že si vážíme tak každýho dne a každýho tadyhle toho malýho okamžiku štěstí taky proto, že si uvědomujeme pořád tu naší smrtelnost, tu naší pomíjivost.

To jsou filozofické úvahy. Na toto téma jsem tak často mluvíval, jak se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, tak hlavně s malířem Janem Smetanou, který mě s Boganem seznámil. To byl moudrý člověk, Jan Smetana, legenda české malby našeho století, našeho české malby 20. století, člen skupiny 42. Pocházel z rodiny, tatínek byl pan profesor a zakladatel hydrologického ústavu tady dole v Podbabě, který otevíral pan prezident TGM, tam přijel ve veliký svý prezidentský limuzíně podívat se na tuto novou vymoženost. Do dneška tam ta krásná budova stojí z červených cihel. Takže Enošek, jak mu říkali, Jeňoušek, Jeníček. Když řekl svému zkušenému moudrému otci, že chce být malířem, tak pan profesor Smetana řekl svému dospívajícímu synovi Enošku to, aby si se ale dobře a bohatě oženil, protože malíři žijou v chudobě. Ale víš co, radši studuj něco pořádného, studuj na technice a to malování si můžeš dělat taky. Ale nejdřív tě nechám vyštudovat pořádné věci. Techniku na Karlově univerzitě.

Takže nastaly takový ty krásné doby těch studií a Honzíček tak rád vyprávěl o životě v pražských kavárnách doby předválečné, kdy tam s Ivem Novotným, sousedem, protože tatínkové, který bydleli vedle sebe, jak Enoškovi, tak i Ivovi Novotnýmu, koupili malou aerovku, jak se jí říkalo, Cyrilink, Cyrilink. A oni to s Ivem to dokázali tak rozebrat a na dece to hezky ty součástky poskládali, vyčistili, vymili v benzínu a v petroleji a zase si to auto sami dali dohromady. To auto koupili od kuchaře z kuchyně, hradní kuchyně pana prezidenta Masaryka. Kuchař jim ho prodal vojetý, ale pěkný, a s tím autem jezdili po těch pražských kavárnách a klidně zastavili třeba před kavárnou naproti Národnímu divadlu. Což už je dneska naprosto nepředstavitelný ve Slávii, kde pan Vrchní objednával noviny. Jo, když někdo chtěl kajeda, sešity umělecké, tak je nechal dovíz přímo z Paříže. Nebo pařížský noviny, nebo londýnský noviny, nebo německý noviny. A na takových těch bambusových držácích, aby se to dobře obracelo, aby ty noviny byly před zrakama každého čtenáře na rovný ploše. To byly takový dřív zařízení. To jsme měli u nás v holičství taky. Takovej rám bambusovej a drátem se tam přichytli. Ty noviny se rozevřely uprostřed a drátem se tam jako upevnili. Takže se dali otevírat a otáčet. A tak ty studenti tam četli a vzdělávali se a kvet život, protože tenkrát ten svět tý předválečný Prahy musel být zázračně krásný, kulturní, no a hlavně pro mladý lidi.

každej měl představy, jak vykročí do šťastného života kvetoucího světa, ale přišel Hitler a přišel 17. listopad a studentská demonstrace a smrt Jana Opletala a pak hned studenti byli odlečeni do koncentráků. Takže i nahoře do Sibeliovy ulice, kde Jeníček bydlel, tak zastavilo auto a vystoupili SS-mani a koncentrák Oranienburg a ty oči Jana Smetany, které dosud se dívali jen na krásu. Najednou se dívali v koncentráku každý den na smrt. Na Appelplatzu zažívali hlad a žízeň a mráz. A tenkrát tu zimu, to vždycky říkal Honzík, největší zima vždycky přichází kolem 20. února, to já vím. Z toho Oranienburgu, když jsme stáli na place, to bylo 20. února. Ta zima z 930. na 40. rok. Stáli jsme v pyžamech. 600 lidí tam padlo a zmrzlo. Když někomu SS-mani našli pod pyžamem kus novin, kus papíru, hned ho zastřelili.

To byla taková zima ten rok, že nám ty ostříhaný hlavy dohola přimrzávaly k těm dřevěným barákům, k těm stěnám dřevěných baráků. No to bylo nepředstavitelné. Pro mě vyprávění Jana Smetany nerad o tom vyprávívával, nerad. Protože jako trauma ty zkušenosti zůstaly v něm celý život.

Ta krutost toho vraždění a scéna, jak pan továrník Katz, SS-man na něj řval, jsou to vaše hodinky? A pan továrník Katz říkal, nejsou, ale jsou. A ty hodinky vzal a hodil je do jámy, která byla plná výkalů, a visí je tam v té jámě. Ty! Tam se nevykalo v koncentráku. Do jámy pro hodinky. My jsme se museli koukat, jak ten ušlechtilý stařec pan Katz s velkou žlutou šesticípou hvězdou na prsou zmizel v té jámě, která byla plná výkalů. A ten SS-man se ďábelsky smál, když se ta hladina za ním zavřela. Často se probouzím i ze sna, říkal Honzík. Ale osud chtěl, aby Jan Smetana přežil. Tady jsme u těch osudových okamžiků. Vyprávěl, když kopali zákopy na takový veliký písčitý rovině. Tam to bylo rovný kolem toho Oranienburku, písčitý terén, oni kopali zákopy a vždycky nějakýmu vězni ze zoufalství, jako kdyby zešílel a začal utíkat. Když ty vězni viděli, že někdo utíká, tak hned, aniž by jim kdokoliv cokoliv řekl, k zemi. A přitiskli se k zemi, protože věděli, měli zkušenosti, že už bude následovat kulometná palba, aby toho utíkajícího vězně zastřelili, toho nešťastníka. A tak, říká Jan Smetana, tisknul jsem se k té zemi, ale tak do prsou mě tlačil takovej, nebyl velký, ale byl ostrej kamínek. Já jsem si říkal, to už nevydržím. Tak v takový krátký chvílce, takovým hebitým otočením se na záda, aby opustil to místo a lehl si vedle, aby se odvalil z toho kamene. A v ten okamžik na to místo, do toho kamene, padla dávka z kulometů.

díky této náhodě Jan Smetana ten koncentrák přežil a ten kamínek si vzal tajně na celu, na památku. No a potom na Hitlerovy narozeniny 20. dubna dostal milost a na kamínek zapomněl. Nevzal si ho sebou jako upomínku, nechal ho tam, protože byl šťastný z toho, že dostal milost. A říkal, že do posledního halíře, že tam měli seznamy, že ten pořádek úřednický i v tom koncentráku byl německy přesný. Dostal náramkový hodinky, do koruny všecko, co měl v kapsách, šaty, kravatu, košily. A teď se museli dostat do Berlína a ptali se, kde je nádraží, odkud jezdí vlak na Prahu. A teďko ty Berlíňani je poznávali, protože měli vyholený hlavy. A tak se k ním chovali tak slušně rozpačitě, jakože se stydějí ty normální Němci za to zlo a utrpení, který lidem působí.

Já jsem musel Žaninku otočit trošičku, viď, abych na ní viděl. Neboj se, už přijde brzo jaro zase. To utíká, ten čas letí. Jako utekly ty naše životy. To tušení, co měl ten Jan Smetana. Jako ten kamínek tlačil do prsou, jak ležel přitisknutý k zemi, když ty SS-mani stříleli. Tím vlastně unik smrti.

a učil na Akademii výtvarných umění a vychoval několik generací vynikajících malířů. Jan Smetana. Mě taky osud zaved na cestu kantora. Já jsem poznal, co to je být kantorem. Jak je to těžký, jak člověk usíná a probouzí se ve starostech. Co mě to tam ten Karel dělá? Nebo ta Jitka, žákyně? Musím jí to hned ráno říct. Ale měl jsem tak báječnýho kantora a vůbec ta UMPRUM, Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde jsem učil, profesor Zdeněk Sklenář. Díky jemu jsem vlastně byl na UMPRUM, protože v 68., kdy nastalo takovýto, no to pražský jaro, tak noví kantoři přišli na vysoké školy. I Jiří Trnka. Tenkrát už byl Jiří Trnka světoznámý, tvůrce loutkových filmů, animovaných. On hledá asistenta, takže nechtěl bys to dělat, Jirko? Když ty jsi byl u toho Černého divadla, tak byste si mohli rozumět, ne? Tak jsem se dostal na UMPRUM. To bylo na jaře v roce 68 a nikdo z nás netušil, co se všecko semele za tu dobu. Já jsem tam nastoupil až v září 69. A tak, když pan Trnka mluvil, tak mě chce, protože byl z Plzně, tak trošičku zpíval, vůbec ze řečí nepospíchal. Jaký pak jsou ty mladý? Na mě dělají dobrý dojem, řekl tak po plzeňsku. Já jsem řekl, no jo, pane profesore, jsou prýma. Neříkejte mě, pane profesore. Byl takovej, to je zajímavý. Čím víc člověk v životě dosáhne, tím dokáže být skromnější. To byl právě případ pana Trnky. Když jsem mu nesměl říkat pane profesore, tak jsem mu říkal pane Trnko. A taky jsem neměl rád, když mě žáci říkali pane asistente. Ale když dneska se mně stane, že potkám starého vrátního bývalého pana Borka z UMPRUM, který mě pozdraví, dobrý den pane asistente. Víte, že to je jako když mě pohladí? Protože když mě řekne pane asistente, já omládnu o 30 let. To je zajímavý. No a pan Trnka, jak jsem řekl, to byl velikán a přitom tak strašně skromný. Tak jsem se přesvědčil o tom, že čím větší nula, tím větší náfuka na druhé straně. A vůbec jsem neměl k panu Trnkovi takovej ten, hned se mezi náma vytvořilo takový až skoro kolegiální pouto, protože ten se nedokázal vůbec povyšovat. A jak byl rád mezi těma mladejma, mezi těma dětma, jak říkal, pan Trnka měl takovou lačnost pochytit od těch mladejch ten vzlet, i přesto, že dosáhl takových velkých životních cílů, tak o to víc je si vědom své ceny a nedává to okázale najevo. Jednal i s těma žákyněma a žákama jako táta.

No a naopak takový ty zahořklí, který jsou zakomplexovaní, tak ty berou ty mladé, tu mladou generaci jako svý nepřátelé. Takový ty, který žili ty prázdný životy, je v nepřátelském postoji. Na ty mladý se vyvyšuje. Když to takový člověk, který prožil plný život, tak se s těma mladýma hned kamarádí. To je partnerský vztah. A jak jsem řekl, tím větší osobnost, tím je skromnější, tím otevřenější. A naopak, čím menší, tím je zlejší. A takový steklý dědkové to byli. Jak jsme si říkali třeba jako dědek takovej chudák v Pavlíkově, který spíš zbuzoval lítost.

musíme umět tlumit svůj lesk, jak říkal zase na druhou stranu Bohumil Hrabal, který měl taky veliký zkušenosti. Mým údělem bylo stýkat se, to byl takový dar, že jsem se mohl stýkat se staršími, moudrými lidmi, jako byl právě ten Bohumil Hrabal, nebo Jiří Trnka, Zdeněk Sklenář. A to někdy byla taková legrace s Jiřím Trnkou, jak mě vyprávěl, představte si, zazvoní telefon, jo, tak mě se tak hezky spí, zazvoní telefon a ozve se hlas Jana Zrzavýho. Pane Trnko, já mám jet do Benátek a nevíte, jaký je kurz dolaru k rakouskému šilinku nebo dolaru k německý marce a dolaru k italský liře? Já jsem mu řekl, ale pane Zrzavý, jak to můžu vědět? No tak kde se to mám dozvědět, když ne od vás, vy, který jste takový světoběžník? Ale pane Zrzavý, zavolejte až ráno, teď jsou teďko 3 hodiny v noci. Jak to, že až ráno? Jak to, že jsou 3 hodiny v noci a vy spíte, člověče? Víte, co dělá umělec ve 3 hodiny v noci? Každý správný umělec. Pan Zrzavý ovšem mluvil takovým jako hlubokým hlasem. Skrz ty fousy říkal, víte, co má správný umělec ve 3 hodiny v noci dělat? Malovat. A vy zatím chrníte. Správný umělec v noci maluje a spí dopoledne, pane Trnko. No tak jestli pak byste se z něj, z Jeníčka našeho, nezbláznil, mě říkal pan Trnka a smál se. Jaký ve 3 hodiny v noci na mě chce kurzy měn evropských vůči dolaru.

No jo, ale taký pan Trnka v takovým jako jeden večer, když tak jsme seděli v tom ateliéru. Student Jan Palach. Ještě žil. Naproti právnická fakulta. A pan Trnka tak tou svou měkkou plzeňštinou vyprávěl bez hněvu. Jen se smutkem a s hořkostí říkal pomalu, jo, to v téhle zemi nebude dobrý. To se nemělo stát v tom loňském srpnu. To nadšení, který v těch lidech bylo, zhaslo. A uvidíte, že se moci chopí hlupácí, vypočítavcí, kariéristí. A pokvete závist a zloba a udavačství. A kdo bude převyšovat, to si pamatuju přesně tuhle tu větu, jak říkal pan Trnka, a kdo bude převyšovat, kdo vystrčí hlavu, tak hned po té hlavě dostane. To zase bude doba tuhosti a jak my známe z našich dějin, my se dokážeme, no, my jsme horší poturčenec Turka, my se dokážeme hned poučit, hned přiučit podle sovětského vzoru. Víc než dřív to bude tuhý. Jenom snad, nedej bože, ty kriminály se tak nezaplní těma politickýma vězněma jako v 50. letech. No a my, ukázal na mě i na sebe, musíme v té zlý době ty mladý učit, protože oni si to zasluhujou.

Pan Trnka, když mě tuhle tu větu říkal, netušil, že je to vlastně naše taková poslední rozmluva, protože koncem prosince toho 69. zemřel.

Pan profesor Dvořák, František Dvořák, legenda našich kunzistoriků, který tak umí krásně vyprávět, ten mě učil na Akademii výtvarných umění. V roce 55 dělal asistenta profesorovi V.V. Štechovi. V.V. Štech. Pamatujete si na profesora V.V. Štecha? Tomu se tak třás hlas a vyprávěl tak krásně, to byla taková studnice vědomostí. A když někdo si stěžoval, že u nás se žije těžce, tak pan profesor V.V. Štech vždycky konstatoval, ale přátelé, situace v této zemi je od roku 1621 stále stejná. To víte, jsme křižovatkou Evropy a je nám to takovým údělem smutným, pravda, ale zase nám to tříbí naše hlavy, ten neustálý politický tlak. Takže to musíme brát jako kladný jev a nikoliv ne jako záporný.

0: No a tam právě dělal pan profesor, tenkrát to byl pan asistent doktor Dvořák František, a jak šel čas, pořád se stýkáme s Františkem Dvořákem a hlavně v Podolí v sobotu, no od 70. let, sobotní odpoledne, na návštěvu ke Dvořákům, chodíval pan Jan Zrzavý a my jsme se tam jednou sešli, tady se koukám na fotografii, je tady Jirka Švenksbír, Vladimír Tesař, Nataška Dvořáková, František Dvořák, uprostřed je tam taky Milada, moje žena, já tam stojím přímo pod lampou a světlo žárovky mě užralo kus hlavy, tak mám tam jenom půlku hlavy a pod námi sedí pan profesor Zrzavý. Má v ruce monografii Leonarda da Vinciho, na obálce veliká Mona Lisa. Takže ty dvě hlavy, velký portrét Mony Lízy a zamýšlená tvář Jana Zrzavého v baretu, tvoří jednu figuru, úplně surrealistickou. Žanda se z toho až oklepala, viď? Žaninko, pojď sem, tě podrbu. Seš čiperná holčička. No a pan profesor Zrzavý vyprávěl, jak to bylo, že tak jeho život visel na vlásku, když na Novém světě, protože já už jsem se s ním potkával na Novém světě, když jsem bydlel. Jednou mi říkal, tady jsem v tom domečku maloval údolí smutku a neměl jsem vůbec co jíst, tak jsem napsal k Bohumilovi Kubištovi, že asi to nevydržím, s tím životem nuzným skončím, a Bohumil Kubišta mě napsal obratem dopis, ne, pamatujte, že umění je nad životem a i když trpíte hlady, tak malovat musíte, protože to je vaše poslání a umění stojí nad životem. A díky tomuto dopisu já jsem vlastně udělal celý to velikánský dílo. A to teda je velký dílo, co nám tady zanechal Jan Zrzavý. Jeho magické obrazy, vyzařující takovou ušlechtilost, krásu, zvláštní poezii. Nikdy bych nebyl řekl, že pan Zrzavý je takovej humorista. Ten, když u Dvořáků jsme seděli a on se dal do vyprávění vtipů, to jsme se váleli všichni smíchy.
1: To jde voják po dvoře kasáren a nese dvě jabka. Potká ho lejtnant a říká, to jsou pěkný jabka. Vojáku, ty máš dvě, tak mě jedno dej.
0: A zakous se tak do toho jednoho jabka a voják se nemohl udržet smíchy. Proč se, vojáku, směješ? Pane Oberleitnant, já jsem vám zapomněl říct, že právě tohleto jabko mě spadlo do záchoda a já jdu k pumpě, abych si ho umyl. A vy jste si na něm takhle pochutnal. My jsme... To byly... Pane Zrzavý měl takový vtipy jako ze starých poštovních kalendářů.
1: Nebo pan profesor vypráví, dnes v noci jsem našel ve svém bytě zloděje a pod postelí.
0: A pustil jste ho?
1: Pustil, ale až druhý den ráno, protože nejdřív musel opsat za trest 500krát, nepokradeš, nepokradeš.
0: A zase se sám pan Zrzavý smál. Zuzanko, jsem chtěl říct, jak jsem, Žaninko, nezvoň ty bopice jedna. No, protože pan Zrzavý bydlel na zámeckých schodech, tak my, když jsme jeli domů z Podolí, z bytu pana profesora Dvořáka, tak jsme pana profesora Zrzavého, to měl tak rád pan profesor Zrzavý, když se mu říkalo pane profesore, protože on učil také na univerzitě v Olomouci nějaký čas.
1: Žando, nezvoň. Vydrž ještě chviličku.
0: My jsme pana profesora vozívali domů. Já jsem měl vždycky připravenou nějakou kazetu a hudba se hned rozezněla, jak jsme se rozejeli. My jsme jeli po nábřeží a slunce zapadalo a byl říjen a stromy na nábřeží byly takový dozlatová.

Nejdřív jsme minuli Vyšehrad, železniční most, blížíme se k Palackému mostu, Palackýho pomník. A byli jsme sticha, protože zněla hudba. Krásná hudba. A já jsem viděl, jak pan Zrzavý vedle mě sedí, bradu si opírá o ruce, ve kterých drží hůl čičku svojí, ta jeho krásná hlava s baretem. Když jsme jeli pod podjezdem pod Národním divadlem, tak najednou se rozesmál, tak pobaveně říká, to by se Wolfgang Amadeus Mozart divil, kdyby tady s náma jel a v automobilu a pod Národním divadlem v Praze a zjistil, že si hrajeme jeho klavírní koncert. A tak se začal smát. A skutečně zněla ta krásná pomalá věta, ta nejkrásnější pomalá věta z toho nejkrásnějšího Mozartova klavírního koncertu. A dojeli jsme tedy Valštejnskou ulicí. Valštejnskou jsme dojeli až tam nahoru pod zámecký schody. Rozloučili jsme se a dívali jsme se, jak ta malebná postavička Jana Zrzavého, ta typická postavička s tou hůlčičkou v černém zimníku, s černým baretem, jako do nebe, do té oblohy rozzářené zapadajícím sluncem, jak kráčí pořád vzhůru, zmenšuje se, každou chvíli se ohlídne, zamává nám a ještě naposled se ohlídne, než zmizí ve dveřích toho maličkého domečku, kde bydlel na Hradčanských schodech.

Ale první větší setkání s Janem Zrzavým, to byl Přízrak. Když jsme byli poprvé v Benátkách, to bylo v roce 1964, v letě, tak jsme tak chodili těma Benátkama a objevovali jsme motivy, který Jan Zrzavý nejraději maloval. Dva sloupy na Piacetě, na tom jednom sloupu je benátský lev, nebo ten typický pohled na ten barokní chrám s mořem, nebo San Marco, bazilika San Marca s kampanilou ze zvonicí. A najednou si říkáme, to snad není pravda. To nemůže být nikdo jiný než Jan Zrzavý. A tak jo, tam na té Piacetě, vedle té kampanily, maličká postavička, černě oblečená v černém baretu. Dobrý den, pane profesore, my jsme z Černého divadla, chcete přijít k nám na představení? No to je náhoda, to víte, že přijdu hrozně rád. A co tady děláte teďko, se procházíte? Pojďte se mnou, já bydlím tamhle naproti v klášteře. Tak jsme nasedli do lodičky. To nás tam byla celá skupinka malá z Černého divadla. A celá ta nálada, ta nepopsatelně krásná nálada toho odpoledne, toho vonícího moře, těch přenádherných barev, toho přeludně krásného města na vodě, Benátek. A dojeli jsme do toho kláštera, on zabouchal na dveře, přišli nám otevřít jeptišky, řádové sestry. A dál už jsme nemohli, tak se pan Zrzavý s náma rozloučil s tím, že se teda uvidíme večer v divadle. No a moc se mu představení Černého divadla líbilo. A často jsme na to téma, i když jsme se potkali mnohem později i u pana profesora Dvořáka, tak jsme si rádi zavzpomínali na to naše společné setkání v Benátkách. Hlavně na ten zázrak, jak mluvil, to je úplný zázrak, to vaše Černé divadlo, jak to všecko takhle můžete tam dělat, že se to všecko tak vznáší a probouzí to v diváku takový fantazie.

Vyprávěli jsme si dneska o čem vlastně? O kamínku malým, který zachránil Janu Smetanovi život, o Jiřím Trnkovi, o Janu Zrzavém, jak se Jiří Trnka smál, když mu volal ve 3 hodiny v noci.

koncentrák. To slovo už těm dnešním dětem nic neříká. Dneska jsem poprvé slyšel termín v 50. letech minulého století. Z rádia. A zatrnulo mě. Najednou to začala být realita, že ty doby našeho mládí, ty příběhy našeho mládí se odehrávaly v 50. letech minulého století. V 60. letech minulého století, v 70. letech minulého století.

dělej. To je tvrdohlavá palice. Pořád jako je taková zašprajcovaná, jako jistá politická strana neustoupí.

Takže naši milí, děkujeme vám za přízeň, děkujeme za krásné dopisy. Opatrujte se a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště a dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezky příjemný den, začíná další tobogán, přímý přenos z pražského Euroklubu. Já se musím přiznat, trochu jsem na rozpacích, jestli si mohu dovolit vůči rozhlasovým posluchačům, aby společně se mnou nahlédli, protože dnešní pořad bude ryze hudební a můj vztah k hudbě znáte, je vyhraněn, aby se mnou nahlédli do všeobecné nauky o hudbě, kterou se psal Jan Malát v roce 1921, prosím pěkně. No a tady píše, že tóny na houslích, ano, tóny na houslích můžeme vyluzovat i také drnkáním, což skladatel označuje slovem pizzicato. Mistře, zkuste pizzicato. Tak to bylo mistrné pizzicato. Tremolo zakládá se v přerychlém opětování téhož tónu a bývá označeno zkratkou trem. Mistře, trem bych prosil. A zvláštního efektu dosáhne houslista tremolem na strunách blízko kobylky, označeno bývá slovy sul ponticello. Tak to je, dámy a pánové, sul ponticello, jak ho hraje Václav Hudeček.
1: Dlouhý potles za tak málo muziky jsem ještě v životě neměl.
0: Já ti děkuju, že jsi přijal tuto drobnůstku na úvod našeho dnešního tobogánu, takže Václav Hudeček je představen. Dovolte, abych představil také jeho milou ženu, herečku a spisovatelku Evu Hudečkovou. A po pravici Václava Hudečka sedí Petr Adamec. Petr Adamec bude doprovázet Václava Hudečka. Mě vůbec zajímá ta věc té spolupráce. Spolupráce manželské a zajímá mě také spolupráce hudební.